0: peněz jsem do toho vrazil, abych ti udělal radost. Já jsem říkal, Marie, bude tady ten náš skvělý host.
1: Ten náš postižený skvělý host.
0: Ano,
1: ten...
0: ano, ano. A já si koupím tričko. Víš, kolik to stálo peněz no tohle, aspoň, kamaráde?
1: Aspoň, jak to vidím, aspoň 30 korun, to je jasný.
0: Ale já ti dám 30 korun. Marie si teď bere, teď jsem chtěl říct ale... telefon, jak jsem už plně zblblý.
2: Víš, co mě napadlo, já bych ti mohla upléct svetr a vypléct tam ten autobus.
0: Marie.
1: To je výzva.
0: Přátelé,
2: to by,
0: mám
2: to by bylo.
0: Ty jsi na to skočil jako všichni ostatní.
2: Ale to bych zkusila.
0: Marie slibuje s takovou erudicí, že jí to všichni věří. Nikdy v životě, co ti Marie slíbí, to ti nikdo nedá.
2: To říkal můj tatínek, když jsem byla úplně malá, tak mi říkal, co naše Maruška slíbí, to pořád ještě má. Jo? Takže já, mě to provází
1: takže
2: celý život.
1: Takže jsem se rozplynul o háčkovaný.
2: Ale mně by se to docela líbilo udělat svetr s autobusem. Já pletu ráda.
0: No, ale víš, jak to bude
2: krásné.
0: Já vám
2: ho, pane Kopto, asi upletu.
0: Tak a teď už Marie představila našeho prvního hosta.
2: Jo, ty jsi ještě nepředstavil.
0: Nepředstavil. Václav Kopta. Vašku, já ti musím říct, Marie by to prozradila. Já už tohle tričko mám delší dobu, ono už tak vypadá taky, že jo, no. Ale když jsem to si to tričko kupoval, no, tak jsem fakt myslel na tebe. Tak jsem si říkal, ano, to si jednou vezmu, abych Václavovi udělal radost.
1: Potěšil jsi mě, to je pravda.
0: Ano, no. Ano, ano. Prosím tě, já si myslím, že ty už musíš být alergický na to, že když si tě někdo pozve do nějakého pořadu nebo tě zastaví někdo na ulici, tak hned začne s těmi autobusy. To už ti musí vadit.
1: No tak ona, k tomu je jenom jedna alternativa, to jsou Sněženky a Machři, víš? Takže...
0: To je druhá otázka, kterou jsem ti chtěl položit,
1: neříkej,
0: kterou nenávidíš.
1: To je tak překvapivé, ale tak ty to víš dobře, že to je takový okruh, kterému já se málo kdy vyhnu.
0: A třetí otázka je, jak jste to udělal, že jste se vrátil jako slavný člověk?
1: Ano, jak se vám podařilo restartovat vaši skomírající kariéru? No tak... Je to nevýhoda i pro ty novináře, protože v takových okamžicích se například mě spíná takzvaný autopilot, to znamená, že vlastně přecházím do toho módu, kdy můžu vypnout mozek a ono to odpovídá samo takzvaně, pokud jde o ty autobusy. Ale zase v těch posledních pohnutých měsících se hodně v mém autobusáckém životě změnilo, ale k tomu se určitě budeš ti taky dostat.
0: K tomu se dostaneme.
2: Ale teda mimochodem, já s vaším jménem mám spojený včely. Vždycky, když vás někde vidím, tak si vzpomenu, že máte včely a děláte svůj med. Já to mám fakt zase přes včely. To je další takový velký téma. Máte jenom velký témata ve svým životě.
1: Já ne, to jsou pomluvy, oni ho většinou dělají ty včely.
0: Aha, čili ty děláš med? Já rozuměl, děláte svůj web, jo? A ty děláš map. Map, no. No, mě to tak zaskočilo, tak překvapilo. Děláš teda map, nebo co děláš?
1: Web
2: map. A to ty nevíš, že je pan Kopta včelař?
0: Prosím tě, já když jsem Vaška viděl, on tak vypadá, že mu ulítli včely. On
1: ne,
0: tak
1: že jsem poděbaný od včel, to si
0: ne,
1: tak...
0: to ne. Ale víš, že ty vypadáš dobře, když se tak na tebe dívám.
1: Vážně.
0: Ty jsi asi šťastný za tím volantem, že jo?
1: A víš, že jsem?
0: Že jo.
1: No, ale no. To myslím bez ironie. Prostě ono to je tak, když si člověk skutečně ten dětský sen splní, sice pravda v 55 už jsem měl za 5 minut 12, abych to stihnul, ale je to opravdu jedna z činností, kterou když mám to štěstí občas provozovat, tak se opravdu cítím šťastný.
0: Já totiž, když o tobě mluvím, když si na tebe vzpomenu, tak mám před očima tvého tátu. Vzácný člověk, úžasný člověk, nádherné texty, které psal. A takovýho synka, co on musel prožít, jako, rozumíš, když ty jsi dospíval, když jsi byl kluk, když jsi byl dítě, vždyť takováhle zvláštní vlastnost, že se zavřu na 8 hodin do pokoje a tam si projíždím, jakou to jsi měl trasu, 130?
1: 131 je 131. Ta se mě drží teda pořád, ale já ti něco řeknu, jako samozřejmě...
0: Tak musel trpět.
1: Dobře, ale byla to taky jeho vina, kdyby si tenkrát koupili auto a nenechali mě cestovat všude a pořád tím autobusem, tak to mohlo být jinak. Všichni mý spolužáci jezdili na chalupu autama, my jsme auto nikdy neměli.
0: Jo,
1: a já z toho mindráku a z této jaksi nedostatečnosti mobilní jsem byl nucen trávit až 2/3 svého dětství na tom motoru tady v těch RTOčkách a tam to vzniklo. Takže kdyby táta si tenkrát udělal řidičský průkaz a koupil si aspoň nějakého vojetýho žigulíka, tak jsem vůbec nemusel být takhle trefený. Víš?
0: Víš, kolik se platilo za text, chlapče, kde by na to vzal? Ty si byl, uvědom si to ze sociálně slabší vrstvy.
1: Kamaráde, a víš, za kolik se dávala zlatá deska tenkrát? Za 1 milion prodaných nosičů. Dneska máš za 380 kusů gigaplatinu, nebo jak tomu říkají. Takže...
0: Gigaplatinu. No, ty mě vždycky dokážeš rozesmát, ale já jsem si říkal, že bychom si udělali takovou jako poradnu. Jo. Bylo by to o dětech, které se z toho dostali, se to jmenuje, ano. Protože jsou tady další, například, je tady Marie Formáčková. Marie, ty jsi taky trpěla v dětství nějakým takovýmhle zvláštním neduhem, nebo měli o tebe rodiče starost, jako že nevyspěješ, nebo že...
2: To ne, ale já jsem z vojenské rodiny, já to už, já to myslím, už, že už jsem to tady vyprávěla. Já měla utkvělou představu, že budu tankistka. A to jsem fakt celý dětství potom toužila. Teda, vy jste si sedli
0: dobře vedle sebe.
2: A můj táta byl tankista. A já si pamatuju, já milovala ty přehlídky na 9. května, protože to vždycky vyjeli tanky. A já, my jsme měli doma takový lidový kroj a já jsem si vždycky oblíkla ten lidový kroj. Moji bratři se za mě hrozně styděli a táta mě musel vzít na tank a já jsem seděla na tom tanku a teď mi vlály ty fábory z toho věnce, z toho lidového kroje. A to jsou nejkrásnější zážitky z mého dětství. Ale pak už to nešlo. Jako já, když jsem dospěla do toho věku, dřív mohly studovat holky i na tankistky v 50. letech, ale já už jsem se dostala, já jsem končila základní školu v 68. roce, tam už holky nemohly na tankistky, takže mě to nevyšlo, tenhle ten sen, a myslím, že už mi asi nevýjde, jako vám, jo?
0: Já netuším přesně, jestli z našich hostů někdo byl někdy v tanku, ale vím, že do tanku se leze celkem takovým jako malým otvorem.
2: No já byla malá tehdy, teď už, já tam nelezla v téhle figuře.
0: No ne, já nenarážím na nic.
1: Velmi bizarní doplněk k tomuto tématu. Já jsem tedy držitel modré knížky. Já jsem, bohužel mi teda byla odepřena.
0: A proto si se přihlásil o slovo, když mluvíme o tanci.
1: Já jsem natočil vynikající, snadno zapomenutelný film Zelená léta, milý Petře, kde jsem hrál hlavní roli s Markem Vašutem. Já byl jako takový ten šikanovaný bažant a on hrál zlého, jak jsem říkal, mazáka a celý film jsme strávili v tanku, prosím pěkně, takže já jsem dokonce složil i přísahu na Táborském náměstí, ale přitom mám modrou knížku a dokonce jsem se i brodil s tím tankem a měli jsme co dělat, už jsme vám málem volali, Marie Páš, to vypadalo, že utoneme s tím Vašutem, jo? Takže já mám pohnutý tankistický osud.
2: Je to tam nepohodlný v tanku a smrdí to tam.
0: No, já jsem v tanku nikdy nebyl. Byl jsem v tanku, v kterém se vaří pivo a tam to voní, to je krásný. Ty jsem dokonce myl asi 14 dní tyhle ty tanky, tak jsem
1: ale
0: si vydělával peníze.
1: Dožij s tím, že si o nic nepřišel.
0: Ne, no ale já si říkám, že ty největší kalibry už jsme si vystříleli, protože co pak může být někdo potěuchlejší než dítě, kterému je 9, 10, 12 let, chce být autobusákem a hraje si na to den co den, nebo dívka, která chce být tankistkou, to mi je taky... A ještě v kroji, ano, ano.
2: Středočeském.
0: Ano, já se zeptám dalšího hosta. No, co jsem zvědav, jestli ten má, podle mého názoru, ten je taky ujetej, bych tak řekl. No, další hoste, ozvěte se nám.
3: No, to jsem já tady, takže... No, mám říct přímo jméno, nebo...
0: No, ono
3: nebo to
0: stejně...
3: chcete nějak jako naznačit?
0: Ono to stejně nikomu nic neřekne.
3: Asi ne.
0: Michal Čiliak, co vám to říká? Já vím, že Čiliak...
2: Hele, mě to řekl hned, když to říkal... Tak mi to řeklo hned, protože já jsem k narozeninám dostala jeho péro. Takže jako opravdu já to jméno znám, tak neříkej, že to nikomu nic neřekne.
0: Počkej,
2: kdo to péro dostane,
0: Marie...
2: tak je šťastnej.
0: Ano, Marie, jenom bychom měli teď rychle upřesnit, že Michal...
2: Že jde o psací péro, ano.
0: Ježiš, no samozřejmě, že ano. Michale, čím se zabýváte?
3: Já vyrábím psací pera ze dřeva a v podstatě jsou handmade a tím se teď živím.
0: Co jsou?
3: Handmade.
0: Jako, že to děláte...
3: Přesně tak, je to ručně vyráběn. A...
0: No, nezdá se vám to, přátelé, taky jako trochu lehká úchylka, že si někdo vydělává tím, že pracuje na skvostných perech, ano. Dneska všichni píšeme nějakou podnik, co ani propisku už dneska nepoužíváme, SMSky, mail, no a najednou přijde klub.
2: To není pravda, ty lidi pořád dávají autogramy, tady všichni zde přítomní. Nemluv za sebe.
0: To jsou ale všechno to jsou všechno umělci.
2: Ty potřebují umělci, potřebují péra právě, protože furt dávají autogramy, jo.
0: Takže Michale, jako... jak vás to napadlo? Vy jste si řekl, umělci potřebují psát, já nevím, já zase tolik jako těch autogramů, já nevím, kdybyste mi dal nějaký pero, tak ho snad ani nepoužiju, protože těžko říct, nikdo od mě nechtěl žádný autograf. Jednou za mnou byli nějaký lidi ve Karlových Varech a říkali, můžeme fotku, a já jsem říkal, no jistě, samozřejmě, jak jsem se tak jako připravený. Ne, myslím, že jestli byste nás vyfotil, jako takhle. No, takže takhle já jsem dopadl. Tak jak tě to napadlo, Michal? No,
3: určitě nebyl důvod to, že se podepisují umělce nebo to, ale hlavní důvod byl to, že mě baví práce se dřevem. A hledal jsem, pracoval jsem, dělal jsem stoly, světla, designové nějaký věci a nikdy jako se to moc nechytlo. A když jsem potom v hospodě mimochodem objevil, došli jsme na nápad dřevěný pera, tak potom prostě jsem se toho chytil, protože to je věc, kterou každý ho nějak zasáhne, každý píše, minimálně ve škole. Máte pravdu, že SMSky, mobily a tak dál jsou dneska na prvním místě, ale každý ho to zasáhne a tím pádem se mi líbilo tahle věc, že prostě pero ze dřeva, to bude věc, která se chytne a chytila. Prostě.
0: No, no dobře, ale říkáte ve škole, no já už to vidím. Teď si podívejte se, vedle vás sedí lidi, v podstatě ubozí, jako takhle Václav Kopta, ty neměli ani na to, aby ho svezli autem, aby si půjčili auto. Marie se svezla maximálně v tanku, jo. A teďko vy vyrábíte pera. Já už to vidím, jak v té třídě sedí nějaké bohaté dítě, má od čiliaka pero a takhle jako si s tím tam čmára a ty ostatní jsou tam s těma propiskama, který sotva píšou a takhle. Čili vy ještě příkop daleko hlubší mezi těmi dětmi vlastně zaseváte těmi svými výrobky, je to tak?
3: Není to úplně pro děti tohleto věc, je to spíš,
0: no proč
3: třeba vy řekněte, kdybyste dostal takovýhle dárek, který tady mimochodem pro vás
2: nedávej tomu to.
3: Byl byste rád, líbilo by se vám to, nebo ne?
0: Pro mě by to byl splněný sen. Pro mě, já jsem si vždycky, ale já se do toho nechci zaplétat.
2: Ale pero je fakt krásný dárek, to je strašně motivační, já jenom už do toho nebudu vstupovat, ale já jsem učila 10 let ve vězení a já jsem strašně motivovala ty svý žáky, protože vězni ty nemůžou psát nijak jinak, než protože nemají ani mobily, ani počítače. Tak když prostě jsem řekla, že nejlepší žák dostane pero na konci roku a oni se mohli přetrhnout, jak strašně chtěli pero. Já jim dávala teda, to jsem ještě o vašich perách nevěděla, tak jsem jim kupovala, já to můžu říct značko? Párkrát jsem jim kupovala a opravdu oni se celý rok strašně snažili, protože pero fakt je určitý symbol takový noblesy.
0: Je to tak, já to vím. Já jsem si říkal, včera jsme s Michalem mluvili telefonem, já jsem říkal, občas člověk něco, na čemu záleží, podepisuje nějakou smlouvu, něco, o čem si myslí, že by to mohl být zlom v jeho životě. A je blbý to podepisovat nějakou obyčejnou propiskou. To musíte mít dřevěné pero, které krásně vypadá, a vy musíte mít pocit, že v tuto chvíli se prostě děje něco zlomového. A asi pro tenhle pocit ty pera Michal Čiliak vyrábí možná.
3: No, přesně tak, je to jeden z důvodů určitě taky.
0: A v dětství tam jako byla nějaká, neříkej mi, že od dětství si říkal, já budu dělat jako...
3: Teď je důležitá věc, jo, od dětství. Naši, vlastně máma s tátou, udělali jeden zásadní krok, když jsem byl malej kluk, ještě s bráchou, dali nás na modelářský kroužek, kde jsme začali vlastně pracovat se dřevem, dělali jsme různý lodě, modely, já nevím, letadel a tak dál. A tam se stala ta věc, že nás začalo bavit dřevo. Takže já děkuju mámě a tátovi za tuhle super věc. My jsme tam chodili až snad do nějakých 17 let, bavilo nás to strašně dlouho, no a tam to vzniklo, no a postupně pak školy a tak dále, tak jsem se tomu přestal věnovat, no a začal jsem se k tomu zase vrátil.
0: Aha, takže tady je to, zase jsme u těch rodičů, jako za všechno mohou rodiče, ano, ale teď přichází těžký případ. Muž, který, já nevím, jestli, když promluví, jestli ho poznáte, já ho poznám 100%, tak já ho vidím, ale když ho slyším, tak ho poznám 100%, a moje vnučky Julie a Sofie tě poznají taky, protože mají takovou oblíbenou čtveřici. No, je to čtveřice, že jo? No, těch přátel, musím říct, je víc, ano. Kolik je?
4: Šestice. Tři holky a tři kluci.
0: A je tam jeden z nich, takový vysoký, černovlasý, lehce popletený, ale přitom velmi hodný a milý člověk, který by chtěl udělat radost každému, málo kdy se mu to podaří. A je skvěle česky nadabovaný, ale skvěle, opravdu skvěle. No, Dan, já musím říct, Daniel Rose, Dane, ahoj.
4: Ahoj, já vás všichni zdravím.
0: Tak, ale my jsme tě nepozvali proto, abychom tě tady chválili. My jsme tě pozvali proto, abychom zjistili, ty jsi z herecké rodiny, je to tak?
4: Ano.
0: Byl jsi narozen někde v Mladé Boleslavi.
4: Ano.
0: Už to není žádný zvláštní začátek teda, no ale...
4: Já jsem netušil, že tématem tohohle zránku bude úchylka, budou různé úchylky a obsese.
2: Teda mimochodem, jsi se narodil v Mladý Boleslavi?
4: Ano, já jsem se narodil v Mladé Boleslavi.
2: Co jíte na Štědrý den k jídlu? jako co máte rád?
4: Já miluju kapra, samozřejmě.
2: No vidíte, můj kapra. Bývalý manžel je taky narozený Mladý Boleslavi a tvrdí mi, že v Boleslavi se jedí jedině klobásy. Ty vinný klobásy
4: to,
2: zatočený.
4: To jsme nikdy nedělali. Klobásy, no. Jo, máma je dělala, ale až, jako, až vlastně
2: já jsem si to jenom potřebovala
4: na Štěpána, věřit. Nebo na Božího, ale spíš no. Na Štěpána. Tak vidí, my jsme měli vždycky jako kapra na Štědrý večer a druhý den na Božího jsme měli vždycky krůtu. Jako většinou,
2: mě to jenom
4: jako,
2: tak zajímalo. Jako.
4: A pak jsme měli buď právě ty klobásy, jak říkáte.
0: Vás, kam jste mě to zavedli tady.
2: No, ne, on to, mě tvrdí, ne, že to, Mladá Boleslav má
4: úplně žádná úchylka tohleto. Pojďme se vrátit s tím úchylkám, to je mnohem zajímavější téma.
0: No ne, ale teď jsme zjistili, že vlastně ex-manžel Marii celá léta podváděl, protože jí říkal...
2: Nebo říkal, Boleslav jíme klobásy a brachovou polívku na Vánoce, to mi tvrdil celý léta, jo?
4: No, hrachovka se jí také samozřejmě, ano, nebo čočková polévka, aby byly peníze, ale to se vlastně dělá špatně, to má být až na nový rok, že jo, až jako první.
2: Čočka na nový rok, no a hrachováč má být na Vánoce, tohle možná vždycky
0: tvrdil. Není soutěžní pořad o zvěcích Vánoční.
2: Ne, mě to jen tohle. Tak ta Mladá Boleslav, já jsem poprvé potkávám člověka, který je taky z Mladý Boleslavy.
0: No, já mám takový pocit, že moje maminka se taky narodila v Mladé Boleslavi, tak jako...
4: Máš pocit, nebo počkej, nevíš, kde se narodila?
0: Takovou úchylku, že nevím přesně.
4: Další úchylka.
0: Taky, jak to bylo s tebou a s tvým dětstvím? Já si to jako umím živě představit. Oba rodiče herci. Je to výhra, nebo je to nervák?
4: Tak jako já myslím, že to žádný nervák nebyl, že jsme vlastně s bratrem, který je o 9 let starší, vyrůstali jako poměrně jako fakt jako hezkých podmínkách. Navíc my jsme bydleli v té Boleslavi na Štěpánce, což byl krásný výhled. My jsme bydleli v tom lomeném baráku, v tom lomeňáku, který postavil vlastně pan architekt Kočár. To byl takový na tu dobu strašně vlastně převratný panelák.
0: No.
4: A my jsme bydleli v nějakém ve 3. patře a měli jsme výhled na tu Štěpánku, což byl strašně krásný. Ten barák je známý tím, že potom tam dlouhá léta byla čínská restaurace dole. Vyhlášená, kam jezdili i z Prahy dokonce.
1: Počkej, to je ta slavná restaurace, jak tam došlo k tomu incidentu. Vyprávěl mi Jiří Suchý, že tam kdysi v 70. letech v téhle slavné restauraci probíhala večeře, která byla uzavřena pro skupinu asi 20 vysokých důstojníků sovětských vojsk v tu dobu dislokovaných u nás. A prý jim někdo, nějaký zaměstnanec této restaurace v průběhu večeře, uřezal kšilty u těch jejich LPček, u těch čepic. Neslyšel jsi o tom?
4: Ne, tak to slyším poprvé.
1: Tohle to byla ta slavná rysa. A teď si představ, že...
0: Proto oni odešli, oni se urazili a po letech odešli.
1: Si dali Kung Pao a teď představ si, co jim vrátila ta šatnářka. Představ si tu šílenou nadstavbovou čepici bez toho kšiltu. A oni odcházeli a měli takový taburetky zvláštní na hlavě. A byl z toho strašlivý průšvih.
0: Oni přišli v té jejich čepici a ve fezu odcházeli.
1: Ve fezu kombinovaným s nějakou stoličkou. Tak to je pro mě, že...
4: Buď fez nebo Jarmulka, to byla jako nesto. Jako vytvořili šábezdekl prostě. Šábezdekl,
1: ale a zvuk obsanej.
0: No, vidím, že vyrůstá v Mladé Boleslavi taky byl teda oříšek. No,
4: my jsme byli vlastně s bratrem strašně spokojený kvůli té Štěpánce, kdy byl ten krásný výlet a občas mě táta vzal do divadla. Já jsem k tomu divadlu vlastně nějak jako moc netíhnul, no, tak jsem tam prostě musel být, protože jako vlastně máma třeba měla nějakou práci, nebo byla na zájezdě, naši byli vlastně v zájezdovém divadle, takže to byl problém trošku s hlídáním s náma. Ale do toho divadla jsem se dostal, tak nějakým způsobem jsem k tomu asi přičichnul, ale já jsem jako neměl to vůli jako být hercem zpočátku vůbec. Jako já jsem měl úplně třeba úchylku, jak třeba Václav Vašek je třeba jako takový, jak má úchylku na autobusy, nebo vy máte úchylku na zase... Na ty tanky, tak no, tady kolega vedle mě má zase úchylku na plnicí pera, tak já jsem měl úchylku zase jako takovou, že jsem chtěl být popelář, jo, a, je to jako, a potom parašutista.
0: To není uchylka, parašutista je horší.
4: Já to vysvětlím, jo, dneska už se ty popelnice nevyrábí, takový ty kovový, co se točili, jednou rukou to tam natočil, jednou rukou to natočil,
0: to
4: prostě, plnou popelnici, jednou rukou, teď to do toho bobra prostě zapadlo, on to vyklopil a pak asi jednou rukou to velmi prostě jako umně přitočil zpátky k tomu baráku, tak to mě úplně fascinovalo. Říkal jsem, tak tohle to já musím dělat. Já jsem mě s tím vlastně dělat nechtěl do té doby, než se objevili při výhledu z balkonu na tu Štěpánku v pozadí na horizontu parašutisti, když skákali z nějaké anduly. A mně se strašně líbilo, jak prostě ten paret...
0: Já jenom upřesním andule, takže... je letadlo, aby to nevypadalo.
4: No, pointa je ta, že prostě, jako když mi to mě bylo asi ani 6 let, tak máma přinesla z prádelny jako vypraný prádlo a dokonce vyžehlený a z mandlu. A já jak jsem prostě neviděl ty parašutisty, ale chtěl jsem, aby někdo něco poletovalo. No tak jsem to prádlo všechno z toho koše bral a z toho 3. patra jsem to házel takhle dolů a líbilo se mi to, jak se rozvěšuje po těch stromech. Jako.
0: Dane, ty sem patříš.
4: To je moje úchylka tohleto.
1: Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano
4: se vracím k tomu tématu našemu úchylka. Prostě.
0: Vyhazovat prádlo, ložní prádlo mamince se třetího patra a dívat se na to a říkat si, to je nádhera, takhle bych si chtěl jednou skočit. Jako,
4: přesně.
0: No, to se s sebou taky rodiče teda užijí.
4: Vůbec já si nechtěl být herec, ale popelář a prostě parašutista, to by se mi jako líbilo.
0: No. Ano, tak já si myslím, že popelářem, v podstatě každý zdravý kluk chtěl být popelářem, protože všichni jsme koukali, to popelář pro mě bylo synonymum svobody. Prostě oni si jezdili, naskočili na tu
4: stupačku. Přesně, no, ty stupačky.
1: Ano. My jsme a máme dodnes u našeho domu rodinného takový ty sklepní okýnka, které jsou zhruba ve výši, řekněme, 30 cm nad jaksi terénem a velmi silně připomínají ty stupačky popelářského vozu. A můj úhlavní přítel Vít Malinovský se mnou trávil dlouhé hodiny a dny právě hrou na popeláře a to spočívalo v tom nejstupidnějším možným způsobu dětské hry, kdy jsme ani tu popelnici, nám právě šlo o ten způsob toho naskakování na to stupátko, poněvadž ta okýnka byla vybavena dvěma špriclema, za který jsme se mohli držet. Takže přesně s takovým tím unaveným, lehce znuděným, profesionálním výrazem jsme skočili na toto a čuměli jsme do zdi. Tam ani ta fantazie už nefunguje. To šlo jenom o to naskočení, pak jsme jako kejvili, seskočili jsme, udělali jsme imaginární fialkovskou etídu ve smyslu navalení popelnice do bobra, jak jsi to správně říkal tady. No a zase náskok a tupý pohled do okýnka. A celý odpoledne. Inu nebyl internet a v televizi zemědělský magazín, takže nebylo zbytí, takže my jsme se...
2: A já ještě teda jenom malá poznámka. Já strávila dětství v těch popelnicích, protože oni mi připomínali tank.
4: Vy jste strávila dětství přímo popelnicích?
2: Ano, já jsem vždycky lezla do popelnic jako závidím. Dítě a vždycky jsem odklopovala to víko a představila jsem si, že lezu z tanku.
4: Jo, takhle to zase vracíte zpátky, ano. K té úchylce vaší. To jako
5: a pak šla vždycky paní Maruška pěšky ze skládky, když občas to nestihla, že?
2: To mě doma strašili. Jednou tě naloží, jo? Tak to jsem se bála, jo.
0: A pak šla paní Maruška vždycky pěšky domů ze skládky. Už řekl člověk, kterého jsme ještě nepředstavili. Musíme to rychle udělat. Jestli teda Jindro, takto legendární zpěváku od fešáků, proto jsem tady na začátku říkal, že jsou tady fešáci s velkým F, jinak je to hrozný, když se na ně dívám. Takže fešáci jsou tady, alespoň jeden fešák je tady. Jindra Malík, Jindro, ahoj, jestli nemáš úchylku, tak se s tebou musíme rozloučit.
5: Takže úchylky samozřejmě ty se vždycky nejenom najdou, ale ty jsou do dneška. No, samozřejmě jednak strašně moc zdravím Plzeňáky, bohužel se musím strašně omluvit, že poprvně v životě po desítkách let jsme nemohli koncertovat tady na Vánoce v Hejtmanském dvoře.
0: To ani příští rok.
5: Ale vypadá to letos zase bledě.
0: No.
5: Ale já samozřejmě úplně odbočím, já jsem strávil podstatnou část dětství v Indii, v Bombaji. A tenkrát...
0: Teď si ranil Daniela. On je tak pyšnej na tu Mladou Boleslav a najednou v bombě.
5: A ta úchylka byla vlastně, že se mi tenkrát splnil dětský sen, protože v té době, v těch 60. letech frčel v Československu Vinetu. Tam jsme si ho pouštili, když přivezli z ambasády na střeše domů, vždycky Bombay, ten díl Vinetu. Takže splnil jsem si už tenkrát sen a od té doby jsem úchylnej na indiánský čelenky, pera, do dneška, jako.
0: Proto je tady Čiliák.
5: No, jinak musím se vrátit tady k panu Michalovi, protože já osobně i jako kytarista považuji za nejkrásnější materiál na světě dřevo a teď, když tady koukám na ty skvosty, už jenom ta krabička, to je tak něco nádherného, uchvatného. Znám vaše stránky, jo, koukám na ně a takže ještě jednou opravdu gratuluju k té, no ale nádherný úchylce pracování s tím dřevem formou těch tužiček.
6: Tak to já musím poděkovat, děkuju moc. A je to opravdu krásná úchylka, musím říct.
5: Je nádherná, nemůžu se na to vynadívat zcela upřímně. Máme to totiž tady, vážení posluchači, vystavené před sebou na stolku a jeden krásnější exemplář než druhý.
0: Teď mluvíš o těch perech, ne o těch lidech, co stojí za stolku. No, sedí za stolku.
1: Říkal na stolku.
5: I ty krabičky samozřejmě.
0: Ale jak tě znám, ty tam brzo půjdeš.
5: Jako to je ta moje úchylka, i to dřevo, jako, ale nicméně pojďme se věnovat tématu, Petře, tady.
0: Ne, já už opustím téma úchylky, ale vždycky, když se podívám na vencu, tak mě zase zpátky to téma přijde. Ty se nadechuješ.
1: No, protože mě teď napadlo, můžu se vás zeptat, děláte taky zakázkový pera?
6: Určitě dělám.
1: Takový drobný logo RTO 706.
6: Je takhle,
0: jestli to je nějaká značka autobusu? Nebo
1: no pro boha, to snad nemyslíš vážně.
0: Ne, já nevím, co to je.
1: No, co by to asi o logaritmus nějaký? No, samozřejmě RTO, rámový trambus osobní, 706, Škoda.
0: Ten je žahlej hodně, ten je hodně. Nebo ta bílá tady... dálka, to je láska má, no. Já jedu k ní a ona stříc mi běží, už víš?
7: No ano. Jo, to je Peppa Beck nebo co?
0: Ano, to je Josef Beck,
1: ano.
0: Můj guru, Harry Potter mého dětství.
7: Ten by byl pyšnej, kdyby to slyšel. Prosím tě, já to na tebe nerad říkám, ale teď jsme natáčeli s jednou tvojí velmi milou kolegyní Martinou Hudečkovou.
0: Ano.
7: A ta říkala, neříkejte, že jsem vám to řekla já, takže bych nerad, aby se to nějak jako dozvěděla, že to není hned práskli. A říkala, ten Vašek, já ho mám tak ráda, ale on je opravdu jako žahlej. A já jsem říkal, tak nějaký příklad. A říkala, no byli jsme jednou na nějaké chatě, ty jsi tam byl asi už se svojí budoucí ženou.
2: Ano, a ona s Petrem Maláskem.
7: A ona s Petrem Maláskem.
0: No, to byl Silvestr na Vyžlovce.
7: No, a vy prý jste Silvestra trávili, nebo Silvestra prostě jeden den trávili tím, že jste se ztratili. Sedli jste si do jejich, že měli nějakého...
2: Polského Fiata.
7: Polského Fiata.
0: Malucha, no.
7: A ty jsi předváděl, že jsi rally jezdec a vedle tebe seděl Malásek a říkal ti pravá čtyři, levá podřadí, jo, a dělal ti tohodle, jak se tomu říká, navigátora nebo...
0: No, no, jo. Navigátor.
7: No a takže to je jako, ty nejenom ty autobusy, jo, ty jsi no, si prožil i, koukám, i třeba F1 nebo něco takového.
0: Protože já neměl na rozdíl od nich ostatních strašně dlouho řidičský průkaz, takže já jsem to pořád držel jenom v té imaginární rovině a byl jsem vždycky šťastný, když mě někdo aspoň za ten stojící volant, který někam nejel, pustil. Takže takhle jsem vlastně strávil většinu času a nezapomeň na to, že já jsem svůj rychlokurs první dělal 9 let, Petře.
7: Rychlokurs?
0: Jako? Rychlokurs, ano. Moje žena rok a půl, bratranec 2 roky jako, a já 9 let.
7: Jako počkej, jako řidiče?
0: Autoškolu. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.
2: A to jde?
0: Ne, když se člověk hodně snaží, tak to opravdu můžete dát. 9 let.
7: 9 let si dělal...
0: S přestávkama.
7: Počkej, tady mi něco nehraje. Ty teď jezdíš autobusem.
0: Ano.
7: Ty jsi musel udělat zkoušky, ty jsi musel projít zdravotní prohlídkou, ty jsi musel udělat taky psychotesty.
0: Samozřejmě.
7: Jak dlouho jsi dělal takové psychotesty?
0: Psychotesty jsem dělal 3 hodiny.
7: Není to nějak rychlý na tebe?
0: Ne,
7: to...
0: není.
7: A teď
0: to začínáš
7: jenom řekni,
0: bát, viď? Ne, já mám všechny
7: elegantní. Jak to dopadlo s těmi psychotesty? Jako?
0: Úplně v pohodě. Třeba pozornost mám vynikající. Tu mám jako 20-letý kluk, ale pak pan doktor přešel k takzvanému IQ testu a stal se zádumčivým, když jsem mu dal ty výsledky. Tam to bylo něco mezi delfínem a automatickou pračkou. To bylo hodně špatné. No. Ale to nesouvisí s výkonem řidičského povolání.
7: Ale jenom, že jsme se teda zasekli tady u tebe, kluci už si tady něco malou těma pérama od pana Čiliaka, ale já jsem ho sem pozval, protože on je z Plzně, jo? Já prostě mám rád ty lidi.
0: To je poznal.
7: To je si, jo. Co pa to tu je? To je liguán, ne?
0: A kléče máte výborný taky.
7: Víš, on mluví docela hezky.
0: Jo, no protože do nich dáváte mák.
7: Je to o tebe, milé. Prosím tě, no... Řekni něco, ty jsi mě tak naštval teďko, protože...
0: Vůbec, já to zbožňuju. Já
7: jsem tě chtěl dostat na psychotesty a ty jsi mě přilípnul na zeď naší krásnou zpěvnou plzeňštinou.
0: No, jo. Tak to tak je.
7: Tak, víš, já jsem si myslel, že psychotesty jsou taky o tom, jak se člověk má chovat k těm, které veze, k těm klientům. Já nevím, jak jim říkáš, klienti nebo cestující.
0: Řidiči jim říkají kaštani, nevím proč, to je v té hantýrce, ale jsou to cestující a my jsme velmi jako přísně proškoleni na to, abychom se chovali korektně a za všech okolností.
7: Kamaráde, já,
0: slušně.
7: Já mám pocit, že oni vás školí takovým způsobem, že třeba, já když vidím tu radost toho řidiče, který ti ujíždí, ty už skoro máš ten autobus.
0: To já nedělám. Já jsem gentleman a naopak jsem opravdu, ale teď upřímně, protože občas vozím i kamarády nebo manželku třeba, nebo dceru jsem vezl několikrát ze školy, tak i jsem schopen třeba minutově nabrat zpoždění jenom proto, abych na někoho počkal. Protože právě vím, jak je to nepříjemný, notabene při namrzlých chodnících, když vidíš starší paní, jak se snaží, tak já ještě na ní za tím volantem dělám klid, pomalu počkáme, jo, aby sebou neřízla, takže já jsem gentleman. Pokud
5: no, můžu to potvrdit osobně, protože shodou okolností já bydlím na Pražském Soudole, na kopci, Ten kopec opravdu je hodně strmej a spousta lidí, neboť moje žena pracuje na zemědělské univerzitě, potvrdila, že pan Kopta, 107, mimo jiné, tak ta tam k nám věda, je úžasný a od té doby, jak to ty lidi vědí, tak jako opravdu i podle očí se člověk v těch růžkách dá poznat, tak zrovna vždycky žena říkala, pan Kopta zrovna jel 107 dneska. No, můžu potvrdit,
8: pan kariéra, Kopta. Víš?
2: Pan zítra Kopta. Jedu do Suchdola. No. U nás teda nečekají.
7: Všichni budeme jezdit do Suchdola, tak abychom se svezli s Koptou.
5: Takže ano. Pan Kopta, gentleman, opravdu.
1: Děkuji.
5: Zcela upřímně.
1: A jsem na to pyšný, jakože mi někdo řekne, já jsem vás včera viděla v televizi. Pff, bože, ale... Včera jsem vás viděla v Suchdole, pane Kopta, jak jste to tam otačil. To bylo něco. To bylo pokoukáníčko, jak jste tam ten kloubák zalomil na tý konečný.
7: Vy jste mě včera krásně převez, pane Kopta. Já jsem s váma jela až na konečnou.
1: Už jsem měla vystoupit a jela jsem až do davu.
7: Kde jsi byla, Mařeno? Mě zase převez Kopta.
4: No, to už přece není žádná zábava, když jezdíš, to je automat, ne, ten autobus, co řídíš v podstatě. No ale to RTOčko, o kterém jsi mluvil, tak to je prostě manuál. No, to je úplně něco jiného.
1: Tam se nadřeli, a můžu ti říct...
4: S meziplynem, že jo, s meziplynem.
1: Meziplyn, no. Samozřejmě, a žádný posilovače, takže no, taková osmihodinová směna na starým RTOčku, a to myslím teda bez legrace, bez přehánění, já si to nedovedu představit ani fyzicky. Jo, no. Když si vezmeš třeba, když ten autobus nejezdilo ještě metro a byly těžce přetížený ty linky. Vzpomínáte. A teď se rozjet s tím erťákem, kde nefunguje v prakticky vůbec nic, že jo, do kopce třeba, aby vám to nechcíplo, nezačalo to couvat i s těma lidma dozadu, je to obdivuhodný výkon, který ty šoféři předváděli a nesmírně před nima smekám, opravdu, to byla ještě i fyzická dřina.
7: Já teda se omlouvám, protože mě nenapadlo nic jiného, než ten starý kreslený vtip, jak ten autobus odjíždí a z toho zadního okýnka takhle mává někdo někomu, který běží k tomu autobuse. To už nestihneš. A on, já jsem řidič. No, to se ti samozřejmě nemohlo stát. Ne, já teda jenom musím říct poslední věc. Ještě se vracím k Jindrovi Malíkovi. Jindro, prosím tě, ty jsi byl v té Indii někde tam na nějakém našem zastupitelstvu?
5: Takhle, taťka můj obchodoval tehdy s ocelí, jako železo ocel, kde...
7: To je rozdíl, nekrát. To je rozdíl, než psát textíčky a, jako ocel, kamaráde.
5: A já,
7: ocel.
5: Já a dvě moje ségry, takže tři děti jsme tam strávili opravdu 4-5 let.
7: A jezdil se tam taky autobusem?
5: Tam byli, jezdili tam double deckery. I do dneška jako všechno vlevo, to je vlastně Anglie, že jo, prostě. A takže ty double deckery na rozdíl teda od londýnských a jiných neměli okýnka, krsty vedra. No tak ten smrad, co paní Maruška zažila v tanku, tak opravdu, když jsem třeba kolikrát jel jako kluk na koupálku nebo někam do kina a sedl jsem do toho autobusu, tak ten smrad uvnitř byl teda opravdu nepředstavitelný.
7: A nestejská se ti potom teda?
5: Stejská. Po Bombeji se mi teda stejská strašně moc. Hlavně monzuny, já jsem vždycky miloval. Opravdu.
7: To je další uchyl, někdo miluje monzuny?
4: Můžu ještě něco? My jsme byli s divadlem totiž jednou v Indii na festivalu a my jeli jsme s Dilí autobusem tímhletím, takovým tím, to teda nebyl Patrovi, to nebyl double decker, ale byl to autobus jako takovej, který ves nás dole, jakože ty herce nějaký. Do Jaipuru jsme jeli, což je asi nějakých, no, vzdělit nějakých 350 kilometrů. Bylo to šílená cesta, naprosto
7: prostě
4: šílená.
7: Byli jste prostě v
5: Rajasthánu. Serpentíny.
4: Neexistují žádné značky v podstatě. Tam je, a teďko každých třeba, já nevím, 10 kilometrů je tam tenhle ten autobus převrácený na boku s tím, že pozor, nahoře, jako na tom, na té zahrádce, seděli další lidi, jo, takže jako ty Indové, který prostě se, jako, vlastně ten autobus byl vždycky přetížený, jo, to bylo úplně evidentní. A byly tam nějaký strašlivý prostě havárky. Děkuji, že jste mi to připomněl, že Indie to je a bez okýnek, samozřejmě bez okýnek, jako jistě. A bylo to ten autobus, jako že vlastně jsem se říkal, jako jestli do něj vůbec mám vstoupit, jo? Jako já jsem se trošku bál toho.
5: Indiáci jsou úžasní v tom, že to si vzpomínám taky, že jako my se učíme číst, psát, jo? Tak oni se učí za jízdy vyskakovat z těch autobusů, když se naklonějí a padají. A opravdu to třeba jsou kolikrát havárky, že by člověk řekl smrťák, ne. Všichni do jednoho stačí během dvou sekund vyskočit z toho autobusu.
7: No.
5: Ať jsou to děti nebo rozpělí, ty Indiáci to opravdu umějí, do dneška si myslím.
7: A to je správné, člověk
2: jako tam
7: se musí připravit.
2: Na zastávkách.
5: Stavěj, ale ty serpentíny a tam nejsou krajnice, že jo, tak opravdu, když se to začne bortit, nebo to jde na bok, tak tady pan Kopta určitě potvrdí, akor teďko v těch nejhorších podmínkách, chudák můj, jeden, co musí teďko řídit jako v těch ledech a všecko, ten autobus potom v tom jednom momentě, když padne, tak je neovladatelný.
0: Tak no, myslím si to. Dva odborníci teda vyloženě, ale nechci ti brát iluze, Václave Kopto, ale teď jsme se dosvěděli, co to je řídit autobus. Indie.
1: Já bych si netrouf ani na rikšu v tom provozu, co je Bombay, natož na double decker.
0: Že jo? No, to je, s úctou si to poslouchal, tohleto jistě.
1: No to určitě, protože při technickém stavu těch jejich vozů si myslím, že to je zázrak, pokud se ty lidé dopraví z A do B.
0: No jo, ale jak oni jsou vycvičení, oni několikrát za jízdu vyskočí, přeskočí na jiný autobus, jedou dál, ten zase popojede.
1: Neumím si to představit, upřímně ne.
0: Úžasné, ale to je přece ta nádhera, ta poezie té cesty. Že nevím, jak to dopadne. To je jako v tom životě, prostě, rozumíš? Jo? Ty jedeš fádně, ty jedeš s tou 131, nebo s čím to jezdíš?
1: No, kam mě pošlou, ale já vyhledávám romantiku, nikoli v adrenalin, víš?
0: Aha, takhle, v tom je rozdíl. Já, no.
1: Se právě tím vracím do toho dětství a beru to jako takovou autoterapii.
0: Hmm. A teď pozor, jo. Tebe ani v dětství nenapadlo, že budeš jednou taky výborný textář, že budeš tanečník, že budeš herec. Ty jsi pořád chtěl být tím autobusákem. A dneska autobus jenom jako takové pohlazení po duši, ale obživa, to je kumšt.
1: Ja? No v téhle době jo.
0: No, proč o tom tak hezky mluvím? Protože já tady mám pro tebe piano. Petrov je tam napsáno. A kdyby jsi byl tak hodný, zasedl k tomu piano a konečně se v našem neočekávaném dýchánku po té dlouhé diskusi o vašich úchylkách, já myslel, že to budeme mít raz, dva, ale vy jste těžší případi. Tak Václave, o čem to bude?
1: No, přemýšlel jsem o tom a vidím tady Jindru a vzpomněli jsme se, že jsme se vídávali už za mladých let na kopci zvaném Hanspalka, kde já dodnes žiju, a k tomu kopci se neodmyslitelně vážou nejenom teda vaše začátky, jakožto tedy Jojo Bendu Žlutého psa, ale je tam jedna výrazná osobnost, která se s mým životem spojuje vlastně od mého útlého mládí, a to je Ivan Hlas. A když dovolíte, já bych teď jako vstupní píseň zvolil jednu z jeho písniček. Mimochodem byla to zrovna tahle píseň, která mě k tomu piánu přivedla, a tady ten riff. To bylo úplně to první, co jsem se vlastně od Ríši Dvořáka, řečeného Šmardy, naučil. Pak se přidala i pravá ruka, no a dneska téměř po 40 letech tu písničku pořád mám s velkou úctou v repertoáru. Jmenuje se Před chvílí byla tma.

0: Takhle my dopadneme, my si zaspíváme, my si sami zatleskáme, my se sami oceníme. Je to trochu takové zvláštní, ale Jindro, ty se nadechuješ, ty chceš pochválit vás.
1: Ne, strašně určitě. Moc, protože ten člověk mě tady, pan Kopta, absolutně odrovnal, nádherně frázuje. Ale i to piano, v podstatě je to přesně takový to Hans Palský z toho Loutyše. Jako tenkrát pamatuju úplně ty začátky, kdy jsme chodili po Praze pěšky, potom nic nejezdilo, jo, a tak dále, a vždycky jsme skončili u někoho, takže pane Kopta, velká poklona, ale opravdu.
2: Děkuji, opravdu. Měl jsem se kde učit zase. No. Já na vás chodíval do malostranské besedy jako útlý chlapec pod pódiem, když jste tam řádili s tehdy začínajícím Jojo Bandem, štíhlí mladí hoši, no, v overalech.
1: Však taky jsem pyšnej na to, že jsem vystudoval školu bratří Tesaříků.
2: Ano.
1: Zdravím tam nahoru do toho hudebního nebe Vláďu, ale opravdu ta škola byla tehdy strašně tvrdá. Já jsem tehdy nastoupil jako kulisák do Národního divadla, kde jsme byli úžasná sestava, byli jsme jaký ty dělníci divadelní. A když jsem tam potom přišel, mě tam kluci přivedli, Richard Tesařík s Vláďou, tak tam seděl právě Ivan Hlas, Kraus, Krausberry, jo, Petar Introvič, Bluesberry.
2: Co všem
1: a tahle ta parta jako opravdu úžasný. No, takže jsem mezi ty kluky zapad nádherným způsobem a do dneška samozřejmě mě nějaký písničky jako opravdu doprovázejí i třeba ve Fešácích. Jako opravdu, Petře, je to až neuvěřitelný, je to jeden takový spirituál, který...
0: Zanotuj mi ten spirituál jen tak... A

0: Já si myslím, že v režii jsem to odevzdal za doprovodu vládě Tesaříka, tak když potom dovolíte, tak...
1: Tak si to můžeme dát hned, ať je tady tak nějaký hezký zpěv.
0: Ale tak, pane Kopta, ještě jednou velký klobouk, opravdu Smekám, který nemám, to je úžasně odfrázovaný. Opravdu, já jako jsem muzikant, skládám písničky celý život jako, a věnuju se tyhle ty muzice a i v těch fešácích do dneška ty lidi vědí, že nevynechám na vánočním koncertě a dokonce to přání fešáku bylo takové, že jsem to vydal na fešácký desce vánoční, takže tenhle ten spirituál, který se jmenuje Jesus, Joseph and Peter, tenkrát jsme to objevili v podání Les Humphrey Singers. Je to vlastně přes 100 let stará písnička.
1: No, vidíte, moji milí posluchači, neočekávaného dýchánku, jak se z dětí, které trpěly, které měly různé úchylky, které nevěděly, čím vlastně budou, protože byly z různých rodin, které, jak jsem říkal, byly sociálně slabší, neměly ani na auto, možná neměly ani na televizi, možná neměly doma ani ledničku. Ano, pan Kopta stále kroutí hlavou. Měli jste třeba nábytek doma nebo tak něco?
2: Jeden čas si pamatuju, že tam byly i parkety. Ale no. pak obě zmizely.
1: No, ale já jenom chci... Jo, pozor, abych na to nezapomněl. Hoši, abyste si nemysleli, že Dan Rose není taky zpěvák. Dane, ty jsi přece naspíval s někým pozoruhodným něco zajímavého, pokud já vím.
3: To, že by to bylo něco pozoruhodného, to určitě to nebylo.
1: No, ve tvém podání?
3: V mém podání, já si to nepamatuju, že bych mi něco vydal pozoruhodného. Rozhodně jsem, jako zpíval jsem někdy v divadle, no, tak to jako každý z nás, jako Vašek Kopta taky zpívá v divadle, ale Vašek je proti mě muzikant, to je opravdu muzikant. Já se do toho ranku vůbec nemůžu počítat. Já prostě v divadle, když jako jsem dostal nějakou, byla mi svěřena nějaká role, byť to bylo třeba v hudebním divadle Karlín, kde jsem vždycky hostoval asi v 7 věcech, tak jsem zpíval, no, ale kvůli tomu, že jsem...
1: No, v hudebním divadle Karlín 1000 diváků, Rose tam zpívá a dělá jako že nic.
3: No, ale já jsem musel kvůli tomu chodit paní profesorce Jerolímový, abych vůbec jako prostě abych to vůbec jako dál, jo, ty písničky, protože oni byly někdy hrozně těžký. No, tam jsem se, vím, že jsem se tam střídal s Ivetou Bartošovou ještě, když byla ještě pěkná holka, krásná. A s tebou taky.
2: Já jsem měl taky paní profesorku Jerolímovou.
3: Jsme chodili, no, protože
1: ona to se nechlup, to je pořád.
3: Ona byla strašně prostě bezvadná jako ženská a navíc jako pedagožka byla taky dobrá. A vím, že prostě to je, jako, já nechci zdržovat, jo, ale že vždycky zajímavý, že ona mi říkala, já jsem říkal, Stelo, já přeci vám musím mě to zaplatit tu hodinu, to nejde, abych říkal, ne, já po tobě nic nechci. Já jenom vždycky, aby si koupil litr vína, červenýho, ale ne bílýho, že to je na hlas, to je jako, aby si dobře prokrvali ty hlasivky. No. Jako, no, ale já přeci nemůžu u vás pít, ale... nemůžeš, to musíš právě. Takže my jsme během toho vlastně tí hodiny, no, nevypili jsme soulahev, to pak asi dopla Iveta Bartošová nebo Vašek po mně potom, že možná.
1: Vaše kroutila,
3: to je tak, nebo to, že já tu flašku koupil, no, a oni pak vypili, no. Takže jsme takhle jako se Stelou, jako Jerolímovou jsme tam chodili, takže já jsem si vlastně musel u ní učit, abych jako nějakým způsobem na nějakou průpravu, protože já jsem nějakou měl ze školy, ale ono pak člověk zjistí v tom, v té praxi, že to je trošku složitější. Takže na ten zpěv jsem prostě musel chodit. No.
1: No jo, ale víte, jak se teď tady cítí Michal Čiliak, který, já nevím, Michale, neříkáte si, kam jsem to vešel, když já zpívat neumím třeba vůbec.
4: No, naopak, já docela obdivuju právě mezi jakýma lidma tady sedím a bavím se, je to super a opravdu koukám, co všechno vy dokážete. Jo? Tady vy si děláte z pana Kopty srandu, ale přitom...
1: Ne, my to všechno velký... myslíme vážně.
0: Já z pana Kopty legraci nedělám.
1: No, já tak ne.
0: Klobouk dolů.
2: Ne, Petr, ale ten je zase za to placený.
0: S Ivanem Hlasem si telefonujeme, tak co jinak, taky v této době, tak opravdu dám velký k tomu a říct, tak jsem se setkal s panem Koptou, Ivane, ale ti tak tu písničku vystřih, že hlasově, kam se hrabeš ty? Opravdu, já to prostě se nebojím říct.
1: Ale, no, a ten bude mít radost, ale Michale, vy jste si nikdy nespíval třeba u toho Vyrábím pero, že jo?
4: A jo, tak jasně, něco zabroukám občas, ale jako to se nemůže rovnat s tímhle ani náhodou, že?
1: No, teď si představte, že stojíte jako Dan Rose, před vámi je 1000 diváků v Karlíně, všichni ti diváci jsou poučeni, protože do Karlína chodí ti, kteří mají rádi muziku a chtějí si poslechnout krásnou píseň, krásnou
0: árii. Je tam výborná akustika mimo jiné.
1: Ano, ano, teď je všechno slyšet, že jo, teď ten Rose tím krásným hlasem.
3: Teď není slyšet zrovna vůbec nic, už rok nic.
1: No ale přátelé, jenom abych nezapomněl, Marie, vždyť ty sama taky máš za sebou krásnou takovou dobu, kdy jsi zpívala, že jo, kdy jsi Co?
5: Ne, já jsem, už to, jednou jsem to vyprávěla, já jsem opravdu chodila do sboru, protože já měla ctižádost, jakože bych chtěla zpívat, ale dopracovala jsem se jenom k jednomu jedinému solu za celý svůj život a to v písni Rožnovské hodiny jsem dělala takovýto bim-bam.
1: No, no, není.
5: To bylo jediný moje solo a fakt jsem na něj pyšná, bylo to i při koncertu no a v tom pěveckém sboru, ale fakt jsem chtěla zpívat, ale ono to opravdu není každému dáno.
1: Prosím tě.
5: A já to neslyším navíc, já si myslím, že zpívám moc hezky a přitom já si fakt i doma furt zpívám a když to někdo slyší, tak mi vždycky říká, ať radši nespívám nebo pustí nahlas rádio, ale mně to zní hezky, ale to je právě to, když člověk fakt nemá ten hudební sluch, to se nedá prolomit.
1: Ale prosím tě, nesmíš se dát. Lidi...
5: No já jsem se nedala, já 8 let chodila do toho pěveckého sboru.
1: No to je výš, to je krásný, mě nechtěli to je výkon vyhodit, teda
5: mě nechtěli vyhodit, ale ty bim-bam, ty jsem dělala léta, to tam byla jako hlavní píseň na repertoáru Rožnovské hodiny.
1: Prosím tě, nemohli si dát tón nějaký, že bychom udělali takový jako...
5: Ale prosím tě.
1: Ne, my ti tvoje
5: hele, já bych dneska ani to bim-bam už neudělala dobře.
1: Teď ne, právě, hele, my ti uděláme...
5: Vem si, já to dělala po 8 letým tréninku, mě nechali udělat bim-bam,
1: no teď, Dané, prosím tě, připrav se, Jindro, ty taky Rožnovské hodiny znáte. Vemte si, ano, tón.
5: Bim-bam.
1: To byla zkouška, ale teď mi všichni.
5: Ne, to je ono.
1: No a teď, pozor, a.
6: A. Rožnovské hodiny smutně biju.
5: Bim-bam.
2: Tak asi opravdu.
1: Ta je, ale opravdu, jak to mohli s tebou vydržet, čeveče, v 8 let, teda tohle, toto je... Já ti děkuju, děkuju. Ne, že by si u toho piana neměl zůstat, ale teď si poslechni, teď si poslechni. Sledujeme neočekávaný dýchánek a že tu první polovinu našeho dýchánku za chviličku zakončí Jindra Malík krásnou písničkou a že je tady s námi Vaše Kopta, Marie Formáčková, Michal Čiliak, Dan Rose a Jindra Malík. Co tam dáme za krásnou píseň, Jindro?
0: Je to ten spirituál, který tady v Plzni velice dobře znají. Hejtman Skvendoře, nikdy nevynechám na vánoční koncert tuhle písničku zaspívat i po těch 45 letech.
1: Tak, tady je.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country jízda speciál.
4: Ano, je tady country jízda, stejně jako každý čtvrtek i dnes hodinový speciál. Při poslechu Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Petr Vacek. Hned v úvodu vám nabídnu Karla Černocha, Petra Spáleného, Františka Nedvěda a představí se i první zaoceánská country hvězda Bobby Bear. Přeju vám příjemný poslech.

Alabama Rose, to byla písnička, kterou přispěl do dnešní country jazzy speciál Bobby Bear. A pojďme k dalšímu bloku písniček. Mají společné to, že všechny jsou hodně známé a všechny zpívají oblíbení zpěváci. Tomáš Linka se představí s písní Paní má se má, to je původní melodie Johna Denvera, potom přijde na řadu Honza Vyčítal a zaspívají i dvě dámy, Naďa Urbánková, doprovázená country beatem Jiřího Brabce a Dolly Parton.

A dámská jízda na vlnách Českého rozhlasu Plzeň pokračuje. Dolly Parton vystřídá Šárka Resková, následovat bude Bea Pšeničková. Pak už se dostane na Bucka Owense a jeho doprovodnou kapelu Buckaroos. Připomeneme si velký hit, písničku Act Naturally. Buck Owens byl představitelem takzvaného Bakersfieldského soundu. Ten byl charakteristický ostrými kytarami a výraznými bicími. Je zajímavé, že mezi fanoušky tohoto stylu patřili i Beatles a ti dokonce písničku Act Naturally převzali do svého repertoáru.

A to už byla Smečka vlků. Plzeňská skupina, věnující se především trampské tvorbě, se představila v písni Staré blues. Co nás čeká v dnešní country zde speciál dál? Zaspívá Pavel Bobek a nabídnu vám také Žalmana. Toho uslyšíte v písničce Divokej horskej tymián.

tak se mi zdál, já nahý v něm stál a doktor zkoušel mi tep. Prý tělo už mám, samou vrásku a šrám.

A budeme se loučit. V Country jízdě speciál se dneska dostane ještě na Věru Martinovou. V duetu Usmívej se, když odcházím se představí Pavel Roth a Iva Hajnová a nabídnu vám také Elena Jacksona. Za týden naslyšenou při poslechu Country jízdy speciál se těší Petr Vacek.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes začneme citací. Já sám německy neumím. Ve škole jsem se němčině učil, ale do 2 let potom, co jsem vystudoval, jsem z ní všechna slovíčka zapomněl a od té doby je mi mnohem líp. To je citace z knihy Tři muži ve člunu. Před 154 lety, tedy 12. července 1872, se v jihočeských Trhových Svinech narodil člověk, který tuto knihu přeložil do češtiny. Emil Dominik Josef Hácha. Právník, státní úředník, předseda Nejvyššího správního soudu, politik a později také prezident druhé republiky. Stalo se to sice v době, kdy měl ještě do protektorátního prezidentování daleko. Nicméně obojí, ať už jeho právnická nebo literární a překladatelská činnost, stejně jako později vykonávání prezidentského úřadu, zanechalo v naší zemi výrazné stopy. A zatímco už ta Háchova literární a právnická praxe jsou přijímané veskrze kladně, jeho prezidentování na objektivní zhodnocení teprve čeká. A o prezidentech a jihu Čech bude také dnešní Vltavín. A pomůže nám s ním historik Jiří Dvořák.

0: Na začátku dnešního Vltavínu stála jedna odstřižená a nepoužitá nahrávka z našeho cyklu o neuskutečněných projektech. Zůstala, jak se říká, na podlaze střižny, protože jsem prostě nevěděl, jak ji zúročit. Je to část mého rozhovoru s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích. A myslím, že vůbec neuškodí, když si ji pustíme. Zmiňovali jsme neuskutečněné projekty různého typu. Mezi jedněmi byly také sochy a památníky týkajících se slavných osobností. Tak si tak říkám, jakého prezidenta a co tady v Českých Budějovicích něco někde připomíná. Tak dochází mi v podstatě jenom tady pamětní deska tady na radnici Českobudějovické, lavička Václava Havla v kampusu univerzity a asi už nic víc.
1: Pak bych ještě připomněl bystu Tomáše Masaryka v Novém Vrátě před školou, pokud vím, tak byla nedávno odcizená. Pak mě napadá pamětní deska prezidenta Masaryka v Neznašově u Týna nad Vltavou, kam jezdil za svými přáteli. V Budějovicích samotných máme místo, kde Masaryk přenocoval při svém pobytu. V Budějovicích to je Eckertova vila na Sadech. Máme místo, kde přenocoval prezident Beneš při své návštěvě v roce 1937. To je hotel Zvon na náměstí. Pak tu máme kasárna, kde si odbíjal vojenskou službu Václav Havel na dnešním Mariánském náměstí. Tam vlastně začínal i svou dramatickou tvorbou. Máme tady kasárna, kde sloužil Klement Gottwald na pražské třídě.
0: Ano. Je to tak. A co se týče různých míst v jižních Čechách, tak dejme tomu některé školy, jako například škola TGM v Českém Krumlově, nebo rodný dům a pamětní deska na Emila Háchu v Trhových Svinech, nebo Benešova vila v Sizimovou Ústí. Těch míst se dá asi najít vícero.
1: Ještě jak jste zmínil prezidenta Háchu, tak bych možná připomněl, že studoval v Českých Budějovicích na Jiřízkově gymnáziu, čili máme tady zachovanou i budovu, kde absolvoval svoje gymnaziální studia. Byť to není ta dnešní gymnázium, je to vlastně starší budova ve Skuherské ulici, ale i tak je to místo, kde budoucí prezident Hácha vlastně prožil 8 let studentského života.
0: A já už vítám u mikrofonu historika doktora Jiřího Dvořáka. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: Ta poslední věta, to byl ten důvod, proč tu dnes sedíme. Mně to pak celé došlo a říkal jsem si, je to pravda, že v podstatě, co se týče prezidentů, tak Tomáš Garrigue Masaryk kdysi před první světovou válkou přes Jižní Čechy utíkal, přes Jižní Čechy se vracel přes Horní Dvořiště, Edvard Beneš tady zemřel a doktor Hácha se tady narodil.
2: Ano,
0: čili máme jeho jediného prezidenta, jeho Čecha, Emila Háchu.
2: Ano, přesně tak.
0: Existuje vůbec nějaké objektivní zhodnocení nějaké historické etapy?
2: No, to je vždycky problém, protože záleží na úhlu pohledu, interpretaci a všech těchto dalších okolnostech. Také záleží zejména na tom, co vše je možné v dané době o té věci publikovat a co vše je v dané době v archivech nebo v dalších materiálech dostupné. Protože například Emilem Háchou se zabýval zemřelý historik Tomáš Pasák, který na to napsal velice tlustou knihu. Pokud by čtenáři měli zájem, jmenuje se to Tomáš Pasák, Emil Hácha a zahrnuje to období let 1938 až 1945.
0: A co se faktů týče, tak je jasné, že Emil Hácha se narodil 12. července 1872 tady v Trhových Svinech.
2: Trhových Svinech, to je velice důležité a podstatné. Z hlediska narození je důležité také to pro některé lidi, které to zajímá, tak z hlediska datace, z hlediska toho astrologického kalendáře byl v podstatě rakem.
0: Ano.
2: Což by mohlo vysvětlovat některé jeho činy. Vždy to byl člověk, který jaksi dbal na svoje vzdělání a vzdělávání. Důležité je, že se naučil postupně, kromě němčiny, se naučil také anglicky, francouzsky, naučil se také italštinu, postupně zvládal, a to je důležité připomenout, také slovenštinu a tímto způsobem také zvládl částečně ruštinu a polštinu. Takže svým způsobem to byl jazykový polyglot, což mu umožnilo později se jaksi tímto způsobem dobře v životě orientovat, mohl si číst ty věci v originálech, což je vždy v každé době velice důležité a přispívá to k rozšíření obzoru každého člověka, který se tímto zabývá. Ne nadarmo Naplon říkal, že voják, který zná dva jazyky, vydá za dva vojáky.
0: Rozumím. Já jsem třeba nevěděl, že to byl Emil Dominik Josef Hácha. To je jedna věc. Pak jsem vůbec netušil do jisté doby, že se věnoval překládání. A to, že byl právník, to jsem tak nějak zaregistroval ještě během studií. Ovšem, že byl třeba předsedou Nejvyššího správního soudu, to jsem nikde neslyšel, až když jsem si to hledal později, že byl v dalších důležitých funkcích, co se práva týče, a že byl vynikajícím právníkem.
2: Tak to souhlasí. Pokud se týká toho jména Dominik a Josef, tak to jméno Dominik získal podle svého křtitele, který jaksi jej držel při tom křtu. A pokud se týká jeho zaměření, tak ta jeho kariéra, tam je nutno zmínit, že úspěšně studoval na pražské, tehdy ještě Karlo Ferdinandově univerzitě v době CK monarchie, to je nutno připomenout. On výsledkem jaksi té jeho činnosti je, že už v roce 1895 promoval na té právnické fakultě, stal se doktorem práv, čili judr, zkrátka, a důležité také bylo, že jaksi uměl se prosadit a dostal se do služeb jednak zemského výboru a se vznikem Nové republiky se stal tím člověkem, který byl takzvaně senátním prezidentem Nejvyššího správního soudu a tam jaksi v této funkci vydržel celé to důležité období. On byl vynikajícím právním znalcem práva nejen tedy jaksi tady toho kontinentálního, ale i anglosaského, takže byl uznávanou autoritou pro mnoha dalších soudců. Měl bohužel tu smůlu, že v osudovém roce 1938 se stalo to, že zaprvé zemřela mu jeho manželka, se kterou měl jedinou dceru Miladu, a důležité také bylo, že ho obklopili Jihočeši, kteří tady byli koncentrováni v takzvaném národohospodářském sboru Jihočeském, který měl své sídlo v Praze, a ti pod vedením Rudolfa Berana, který byl předsedou tohoto sboru, ho požádali, jestli by se nestal tím státním prezidentem takzvané druhé Česko pomlčka velký S Slovenské republiky, jak se jí říkal. Také se označovala od toho, jaksi 2. října roku 1938, že je malá, ale naše, protože republika se postupně zmenšila díky okupaci Sudet a díky okupaci Jižního Maďarska a Jižní Podkarpatské Rusy zhruba o 45 tisíc kilometrů čtverečních, takže zbylo necelých 99 tisíc kilometrů čtverečních a z těch původních skoro 15 milionů obyvatel zbylo necelých 10 milionů.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s historikem Jiřím Dvořákem povídáme o jediném jihočeském prezidentovi Emilu Háchovi. Mám tady pro vás, pane doktore, dvě nahrávky historické, de facto tři, ale začneme dvěma. Asi bude dobré připomenout rok 1928 a část projevu k 10. výročí republiky v Národním shromáždění, projevu, který přednesl Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Náš politický úkol je vybudovat republiku demokratickou. V demokracii o vládě rozhoduje volba. Proto systém volební je dnes tak důležitý. Podle něho a ovšem podle celkového kulturního stavu občanů jsou demokracie různé, rozmanité. Máme hlavně odchylné typy demokracie anglické, americké, francouzské, švýcarské.
0: Unikátní záznam Českého rozhlasu z projevu našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka při 10. výročí vzniku Československa z roku 1928. Tedy doba, kdy jsme byli jakožto republika v podstatě v plném rozkvětu nebo v takovém tom plném rozpuku nebo na vrcholu sil, nebo skoro těsně před vrcholem sil. Co Emil Hácha tou dobou?
2: Tak Emil Hácha byl tím prezidentem toho nejvyššího správního soudu, dále se aktivně angažoval jako člen legislativní rady vlády Československé republiky, byl členem České akademie a České učené společnosti. Můžeme také říci, že byl členem, a to bylo velice významné, Haagského rozhodčího soudu, který působil z hlediska toho mezinárodního práva. Československo v té době skutečně bylo na vrcholu svých sil. Bohužel blížila se situace, která měla tuto situaci pozitivní zcela obrátit. A tento dopad, říká se tomu velká hospodářská krize nebo deprese, v začátku 30. let se podepsal do života obyvatel nejen Československa, ale i celé Evropy a celého světa. Je třeba připomenout, že jen v samotném Československu bylo v jisté době skoro 900 tisíc nezaměstnaných. Když si to uvědomíte, že většinou to byly otcové od rodin, tak to postihlo skoro 4 miliony lidí, což není právě malá část obyvatelstva. A tohle postižení, protože tehdy vláda republiky uvažovala, že nechá ten systém liberálního práva, to znamená laissez-faire, laissez-passer, nechme věcem volný průběh. Bohužel znamenalo to, že lidé začali hladovět, že se šířily exekuce a že stát se dostával do těžké hospodářské krize. Nakonec v roce 1932 musela vláda souhlasit se zavedením žebračenek, to byly poukázky, ty 10-korunové byly pro svobodného a 20-korunové na týden pro rodinu. Výsledek byl také, že pro ty trvale nezaměstnané byly zřízeny takzvané nouzové práce, při kterých se začaly budovat některé cesty a silnice. Přesto mezi ekonomy a národohospodáři probíhal spor, jestli státní zásahy ano nebo ne.
0: Čili teď touto dobou Emila Háchu v politice nenajdeme.
2: Hácha byl ceněn mimo jiné také proto, že on osobně do té politiky nikdy nezasahoval. To bylo velice důležité, i když ty možnosti bezesporu by měl, ale on to nikdy údajně neudělal.
0: Pojďme si teď poslechnout ještě jeden projev. To už bude projev doktora Edvarda Beneše, který je ovšem o 10 let starší než ten, který jsme teď slyšeli s Tomášem Garrigue Masarykem. A je to projev z konce roku 1938, který říká úplně všechno. Už i tím tónem hlasu.
3: Koruna stromu naší vlasti je osekána, ale kořeny národa tkví pevně v jeho zemi. Sestupme ke kořenům, soustředíme všechnu svou starou rodovou sílu do nich, jako jsme to ve svých dějinách učinili již několikrát. A koruna opět po čase vyrazí svými ratolestmi. Mějme na paměti, že to, co nám po všech obětech zůstává jako jádro naší vlasti, jako ono dědictví, jež musíme zachovat budoucím generacím, je stále ještě statek věčné hodnoty. Dále se obracím na všechny ostatní kruhy obyvatelstva, rolníky, dělníky, střední vrstvy i inteligenci. zachovejte klid a svornost, jednotu a oddanost i vzájemnou lásku k sobě. Neboť, jak Masaryk říkával, vlast, stát a národ, to jste vy všichni navzájem, stojící na své rodné půdě. Odložte na čas všechny své spory a denní malé zájmy a spojte všecko úsilí k jedinému cíli. K společné práci pro vlast a stát. Přeji vám všem, přeji republice, přeji národu, aby se dočkal brzy lepších dnů, aby žil, vzrůstal a vzkvétal znovu jako krásná ratolest lidského rodu a jako jeden z ušlechtilých krásných národů evropských. Buďte všichni zdraví, buďte všichni svorni, buďte všichni stateční.
0: Část abdikačního projevu z 5. října roku 1938. Edvard Beneš, dle hlasu zcela jasně zlomený člověk touto dobou. Teď v tuto chvíli začíná ten největší předěl, nebo v podstatě vrcholí ten největší předěl té první republiky, a sice konec těch velkých nadějí, dá se říci. Co Emil Hácha tou dobou?
2: Emil Hácha tou dobou byl stále ještě členem toho nejvyššího správního soudu a v téhle věci se osobně asi angažoval nejspíš tím, že v rámci svých možností poskytl nějaké ty finanční prostředky na zlepšení osudu těch, kteří museli uprchnout z našeho obsazeného pohraničí, to znamená těm lidem, kteří se dostali do vnitrozemí. Problém byl, že to byl takový zásah, že vláda jako taková na to reagovala s určitým zpožděním a že hlavně zasahovaly dobrovolnické organizace, jako byl Československý Červený kříž, Sokolové, Orlové a další tyhle jednoty, případně další tělovýchovné jednoty, které dali k dispozici tělocvičny a tam byli dočasně ubytováni čeští lidé, kteří utíkali z toho obsazeného pohraničního území.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Jakou stopu zanechali prezidenti na jihu Čech? Toť téma dnešního Vltavínu s historikem Jiřím Dvořákem. Jen připomenu, že jsme slyšeli dvě archivní nahrávky Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. Teď máme před sebou ještě jednu. A to bude přímo originální hlas doktora Emila Háchy, jediného jihočeského prezidenta, kterého máme nahraného a kterého jsme kdy zažili.
1: Drazí spoluobčany, na sklonku roku plného nepokoje a bolestných obětí chtěl bych o svácích míru a radosti říci vám několik slov. Poprvé z místa, na něž nepostavila ústavně projevená vůle národa a poznání vlastní povinnosti. Radostná nálada vánoční, vypěstovaná staletou tradicí, nedovoluje nám zapomenout na smutek, který nás všecky svírá, a nemůžem nepohnout, abych snažil se budit konejšivé naděje pro příští léta. Ale jsou také světla v tomto našem národním soumraku. Jsme stále na svém kusu země, jako jsme na něm byli déle než tisíciletí. Máme i nadále svůj vlastní stát, jež jsme před necelým čtvrtstoletím ještě neměli. Velké vichřici, jež nám i tolik otřásla, stojíme nadále pohromadě a pracujeme. O prudké krizi, která zachvátila naše soužití s bratry Slováky a Podkarpatorusy, nalezli jsme se a můžeme žít v dobré vůli.
0: Protektorátní prezident Emil Hácha, jeho vlastní hlas, který jsem upřímně řečeno prakticky celý život neměl šanci slyšet. Také patřím ke generaci, která byla prakticky celý život vychovávaná v tom, že Hácha byl kolaborant zrádce národa. A ona teprve časem se ukazuje, že se to nedá říci takhle přesně. Jak to je, pane doktore?
2: Ono se to nedá takto vůbec jednoznačně formulovat a říci. Jedná se o to, že prezident Hácha, když se stal tím protektorátním prezidentem, to znamená od toho 16. března roku 1939, tak se snažil v rámci svých možností, které byly velice omezené a limitované, neustále připomínat vůdci Třetí říše, to znamená Adolfu Hitlerovi, že vložil osud českého národa do jeho rukou a tím se snažil od něj získat určité drobné ústupky. Tyhle ty věci třeba používal v době, kdy naši studenti, zhruba 1200 studentů, po těch událostech října roku 1939 a po zavření českých vysokých škol, byli v koncentračních táborech a snažil se, aby postupně při různých příležitostech, jako byly třeba Hitlerovy narozeniny v dubnu a podobných akcích, byli propouštěni. Do jisté míry se mu to dařilo. Tady je důležité také říci to, že Hácha se snažil také pomoci i jiným lidem. Ze začátku byl snad v nějakých kontaktech i s Benešem, i když tohle se mu potom nepřiznalo a Beneš v podstatě ztratil vliv na to, aby konec té jeho životní dráhy mohl nějak pozitivně ovlivnit. Ta situace v květnu roku 45 byla zcela jiná. Ale abychom se vrátili zpátky. Tam je důležité také to, jemu se hlavně vytýká to období v době Heidrichiády, takzvané velké, to znamená po smrti zastupujícího říšského protektora, kdy on a vláda neodstoupili, zůstali na svých místech a snažili se ten ohromný konflikt, který tehdy se rozpoutal mezi českým protektorátem a německou říší Adolfa Hitlera, nějakým způsobem zpomalit, ututlat a dostat do přijatelných podob. Výsledkem bylo, že přinutili velkou část elity národa v Národním divadle, aby složili přísahu Třetí říši. To samé potom prostí lidé museli opakovat v různých městech, pokud možno na velkých náměstích. Tyto věci byly natáčeny. To potom vytvořilo také už nepřekonatelnou propast mezi londýnským odbojem a londýnskou vládou a domácí záležitostí, protože zdejší lidé viděli a dostali se k nám zprávy třeba z Dánska, kde, jak víte, vláda v roce 1943 podala demisi a přestala Němci kolaborovat. To se mělo stát takovým tím vzorem pro tu protektorátní českou vládu. To se bohužel nestalo a právě to období od toho roku 42, od toho července, je Háchovi a celé vládě vytýkáno. Výsledek také tomu odpovídal z hlediska zániku protektorátu a z hlediska konce státního prezidenta. On do 13. května roku 1945 byl v Lánech, kde byl zatčen, byl transportován do Pankráce.
0: Tolik doktor Jiří Dvořák, historik z Jihočeské univerzity. A ještě má otázka, dá se tedy z dnešního úhlu pohledu říci, nebo zeptat se, je tedy nebo byl tedy Emil Hácha kolaborantským prezidentem? Je vůbec ta otázka možná?
2: No, otázka je možná, ale tady je důležité, aby si každý uvědomil jednu důležitou věc. Emil Hácha chápal tu svoji prezidentskou funkci jako oběť, jako službu státu a občanům tohoto státu. To je velice důležité a v té zlomové situaci jednal tak, jak jednal. On jako studovaný právník v tom Berlíně skutečně dosáhl maxima, který jako zcela bezmocný člověk mohl vykázat. Na druhé straně rád bych každému popřál v úzovkách, aby si vyzkoušel tu situaci, ve které ten Hácha byl, protože to zlomový okamžik. Navíc většina z nás není služebníky státu, není v této veřejné funkci. A k té kolaboraci, tam bych ještě dodal, on v podstatě od toho roku 43 byl ve vleku svých spolupracovníků, kteří okolo něj byli soustředěni, takoví ty poradci, takoví ti kancléři, kteří mu určitým způsobem radili a kteří se za něj v podstatě také schovávali.

Posloucháte Vltavín a pojďme si teď ten jeho závěr trochu odlehčit. Já vám přidám totiž další letitou nahrávku z Českobudějovického rozhlasového archívu. Natočili ji profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý s Milanem Navrátilem v roce 1970. Je to část záznamu cyklu, v němž putovali po jižních Čechách a glosovali, a to velice fundovaně, historii jednotlivých měst. Dnes nám připomenou Bavorov a Vodňany.

0: Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych ti hubiček na obě strany. Ta písnička je docela příhodná, protože teď jsme právě v onom městě nebo městečku Bavorově. Přijeli jsme tam z Husince, jeli jsme silnicí velmi, velmi malebnou cestou. Po levé straně se nad námi vysoko na obzoru tyčil hrad, kdysi Rožmberský, dnes zřícený na Helfenburg, který pravděpodobně, když si postavili kratochvíli, Rožmberkové více méně opustili, až spustl. Potom jsme projížděli vesnicí Dubem s hezkým zámečkem, až jsme přijeli sem do Bavorova.
1: Zajeli jsme tam pro památku dvou spisovatelů, Bohumila Havlasy a Josefa Krasoslava Chmelenského. Ale nejen proto, protože Bavorov je opravdu pěkné městečko, nejkrásnější, myslím, je jeho kostel, který patří k předním jihočeským gotickým kostelům, kde obraz na hlavním oltáři je dílo Škrétovo. Ale myslím si, že bychom měli promluvit o Josefu Krasoslavu Chmelenském.
0: Však také na jednom z rohových domů, tady na náměstí v Bavorově, je deska, která je věnována jeho památce.
2: V tom místě pravděpodobně stála stará škola, kde otec Josefa Krasoslava Chmelenského byl kantorem. Vůbec rodina Chmelenských byla typicky kantorská a bavorovská. Otec Krasoslava Chmelenského František byl skladatelem a také jeho bratr Jan složil řadu vlasteneckých písní, zejména též s průvodem kytary, takového vlasteneckého nástroje, který doprovázel zpěvy, většinou potom vydávané od roku 1835 v takzvaném věnci ze zpěvů vlasteneckých, který vydával Josef Krasoslav Chmelenský spolu s Františkem Škroupem. Konečně tato dvojice umělců a mladých nadšenců hudby, literatury a divadla připravila také českému národu jedno z největších překvapení v první třetině minulého století. Totiž Škroup s Chmelenským vytvořili první českou zpěvohru Dráteník, která měla v Praze premiéru v roce 1826. Chmelenský vytvořil mnoho půvabných veršů, které se staly podkladem nejenom ovšem Škroupovi, ale také řadě dalších skladatelů, kteří se účastnili právě svými skladbami ve věnci. Chmelenský byl ovšem i svým způsobem postava tragická, protože už v 39 letech zemřel na souchotiny. Byla to taková paralela osudu i dalších českých vlastenců té doby, zejména vzpomínejme i Josefa Kajetána Tyla.
0: No a také, myslím, obdoba tragického konce toho druhého, za kterým jsme se do Bavorova vypravili. Však podívejte se s námi, obrátíme se na protilehlý konec náměstí a tam právě v rohu je opět na dalším bavorovském domě taková pamětní deska s vysokým reliefem hlavy právě Havlasovi.
1: No a ten Havlas je tam pěkně zobrazen jako mladý muž, vlasatý, s kníry, se cvikem. Dneska bychom řekli fešák, dost se podobá i dnešním mladým lidem. A ve srovnání s Chmelenským to byla postava ještě tragičtější, protože on zahynul ve věku 25 let. Byl to kdysi dosti známý spisovatel z družiny Májové, ale já si myslím, že více než svými romány na sebe upozornil svým dobrodružným životem. Všecko ho to hnalo z domova do ciziny, cestoval po světě, vždycky, kde se něco dálo, tam byl jako válečný dopisovatel a nakonec vstoupil jako dobrovolník do ruské armády a bojoval s Rusy v kavkazské válce proti Turkům a tam ve věku 25 let zahynul na tyfus.

0: No a vidíte, ta písnička se nám nezhodí už po druhé. Byli jsme v Bavorově a dojeli jsme do Vodňan. Dojeli jsme do Vodňan zase velmi krásnou krajinou, takovou zvlněnou z chlumy a skoro má člověk pocit, že Mácha vzal ty bílé dvory a ta jezera ne v severních Čechách, ale právě tady. Však ty bílé dvorce s těmi jezery, s těmi nádhernými loukami se prostíraly všude kolem silnice sem do Vodňan. Já, kdybych byl malíř, skutečně asi bych se velmi často do jižních Čech vypravoval, ale ten nápad jistě není tak zcela původní.
1: Tak jižní Čechy jako celek jsou stálým námětem mnoha generací našich minulých i současných básníků Štětce, abychom tak řekli. Jedním z nejvýznamnějších byl už v minulém století zakladatel našeho krajinářství Antonín Chytusy, který společně s Mikulášem Alšem provedli svého času, tedy konkrétně v roce 1876, takovou revoluci mladých českých umělců studujících na tehdejší Pražské akademii. Tehdy se totiž dozvěděli z úst jednoho z německých profesorů akademie, že prý české umění je odvozeno z pramenů německých. To oba urazilo, bylo to publikováno, stali se Aleš a Chytusy takými hrdiny české společnosti vlastenecké té doby a Chytusy se rozhodl velmi radikálně, totiž opustil potom záhy Čechy a odjel na studia do Paříže.
0: Ale hovoříte-li o Chytusym, jaké to má spojení s Vodňany toto jméno?
1: No je to malíř našich luk a polí a jižních rybníků. Je to první český krajinář, který nestvárnil krajinu jako takovou, nebo jenom jako takovou. Je to báseň o krajině, je to dojem. On se snaží vzbudit co nejhlubší zájem a současně vyjádřit právě ten moment, který jemu v tom obraze se podařilo, nebo více méně podařilo zachytit.
0: Tedy ve stylu impresionismu.
1: Ve stylu impresionismu a tady bych rád jmenoval ještě i vodňanského rodáka, to znamená Antonína Waldhausera, který se docela i z vlasteneckých důvodů někdy psal jako Lesodomský, Waldhauser Lesodomský. To byl rovněž vynikající krajinář, který ovlivnil i některé své žáky z měšťanských rodin. A ku podivu musím tady jmenovat i Smetanovu druhou ženu, tedy druhou ženu Bedřicha Smetany, našeho národního skladatele, Betinu, která v polovině let 60. minulého století byla Waldhauserovou žačkou. I Betina Smetanová ve svém životě namalovala mnoho překrásných akvarelů českých rybníků, i když už to bylo v jiné krajině české.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace. Ministr zahraničí Petr Macinka uctí v chorvatském Splitu památku obětí lodního neštěstí. Čekáme proměnlivou a převážně velkou oblačnost, místní přehánky, teploty kolem 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a obranu státu, zjistil to server iRozhlas. Změna platí od začátku července. Rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
1: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovičem. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
0: Jedna Šumava, dvojí pravidla. Policisté dnes budou na Modravě upozorňovat turisty na rozdíly v pravidlech a zákonech, které platí na české i německé straně Šumavy. Zároveň doplní i další informace, jak se na horách chovat, říká policejní mluvčí Michal Šen.
2: Dále upozorňujeme na zabezpečení věcí, přípravu před túrou, správné parkování a bezpečný pohyb v krajině. Při akci také policisté společně se strážci vyrážejí do terénu, kde turistům rozdávají informační letáky, poskytují jim rady, mapy a kontakty na záchranné složky.
0: Americká armáda zahájila na příkaz prezidenta Donalda Trumpa novou sérii úderů na Irán. Jde už o 12. noc útoků v řadě. Americké velitelství CENTCOM informovalo, že cílem mise je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat námořnictvo a obchodní lodě proplouvající regionálními vodami. Trump už včera varoval, že Spojené státy zničí jeden most nebo elektrárnu pokaždé, když Irán vystřelí na loď v Hormuzském průlivu.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Měla by být velká oblačnost s místními přehánkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přehánky vyskytnou zcela výjimečně a mohou se objevit i bouřky. Večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty 18 až 22 na jihu Moravy až 25, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
4: Doprava.
0: Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové před sjezdem na Úvaly na 9. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Průjezdný je jen pravý a zpomaluje se tam. A silničáři pracují také na dálnici D55 směrem z Kyjova do Zlína mezi kilometry 43 a 63 pracují na úpravě zeleně. Blokován je tam pravý pruh. Přeji vám šťastnou cestu. A teď už vaše ráno na dvojce a Jakub Kaloč.
5: A jsou tomu 4 minuty, přátelé, co odbyla 5. hodina, je čtvrtek 23. července. Já děkuji Denise Žižkové jednak za zprávy, jednak za to, že tu s námi stále bdí už několik let. Zdravím, ahoj, dobré
0: ahoj,
5: ráno,
0: hezké Deni. Ráno.
5: No a za to, že mi natočila hodiny, abych vám mohl říkat přesný čas. Také zdravím Petra Janečku, který sedí za režijním pultem, skrývá se, nechce s námi asi hovořit. Ne, je unavený po noci, viď?
6: Jmenuji se Pavel.
5: A co jsem řekl?
6: To je jedno.
5: A co, Petr jsem řekl. Já tam mám furt Petra Sakala a... myslím, že v pondělí jsem zase řekl Pavel, ale Kučera. Takže já se omlouvám, chlapče, ale není to tím, že bych ti nechtěl přijít na jméno, mám tě rád. Chci se vás obecně zeptat... Jaký jste řidiči, si myslíte? Jakými jste řidiči? Jsi ohleduplná, Deny?
0: No to určitě.
5: Určitě. Pavle. Jo, taky. Tak, za chvíli vám řeknu, jak vypadá česká silniční realita.

0: Dobře.
1: Není to nic moc.
0: No, vyjeďte do zahraničí. Myslím, že ty máš teďka čerstvou zkušenost, ne? Že bys mohl povídat?
1: Mohl a i povídám. Jsem připravil takový desetidílný seriál Putování s lajkem, ale prosím vás, nejsem žádný profesionální průvodce. Putování po Albánii a no...
0: Tam ten rozdíl trošku je,
1: ale tam se stává zřízení královská disciplína.
0: No je, jako... a já myslím, že si asi rád vzpomínal na české řidiče, ne?
1: A víš, že jo?
0: Myslím.
1: Ale zajímavé je, že my jsme tam alespoň neviděli jedinou havárii, přestože opravdu jezdí ti Albánci i v protisměru, parkují, kde se jim chce, na svých nádržích u jednostopých vozidel vozí děti, které jsou letně oblečeny, mají žabky a tílka. Samozřejmě helma je zbytečnou zátěží, jsem říkal, a kličkují, a děti si u toho ještě jako hrají na mobilu. No, úplně jiný svět dopravní. Hmm. Dobře, ale my se vrátíme tedy za chvíli na české silnice a něco si k tomu řekneme. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Posloucháte Vaše ráno na dvojce, ze studia vás vítá Pavel Janečka, nebo Janeček, takže vítám Pavla Janečka, pardon, Jakub Kaloč, občas prosím vás mě říkají i David Kaluš a podobně, takže my jsme na tom tady s Pavlem podobně. Je 5:10 a já se s dovolením tedy budu věnovat dopravní situaci na našich silnicích. Nalepit se někomu, a je to opravdu, nebojte se, je to potvrzená analýza všech dopravních inženýrů a výsledky jsou takové, jaké vám teď přečtu. Nalepit se někomu na nárazník, vytroubit ho, vynadat mu a třeba i zastavit a vyřídit si spor ručně. Tak vypadá česká silniční realita, kterou odhalil evropský průzkum mezi řidiči, který ale prováděli čeští inženýři. Podle průzkumu mezi 12 000 řidiči celkem 38% tuzemských šoférů přiznává, že ostatním sprostě spílá, 35% nemístně troubí, každý pátý se lepí na kufr vozu před sebou a každý osmý šofér neváhá jít si konflikt vyříkat osobně. Tak prosím vás opatrně, protože možná byste mohli narazit při tom ústním, u té konfrontace na každého osmého řidiče a ti jsou většinou asi trénovaní. Tak opatrně, 81% lidí vědomě překračuje rychlostní limity a 6 z 10 řidičů, což je nad polovina, nedodržuje bezpečný odstup. Podle kriminoložky Hany Vykopalové z Technické univerzity v Ostravě si v autech léčíme komplexy z běžného života. Ti lidé, jak ona tedy cituji, říká, ti lidé mají nějaký problém jinde v životě, v rodině nebo v práci. Sednou si pak do auta, najednou mají moc nad tím silným autem, cítí se významnější a silnější, vysvětluje. Z ustrašeného úředníka se tak po zaklapnutí dveří stává silniční predátor. Dále celkem 84% českých řidičů přiznává, že během jízdy odvrátí zrak od vozovky na více než 2 sekundy. Což je dost dlouhá doba, ať se to nezdá. Nejčastěji kvůli telefonu, navigaci nebo jiným činnostem v autě. Já vím o tom, že dámy se malují, ale prosím vás, na červené na křižovatce to všechno stihnou. Nebo vybalit svačinu potomkovi, kterého veze do školy. Ostatně teď ne, jsou prázdniny, ale a pak se zase věnuje řízení. Tak přátelé, já to nechci hodnotit, protože na to právo nemám, ale myslím si, že by bylo dobré se malinko krotit a snažit se neohrožovat ostatní, samozřejmě sami sebe, a nelečit si komplexy v autě. Zkuste třeba jít do lesa a zařvat si, ale zase to bychom plašili srnky, no tak někam třeba, já nevím, do dolů nebo do jeskyně. Hezké hrát, no.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak to ráno je malinko teplejší než předchozí rána. Naměřit bychom měli mezi 11 až 15 stupni Celsia, ale na většině území zataženo a v té severní části, ať se to týká už i toho severozápadu Karlových Varů a nebo částečně severovýchodu, to znamená Královéhradeckého kraje, tak tam i s deštěm. Čekáme, nebo spíš meteorologové, proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy tedy s přeháňkami, které budou četnější možná i během dopoledních hodin v té severovýchodní polovině území, pak se přesunou nahory do vyšších poloh. V jeho západní polovině se vyskytnou srážky zcela výjimečně, sporadicky by se měly objevit i bouřky, ale opravdu sporadicky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes 18 až 22, na jihu Moravy k 25 a na horách v 1000 metrech pak kolem 11 stupňů. Co se týká Šumavy a hor, tak byste měli naměřit kolem 15. No a když se podívám na zítřek, tak ten už by měl být kromě severu, tam ještě počítejte se zataženou oblohou, více slunečný a ty teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě kolem 21 a na horách v 1000 metrech až k 18. To znamená, že jisté oteplení očekávat můžeme.
2: Jakub Kaloč a vaše ráno
0: na Dvojce.

5 hodin 22 minutek, je 23. července a 23. července v roce 1926 se například narodil Ludvík Vaculík, český prozaik, fejetonista, publicista, také disident, autor manifestu 2000 slov a zakladatel samizdatové edice Petlice. Také, ale v roce 1784, Antonín Mánes, český malíř, kreslíř a profesor krajinomalby na akademii. Myslím, že ta profesura mu opravdu patřila. No a přesně před 154 lety, 23. července v roce 1871, byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a vah. Ten známý metrický systém byl pak prosazen v porevoluční Francii v roce 1795. Jednotka metr byla zvolena francouzskými akademiky jako délka jedné 40 miliontiny délky zemského poledníku procházejícího Paříží. Hezké ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Zájem veřejnosti o finanční pomoc je podle humanitárních organizací i fóra dárců vysoký. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 14:00 a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. Řidiči městské hromadné dopravy můžou po nehodách nebo srážkách s chodci využít psychologickou pomoc přímo u svých zaměstnavatelů. Nabízejí ji dopravní podniky například v Praze, Brně nebo Plzni. Psychologové pomáhají řidičům zvládat úzkost, strach nebo pocity viny po mimořádných událostech. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Fruvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucí Havlíčkovou, zatím spolu nehráli. O postup do čtvrtfinále dnes budou hrát ještě další dvě české tenistky, turnajová trojka Sára Bejlek a čtvrtá nasazená Nikola Bartuňková.
1: Počasí.
0: Dnes by měla být převážně velká oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jihozápadním polovině Čech se přeháňky vyskytnou jen výjimečně. K večeru by pak měla oblačnost ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnicích je klidný provoz, ale čekejte omezení na několika místech. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Prahy se za sjezdem na Žatec je na 59. kilometru sražená zvěř a vybočuje se tam tak opatrně. A na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové před sjezdem na Úvaly na 9. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Průjezdný je jen pravý a zpomaluje se tam. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Jakubovi.
2: A já děkuji, v 5:33 je čtvrtek 23. července, zdravím vás. Když už jsme tu hovořili o té dopravě, o dopravní situaci, respektive Denisa, tak já jsem na začátku vysílání mluvil nebo četl tady výsledky vlastně reality, která se odehrává na našich silnicích. No, jako Češi měli bychom se asi polepšit, není to žádný zázrak. Na to téma reagoval i náš věrný posluchač Michal, že se té situaci nediví, že nemálo času strávil na silnicích tady u nás a je to opravdu otřesné, popisuje to chování řidičů ve třech větách, jedu já, tak všichni pryč, všichni stranou, mám nový mobil, tak proč bych potřeboval handsfree, červená je jen barva a čára není zeď. No, tak podobné zkušenosti mám i já, ale nebojte se, já celé to ráno, respektive tu druhou půl hodinku vašeho rána na Dvojce odlehčím, budeme se bavit o prázdninách, bavíme se už od pondělka o prázdninách s Terezou Haserovou, naší kolegyní, toho času editorkou ranního vysílání mezi 6:30 a 9:00. Včera jsme probírali téma, jak by si mohly děti, nebo jak si děti představují prázdniny, nebo jak by mohly prázdniny vypadat podle dětí. No a pochopitelně nemůžeme opomenout ani pedagogy, učitelé. Tak nás napadlo s Tereskou, že bychom mohli dnes mluvit o tom, jak by mohly vypadat prázdniny podle učitelů. Já si myslím, že se máte na co těšit. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: rád.
1: Tak šanci dáme i vám, přátelé, a to zamyslet se nad tím, jak by mohly vypadat prázdniny podle učitelů. A pokud nějaký nápad budete mít, tak lidi nám napište na dvojka@rozhlas.cz. My si ten nápad, a možná, když nám to dovolíte, ho i zveřejníme, rádi přečteme. Tady spolu s Tereskou Haserovou. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj, čau. My jsme včera hovořili s Terezou o tom, jak by si mohli, nebo jak si děti představují prázdniny, a pochopitelně jsme nemohli zapomenout ani na učitele. Já už vůbec ne, protože tady vedle sebe jednu učitelku mám skoro. Tak každý z nás, jak Tereska, tak já, jsme si připravili pár takových definic, tak já s dovolením začnu, abychom se mohli pak střídat. Prázdniny jsou období podle učitele nebo učitelů, kdy učitelé věří, že na světě neexistují písemky. A když náhodou existují, opravují se sami.
2: To je pravda, to je sen. Já jsem to založila na skutečných výpovědí svých bývalých kolegů nebo učitelů v okolí, takže začnu tím, že každý učitel by dostal plně hrazený pobyt v pětihvězdičkovém hotelu se stále dostupnou psychologickou a psychiatrickou službou.
1: Já bych si přál, aby psychiatry a psychologi učitele nepotřebovali, ale myslím si, že jsou situace, kdy by se určitě hodili. Přání učitele, že si děti čtou knížky dobrovolně, protože zjistili, že příběhy jsou vlastně lepší než nekonečné scrollování, myslíme teď na mobilním telefonu.
2: Já mám prázdniny, by byly tak dlouhé, jak by si učitel sám zvolil. Byl by ve srubu v lese s kytarou u táboráku, aby si odpočinul, a především asi, aby ho studenti nenašli.
1: Ano, voněl by buřty, senem a dušičku by měl naprosto klidnou. Dalších přání učitelů, možná matematika by se mohla učit sama, když si někdo neumí spočítat útratu za zmrzlinu, tím mají asi učitelé na mysli. Děti okamžitě pochopí, proč se násobilka hodí.
2: Každý den by byl zajištěn přísun krabice se zákusky, aby se mohly dát nervy učitelů přes prázdniny zase dohromady.
1: Češtinu si děti procvičují sami při psaní zpráv bez vět typu me se tam nechce a podobně.
2: Ano, tak to by byl můj případ, to bych já chtěla po svých dětech jako češtinářka. Existovaly by zájezdy, kdyby bylo garantováno jen jedno místo pro učitele, aby se přes prázdniny navzájem nepotkávali a nenutilo je to povídat si o práci.
1: Přesně. Tak, další si myslím přání, a to je jako z reality života, nikdo nepoloží otázku učiteli, a bude tohle, pane učiteli nebo paní učitelko, v životě někdy potřeba, to, co se zrovna učíme, protože po prvním pokusu postavit stan podle návodu zjistí, že číst s porozuměním není špatná dovednost.
2: Krásné. Teď mám něco, co si myslím, že platí pro děti i pro učitele. Byly by zakázány veškeré billboardy propagující nákup školních potřeb v půlce prázdnin. Nemá to dobrý vliv na psychiku učitelů. Naznačuje to, že se prázdniny přehouply přes půlku.
1: Jo, že učitel vidí penál a začne se lehce klepat a vibrovat, chudák. No a teď taková, řekl bych, že teď to přání bude v takové té pozitivní konotaci. Rodiče alespoň jednou za prázdniny pronesou větu. Jo, tak teď už chápu, proč paní učitelka vypadala v červnu tak unaveně, ty můj zmetku. A obecně rodiče chápou poslání pedagogů jako poslání od Boha dané a souhlasí s tím, že učitel má vždycky pravdu.
2: Mně už to několikrát i řekli rodiče dětí, že to chápou, že nechápou, jak se to dá zvládat s nimi a podobně. Takže myslím, že to takhle i uznají někdy přes prázdniny. Z mé vlastní zkušenosti, když jsem oslovovala některé své bývalé kolegy, jak jsem říkala, tak udělala jsem si takový trochu mini quiz, takovou mini anketu. Byl by zákaz psát o prázdninách svým bývalým i současným kolegům jakékoliv dotazy, které člověku připomínají, že se jedná pouze o prázdniny a ne o trvalý stav. Někteří mi úplně neodpovídali, někteří mi zase odpovídali, já jim to nepřipomínám, jestli jsem se zbláznila.
1: Já s dovolením jednu tady jeden odstavec odškrtnu, takže mám poslední. A týká se posledního srpnového víkendu, který se odehrává v hlavě učitele. No a většina učitelů si možná potají přeje jediné. Aby děti přes prázdniny vyrostly hlavně rozumem, aby jim nerostla jenom chodidla.
2: No a já to tedy zakončím tím, že si učitelského povolání, myslím oba, velmi vážíme, protože dobře víme, co to znamená, co to je. A já přeji svým kolegům, bývalým kolegům, aby si to ještě užili, protože si ty prázdniny zaslouží a já dobře vím, o čem mluvím.
1: No, já jsem měl jednu učitelku v rodině, bohužel už odešla do nebíčka, ale byla to fantastická žena. A ta musím říct, že prvních 14 dnů prázdnin neustále jenom a jenom opravovala písemky. A připravovala se vlastně na září, což byl jako neskutečně oddaný člověk a loajální. Takže držíme palce všem učitelům, tobě Terko taky samozřejmě, i za mikrofonem. No a co probereme zítra?
2: Já bych se zítra nudila. Co ty na to? Co kdybychom se o prázdninách zkusili trochu nudit?
1: Já už jsem se lekl, že bude třeba 5 minut ticho rozhlasu. Ne, to je dobrý nápad. Tak jo, jak se nudit o prázdninách?
2: Přesně tak.
1: Super, dobrý nápad, děkuju, budu se těšit a vám přeji krásné čtvrteční ráno.

0: Despacito.
1: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
2: Tak pokud bych měl foneticky přeložit poslední slova textu, tak spasí to. Spasí to, samozřejmě, kaloč to nespasí, ale počasí pomalinku bych řekl, že začne být spaseno a budou ty teploty malinko vyšší, protože ty raní v poslední době nebyly úplně přívětivé k nám, museli jsme se přiobléci, dokonce jsem koukal, meteorologové v těch mrazivých kotlinách naměřili 2,5 stupně Celsia nad nulou, což moc není teď. Ale nebojte se, mezi 11 až 15 stupni Celsia. Ještě na severu, ať se to týká Čech nebo Moravy, Slezska, tam poprchává, naopak jich už spolujasnou oblohou. Pokud se podívám na ten den, tak ty teploty kolem 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 a ještě na severu občas zaprší, pak se srážky přesunou do hor a mělo by být místy i polojasno, takže docela hezké počasí.

0: Já doufám, že si říkáte takto po ránu, přestože je to brzké ráno, je 7 minutek nám chybí do 6. hodiny, je čtvrtek 23. července, že máte vlastně hezký, šťastný život. A že k tomu alespoň špetkou přispívá i vysílání dvojky, to myslím vysílání obecně. A myslím si, že ještě větší radost než teď po ránu budete mít po 6. hodině. Protože přijde Honza Kovařík za mikrofon a bude vás svým milým hlasem a moudrými slovy provázet až do 8:30. My se mu tady s Terezou Haserovou pokusíme nějakým způsobem sekundovat, pokud nás pustí k mikrofonu. Hezké ráno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes, 23. července, je Světový den velryb a delfínů. Upozorňuje na problémy, kterým tyto kytovci čelí. Delfíni jsou považováni za jedny z nejinteligentnějších tvorů na Zemi. Nikdy si nezaložili sociální síť, nevstoupili do politiky a nemají žádný podcast. Velryby spolu komunikují na vzdálenost stovek kilometrů. Lidé si neumí vyjasnit ani rodinnou skupinu na WhatsAppu. Myslím, že to jsou přesvědčivé důkazy. Říká se, že delfíni zachraňují tonoucí lidi. Kdyby četli zprávy, možná by si to ještě rozmysleli. Dnes slavíme delfíny a velryby. Je hezké, že máme den na jejich počest. Teď ještě zbývá, aby jim zbylo i moře. A k tomu mi dovolte jedno proroctví indiánského kmene Cree. Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze nedají jíst. Hezký den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní.

0: zimzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
3: Na kulte písmena, protože...
2: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.

0: webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu nebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů prezidentovo rozhodnutí mrzí. Zákon je podle něj pro Česko důležitý, zároveň ale nepochybuje o tom, že koalice prezidentovo veto přehlasuje.
1: Snad se nenaplní jeho slova z festivalu Colors of Ostrava, kde už predikoval svůj souboj s vládou tímto způsobem. To by bylo velmi nezodpovědné vůči občanům České republiky. Samozřejmě poslanecká sněmovna toto veto přehlasuje.
0: Prezidentovo rozhodnutí naopak uvítala opozice. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z ANO mohl uvést 40% akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcií. Šéf americké diplomacie Marco Rubio dnes bude ve filipínské Manile jednat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Mluvit by spolu měli mimo jiné o konfliktu na Ukrajině i o mírových rozhovorech, které Spojené státy zprostředkovávají a v poslední době se zastavily. Zástupci asijských zemí na summitu řeší například situaci v Myanmaru nebo v Jihočínském moři.
2: Čínský ministr zahraničí Wang Yi nejprve odmítl obvinění, že jeho země nerespektuje v regionu Jihočínského moře zájmy ostatních států a svou vůli tam stále častěji prosazuje silou. O několik hodin později během 90-minutové schůzky s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem domlouval detaily návštěvy čínského prezidenta ve Spojených státech letos v září. Oba také souhlasili s tvrzením, že v otázce Tchaj-wanu přetrvávají mezi Pekingem a Washingtonem hluboké neshody. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Francouzské muzeum Louvre znovu otevře Apollonovu galerii, kterou loni v říjnu vykradla skupina 4 zlodějů. Do sálu se už ale nevrátí drahé šperky. Své dřívější exponáty muzeum v Paříži nově přemístí do jiných částí budovy. Pachatele minulý rok ukradli klenoty v hodnotě přes 2 miliardy korun. Agentura AP upozorňuje, že vyšetřovatelé odcizené šperky dosud nenašli. Pravděpodobné zloděje policie zadržela loni v listopadu. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s místními přehánkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách, na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou jen výjimečně a může se objevit i bouřka. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
4: Doprava.
0: Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte už teď kolony v omezení mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Jsou tam dva semafory kousek za sebou, zdržíte se zatím okolo 10 minut. Dvě omezení za sebou jsou i na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Mezi Štoky a dálnicí D1 opravují vozovku a jede se k Kyvadlově, i tam už jsou kratší kolony. A na D1 v Brně směrem na Ostravu popojíždí kamiony před omezením u stavby křižovatky u bratislavské dálnice, brzdí se teď na 190. třetím kilometru. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už je tu Honza Kovařík, začíná Ranní dvojka.
5: Ranní dvojka startuje 6:05 i ve čtvrtek 23. července. Říkáte si dneska po ránu, sotva jste proloupli oči, že to je docela obyčejný, tuctový, ničím nezajímavý den? Přátelé, omyl. Stačí naladit rozhlasové stanice, rozkliknout internetové zpravodajství nebo ti konzervativnější z vás dojít si do schránky pro čerstvé noviny a ze všech stran se na vás budou valit události, o kterých se vám budou snažit tvrdit, že jsou pro dnešek ty nejdůležitější. Berte to všechno jako subjektivní pohled autorů a poslyšte můj. Dnešek je výjimečný tím, že se vrací Sandokan. Sandokan, když jsem to slovo vyřkl, kolega Petr Sakal za vysílacím pultem ve vedlejší režii povyrostl o 10 cm. Oči

0: mu vyjeli na temeno hlavy a vrátili se zpátky. No neříkejte mi, že vás ta vlna nezasáhla. Kabir Bedi jako hrdiný bojovník proti britské nadvládě, zamilovaný do Mariany Perly z Labuanu. Přiznám se, jako malý kluk jsem si myslel, že je to Ornella Muti. Není tomu tak. Hrála to jiná dáma, francouzská herečka. A proč o tom mluvím? Česká televize pořídila loni na podzim na mezinárodním veletrhu v Cannes digitálně vylepšenou minisérii Sandokan, která měla premiéru už v roce 1976 v italské televizi Rai. Víte, kolik lidí se dívalo na jednotlivé díly? 27 milionů. 27 milionů Italů hltalo Sandokana a Marianu. A pak se přidali diváci v 8 desítkách zemí světa, Československo nevýjímaje. Trošku jsme se opozdili, u nás měl Sandokan premiéru 11. února 1983. No tak si spočítejte, kolik mi bylo a pochopte, že Mariana prostě cloumala mým srdcem a Sandokan byl hrdina. Tak já vím, co budu dneska večer dělat, vy udělejte to, co bude milé vám a jinak jsme moc rádi, že vstáváte právě s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 6 hodin 11 minut, nejdůležitější údaj pro vaši orientaci v prostoru a čase. Je čtvrtek. Čtvrtek, o tom se u nás na vsi říkává, že čtvrtek je malý pátek. Nevím, jak to myslí sousedé, ale nám nikdo naši ranní směnu neskrátil. Jsme tu od 6 do 8.30 k dispozici vám všem, kteří buď chcete, anebo musíte vstávat. Vím, že jsou mezi vámi i tací, kteří prostě nemohou spát a jsme rádi, že jim můžeme dělat společnost. Nejvíc závidím těm, kteří se, jako v románech Milana Kundery, mohou střídavě probouzet a usínat, vnímat naše řeči jen přiměřeně omezeně, jako takový ševelivý melodický proud zvuků, který je provází někde na hranici mezi sněním a bdělým stavem. Ty bych chtěl upozornit, že následující audioquiz a hádanka by je mohli probudit, vytrhnout ze sna, protože konečně se dostáváme k plechovým členům symfonického orchestru, které ale nemusíte nutně potkávat jenom v koncertní síni. Aby to nebylo úplně jednoduché, na začátek jsme vybrali pasáž z díla, kde hraje těch nástrojů víc naráz, ale zase je to charakteristická skladba. Jmenuje se Péťa a vlk. Péťo, neboj se. To byl vzkaz pro mého mistra zvuku. Péťa a vlk, napsal to Sergej Prokofjev, je to hudební pohádka pro orchestr a vypravěče. Opět máme nahrávku v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tentokrát dirigoval Petr Popelka a vy možná někteří za těch 10 sekund přijdete na to, co vám dnes po ránu hraje. Pokud ano, smekám a pište svoje tipy hned, jak si budete jistí.
1: Ranní dvojka. Audioquiz.
0: Kolega Petr, jehož jméno tu beru nadarmo už po několikáté do úst, jenom přikývl. Pochopte, jeho bratr je profesionální hudebník, jeho otec je ladič pian, on se vyzná. Teď neudělám ten otřepaný vtip o tom, jestli je víc ladič nebo pian. Promiň, Péťo. A možná jste na tom stejně jako on, sotva zazněli první dva takty, už to víte. Tak napište dvojka@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa. Pokud jste někdy na tento nástroj hráli, napište mi, co je přitom nejdůležitější. Můj kamarád Tomáš tvrdí, že nátisk. A víc už napovídat nebudu, tohle je Elán a krásná balada. Jmenuje se Láska moja.

Po té krásné zamilované písni Elánu jeden rozhlasový pozdrav s Petrem srdečně zdravíme Lucku a Otu, oni budou vědět proč. A také děkujeme s Petrem a s Terezou za všechny tipy, které se na nás hrnou z obou stran, jak SMS-kami, tak e-maily. Dávejte pozor, Lenka si třeba myslí, že je to trubka. Jana se domnívá, že by to mohl být saxofon. Petr tvrdí, že zvuky pocházejí z trombónu nebo heligónu. Eva napsala kontrabas. Pak je tady od Jirky fanfrnoch, ale to beru spíš jako legraci, Jiří. A Kamila s Tomášem pro změnu střílí na pozoun. Je tady také horna, podepsaná Věrkou z Nového Města na Moravě. A podobný typ má i Michal, jen to napsal česky, lesní roh. No, přátelé, jeden z těch nástrojů, které jsem postupně vyjmenoval, to rozhodně je. Otázka je, který. Třeba vám pomůže, že do Čech ho přivezl hrabě Špork z Kuksu, když ho ve Francii zaznamenal při jedné kratochvilné disciplíně šlechty. Ať nejsem úplně popisný. Zajímaví herci hrávali na tento hudební nástroj, třeba Ewan McGregor, kterého znáte z Hvězdných válek, nebo major Winchester z Meše, tedy David Ogden Stiers. Ti všichni zvládli nátisk. No ale nezvládli ho tak, jako jeden z nejslavnějších solo hráčů na tento nástroj. Jméno neřeknu, to by bylo úplně jasné, ale poslechněte si, jak válí, když hraje koncert pro píp, píp, píp a orchestr číslo 3 Wolfganga Amadea.

Je to borec, co? Tohle dokázat z kusu plechu vyloudit jen za pomoci prstů, rtů a vlastního dechu? Já smekám. Jaký hudební nástroj to je? O to tu teď běží, ještě můžete psát. Nebojte se selhání, když to netrefíte, nic se neděje. A propos selhání, právě tak se jmenuje hit skupiny Činasky, který vám teď 21 minut po 6. nabízíme k ranní pohodě. Je čtvrtek, dobré ráno.

0: neříkejte tomu selhání, i kdybyste to nakrásně dneska netrefili. Nebylo to úplně jednoduché. Na druhou stranu, kdybych řekl, že ten solový part hrál Radek Baborák, mnozí by věděli. Kdybych zmínil, že sestřičkami onoho nástroje jsou Lesnice a Borlice, tak by věděli všichni myslivci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ale i tak těch pozounů, trubek a dalších věcí tu přibylo dost a nemají pravdu.
1: Audiokvíz odhalení.
0: Dnes jsme pochopitelně hledali lesní roh, neboli Waldhornu, jak říkáme u nás na západě, a jak prý říkají muzikanti Kikspuget. Děkuji Petrovi za tuhle nápovědu. No, žádný kiks to není, pokud jste se netrefili. Tady je další písnička pro dobrou náladu. Pozor, za 5 minut už bude 6:30.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Jaká je inteligence pavouků? Byla klíšťata krev už dinosaurům? A které jsou nejstarší organismy planety?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš ANO rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Potřebuje na to nejméně 101 poslanců, přičemž ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na Sicílii, informovala o tom agentura AFP. Na italském ostrově přiživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a poryvy větru. Evakuováno muselo být kolem stovky obyvatel a 22 pacientů kliniky v centrální části ostrova, kde už několik dní řádí požár i přes nasazení letadel s vodou, uvedli hasiči. Situace se zatím obešla bez obětí na životech. Stovky současných a bývalých novinářů a 8 skupin zasazujících se za svobodu médií vyzvalo sdružení korespondentů Bílého domu, aby se na páteční slavnostní večeři postavili útokům administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na média. Informuje o tom agentura AP. Večeře se uskuteční v novém termínu, jelikož původní akci v dubnu přerušil útok. Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod, 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu, zvítězil v anketě po druhé. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Haraslína ze Sparty. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, jím se už po páté stal Jindřich Trpišovský.
4: Počasí.
3: Počasí by dnes mělo být proměnlivé. Velká oblačnost bude hlavně v severovýchodní polovině území, tam se objeví i přehánky, ojediněle také bouřky. K večeru pak budou oblačnost ubývat. Teploty dnes 18 až 22, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
4: Doprava.
3: Na D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy, aktuálně u Kývalky na 183. kilometru až k omezení u D2, místy zastavíte i v levém pruhu v osobním autě. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu připomínáme kolonu mezi D1 až Štoky. 2 semafory za sebou, opravují tam vozovku a fronty jsou asi na 15 minut a provoz houstne i na příjezdech do Prahy, třeba na dálnici D7. Na příjezdu od Kladná Slaného už je kolona před zúžením u letiště, tím do 10 minut od sjezdu na Kněževes, ale pomalu se prodlužuje. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Honzovi Kovaříkovi.
5: 3 minuty po půl sedmé se slova rád chopím. Někteří reagujete na mé dětinské nadšení ze Sandokana. Mám tady přípis o tom, jak v dětství jsme byli Sandokan všichni. Tričko z pouti jsme nosili hrdě, napsala mi jedna posluchačka. Já budu muset dneska večer dětem, svým menším dětem vysvětlit, že existovalo zařízení, které se tahalo za nákladním vozem, vypadalo jako maringotka a po otevření se proměnilo ve střelnici, kde jsem se pokoušel vystřelit si fotografii se Sandokanem. Ano, až takový blázni jsme tenkrát byli, neříkejte, že vy ne. Vinetů se dal vystřelit, Old Shatterhand, jen už si nepamatuju, kolik stál jeden brok. Typuju, že jich bylo za korunu 10. Dnes je to obráceně, 1 za 10, možná za víc, ale to je jedno. Zkrátka čas oponou trhnul a my se dnes večer můžeme vrátit do dětství. První 2 díly Sandokana odvysílá Česká televize. Napsali mi zarytí fotbaloví fanoušci, že oni teda budou muset vynechat, protože jejich Jablonec a Hradec dnes vstupují do fotbalových pohárů ano, máte omluvenku, ostatně v e-vysílání se to dá všechno dohnat. A když jsme u toho fotbalu, já nechci děvčata nějak zvlášť vyděsit, ale o víkendu začíná fotbalová liga. Tak teď už muzika na hodinách 6.35, přejeme čtvrteční dobré jitro.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Raní Dvojka.

0: Skupina OMD a jejich píseň o Pandořině skřínce, to je podle mě příznačné a symptomatické, protože teď pro vás máme připravenou reportáž o umělé inteligenci. Kdo ví, zda to není Pandořina skřínka současného lidstva? Ti, kteří s ní pracují a rozumí jí, zcelku správně pochopili, že bude fajn nás, laiky, trošku poinformovat o tom, k čemuže ta AI může být vlastně užitečná. A tak vznikla putovní výstava, nazvaná Futurum Ex Machina, s podtitulem Umělá inteligence a civilizace. Letos už ji mohli lidé vidět v Chomutově nebo ve Vysokém Mýtě a teď dorazila do Českého Krumlova. Velkoformátové výstavní panely můžete vidět na nádvoří galerie Port 1560.
1: Dovolte mi vás jménem pozdravitelů přivítat na vernisáži výstavy Futurum Ex Machina, umělá inteligence a civilizace.
2: Venkovní areál Krumlovské galerie Port 1560 nově zaplnila putovní výstava s názvem Futurum Ex Machina. Pomocí několika desítek panelů návštěvníkům představí vývoj a využití umělé inteligence napříč různými obory.
3: Je tady úplně všechno od technologií, od využívání umělé inteligence ve výrobě nebo v přípravě nových léků, léčiv, diagnostikování nemocí, ovlivňování kvality demokracie, úpadku politických stran, využívání AI v médiích, v novinařině. Myslím si, že každý si tady najde to své téma.
2: Říká egyptolog a zároveň spoluautor výstavy Miroslav Bárta. Ten na tématických panelech přibližuje využití umělé inteligence v oblasti archeologie a egyptologie.
3: Využívání AI v egyptologii je jeden z našich velkých projektů na egyptologickém ústavu a tento panel konkrétně ukazuje využívání AI při učení se překládání hieroglyfických textů a myslím si, že ten pokrok je značný.
2: Mezi další spoluautory patří i generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, který se zaměřil na spojení umělé inteligence s jejím praktickým využitím v oboru vodního hospodářství.
4: Kde nám zejména pomáhá v simulování nějakých dopadů na určité jevy, ať je to sucho, ať jsou to povodně. Tady vidíme vlastně mapičky České republiky, jak se nám to vyvíjí v jednotlivých časových úsecích a kdyby tady měl někdo možnost se na to jít podívat, tak v pravém dolním rohu vidí, je to čistírna odpadních vod. Tím chci říct, že samozřejmě nedílnou součástí těchto z těch výpočtů a modelů, také v otázce kvality vody.
2: Miroslav Bárta také upřesnil, že myšlenka na vytvoření putovního projektu vznikla už před 3 lety jako reakce na rychlý rozvoj umělé inteligence. Kromě 40 tématických okruhů představující praktické využití AI, ale výstava nastiňuje i její rizika.
3: Je to jako s každou mincí, je tam rupa líc a s umělou inteligencí je to samý a myslím si, že se musíme s tím naučit zacházet stejně jako se sociálníma sítěma. Prostě když nejste předem nějakým způsobem připraven, tak vám to skanibalizuje mozek. Jo.
2: Venkovní panelová výstava je v areálu Krumlovské galerie Port 1560 k vidění až do 5. srpna. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Rád bych řekl kolegovi, který se jmenuje Jakub Kaloč, mám rád léto s tebou, zejména proto, že mi pomůžeš s následující relací.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
2: To byl podmíněný způsob, nějaký rád bych řekl,
0: rád bych řekl,
2: řekni.
0: Dobře, tak nebudu to dělat na způsob jednoho nejmenovaného bývalého prezidenta. Jakube, mám rád léto s tebou. Mám rád léto s tebou mimochodem i proto, že vždy nosíš dobré zprávy o počasí, ať už je předpověď jakákoliv.
2: No, je pravda, že zatímco třeba před hodinou pršelo zejména v té severní části Čech a Moravy, tak teď mohu říct s klidem v duši, víte, jaký je rozdíl mezi Brnem a Prahou?
0: Ne.
2: V Praze prší a v Brně je polojasno nebo jasno.
0: Aha.
2: Tam máte takzvaně hezčejc, když to řeknu česky nehezky. A mimochodem, kdo z vás teď je v práci a třeba šéf argumentuje tím, že se ne zcela soustředíte, tak vy máte protiargument úplně jednoduchý, protože mu můžete říct, že dnes jsou rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
0: To a znamená, co biometeorologická zátěž? Střední.
2: Střední, ale opravdu, je to tak?
0: Dobrá.
2: Je to tak.
0: Prosím tě, ať to nezamluvíme, řekni zhruba, jak bude.
2: 18 až 22 přes den na jihu Moravy 25 stupňů Celsia a spíš očekávají meteorologové, že na jihu Čech bude polojasno jasno, na tom severu ještě může místy zapršet, tam bude větší oblačnost a pak se ta oblačnost a déšť přesunou do vyšších poloh, to znamená na hory, čili v těch nížinách u pozemšťanů by mohlo být docela hezky.
0: Tak a teď by Jakub a Jan chtěli nadál pozdravit Janu, která jim kdysi posílávala pravidelně janostiky. Pochopte, to je pranostika, kterou našla Jana. Jana dnes nenapsala, ale já jsem pranostiku našel, dávejte pozor. Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří. Napadá mě volná asociace, že když se příliš dlouho paří, končí se v Apolináři, ale
2: to
0: už je obráceno vzhůru nohama. Tak dost
2: legrace,
0: dost legrace jsou 2 minuty po 6:45. Před námi krásná filmová píseň.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: 6 hodin bezmála 54 minut, posloucháte čtvrteční ranní dvojku. Píšete o Sandokanovi, Alice píše, já to tričko se Sandokanem neměla, no jako bych tenkrát neexistovala, ale udělala jsem si před 2 lety radost a koupila jsem ho na internetu. Alice, úplně vás vidím v tričku Sandokan, jak vám to sekne. Oblékněte ho dnes večer, budeme fandit. Teď ale budeme mluvit o jiné bytosti. Ano, taky je to filmová hrdinka nebo filmový hrdina. Hledáme stále ještě v pátračce mrazivého léta na dvojce tajuplnou osobnost. Pokud máte tip, vyplňte ho do formuláře na webu dvojky.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Můj služebník Ficko mi byl vždy oddaný víc než kdokoliv jiný na mém panství. Věděl, že pro zachování krásy a mládí jsem ochotná zajít velmi daleko. A nikdy se neptal na věci, o kterých bylo lepší mlčet. Bez jeho pomoci by se mé proslulé koupele nejspíš nikdy nezrodily a nedali by vzniknout legendě o krvavé hraběnce. Společně se 2 věrnými důvěrnicemi a služebnými tvořil spolehlivý tým, který se staral o to, aby křik z mučíren nikdy nepronikl ven. Zdi mého hradu však tajemství o sériových vraždách nemohly ukrývat věčně a tak se postupně rozšířily daleko za hranice panství i celého Uherska.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Dobrou náladou a vtipnými texty nás do Radiokafé Vinohradská 12 přijde nakazit písničkář Michal Horák. Kvůli komu vzal kdysi do ruky kytaru, co ho spojuje s herečkou Pavlou Tomicovou a jak ho bavilo natáčet pozvánky se známými osobnostmi na jeho koncert 13. listopadu ve Fóru Karlín. Na to se zeptám v Radiokafé Vinohradská 12 písničkáře Michala Horáka. A vy si nezapomeňte rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Čínský investor má za půl roku kolaudovat nové lázně u novomlýnských nádrží. Stavět stále nezačal. Kvůli lesnímu požáru ve španělském Almoroxu se muselo evakuovat několik obcí. Bude proměnlivá převážně velká oblačnost s místními přehaňkami a teplotami maximálně 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Čínská firma Rice Sun stále nezačala stavět nové lázně u novomlýnských nádrží. Hlavní budovu by při

0: Českému rozhlasu napsal, že řeší další kroky.
1: V tuto chvíli nemůžeme potvrdit konkrétní datum výstavby. Načasování bude záviset na dokončení aktuálního strategického a finančního přezkumu.
0: Firma za pozemky v roce 2019 zaplatila zhruba 380 milionů korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Petici za zachování krmných stanic pro volně žijící kočky v areálu porodnice u Apolináře v Praze 2 podepsalo víc než 5000 lidí. Tu sepsal spolek Tlapro, který se tam o toulavá zvířata staral od roku 2022. Nové vedení Všeobecné fakultní nemocnice se spolkem vypovědělo spolupráci letos v červnu kvůli obavám ze zhoršení hygienických podmínek. Podle mluvčí spolku Tlapro Pavly Zavřelové zákaz krmení, situaci a zdravotní stav koček ale zhorší.
3: Při zákazu krmení současně nelze efektivně provádět monitoring. V rámci monitoringu na kočičích stanicích je sledován i zdravotní stav zvířat a kočky jsou při kastraci ošetřovány proti vnitřním a vnějším parazitům.
2: Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli lesnímu požáru několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvali lidi, aby neopouštěli své domovy. Informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se rozšířil včera odpoledne u města Almorox, přibližně 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic a vyzvali obyvatele, aby byli při cestování opatrní kvůli špatné viditelnosti. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně veder se oheň šíří velmi rychle. Americká armáda dokončila 12. vlnu úderů na Írán v řadě, oznámilo to její oblastní velitelství CENTCOM. Spojené státy podle něj zasáhly mnoho íránských vojenských cílů, včetně námořních kapacit, skladů nebo protivzdušné obrany. Při americkém náletu na hraniční přechod Salamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj o tom informovala íránská agentura SNN. Washington uvedl, že cílem úderu je snížit schopnost Teheránu útočit na obchodní plavidla v regionálních vodách. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Další čtyři Češky, Bartuňková, Bejlek, Havlíčková a Krejčíková, zabojují o postup dnes.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost s místními přehánkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty dnes 18 až 22, na jihu Moravy až 25, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
5: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy má kolona už téměř 20 kilometrů, po pojíždí od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru až na 196. K omezení jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, místy už ale chvíli zastavíte i v levém pruhu. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu připomínáme kolonu mezi D1 až Štoky, jsou tam dva semafory za sebou, opravují tam vozovku a fronty jsou tam asi na 15 minut. A provoz houstne i na příjezdech do Prahy, třeba na dálnici D7 na příjezdu od Kladna Slaného je už kolona před zúžením u letiště asi na 10 minut. Menší kolona je také na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Po pojíždí před sjezdem na Ořech a opět je to do 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu a teď už opět ranní dvojka a Jan Kovařík.
6: 7:05 přeji všem, kterým to nebesa nadělila, užívejte si deště. My tady v Praze taky máme příděl. Užívejte si deště, protože se zdá, že se na nás hrne další vlna teplého počasí. Jedna vlnka o víkendu a možná koncem příštího týdne podle některých modelů zase překonáme třicítky. Pro nás motivace k tomu, abychom našeho spolupracovníka Josefa Klugeho vyslali pátrat po podrobnostech k tématu domácí klimatizace. Ano či ne? A pokud ano, tak jaká? Za chvíli si o tom budeme povídat. Z muziky pro vás máme třeba Eltona Johna a nebo skupinu Mirai. V každém případě vám přejeme i ve čtvrtek 7:06. Dobré ráno.
5: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: 7 hodin 9 minut, kapela Miraj a píseň Tenkrát. Zpět z minulosti do aktuální přítomnosti. Prožíváme léto, už máme za sebou jednu spalující vlnu veder. Dost možná, že se objeví i nějaká další. A tak jsme požádali našeho spolupracovníka Josefa Klugeho, aby se zaměřil na klimatizace. Dobré ráno, Pepo.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Chci se zeptat, je lepší mobilní klimatizace než ta klasická, napevno namontovaná na stěnu?
1: Já se dnes zaměřím spíš na ty mobilní klimatizace, ale obě ty kategorie mají svá pro i proti. Spíš záleží na našich možnostech. Důvody pro pořízení mobilní klimatizace bývají obvykle dva. Výhodou je okamžitá instalace a spuštění, zejména v historických částech města, třeba v paneláku nebo v pronajatém bytě. Tam může být totiž zásadní komplikace s instalací té klasické venkovní jednotky,
0: rozumím,
1: té takzvané nástěnné klimatizace. V takových případech je mobilní klimatizace prakticky jediným možným řešením. Další předností je i fakt, že mobilní klimatizace může v podstatě putovat po bytě s majitelem. Z místnosti do místnosti můžeme si ji převážet. To může u nástěnné klimatizace sice ošetřit pořízení třeba více jednotek rozmístěných do několika místností, ovšem tahle cesta je nepoměrně dražší. Tak tedy výhodou té mobilní aplikace je cena. Obvykle stojí mezi 5 až 20 tisíci, zatímco nástěnná klimatizace, včetně montáže, standardně vyjde, zase záleží podle značky, rozsahu, výkonu a tak dále, na nějakých 25 až 80 tisíc korun.
0: Dobře, tak přidržme se pro dnešní ráno té mobilní klimatizace a poraďte, Pepo, jaký vybírat, podle čeho?
1: Aby mobilní klimatizace skutečně odvedla svou práci, tak je třeba vybrat model s výkonem, který bude odpovídat velikosti té místnosti, kterou chceme klimatizovat. Podle odborníků je například pro místnost s objemem 90 metrů krychlových, tedy podlahová plocha zhruba 30 metrů čtverečních, tak optimální výkon té mobilní klimatizace nějakých 3,5 kW. A i když jsou mobilní klimatizace zařízením, které je umístěné v interiéru, i ony se potřebují nějak zbavit nasátého horka, mají proto obvykle hadici, kterou se horko odvádí mimo místnost. Nejpoužívanější systém je vyvést hadici po otevřeným oknem. Toto lze vylepšit samozřejmě okenním těsněním pro klimatizace. Další výhodou je, že jsou mobilní klimatizace v podstatě bezúdržbové, kondenzát, který vzniká při ochlazování vzduchu, se většinou vypaří, anebo to zařízení signalizuje, že je třeba tuto vodu vylít, tak se o to musíme postarat.
0: No ale, Pepo, určitě mají mobilní klimatizace i nějaké nevýhody.
1: Samozřejmě. Při popisu mobilních klimatizací by bylo asi farizejstvím zmínit pouze výhody a nevěnovat se i slabinám, takže jako u většiny spotřebičů i v jejich případě platí, že to je něco za něco. Předně je k mobilním klimatizacím nutno přistupovat jako k rychlému řešení. Systémové řešení představují právě ty nástěnné modely, které známe možná spíš. V porovnání s nimi ty mobilky prohrávají ve dvou důležitých disciplínách a těmi jsou hlučnost a energetická spotřeba. Nástěnné klimatizace mají tu výhodu, že svou nejhlučnější část, tedy kompresor, mají ve vnější jednotce, takže mimo obytný prostor, typicky na fasádě domu zvenku. Roční spotřeba mobilních klimatizací je zhruba 350 až 500 kWh, zatímco spotřeba nástěnných modelů bývá zhruba poloviční. To jen tedy o těch výhodách, nebo spíš možná nevýhodách.
0: No a nakonec prosím jen o stručnou odpověď. Jsou k mání, nebo je potřeba si je koupit včas?
1: Tak jakkoliv představují mobilní klimatizace příjemné okamžité řešení, tak jejich pořízení je přesto, myslím si, nebo vyplatí se naplánovat dopředu. Ve dnech horka už může být pozdě, dokládají to aspoň výsledky prodejů této kategorie zboží z letošního léta. Tady jsem si pomohl statistikou z dat nákupního rádce a srovnávače zboží CZ. Je znát, že se lidé letos v létě zajímají o klimatizace výrazně víc než třeba v loni. Za poslední 3 měsíce vykázala kategorie klimatizace meziroční nárůst nějakých 235%, tak jak se o to lidé zajímají. Tahounem růstu pak byly právě mobilní klimatizace. Ještě před několika lety lidé nejčastěji kupovali klasické ventilátory. Ty sice zůstávají nejžádanější kategorií i dnes, zároveň ale roste zájem právě o mobilní klimatizace i chytré modely s možností ovládání přes mobilní aplikaci, čili na dálku. Zcela klíčovým parametrem se navíc stává tichý provoz, protože zařízení v ložnicích často běží celou noc a důležitá nebo podstatná v téhleté věci, a už jsme o tom mluvili výše, je jednoduchá instalace celého tohoto zařízení. Nezbývá než doufat, že už třeba klimatizaci během tohoto léta potřebovat nebudeme, ale spíš to tak nebude. No.
0: Ano, lépe být připraven. Josef Kluge, téma mobilní klimatizace. Josefe, děkujeme. Naschledanou.
1: Hezké ráno.
0: Na hodinách za půl minuty 7:45. Pokud pospícháte, dávejte pozor, letí to jako blázen.

0: Posluchačka Jana ze Šternberka posílá tip na ideální lacinou mobilní klimatizaci. V mrazáku, který nemáte v obytném prostoru, ale třeba ve sklepě, zmražte velkou lahev plnou vody, pak ji postavte před ventilátor a funguje to prý skvěle. Například při aktuálním programu, kterým je u Jany doma zavařování okurek. O klimatizaci bude mimochodem mluvit i cestující laik Jakub Kaloč ve svém dnešním díle putování po Albánii.
1: A já jsem přesvědčený, že podobně nádherné scenérie pouhé 2 hodiny letu od Prahy jen tak nikde neuvidíte. Vybavení svačinou a barelem koupené vody jsme lépe odolávali teplotním šokům. Také počítejte s tím, že na cestě strávíte i s prohlídkou Himaré zhruba 7 hodin. Tady čas plyne podle jiných pravidel. Přestanete sledovat hodinky a začnete vnímat krajinu. Silnice, a to upozorňuji, jsou skutečně kvalitní, ale čeká vás, alespoň v tomto případě, nespočet zatáček. Místy jsou klikaté, jako když hodíte na podlahu hrst uvařených špaget. A počet citoslovcí obdivu okolní krajiny je pak přímo uměrný její kráse. Je, wow, fíha. A takhle pořád dokola. Himare je po Sarandě 2. největším městem albánské riviéry. A pokud je pro vás Saranda příliš rušným letoviskem, tak bude Himare skvělou volbou. Pro nás rozhodně byla. Při parkování jenom tak podotknu, nás místní správce upozornil na bouly na bočnici pneumatiky. No a jak už jsem psal v předchozích dílech, tak ten servis, pokud zrovna nejste vysoko v horách, najdete poměrně snadno. A výměna pneumatiky, to už je nic. A pak hurá na prohlídku města. Vlastně spíš městečka. Himare leží na jižním pobřeží Albánie a citlivě propojuje staleté historické dědictví s tím půvabem středomořské krajiny a přibližně 3000 obyvatel tu dodnes udržují řecké i albánské tradice. No a díky starobylým památkám, malebným plážím a tomu kouzlu okolních vesnic nabízí Himare autentický zážitek každému, kdo sem zavítá. A my jsme neodolali i místním plážím. Schladili jsme přehřátá těla a pak už zamířili vstříc dalšímu cíli našeho putování a tím byl Ksamil. Po příjezdu do Ksamilu je jízda podobná jako ve Vlore. Oči prostě musíte mít neustále na stopkách, nikdy nevíte, kdo vám vjede do cesty zleva nebo zprava, přestože jedete po hlavní silnici. Na druhou stranu je ale Ksamil tak malý, že ho za 10 minut projede i dítě na 3 kolce. Přivítali nás opravdu opět úžasní hostitelé. Ana, Řekyně a Alex, prý z části Rumun, kouskem Albánec a špetkou Řek. Mluvili s měsící řečtiny a albánštiny, ale ruku na srdce, tam, kde je vůle a otevřené srdce, tam si lidé vždycky porozumí. Na uvítanou jsme dostali lahev vína, rakii, čerstvé fíky a hlavně spoustu obětí. Ta jejich vřelost byla dojemná a my jsme se v jejich společnosti cítili jako členové rodiny. A nic na nás nehráli, to mi věřte. Prostě takový jsou. Já jsem jim jen pro zajímavost na oplátku se pokusil opravit klimatizaci, která vrzela, skřípala. Začali mi po 5 minutách říkat doktor mechanik. Po půl hodině usilovné práce, během níž jsem ji obnažil v cívce motoru, jsem všechno pečlivě složil zpátky. Po zapnutí jsme se na sebe jen podívali a propukli v smích. Klimatizace vrzela a skřípala snad ještě víc než předtím, ale nám to dobrou náladu nekazilo. Alex řekl, že vše opraví až v zimě. Druhý den nás probudil příjemně prosolený vzduch od Jonského moře a Ksamilu se právem přezdívá Evropské Maledivy. Proslul bělostnými plážemi a tyrkysově zbarvenou vodou, která je tak průzračná, že máte pocit, jako by mezi vámi a mořským dnem ani žádná voda nebyla. A protože je jen kousek od řeckých hranic a ostrova Korfu, tak není problém pro zájemce využít lodní dopravu. Za necelých 40 minut můžete stát v ulicích Kerkyry. My jsme to udělali malinko jinak. My jsme sebou po těch různých cestách a asi 500 kilometrech doslova plácli na jedné z mnoha pláží a prožili den jako vystřížený z fototapety. Rákosový bar, přilehlá pláž s pískem jemným, jak moučkový cukr, a ani jeden mráček, který by během odpoledne zakryl slunce. Lehátka s výhledem na nedaleký maják, šumění moře v uších, žádný křik dětí a drink s orosenou sklenicí, který vás dokonale zhypnotizuje. A personál, ten byl jako vždy skvělý a ochotný. Nechali jsme se tou nadpozemskou krásou a romantikou unést natolik, že jsme na slunci strávili víc času, než bylo rozumné. A po 5 hodinách odcházeli z pláže 2 spokojené krevety. Panthenol jsme během noci i následujícího dne spotřebovali skoro celý, ale to nám vůbec nevadilo. Tento den měl barvu tyrkysového moře, chutnal po soli a vonil po létě. A přesně pro takové okamžiky stojí za to cestovat. A jaký cíl nás čeká zítra? Návštěva Modrého oka. Při pohledu na tento přírodní úkaz se prý návštěvníkům tají dech a možná i zamáčknou nejednu slzu v oku.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní ale stály také snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 2 odpoledne a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. 3 až 4 dosud neprozkoumané hroby odkryly na Pohansku v Břeclavi archeologové z Masarykovy univerzity v Brně. Letošní práce navazuje na loňský revizní průzkum Velkomoravského kostela, který prověřoval zjištění odborníků ze 60. let minulého století. Hradiště na Pohansku patřilo k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu podle informací ČTK stále blokuje Řecko. Atény požadují, aby Evropská unie zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. Legendární brankář mistrů Evropy z Bělehradu 1976 Ivo Viktor dostal od nadace fotbalových internacionálů elektrické vozítko. 84-letý golman má problémy s pohybem. Předání v areálu a FC Praha byli přítomni další bývalí reprezentanti Antonín Panenka, Jan Fiala nebo Ivan Hašek.
5: Počasí.
4: Dnes by měla být velká, převážně proměnlivá oblačnost s místními přehaňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 18 až 22 na jihu Moravy až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
5: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona aktuálně téměř 20 km, brzdí se u sjezdu na Ostrovačice, nesouvislá fronta často i v levém pruhu se táhne až na 196. km k omezení. Osobním autem počítejte na průjezdu Brnem směrem na Ostravu asi půl hodiny navíc. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu připomínáme kolony mezi D1 a Štoky, jsou tam 2 semafory za sebou, zdržíte se asi 15 minut. Podobná situace je i na 34 z Pelhřimova do Humpolce. Za Velkým Rybníkem jsou 2 omezení za sebou a kolony také asi na čtvrt hodiny. V Praze už je silný ranní provoz, na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech, větší je fronta směrem z D1 na letiště, musí tam regulovat i vjezdy do tunelu a 10 minut budete popojíždět na D7 na příjezdu do Prahy před zúžením u letiště. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje ranní dvojka.
6: 3 minuty po půl osmé upřesnění té jednoduché domácí verze klimatizace od paní Jany. Tak za prvé, mrazák ne do sklepa, tam by hřál, lepší třeba do garáže nebo do prádelny. A za druhé, tu zmrzlou lahev umístěte za větrák, aby nasával studený vzduch. Tak děkujeme za to upřesnění a když jsme u těch veder, tak ještě jedna zpráva, kterou mi se smíchem přinesla Denisa, že do zpráv se nevešla. Tokijská městská zpráva vyzývá muže, aby do práce kvůli vysokým teplotám častěji nosili šortky. Docela odvážné na japonské poměry. Potíž je v tom, že se to nelíbí japonským ženám, od kterých se tak nějak očekává, že vedro nevedro budou nosit do práce punčochy. Dokonce vznikl terminus technicus, kterým ženy popisují obtěžující pohled na holé mužské nohy. Japonsky se to řekne Sunehara. Dohromady to má označit nepříjemný pocit, když se žena podívá na chlupatou a křivou mužskou nohu, která je zbavena kalhot. Tak, jestli s vámi Sunehara po ránu cvičí, tak vás jistě potěší následující letní píseň. Hana Zagorová totiž bude zpívat písničku, která se jmenuje Letní kluci. Doufejme, že nemají šortky.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 7.38 posloucháte ranní dvojku, jedno varování do mých domovských Měchenic. Teď budete nadskakovat, sousedé, protože náš oblíbený řemeslník a tesař Martin Kareta bude jmenován mnohokrát, ale nepůjde o něj, půjde o stejnojmenou želvu. Kareta česky i kareta latinsky, no to je karetu víc, než jsem čekal, je nejohroženější nebo jeden z nejohroženějších obyvatel Středozemního moře. Každé léto se na plážích Jonských ostrovů líhnou stovky drobných želviček a hned po narození vyrážejí na svou první a vůbec nejtěžší cestu, totiž na cestu do moře. Jak ten fascinující okamžik probíhá, jak se zachovat, pokud budete mít to štěstí a uvidíte ho na vlastní oči, to nám teď přímo z Korfu řekne Pavla Smetanová. Pavlo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak nejdřív bych chtěl vědět, jak vlastně poznat, jak vypadá želví hnízdo, kolik vajíček v něm bývá, jak jsou velká a jak dlouho se mláďata ve vajíčcích vyvíjejí.
1: To vám hned řeknu. Já vám taky řeknu, proč mě vlastně teďko až po letech napadlo tohle téma těch želv nebo želviček, protože to je vlastně téma většinou ostrova Zakynthos a tady Korfu se doposud moc netýkalo. Já jsem letos v zimě narazila bohužel při zimním plavání na dvě mrtvé želvy, což mě tak jako to člověka fakt zasáhne, protože ta obrovská želva, která tam tak jako bezvládně plave v moři. Ale a letos mám právě pozitivní zprávu, protože tady na Korfu se objevila hnízda těch želviček, právě, jak jsem říkala, to tím byl známý hlavně Zakynthos, ale my už je máme teď i tady na Korfu, tak to mě moc potěšilo a začala jsem ty želvy trošičku zkoumat. Takže to je fakticky fascinující, protože ta samice té karety obecné se vrací na tu samou pláž, kde se sama před desítkami let vylíhla a vemte si, že mezi tím ona někde pluje prostě tisíce kilometrů v moři, no a teď se vrátí na tu svou rodnou pláž, v noci vyhrabe zadními ploutvemi asi půl metru hlubokou jamku a tam naklade zhruba 80 až 100 vajíček, která jsou maličká, jsou to takové mini pingpongové míčky, jsou opravdu kulatá a jsou měkká na rozdíl třeba od slepičích vajec.
0: Ano.
1: A potom je velmi pečlivě zahrabe, zamaskuje písek a vrátí se do moře. A mláďata se potom vyvíjejí zhruba měsíc a půl až dva měsíce podle teploty písku. A zajímavé je nesmírně, že ta teplota právě rozhoduje o tom, jaké pohlaví se vylíhne z toho vajíčka. Takže v teplejším písku se líhne více samiček a v chladnějším více samečků. Takže to opravdu není rozhodnuto předtím. A právě biologové mají obavy z oteplování globálního, protože na některých plážích se už dnes vylíhne výrazně více samiček než samečků. No a potom po nakladení těch vajec matka to hnízdo zahrabe, zamaskuje a odplave a už se nikdy nevrátí. Ani se o ta mláďata nestará, její funkce tím prostě skončila. Nicméně musím říct, že otec je na tom ještě hůře, protože samec ten se vůbec na pevninu nikdy nepodívá a to páření probíhá v moři, obvykle někde poblíž právě těch pláží, kde se potom hnízdí. No a poté se ty cesty samce a samice rozejdou. A samec se tedy nijak vůbec nepodílí na péči o potomky a mláďata vůbec nikdy nevidí, takže to je takové smutné.
0: Typický chlap, chce se mi říct. Jak probíhá, Pavlo, to líhnutí? A je pravda, že se ty mrňavé želvičky nějak domluví a vyrazí k moři téměř všechny najednou? A proč vůbec putují do moře v noci?
1: No, to vám řeknu, to je opravdu jedno z nejkrásnějších přírodních divadel. Vlastně na tomhle se člověk uvědomuje, jaký zázrak je celá příroda, protože ty želvičky se opravdu začnou líhnout téměř současně, jako kdyby se domluvili. A společnými silami ty mini želvičky se několik hodin doslova prokopávají vzhůru, protože ta jedna by to sama nezvládla. A když se dostanou na povrch, bývá už večer nebo noc a oni se takými těmi mini nožičkami rozběhnou do toho moře a tma je chrání, právě ta tma je chrání před přehrátím i před mnoha predátory. Takže oni se instinktivně orientují podle nejsvětlejšího bodu v noci a to bývá většinou odraz měsíce a hvězd na mořské hladině a právě proto jsou pro ně nebezpečná umělá světla hotelů, restaurací, mohou je zmást a ty želvičky pak zamíří třeba úplně opačným směrem. No a třeba na ostrově Zakynthos platí už od 90. let zákaz pravidelných nočních letů přibližně mezi 22. hodinou večerní a 5. ranní právě během té hnízdní sezóny želv.
0: A můžu ještě jeden dotaz, Pavlo, když tedy se přimotám jako turista, ať už na Korfu nebo na Zakynthosu, k tomu líhnutí, co mám dělat, abych co nejméně škodil?
1: No tak na Zakynthosu jsou ta hnízdiště označená, jsou známá, chráněná, na Korfu se těch hnízd objevuje méně a jak jsem zmínila, právě teď jsem o několika z nich slyšela na některých takových těch méně frekventovaných plážích, třeba na jihu je to pláž Gardenos, ale nikomu o tom neříkejte. A
0: ne.
1: Jejich počet ale tady na Korfu opravdu roste. No a pokud na želvičky opravdu narazíte, tak nejlepší pomoc je nedělat nic, žádná pomoc, prostě nedotýkat se, nesvítit na ně mobilem, nefotit je, nestavět se jim do cesty, nebrat je hlavně do rukou kvůli fotografii, nechte jim prostě volnou cestu do moře, protože totiž oni si během této krátké cesty ukládají do paměti magnetické a různé další informace a za 20 až 30 let se díky těmto informacím dokážou vrátit na stejnou pláž a založit další generaci. Takže to je opravdu jeden z nejpozoruhodnějších přírodních navigačních systémů na světě.
0: Říká Pavla Smetanová o líhnutí malých karet. Děkujeme za zajímavé téma a slibujeme, že když se u toho vyskytneme, nebudeme na ně šahat, mluvit ani svítit. Mějte se hezky, Pavlo, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Tohle už je Phil Collins, You'll Be In My Heart v 7.45.

0: 4,5 minuty jsme strávili se Zuzanou Michnovou, kapelou Marcias a Luisem. Teď strávíme nějaké minuty pro změnu s Martinem Frognerem, členem našeho rozhlasového elévského programu. Logicky na řadě je pravidelná rubrika
1: Prázdniny na dvojce.
0: To, že Martin nesedí na protější židli, znamená, že je někde v terénu. Na telefonu by měl být a já ho zdravím. Dobré ráno, Martine.
2: Dobré ráno, Honzo.
0: Jestli jsem dobře počítal světové strany, vy musíte být někde na severu.
2: Máte naprostou pravdu, jsem na nejsevernějším bodě České republiky, takzvaném Nordkapu.
0: Nordkap, tam jsem taky kdysi byl, ale na tom pravém. Martine, kde je ten český?
2: Ten je ve Šluknovském výběžku v okrese Děčín, a to nedaleko obce Lobendava. A ta je taky shodou náhody nejsevernější obcí naší republiky.
0: Inu zeměpis nepřechytračíme. Jak se k tomu nejsevernějšímu bodu dostat?
2: Velmi jednoduše. Autem nebo vlakem přijedeme z Děčína nebo z Rumburku, a to do Dolních Pousteven. A odtamtud už jenom asi 10 kilometrů pěšky skrz vesnice Lobendava a pak už dál jenom po žluté. No, kdybychom chtěli vzít třeba kolo, tak je to sjízdné i pro cyklisty. Pro ně bych možná doporučil, aby se vydali trošku dál po cyklostezce, a to až k německým hranicím a potom podél Severního potoka. Není to moc náročná výprava, je to na takový půldenní až celodenní výlet. A to, že jsme dorazili na místo, to poznáme podle velkého kamene, na kterém je pamětní deska, a to z údaje jak v češtině, tak v němčině, abychom věděli, že jsme na tom severu, že? No a taky tu jsou lavičky, a což znamená ideální místo na svačinku v půlce výletu.
0: Poslyšte, Martine, na hodinách 7.54 vy už jste tam, to jste musel v hluboké noci vstávat, abyste dojel z Prahy?
2: Kde pak? Já jsem včera dojel autobusem do již zmiňovaných Dolních Pousteven a hodil jsem batoh na ramena a šel jsem pěšky do útulny, do jednoho z těch klasických dřevěných áček, která tak dobře známe z naší přírody. Tam jsem v klidu přenocoval, ráno jsem si uvařil čajík a na nejsevernější bod, kde teďkon jsem, už to bylo jen asi 2,5 kilometru, krásná ranní procházka, no. Možná jenom by to bylo lepší, kdyby nám svítilo sluníčko. Trošku mi tady poprchává.
0: No, to se nedá nic dělat. Není špatné počasí, jen špatně oblečený reportér. Nakonec, Martine, ještě jeden dotaz. Takhle po ránu, když už máte splněný cíl, to má potenciál ještě někam vyrazit. Takže co máte v plánu pro zbytek dneška?
2: Minimálně asi 4 kilometry ode mě je rozhledna na německé straně na kopci Falkenberg, takzvaná věž krále Johana, a to kamenná 20 metrů vysoká rozhledna, tak tam se vydám.
0: No vidíte, už zase rozhledny, Martin má na ně slabost. Martin Frogner po telefonu z nejsevernějšího výběžku naší krásné země v prázdninové pravidelné rubrice Dvojky. Martine, děkuju, užijte si krásný výlet a mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji, taky krásný den, naslyšenou.
0: Na hodinách 7.56, pokud vám něco jede v 8, máte opravdu nejvyšší čas. Do kroku vám bude hrát a zpívat Rick Astley.

0: Moci bez nemoci.
1: Když se nakumuluje riziko onemocnění srdce, cév, chronické onemocnění ledvin a cukrovky druhého typu, jedná se o kardiorenometabolický syndrom. Ten byl diagnostikován Lubomírovi a on má za sebou novinkovou multioborovou spolupráci lékařů, kteří mu dali naději na život. S ním přijdou do studia dva skvělí lékaři, profesor Ondřej Viklický, přednosta Transplant Centra a přednosta kliniky nefrologie a profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie a vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. Nemovitosti v Česku dál zdražují, metr čtvereční staršího bytu v Praze už stojí přes 160 tisíc korun. Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místní přehánky, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
4: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
3: Zákon se tak teď vrátí do

0: je o 18% metr čtvereční. Tam teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro trvá na své nevině a označuje se za válečného zajatce. Kromě někdejšího prezidenta stejnému obvinění čelí i jeho manželka. Nejméně jedna saúdsko-arabská loď se stala terčem útoku v Rudém moři. Informují o tom úřady Saudské Arábie, podle kterých útok způsobil požár na přídi lodi. Všichni členové posádky ale mají být v bezpečí. Jemenští povstalečtí Husijové tvrdí, že zaútočili na dva saúdsko-arabské ropné tankery.
1: Husijové, které podporuje iránský režim, blokádu Saudské Arábie vyhlásili tento týden. Jde o odvetu za útok na letiště v hlavním městě Jemenu Saná a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců uplatňuje Riad. Rudým mořem prochází téměř 15% světového námořního obchodu. Narušení dopravy společně s téměř zastavenou plavbou v Hormuzském průlivu může způsobit další růst cen na světových trzích. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přehánkami, ty budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách. Na jihozápadě budou přehánky jen ojediněle. Teploty dnes 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují už na 175. kilometru. Osobním autem se na průjezdu Brnem zdržíte až půl hodiny. V Olomouci čekejte kolony na příjezdu z Přerova do města. V Holici před kruhovým objezdem je u Lidlu nehoda. Ucpané je to už z dálnice. V Praze na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech asi 15 minut. Směrem z D1 na letiště už musí regulovat vjezdy do tunelu. A 10 minut budete popojíždět na D7 na příjezdu do Prahy před zúžením u letiště a také 10-minutová kolona je v Cínovecké od zdip do Kbelské ulice. Přeji vám šťastnou cestu a slovo má zpět Honza Kovařík.
4: 8.04 je čtvrtek 23. července, posloucháte ranní vysílání Dvojky a také v této půlhodině pro vás máme něco užitečného, něco zajímavého a něco pro potěchu. Tak začnu třeba od těch věcí pro potěchu. O muziku se budou starat třeba Michal Hrů nebo skupina Lucie, za chvilku jako první ze všech Maggie Riley. Něco užitečného, třeba tip na návštěvu kina, který není úplně většinový, půjde o festivalovou záležitost. No a něco zajímavého, co třeba jací hosté projdou dopoledním vysíláním Dvojky, ať už v 8:30 nebo po 11. hodině. Ano, to všechno stihneme, než bude 8:30.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Po ránu vám zpívala Maggie Reilly na hodinách 8 a k tomu 9 minut, 9,5 minuty u protějšího mikrofonu už znalkyně filmů Alice Aronová. Dobré ráno, Alice.
1: Dobré ráno.
0: A jakkoliv musela pod deštníkem běžet do rozhlasu, tak přináší tip na hřejivý mexicko-španělský film. Jmenuje se překvapivě Mouchy. Jaký žánr to vlastně je? O čem ten příběh vypráví?
1: Tak ten film je takové intimní, komediální drama, hned v úvodu řeknu velmi zdařilé. Ten název Mouchy ještě v zápětí vysvětlím. V každém případě se ocitáme v současném Mexiku, v hlavním městě Mexico City, kde žije hlavní hrdinka Olga v takovém tom vymazleném, útulném bytečku a kromě hlučných sousedů má svůj život zcela pod kontrolou až do okamžiku, kdy musí vzít na byt nájemníka. Ale netuší, že vždycky on tajně v noci si přivede nečekaného hosta, je to jeho 9letý syn, protože za něj prostě nechce, nemůže zaplatit a tito noví nájemníci mají ve městě poslání, navštěvují v nedalekou nemocnici maminku malého chlapce Christiana. No a ta přítomnost tohletoho malého kluka, té hlavní hrdince Olze, zcela změní život, ona ho nejdříve odmítá, ale postupně se mezi oběma rodí zvláštní forma přátelství, kterou spojuje mimo jiné, a to můžu prozradit, vášeň pro videohry. Takže nenápadný černobílý film, který zachycuje poetiku všedního dne. Já jsem se na to koukala a říkala jsem si, tak takhle se točily kdysi v 50. 60. letech italské, francouzské filmy.
0: Opravdu jste řekla černobílý film?
1: Je černobílý, ano. Ano, i ten předchozí film, to režisera, také byl černobílý, ale to vlastně vy se soustředíte samozřejmě na ten příběh a ta koncepce jenom nádherně dokresluje právě takovou tu poetiku všedního dne, takové ty maličkosti, které vám můžou v dnešním světě vlastně změnit život a jsou takovým, jak bych řekla, malým zázrakem a vlastně celkově ten film reflektuje to, že i ta nejméně pravděpodobná setkání vám vlastně můžou změnit život.
0: Alice, buďte tak moc hodná, představte nám pachatele, tedy scénáristu a režiséra, který stojí za tímhle dílem.
1: Tak on už je velmi známý, Fernando Eimpke, 50-letý tvůrce, on pochází z Mexico City, proto samozřejmě ukazuje život v tomhletom městě a my jsme už tady měli i jeho debut v české distribuci s názvem Kachní sezóna, také černobílý. A to byla zase pro změnu taková teenagerská komedie, odehrávající se v jednom dni, v nedělním odpoledni, někdy děti zůstanou sami doma, maminka odejde a náhle vypadne proud. A vlastně tahle ta nečekaná situace zrodí řadu absurdních situací. Takže podobně i Mouchy. Hlavní hrdina je dítě. Film zároveň reflektuje i to sociální téma, postavení vlastně dítěte v současném světě, význam rodiny, ale je to hlavně příběh o lásce a jak jsem říkala, o tom nečekaném přátelství.
0: Minimalistický černobílý snímek, předpokládám založený na hereckých výkonech a té zmíněné atmosféře současného Mexika. Jak hodnotíte, Alice, herecké výkony a vůbec obrazovou stránku filmu?
1: Tak ono je to velmi s citem zahrané drama. Právě, že vlastně my si užíváme tu ústřední hereckou dvojici Terezu Sanchez v roli té stárnoucí dámy, takové té důstojné ženy, která prostě tam vidíte, jak v ní propuknou postupně city, emoce vůči tomu malému rošťákovi. Oba dva jsou přirození, civilní, přesvědčiví. A proč název Mouchy? To jsem vlastně ještě nezmínila. No. Protože hit Mouchy od kolumbijské zpěvačky Shakira vlastně zazní potom ve filmu a ten scenárista, režisér právě přiznal, že se vlastně inspiroval její hudbou, ale že i ta píseň Mouchy, stejně jako ten film, vlastně mají podobná témata. To znamená, to jsou ti nevítaní hosté. Někdo, prostě koho chcete se zpočátku zbavit, ale nakonec si na jeho přítomnost zvyknete a možná si ho i oblíbíte, já bych řekla, v rámci filmu i zamilujete. Ale to, co ještě je hrozně zajímavé, že jak jsem říkala, příběh je zasazen do Mexico City, tak vlastně a ten režisér Eimpke pravidelně ukazuje právě ty obyčejné lidi, takové ty nenápadné drobné okamžiky. Tak prý impulzem k natočení toho filmu bylo, že šel po takovém vyhlášeném sídlišti, my bychom řekli Mexico City na okraji, ale ono je to sídliště ve stylu brutalismu postavené.
0: Rozumím.
1: Takže velmi zajímavé, teďka myslím i vizuálně. A on tam prostě viděl nápis k pronájmu a vlastně si říkal, no tak v tomhletom rozsáhlém brutalistním obytném komplexu k pronájmu, to je hrozně zajímavé a proto vlastně si vymyslel celý tento příběh a celkově on vlastně prozradil, že tahle ta místa má rád, že ho fascinují, že vlastně to je takový ten prostor, kde ti sousedé o sobě vlastně skoro nic nevědí a vlastně proto ho napadla ta nečekaná blízkost mezi několika vlastně osamocenými jedinci.
0: Docela rozumím, svého času jsem taky bydlel na velikém sídlišti jménem Velká ohrada, tak o tom něco vím. Nakonec se zeptám, já jsem tady řekl, že to je tak trochu festivalový film, slavil úspěch na Berlinále, byl k vidění na Karlovarském festivalu, ale taky jsem řekl, že to je mexický hřejivý film, tak kdybyste měla, Alice, na závěr říct klidně stručně, proč jít do kina právě na tohle?
1: Já už jsem dlouho neříkala větu, že film si získá vaše srdce, ale vlastně tento film opravdu mě dostal a vlastně jsem si říkala, že ještě je to možno vidět i s dětmi, hlavní hrdina, 9letý kluk. Je to velmi emotivní snímek, takže pro celou rodinu a on s neuvěřitelnou lehkostí, humorem vypráví, jak jsem říkala, o těch nejpodstatnějších věcech, takže o lásce, o samotě, o blízkosti druhých a o schopnosti otevřít své srdce ostatním lidem.
0: Ano, jako otec mnoha dětí různého věku jenom přemýšlím, zda by ty mladší dokázali absolvovat černobílý film, ale proč to neskusit?
1: Já si myslím, dokázali a je tam téma videoher a to je právě velmi blízké to, i těm mladíkům.
0: To by mohlo fungovat. Alice Aronová je moc zajímavý a hezký filmový tip. Děkuji, Alice, že jste přišla. Přeju vám krásné ráno.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: Na hodinách 8.15, tohle už je Lucie. Další píseň z kategorie Píseň ze železářství. Tohle se jmenuje Šrouby do hlavy. Samozřejmě jen pomyslně. Snad vám po ránu zvedne náladu. Za okny tady na Vinohradech pořád ještě přeprchá, ale nebojte se, pokud na déšť čekáte, posíláme ho k vám. Pokud už ho máte plné zuby, nebojte se, brzo to přejde.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 8.20, nejvyšší čas na další zevrubnější předpověď počasí. Dnes jsme se s Terezou Haserovou dohodli, že se budeme pěkně vyváženě střídat. Dobré ráno, hovoř.
2: Dobré ráno, takže dnes nás čeká pocitově chladnější den. Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách, na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat.
1: Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11, na Šumavě až 15.
2: A já ještě řeknu, jak to bude vypadat v noci. Čeká nás chladná noc, na severu stále s možností deště. Předpokládáme polojasno až skoro jasno. Na severu a zejména na severovýchodě stále bude převládat velká oblačnost a místní občasný déšť nebo přeháňky. Jinde srážky jen s malou pravděpodobností.
1: Nejnižší noční teploty 11 až 7, o něco tepleji bude paradoxně v 1000 metrech na horách, kde mohou teploměry vystoupat až k 8 stupňům Celsia. Tohle je v 8.20.5 Michal Hrůza a jeho zakázané uvolnění.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

Zakázané uvolnění je hokejová záležitost. Zakázaného přenocování se možná dopustil Martin, když přespal v útulně, napsala mi to Zuzana. Paní Zuzano, děkujeme za to upozornění a vám, milí turisté, klademe na srdce, nezneužívejte útulny a využívejte je pouze v tom účelu, ke kterému jsou zřízeny, tedy když vám dojdou síly a nedokážete dojít do cíle. No, dnešní ranní vysílání do svého cíle už směřuje. Ještě bych vám rád řekl, že od 20:30 si Zita Senková bude povídat s Pavlem Kosatíkem, spisovatelem a publicistou. V 11:00 v Radio Café Michaela Maurerová bude hostit písničkáře Michala Horáka. A večera si nebudete moc poslouchat rádio, protože se vrací... Nedalo nám to, museli jsme s Petrem a s Terezou najít aspoň úryvek té slavné písně. Vy jste totiž hned po ránu psali, že existuje poměrně nadstiutrhačná varianta v podání kapely jménem Barrel Rock. Tu my zveřejňovat nebudeme, ale text nás pobavil a doufáme, že se večer spolu s námi, oblečení do triček se Sandokanem, posadíte k televizi a zkusíme to znovu. Trochu se bojím, že to bude jako když si dneska pouštím filmy s Finézem, tedy že budu trošku zklamaný a budu trošku přemýšlet, jak mě to mohlo v klukovských letech tolik brát za srdce, no ale třeba ne. Přátelé, vy naložte s večerem, jak budete chtít. Teď je pro vás připravena v hudebním playlistu Ranní dvojky poslední píseň, která je v podstatě pro vás. Skupina No Name zpívá Děkujem, že jsi. I náš malý tým vám děkuje, že jste a že jste s námi mezi 6:30 a 8:30. Budeme rádi, když s dvojkou zůstanete i celý den.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Záhadná zjevení a dávné legendy se probouzejí.
2: Co je to za světlo?
3: Tady si podávají ruce živý smrtvej.
0: A tentokrát se bude mstít sama Šumava.
1: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
4: Lžeš.
1: Co to povídáš?
4: Lžeš. Nevrátíš.
0: Ignis Fatus.
1: Hororový příběh Petry Klabouchové
0: v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor o dění kolem nás. Svůj pohled v příštích minutách nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a publicista. Já vás vítám, dobrý den.
7: Pěkně zdravím, dobrý den.
6: Ohledneme se například za literární legendou, okomentujeme směřování kulturní politiky i hledání nového šéfa Národní galerie a řeč bude také o Šeříku v oranžové obálce. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, spisovatel, novinář i disident. V čem, pane Kosatíku, tkvěla síla Vaculíkova slova? V čem je těžiště jeho díla?
7: Já bych řekl, že v tom, že on po dlouhou dobu, po asi tak půl století od té chvíle, kdy nastoupil v literárkách, to bylo v roce 65, až do své smrti v roce 15, tak intenzivně a po většinu té doby taky pravidelně dokázal do té společnosti dodávat podnětné myšlenky. Ale vlastně s tím začal ještě mnohem dřív než v tom 65. roce a to souvisí s domem, kde si tady povídáme, protože on už na začátku 60. let byl jedním z nejuznávanějších rozhlasových reportérů a publicistů a tehdy byl členem té redakce, kde byla taky třeba Otka Bednářová tak a kde se připravovalo to, co později bylo nazváno obrodným procesem a k čemu on zaujal mnohem tvrdší postoj než mnozí ostatní, kteří často mínili, že nějak by ten systém šlo možná opravit a on naprosto zásadně a kategoricky už v románě Sekira napsal, že to prostě nepůjde a že on už, ačkoliv ještě tehdy formálně straník, tak už se cítí na té opačné straně a že je to prostě v rozporu s lidskou přirozeností, kterou on v tom románě velmi dobře pojmenoval.
6: Ludvík Sekyra, autor, vy už jste zmínil román Sekyra, také třeba dílo Rušný dům, Morčata, Český snář, Cesta na pradět a tak dále.
7: Mimochodem, Loučení k paně, možná nejvybroušenějšího proza.
6: Máte vy nějaké oblíbené dílo? Nebo fejeton, cokoliv od Ludvíka Vaculíka, k čemu se rád vracíte?
7: Já tu Sekyru čtu od takových 15 let každý, možná některý rok jsem vynechal, ale čtu to opakovaně, protože pro mě v tandemu s Kunderovým žartem je to fakt jako klíčová kniha, která pojmenovává to, v čem ta totalita opravdu šlape po člověku. A ten Vaculík je mi ještě bližší než ten Kundera, protože on na to jde s nasazením té své nesmírné emotivity a jako troufal bych si, pokud třeba některý posluchač by to neznal, ten tu knihu, čemuž bych se divil, tak troufal bych si to doporučit, protože je to i velmi moderně psaný a to i z dnešního hlediska, kdy už uplynulo velmi mnoho let od toho prvního vydání, ale on to psal takovou metodou letmé betonáže nebo filmových střihů, pohybuje se tam v čase, tam i zpět jako čaroval s tím neskutečným způsobem, ačkoliv to byla jeho literární druhotina, by se dalo říct. No. Ale už byl mistrem.
6: A čím se, pane Kosatíku, vyznačoval, pokud to lze takhle pojmenovat, jazyk Ludvíka Vaculíka, když se podíváme na jeho texty?
7: No, to bohatství bylo nesmírné a my to vlastně teďka ještě dál dopoznáme, protože někdy v těchto dnech, nevím přesně, ale vychází ta jeho klíčová tě dál dopoznáme, protože někdy v těchto dnech, nevím přesně, ale vychází ta jeho klíčová kniha, kterou nechtěl vydat ze svého života, jmenuje se Stará postel a tam on tematizuje lidskou erotiku, sexualitu a jako to, co v tom člověku podle něj znovu to opakuje nejhloub. A myslím si, že to pro lidi, kteří mají literaturu rádi a kteří tím mají cit, tak to bude velmi příjemné obohacení, protože on tam podle mě fakt vymyslel pro ta erotická témata úplně novou řeč a nádherný jazyk. No a puritáni budou říkat, že je to pornografie. No. Ale to už on několikrát v životě zažil a myslím si, že to ti puritáni tehdy neprosadili a domnívám se, že ani tehdy neuspějou, poněvadž ta literatura je opravdu krásná a bohatá, ta jeho.
6: Jinak na přelomu století se Ludvík Vaculík stal jedním z nejhlasitějších odpůrců českého vstupu do Evropské unie.
7: No mimo jiné, ale tak on to argumentoval podobně jako třeba Václav Havel, který nebyl odpůrcem, ale jako oba téměř bych řekl shodně, říkali, že tomu ekonomicky velmi tehdy dobře vyfutrovanému projektu chybí cosi jako ideové zastřešení nebo posvěcení, nebo prostě hlubší ideovost, která by všechny ty země propojila i něčím víc než ekonomickou výhodností. No a v tom, jak víme, tak měl pravdu.
6: Oslovuje nás i v současnosti právě ten vaculíkovský literární myšlenkový svět?
7: Já jsem přesvědčený, že ano. A kdyby třeba někdo hledal, jak se do něj dostat a třeba se zalekl nějakého románu nebo tlusté knihy, tak bych to zkusil přes ty fejetony. Ony nevyšly knižně všechny, ale ty nejlepší vyšly v celkem 4 výborech. Jmenovalo se to, snad si vzpomenu, Poslední slovo, Dřevěná mysl, Říp nevybuchl a Jsme v nebi. Jsou to 4 krásné knížky, složené ve směs textů, kde každý má jednu, maximálně 2 tiskové strany a on to prostě odevzdával do těch Lidových novin, kde to vycházelo v týdenních intervalech a říkal, že s každým tím textem se psal minimálně 3 dny a je to na tom vidět. On opravdu věděl, že je na malém prostoru a takže je v zájmu všech, ale hlavně jeho, aby se maximálně skoncentroval. Takže jsou to všechno etidy na téma, jak na malém prostoru vyjádřit mnohonásobek toho, co je považováno za možné.
6: Obraťme list, ale zůstaneme vlastně u literatury. Na divadelním festivalu v Avignonu se před pár dny četlo torzo vlastně zapomenuté nebo neznámé hry Václava Havla. Nedokončený text byl totiž bezmála 40 let v pozůstalosti spisovatele, signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka, přítele Václava Havla, u kterého si text schoval před státní bezpečností. Šeřík Václav Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako varování. Je to jednoaktovka, ve které Ferdinanda Vaňka navštíví v jeho letním sídle, zřejmě na Hrádečku, příslušník tajné policie Šeřík. A to čtení základu hry bylo součástí vzpomínkového večera, který se ve Francii konal

0: U příležitosti nadcházejícího výročí nedožitých 90 Václava Havla. Tak co říkáte tomuto objevu, pane Kosatík?
1: Že nemám moc co dodat, protože vím přesně to, co jste teď řekla vy. A tu hru tady neznají ani havlologové. Jak jsem se včera telefonicky ujišťoval, tak jsem na to zvědav. Tím nechci tady vznášet nějaká podezření nebo to, ale je fakt, že Václav Havel o té hře nikdy nemluvil. Tak buď to na to... Jo, on třeba, když mluvil o různých ztracených textech nebo stýskal si, že někde něco zmizelo, tak často zase v souvislosti třeba tady s touto budovou, s Českým rozhlasem, si stýskal na to, že mu tady zmizely ty nahrávky, které pořídil ve Spojených státech, když tam v roce 68 zpovídal naše přední exulanty. Myslím, že teď nedávno se z toho nějaká část našla, takže už se to možná celé začíná vynořovat a to bych si přál, protože tam on zpovídal Ferdinanda Perutku, Petra Zenkla, Jiřího Voskovce, vlastně kohokoliv z českých tehdejších žijících exulantů si člověk představit, čili samé velké osobnosti, tak to mě zajímá. No, ta aktovka, no, tak uvidíme. No, já bych to dal ještě do širší souvislosti. Já bych byl rád, kdyby to přitáhlo zase trošku větší pozornost jako obecně k Havlovým hrám. Zjišťoval jsem si, co z něj se například třeba v Praze hraje a jsou to zase teda spíš ty aktovky. Ta audience, ta je vděčná a věčná, tak ta nesleze z jevišť ještě 100 let, ale on určitě ty akcenty významu měl rozložené jinde a počíná zahradní slavnosti a konče, já nevím, čím pokoušením a vlastně i odcházením, že jo. A to tak jako by bylo současnou dramaturgií a dokonce i v Praze a ve velkých městech považováno za možná příliš obtížnou věc. To je vůbec zajímavé, že když dneska přijdete na malé město, tak často zjišťujete, že tam dávají takovej docela jednoduchý repertoár, až je mi to líto. Pořád frčejí ty Perly Pany Serafinky a tenhle ten typ jako lidové komedie nebo operety a tak. No, lid to zřejmě žádá, ale nemusí se vždycky lidem dávat jenom to, co žádají, protože oni nevědějí možná, co všechno je. Takže když by se jim tam občas takhle podstrčilo Václav Havel...
0: Kásanace.
1: No, tak... Třeba
0: nebo Žeřík, mimochodem, no, ten nedopsaný text dokončil umělecký šéf Davidského divadla, přesně tak, Jiří Havelka.
1: Takže tam
0: hru
1: to možná taky
0: uvidíme na podzim.
1: Jasně, samozřejmě, těším se na to.
0: Mimochodem, jak vidíte, nebo odhadujete, pane Kosatíku, další osud knihovny Václava Havla v Pražské Ostrovní ulici.
1: Pochmurné téma navazujete, no, mě nesmírně líto, že v roce teda 90. nedožitých Havlových narozenin se děje právě toto a že to nedokázali vykomunikovat lépe. Doufám, že teda ta paní Dagmar Havlová, která stojí v pozadí těch změn a toho nového pohybu, takže to opravdu má promyšlené, abychom se nedočkali toho, že staveniště, obrazně řečeno, teď je to jakýmsi staveništěm, nevíme, co vznikne, tak aby nebylo rozestavěno léta. No. Mě líto toho týmu, který tam fungoval, protože já jsem tu instituci měl rád. Pro mě vždycky byla čest, když tam třeba něco uváděli mě a hlavně jsem tam rád chodil jako návštěvník. Bylo to takový v nejlepším slova smyslu demokratický ustrojení té instituce. Chodilo se tam přímo z ulice, ani nevím, jestli tam byl schod, možná jeden, ale to je tak všechno. Nepamatuju se, že by se tam vybíralo vstupné, čímž oni se zároveň nepodbízeli. Prostě snažili se, aby i pro studenty a pro lidi vzdělaný, který často v naší vlasti mají do té kapsy nejhloub, tak aby to bylo přístupný a z mého pohledu tam byly odvedeny velké výkony. No, takže já bych i tady třeba, jestli se to hodí, tak já Chymutopolovi a spol ještě jednou za to poděkoval. A doufám, že to není úplně z jejich strany uzavřená kapitola se Václavu Havlovi, protože oni to know-how mají a mají to rádi taky.
0: Pohled spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: jak mi možná právě Václav Havel, pane Kosatíku, okomentoval dění na politické scéně v Česku. Včera začala se psát nejspíš další kapitola napětí mezi vládou a prezidentem po té, co Petr Pavel vrátil poslanecké sněmovně novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti a dal tak kabinetu najevo, že není spokojený s její představou o správě veřejných financí. Prezident poprvé vetoval zákon této trojkoalice. Novela podle něj by ohrozila veřejné finance. Andrej Babiš na to reagoval slovy, že krok pana prezidenta je nezodpovědný, nepromyšlený a aktivistický.
1: Jak zní otázka?
0: Co si o tom myslíte? No, a možná, no, jak by to okomentoval Václav Havel, nevíme, ale jak to vnímáte vy?
1: Václav Havel byl taky hlavou státu a taky to měl těžké, ale za něj a za třeba premiéra Václava Klause, se kterým to možná měl nejtěžší, to zdaleka nedosahovalo těchto měřítek. No, na mě na tom působí neopodivěj to, že se takhle zachází s hlavou státu. My jsme to měli složité za Miloše Zemana, kterýho já třeba si to pamatuju a doznávám se, jsem hodně kritizoval, protože se mi zdálo, že tu funkci jednu dobu a dlouhou nevykonával vlastně vůbec a pak ve zbytku hlavně toho druhého volebního období si dával záležet, aby všichni věděli, že se obrací jenom ke svým voličům a na ty ostatní, že kašle, což taky několikrát veřejně řekl. A teď jsme tady v situaci, víte, vemte to třeba z hlediska lidí, kterým je 15-20 let a kteří se na tohle to dívají a kteří nemají zažitou ještě normu, jak se k sobě nejvyšší ústavní činitelé mají chovat. Takže se pro ně normou stane toto. To znamená, že se hlava státu zdůrazňuje, že se peskuje z těch nejpitomnějších důvodů, vymýšlejí se prostě o bezličky, aby se nevešla do letadla nebo aby nemohla doletět někam na nějakou akci. A je to hanba, doplatí na to ten systém. A to jako ten pan premiér nemůže tohle to žádným způsobem vyhrát, protože tady fakt u takovýchhle témat je hodně podstatná, jestli je pozitivní nebo negativní motivace a ta jeho je negativní.
0: A co si myslíte o hledání nového šéfa Národní galerie? Ministr kultury Klempíř letos v březnu odvolal ředitelku paní Knastovou, první výběrové řízení zrušil, nyní se sešel se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha, nabídl jim účast ustavované komisi pro výběr ředitele, řekněme pokus číslo 2, slíbil, že zveřejní jména členů komise, lepší komunikaci, tak...
1: No právě, ta transparentnost přislíbená, ta nebyla dotržena tak do puntíku, abych tak řekl, poněvadž jsme se nedověděli, ani kdo rozhoduje o těch kandidátech, ani vlastně ti kandidáti někteří pak zveřejnili, když už bylo jasné, že teda nic nebude, tak aby aspoň veřejnost věděla, že oni to brali vážně a že do toho nastoupili s jakýmsi velkým nasazením, tak zveřejnili svoje projekty, takže díky tomu jsme se to dověděli, ale ze strany ministerstva jsme se žádné transparentnosti nedočkali. Ach, ta chyba je v tom, že to provizorium, vy jste zmínila, že k odvolání paní Knast došlo už před řadou měsíců a to provizorium bude pokračovat minimálně do podzimu a to je důležitá instituce, ta by neměla být vedena nějakým provizorním šéfem, tam by správně se mělo rozhodovat o důležitých výstavních projektech, třeba i mezinárodních. K tomu, aby se mohly uskutečnit, tak je potřeba velmi intenzivní spolupráce kompetentního, zdůrazňuji kompetentního ministra s podobně kompetentním šéfem tady tyhle ty instituce. To kdysi fungovalo podle mě například za ministra kultury Daniela Hermana a Jiřího Fajta, kde, jak já se domnívám, nebo asi i podle objektivních kritérií, opravdu na několik, bohužel jenom málo let, se ta Národní galerie dostala na tu evropskou úroveň a ti lidi z té Evropy začali jezdit sem a ne, že my pořád jezdíme do té Vídně a do Paříže, abychom teda viděli ty nadnárodní výstavy. No a prostě je mi to líto, to ministerstvo evidentně si s tím neví rady a jako konce nebo světla z tunelu nevidět, protože máte pocit nebo vnímáte z toho jejich celkového jednání, že mají teda nějakou propracovanou, promyšlenou koncepci a že jsou vůbec kompetentní v tom v tom řízení kultury. Já když třeba toho pana ministra slyším, jak on tak teďka si posledních pár týdnů dává pozor, ale předtím to víckrát řekl, že on by rád ty peníze přiděloval na základě politického klíče, podobně jako to dělá paní ministrině Šimkovičová na Slovensku. Jo. A to by byla další velká darda nejenom kulturnímu světu, ale celé té společnosti, protože to nejsou peníze, ty, které on tam obhospodařuje, to nejsou peníze jeho, to jsou peníze naše. No. A on je jejich správcem, takže a měl by je spravovat k užitku co nejširší veřejnosti a nejenom k užitku svých vlastních voličů nebo nějakých podporovatelů.
0: A cítíte, pane Kosatíku, jaké akcenty teda sleduje dosavadní kulturní politika?
1: Podívejte, oni to v tom, já jsem se včera znova díval do toho vládního prohlášení a oni to tak celkem nekomplikovaně tam pojmenovali ty své priority. No, jako jsou to naprosto vážné věci, že chtějí důstojné platy pro kulturní pracovníky, že se budou starat o památky, že budou propojovat kulturu s cestovním ruchem, že se budou starat o regiony a tak dále. Podpora tradic a folkloru, to chtějí vždycky všichni za všech okolností, ale nemá to v tom vládním prohlášení měřitelné parametry. Jediné, co víme, že chtějí jistě v co nejbližší době zrušit veřejnoprávní média, s čímž já jsem v totálním rozporu, protože...
0: Změnit financování.
1: No, ale tím jako zrušit veřejnoprávnost, protože to je obsahem toho, když se to převede pod stát, tak není možné mluvit o tom, pro co Henry Kissinger měl takový hezký slovo, on neříkal rovnováha, on říkal equilibrium. Mně se to slovo hrozně líbí, protože tím jakoby se naznačovalo, že ta rovnováha, že je to taková jemná rovnováha, jako motýlí křídla. Jo? Jako když lidi spolu opravdu chtějí vycházet, tak se musí zachovávat určitý jemnosti v těch vztazích, aby se nerozbil porcelán a nevzniklo něco, co už nepůjde vrátit zpátky. No a oni do toho teda spějí plnou parou s vytřištěným zrakem a těší se, že to prostě všechno změní. No.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Máte naladěn Český rozhlas a možnost seznámit se s pohledem spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka. Šířit německý jazyk a německou kulturu, to jsou hlavní priority Goetheho institutu, který slaví 75 let svého založení. Jak vnímáte, pane Kosatíku, přínos této instituce vznikla po válce v roce 1951, 6 let po skončení druhé světové války, v době, kdy to poválečné Německo potřebovalo znovu získat mezinárodní důvěru?
1: Já jsem to nevěděl, že to bylo už tehdy, v tom roce 51. A zajímalo by mě, jestli náhodou nevíte, kde vzniklo to první zahraniční...
0: 1952 Atény.
1: Atény. Já jsem čekal, že to šlo třeba přes Paříž nebo tak. No je v tom vidět jako ten jejich úžasný kulturní tah a ti, kdo tam v Praze aspoň občas zašli, tak ví, nebo ani tam nemusí zajít, že oni vydávají pravidelně ročenky, mají web velice pracovitý a zveřejňují, když pořádají besedy, tak se to natáčí, takže není to vázano jenom na Pražáky nebo na obyvatele hlavního města, ale ten jako jejich kulturní tah je nesmírný a je to vzorem, myslím si, i pro jiný země. Já jsem si v souvislosti s tím udělal trošku takovou statistiku malou, který další země, jakým způsobem se chovají. Existuje, jak víme, Rakouská kulturní fóra, to je obdoba toho, těch je ve světě 30. Pak existují například italské kulturní instituty, ten pražský jako je velmi dobrý, tam jako těch je 88 ve světě. No a pak jsou takový rekordmani jako třeba Američani, amerických center, hádejte, kolik je.
0: Nevím toho, GT institutu je 150, jsou 154 ve stovce
1: no,
0: zemí.
1: Těch amerických center je 700, považte. No, tak to, no,
0: a tak české, také jsou asi no, největší.
1: Největší a nejsilnější. No a českých center je ale 26. No. Já vím, že to není v těch počtech. Tam u těch center, tak já jsem trošku od té kultury, tak jsem k tomu tak jakoby přičichnul a teď to nechci nějak zjednodušeně paušalizovat, ale já tak, jak já jsem to zažíval, tak jsem neměl vždycky pocit jako systémového řízení toho. Teďka v posledních letech se to hodně zlepšilo s novou šéfou té centrální instituce, ale dlouho to bylo tak, že když mě někam pozvali, tak já jsem pochopil, že to nebylo na základě vůbec žádné systémové úvahy. ale že někdo, kdo byl, já nevím, v Tokiu nebo někde přede mnou, tak řekl, že já existuju, a takže oni se rozhodli, že mě pozvou. A já jsem teda jako s radostí přijal, ale nezdálo se mi to úplně nejšťastněji organizované. Takže bych si přál, aby... No, ale v té dnešní nejednotné společnosti to bude těžký. No, aby se to prostě dělalo co nejkoncepčněji nebo koordinovaně, nebo aby zatím byla cítit ne jenom improvizace, nebo to, že někdo má nějaká sympatie nebo eventuálně antipatie, to by tam vůbec nemělo hrát roli. Mělo by existovat cosi jako určitý obecnější konsensus na hodnotách, no, ale víme, že od něho jsme docela daleko, no.
0: Mimochodem, když jaksi Němci krájeli ten narozeninový dort Goethe institutu společně se spolkovým prezidentem panem Steinmeierem, tak on právě zdůraznil význam kulturní diplomacie v tom dnešním světě a také vyslal vzkaz politikům, že taková instituce tohoto druhu, která šíří jazyk, ale i kulturu, dialog, tak potřebuje kromě solidního finančního základu i zastánce v politice a cituji dál jeho slova, podporu proti těm, kdo podkopávají rozmanitost a otevřenost v kulturní a vzdělávací politice. Tak jak vnímáte tento apel?
1: No, tak samozřejmě je to důležitý a tak zase bych si přál, kdyby, co na to říct, no, tak ta dnešní vláda, no, nepůsobí na mě nejkulturněji, no. Jako bylo by dobré, kdyby, no, chtělo by to lepší vládu.
0: Tak vidíme, jak to bude dál pokračovat. Také nás čekají na podzim komunální volby, doplňovací volby do třetiny Senátu. Máme ještě pár minut na závěr, tak se přesuneme do kina, kde návštěvnické rekordy trhá Odysea, sfilmovaný homerský epos. Nevím, jestli jste už měl možnost vyhradit si 3 hodiny času.
1: Všude stojí příšerné fronty a jsou zablokované jako internetové jako je to nákup. Momentálně, pokud vím, vyprodán.
0: No a co pro nás, pane Kosetíku, znamenají, jak nás oslovují, nakolik jsou srozumitelná tato historická témata pro dnešního diváka?
1: No, já bych tady ještě předřadil to jméno pana režiséra Christophera Nolana, což je opravdu v současnosti jako lídr nebo jeden z určujících mužů nejenom americké filmografie, tak řečeno Hollywoodu, ale řekl bych obecně filmografie světové, ten jeho předchozí film Oscary oceněný, Oppenheimer, ten mě fascinoval, kdo ví, jestli jsem tady o tom taky nemluvil, tím, že vlastně do značné míry redefinuje vůbec povědomí o tom, co je film, protože on tam používá a dává si záležit na tom, že vynalézává úplně nové prostředky, se kterými pracuje, které nikdo předtím nepoužil. Prostě on se snaží pořád posouvat hranice média, se kterým pracuje. Není to žádný rutinér, který by vyplňoval jenom schémata jeho předchůdci vymyšlená. A tady teda vstupuje do žánru teda klasického textu. Pojal to úplně jinak, ačkoliv jsem to neviděl, tak informace, jaké si o tom mám, tak snad chvíli o tom mluvit můžu. Pojal to úplně jinak, než jak známe filmovou verzi Troje, asi 20 let starou, tam to byl takový jako víceméně epický, tam to pojal jako hodně dějově, bych tak řekl, když to tady si myslím, že u toho pana Nolana bude víc té duchovní věrnosti předloze. A tím nemyslím, že v žádném případě si nemyslím, že se to snažil nailustrovat, protože on vůbec není ten typ. On si to přepodstatnil tím svým filmovým uměním, ale víte, ono je to těžký jako dostat kvalitě takové předlohy, jako je Homer. To jako, už jako vůbec odvážit se toho je, to hraničí, někdo by mohl říct, zdrzostí. U jiného člověka bychom měli takové podezření. Tady je nemá. Ale jako určitě, no, těším se na to velmi, protože se domnívám, že je to možná vrchol letošní filmové sezóny.
0: Pavel Kosetík, spisovatel a publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji hezké dny.
1: Já děkuji za pozvání a loučím se, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT 2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním prázdninovém týdnu. Vodohospodáři v Litovli zkouší vyřešit zápach ze solární sušárny kalů pomocí korejské technologie. Dnes bude zpočátku převážně velká oblačnost s místními přehaňkami a teploty maximálně 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Denisa Žižková, na Dvojce začínají zprávy. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Na výrazný zápach si stěžují lidé z okolí solární sušárny kalů v Litovli na Olomoucku. Město jí zprovoznilo loni v tamním areálu čistírny odpadních vod, jako druhé v republice. Problém se zápachem by mohla vyřešit korejská technologie, která se teď bude v sušárně testovat.
4: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapadá?
5: Já bych otevřete žumpu. Já bych otevřete zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
6: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Kvůli zápachu se teď v areálu bude testovat technologie elektrické osmózy, říká jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
7: V Evropě.

0: můžou přesáhnout tropickou třicítku. Rybáři v Hluboké nad Vltavou vypustili a předčasně slovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody, která se po jarních výlovech ještě nedoplnila. Ryby mají nedostatek kyslíku a dochází i k úhynům. Pokračuje hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž.
1: Přicházíme o kusové ztráty, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři. Přicházíme o přírůstek na těch rybách, takže se nám ten výrobní cyklus prodlužuje o rok, takže tím nám stoupají náklady.
0: Belgický cyklista Jasper Philipsen ovládl 17. etapu Tour de France a slaví své první vítězství v letošním ročníku. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Remkem Evenpoolem. Horská 18. etapa Tour de France začne před 1 hodinou odpoledne.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s místními přehánkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách a na severu a severovýchodě. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty dnes 18 až 22, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona stále popojíždí mezi 178. kilometrem a omezením na 196. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete asi půl hodiny, kamionem delší dobu. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu připomínáme kolony mezi D1 a Štoky, jsou tam dva semafory kousek za sebou, dá se to obět po D1 a přes Petrovice. A v Praze je silný ranní provoz, na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech postojíte 15 až 20 minut v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí regulovat vjezdy do tunelu. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už Tereza Stýblová a Jirka Holoubek začínají 2 na 2.
4: Je to tak, jak říká Denisa Žižková, ta se vrátí zase za necelou hodinku, aby vám pověděla co nového. Do té doby tady budeme s vámi my dva. A přejeme vám hezké dopoledne za ten 23. července.
5: Ano, Denisa se vrátí za hodinu s dalšími aktuálními zprávami, to jí rozhodně nebudeme zakazovat, ne. Ale o zákazech to bude v příštích minutách. Je k tomu dobrý důvod. O jednom stěžejním zákazu dotýkajícím se především školáků se v posledních dnech hojně mluví. A od toho se odrazíme.
4: Ano, ptát se vás budeme obecně, jestli jste pro zákazy nebo ne a jestli je třeba i dodržujete.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: a Jiří Holoubek.
1: 2 na 2.
2: A jak jsme řekli už před chvílí, dnes to bude o zákazech. Zákaz jako řešení, to je nadpis pro dnešek. Odrážíme se od jedné zprávy, která vás jistě neminula. Vláda v pondělí podle očekávání podpořila zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. A to v průběhu vyučování i o přestávkách.
3: Tento plošný zákaz, který má vstoupit v platnost v září 2027, je na stole ve chvíli, kdy už 93% českých škol používá nějakou formu zákazu nebo omezení mobilních telefonů. Ovšem zdaleka ne ve všech případech se to týká i přestávek.
2: No, je důležité k tomu upozornit, že to nové nařízení mluví o používání, ne o tom, že by snad žáci nemohli mít mobily u sebe a nemohli s nimi vyrazit ani do školy. Je tu také řada výjimek, ty použití dovolují, jsou to třeba zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby.
3: Takový krok vyvolává mnoho diskuzí, někdo souhlasí, někdo ne, někdo s výhradami, včetně odborníků z nejrůznějších oblastí, a ta debata je určitě zapotřebí.
2: No a my si s vámi dnes trochu obecněji chceme popovídat o tom, jestli jste příznivci podobných zákazů. Je podle vás zákaz čehokoliv řešením?
3: A nebo není cesta v zakazování, ale spíš ve vysvětlování, výchově, důsledné kontrole, a nemusí se to vůbec týkat jenom mobilních telefonů. Tak nám napište svůj pohled na věc.
2: Tedy jste obecně pro zákazy, pokud mají zamezit nějakému nežádoucímu jevu, a nebo byste v takových případech nechali prostor pro řešení například jednotlivým institucím, v tomto případě tedy školám, podle jejich uvážení a také zkušeností?
3: A pokud jste rodiče, tak spíš byste zakazovali a nebo vysvětlovali.
2: O tom všem si budeme povídat. Vy můžete tradičně využít obě dvě cesty, jak se s námi spojit a jak poslat svůj příspěvek do vysílání, SMS-kovou i e-mailovou.
3: 702-222-220, to je číslo pro SMSky, a e-mail zní dvojka@rozhlas.cz.

0: Dnes dopoledne s vámi u Dvou na dvojce o zákazech. Zákaz jako řešení, než se začteme do prvních zpráv, které už přicházejí a děkujeme za ně. Nepřipadáš mi, Terezo, jako zakazovací typ?
1: Jsem přirozeně vysvětlovací typ a když to nezabírá...
0: Padá to na úrodnou půdu.
1: Tak se pokusím ty zákazy využít, ale já musím říci, že bohužel je nedodržuji někdy sama to, co zakážu, tak po čase jak si vyšumí třeba a toleruje to překročení, řekněme, těch mezí, pokud to není život ohrožující.
0: Když se vrátíme k tomu zákazu mobilů ve školách od školního roku 2027, tedy od 1. září 2027, kdyby měl vstoupit v platnost, tak my jsme si tady povídali v průběhu písničky například i o tom, že ono je to vlastně dost problematické třeba z toho ohledu. Před časem jsme si tady dopoledne povídali o žákovských knížkách.
1: Ano.
0: No a dnes je situace taková, že všechny školní náležitosti týkající se jakéhokoliv písemného upozornění nebo informace jsou jaksi v digitálním prostředí.
1: V elektronické podobě a školy vlastně tím sami argumentují některé, které už ty zákazy v určité formě vlastně používají, že ale děti nemají bez mobilního telefonu vlastně vůbec přístup jednak ke svým známkám nebo třeba k suplování, ke změnám během vyučování, k přípravám do školy. Starší děti na středních školách tak už tam mají v určitě aplikacích třeba i přípravy od učitelů, aby si to mohli ve škole otevřít. Takže to asi povoleno bude, ale určitě je potřeba ty hranice vymezit zcela přesně, co se může a co ne.
0: No, protože úplně běžně se například dělají WhatsAppové skupiny školní nebo
1: tak.
0: Třídní nebo paní učitelka s dětmi a teď bude jako problematické, když děti nebudou moc mobil používat nebo tablet, budou ho mít ve škole, teď se do něj budou koukat a bude říkat, no já se tady dívám na skupinu, jenom co se děje za dvě hodiny nebo co jsem dostala za známku tady. No, tak je to zvláštní věc, že nejdřív ty technologie nás dotlačily do situace, kdy je všechno v tom technologickém prostředí a teď teda budeme říkat, že to jako není správně.
1: No, a to jsou právě ta úskalí toho zákazu, který má přijít, takže ta diskuze je určitě na místě a my vás vlastně také dnes k ní ponoukáme. Obecně samozřejmě, jak už Jiří několikrát zmínil, jestli berete zákaz jako řešení, anebo je spíše důležitější, alespoň začít s vysvětlováním.
0: Obecně se na to dívá i Ivča v e-mailu, který je nám napsala. Zákaz nic neřeší je tady. Je potřeba vysvětlovat, že se všichni nadužívatelé mobilu dobrovolně připravují o pravý život. Tak to píše Ivča.
1: No, je tady spoustu vašich příspěvků. Ono je to těžké někomu něco zakazovat, když si každý myslí, že může dělat, co se mu zlíbí, ale zapomíná se na to, že hranice člověka nejsou neomezené a že moje hranice končí tam, kde začínají hranice člověka druhého a to, co se nelíbí mně, neděláme druhému, tak to píše Petra.
0: A my za chvíli přivítáme a velice rádi ve vysílání pana doktora Václava Mertina, dětského psychologa. I s ním budeme mluvit na stejné téma.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Zdravím, jsem naprosto proti zákazům, protože u nás doma se jima vůbec nešetřilo a proto jsem svému synovi raději domlouvala. Dneska je mu 20 a evidentně mu taková metoda prospěla. Tak to nám píše Monika k našemu dnešnímu dopolednímu povídání. Jestli je zákaz řešení všeho, máme tam samozřejmě otazník.
1: A budeme si o tom, jak jsme před chvílí slíbili, povídat také s naším hostem po telefonní lince, kterým je pan doktor Václav Mertin, dětský psycholog, jehož hlavní doménou je mimo jiné školní a poradenská psychologie. Pane doktore, hezké dopoledne.
2: I vám přeju dobré dopoledne.
0: A hned na začátek možná velmi jednoduchá otázka, ale pravděpodobně složitější odpověď. Zákaz mobilu ve školách, včetně přestávek. Podle vás, pane doktore, ano nebo ne?
2: No, pro mě to je jednoduchá odpověď. Já si myslím, že jo, že je dobrý to zakázat, protože jak si do školy se chodíme učit. Mm-hmm. A přece jenom ve chvíli, kdy si jako hrajeme hry a jsme na sítích, tak u nás to jako rozptiluje. A ty přestávky, které jste zmínila, tak jak si ty slouží k mírnému odpočinku, přeladění na třeba jiný předmět nebo na jinou činnost, slouží k tomu, aby se dítě si kouslo nebo se napilo, došlo si na záchod. Já nevím, prostě na takovýhle je to taková, jako řekl bych, hygienická přestávka, jo? Myslím i psychologicky hygienická. Takže jako není důvod se zabírat. Ono přece jenom, já nevím, jestli vy hrajete, já už moc ne, ale když jsem hrál, tak ono to člověka chytne, ono to baví a teďka co musí udělat. Takže jako představa, že těch 5 minut budu se, místo abych se trošku jako rozpílil a pokecal a já nevím co, takže že se zase zaberu do té hry, no to mi bude trvat zase dalších 5-10 minut, než se z toho dostanu třeba zpátky.
1: Je to samozřejmě pochopitelné, co říkáte, pane doktore, ale napadá mě k tomu, jestli právě ten plošný zákaz není tím problémem, který mohou někteří vnímat z toho titulu, že dejme tomu, dospělí nesmí telefonovat v autě a mít telefon za jízdy v ruce. Mnozí to pochopitelně nedodržují, což není dobrá zpráva, no ale asi to nedopadne tak, že nám zakážou brát si telefon do auta.
2: No to já myslím, že každý na to máme nějaký názor a já rozumím, že jako psycholog mám někdy trošku třeba naivní, přestože v té škole jsem celou dobu. Já zastávám názor, že dětem bychom telefony brát neměli, přestože to je lákadlo, že? Já bych jim nechal v tašce, žádný skřínky bych nekupoval a nedělal, protože tam jako hrozí nebezpečí, že to bude zase nějaká agenda pro učitele, jo? To těm bych nechtěl přidělávat práci a že jako učitelé budou muset ráno kontrolovat tašky nebo že budou hlídači. No, přece dozory ve školách existují, že teda ty učitelé nechodějí do tříd a vždycky a nekontrolují všechno, tomu já rozumím. Víte, ono jde někdy o zvyk. Já stojím teďka na zastávce autobusu a vybavte si, jak před lety byla diskuse, jestli zakázat kouření na zastávkách mimo jiné. Dneska se stane, že někdo kouří, ale musím říct, že na zastávce ne. Je možná 2 metry vedle, to jako připouštím, ale já tím chci říct, že ano, je velká pravděpodobnost, že když se něco zavede, takže to bude nějakou dobu haprovat. Ale pokud trošku vydržíme a budeme trpěliví, tak i děti si na to zvyknou. Přestože já vím, že zase od září přijdou prváci a budou ty mladší a ono to je jako všechno vždycky znova u těch dětí. Ale přesto, když jste tam mluvili taky o tom někdo, jestli to je řešení. No samozřejmě, já jako psycholog nemůžu souhlasit s tím, že zákaz je řešení. Výchova je řešení. No jo, jenomže žijeme v reálném světě a tam je potřeba něco dělat a ne jako 20 let o tom mluvit a debatovat a diskutovat. Takže
1: a pak se divit.
0: A v reálném světě, kde spousta dospělých má neustále mobilní telefon v ruce a sleduje obsah sociálních sítí.
2: Ano, že my jsme jim dobrým příkladem, ale já jsem ti s tím taky chtěl říct, že já bych z toho zase nedělal takový dráma. Představa, že ty děti jako v uvozovkách jsou tak závislí, že nevydržejí ty 4 nebo 5 hodin bez hraní her nebo bez nějakého kontaktu na sítě. Já vždycky si říkám, hlejte, jako, kromě médií mě nikdo během třeba práce jako nevolá, víte, že by se dělo něco takového, takže neočekávám. Ale mobil bych jim nechal, ten bych já bych jim ho nebral, ale asi to asi nejenom neuspěju, ale asi to bude všechno trošku úředničtější a jiný.
0: A tak možná, že ten zákaz nakonec bude i pro děti příjemný. Třeba moje dcera, když byly mladší, tak mi dokonce říkala, že mě závidí dobu, kdy jsme neměli mobilní telefony, kdy jsme třeba na koncert bez mobilního telefonu i do školy, ale to lákadlo je tak silné, že zkrátka...
2: Že by to pro mě bylo příjemnější, to bych si netipnul. Jo, to...
0: Časem, možná, až budou větší, tak to časem pozitivně zhodnotí.
2: Zvyknou a no to jo, no ale to už je předplatný, ale teďka to chtějí, teď chtějí hrát. Ale já si myslím, že jim to, že si zvyknou a že jim to ani nepřijde. No prostě to tak je, spoustu věcí v životě tak je. Jo, a úplně to neřešíme.
1: Moc krát děkujeme, pane doktore. Přejeme šťastnou cestu, ať vám neujede vlak a díky, že jste si na nás udělal chvilku. Dětský neujede. Psycholog Václav Mertin. Ano?
2: Mějte se hezky.
0: Mějte se
1: taky,
0: krásně.
1: Mějte se krásně. Ať se daří.
2: Na shledanou.
3: Český rozhlas 2.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Byla se s žení.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Zákazy jako řešení. Titulek našeho dnešního čtvrtečního dopoledního setkání. Odrazili jsme se od toho plošného zákazu používání mobilních telefonů na základních školách. Připomínáme, měl by vstoupit v platnost od 1. září roku 2027, tedy až příštího školního roku. Je to téma rozhodně bouřlivé, což je znát z množství i pohledů ve vašich SMS-kách i e-mailech. Filip napsal, konkrétně zákazy a omezení mobilů u mladistvých ve školách, za mě ano, na nic to nepotřebují. Ve škole by se vše důležité měli dozvědět od pedagoga, pokud by to bylo obzvlášť důležité, tak prosím. A všichni víme, že 99% mladistvých používá mobily na úplně jiné věci než životu přínosné. A vůbec příchodem těchto krabiček šel celý svět jaksi špatným směrem, jsou tady tečky. Zákon by tu měl platit už dávno, myšleno tedy takový zákon, myslí si Filip.
1: A píše nám Jana, a já jsem moc ráda, že píše, protože je učitelka, takže ten její pohled je velice důležitý. Dovolím si poslat svůj názor po 48 letech ve škole. Mluvíte o nutnosti začít s vysvětlováním. Ujišťuji vás, že učitelé od chvíle, kdy první žák přinesl do školy mobil, nedělají nic jiného, než vysvětlují. V době, kdy bylo nejvíc potřeba na začátku, aby ta pravidla někdo nastavil, nikdo netušil, kudy se bude vývoj ubírat, takže si školy musely poradit sami. Drtivá většina už dětem mantinely pro všechny digitální technologie dávno nastavila. A samozřejmě, že jej některé děti porušují, jak je to jen možné, a jejich vynalézavost opravdu nezná mezí. A dozory o přestávkách nedělají nic jiného, než tyto fígle trpělivě odhalují. Plošný zákaz je podle mě plácnutí do vody s křížkem po funuse.
0: Děkujeme za všechny pohledy. Představíme i ty další, protože vašich zpráv a názorů je opravdu velké množství, ale také se v dalších minutách dostane na jedno z posluchačských přání, které přistálo na naší adrese rnp@rozhlas.cz, a bude to velmi zajímavé.
1: Ano, velmi zajímavé přání k svátku.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
2: Taťána Medvecká,
3: František Kinský,
2: Saskia Burešová,
3: Miroslav Hanuš,
2: Lucie Výborná,
3: Jakub Kvášovský,
2: Naďa Konvalinková,
3: Daniel Stach,
2: Jaroslav Svěcený
3: a Martin Mišička.
2: Vyberte absolutního vítěze.
3: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
2: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
3: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
2: chytrý telefon,
3: DAP rádia a další ceny.
2: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A to byla ale moje ruka rychlejší než ta myšlenka, protože ještě předtím, než se vrhneme na splnění dalšího přání, nebo alespoň pokus o splnění, tak ještě jednou pohled do vašich zpráv. Tereza už má nějakou před sebou.
3: Ano, tvoje ruka rychlejší, že vyjela tu šavli s
2: ano,
3: tím jinglem.
2: Ano, abychom to vysvětlili.
3: Píše nám Tomáš, můj názor je takový na naše dnešní povídání o tom, jestli zákaz je řešení, že stát se snaží děti stále více vychovávat než vzdělávat. Z vlastní zkušenosti vím, že telefon pomáhá vzdělávat někdy víc než zastaralé vzdělávací systémy našeho školství. Podnikám v oboru, který jsem studoval 8 let a na podnikání mě školství nepřipravilo vůbec, protože to stát nechce. Zakazovat a vychovávat mají rodiče. Škola má vzdělávat a nepřenášet vzdělávání na rodiče domácími úkoly. Rodiče mají trávit čas se svými dětmi. Chtěl bych poděkovat všem pedagogům, kteří opouštějí od starého zavedeného systému a souhlasím s jiným zákazem, a to sociálních sítí pod 15 let.
2: No mě k tomu ještě napadá, že a to taky, protože obecně nejsem úplným příznivcem zakazování, jako obzvlášť těch plošných, že dnes, a to je pro mě záhadou, zaprvé jedna zajímavá věc, kterou jsem zaslechl, že pro stát je jednodušší zakazovat to svým obyvatelům, než aby bojovali s těmi technologickými společnostmi, které jsou silnější než státy, a státy se jich bojí kvůli penězům samozřejmě, za vším jako hledají peníze, tak nám to zakážou, než by jednali s těmi společnostmi, co s tím. A druhá věc je, že, a ty to určitě víš jako rodič, že právě jako rodič máme jaksi nástroje k tomu, abychom například omezovali čas strávený na tom mobilním telefonu, povolili nebo nepovolili na instalování
3: omezují.
2: Sociálních sítí a podobně. Ono to lze.
3: Lze, ano. Lze a do 15 let to lze určitě. Od 15 let aspoň moje zkušenost je taková, že ty aplikace už nefungují a
2: ale
3: už
2: do
3: je to na dětech. Ale do 15 se to omezovat dá úspěšně. I když děti volají, mami, prosím tě, prodluž mi čas, potřebuju to a to něco do školy.
2: Ale je to na nás.
3: A je to na nás, jak se rozhodneme.
2: Teď už jdeme na to přání, protože jak jsem pustil příliš brzo ten jingle, hele Terezo, co já umím, já to umím pustit klidně ještě jednou.
0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Jako by to bylo poprvé.
3: Napsala nám Kristýna z Písku. Dobrý den, zítra tedy ve čtvrtek.
2: Ten mail přišel včera. Dobře, tak.
3: Ano. Mají svátek všichni Liborové a mezi nimi i vaše stále ještě poměrně nová posila na rozhlasových vlnách Libor Bouček. V rámci festivalu Colors of Ostrava jsem měla možnost být v publiku při jeho rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem a ráda bych Liborovi vysekla poklonu za skvělý výkon. Také by mě zajímalo, jestli měl trému. No a samozřejmě bych vaším prostřednictvím ráda popřála Liborovi k svátku. Myslíte, že by bylo možné pozvat ho i k vám na dvojku na krátké povídání? Moc děkuji, doufám, že se to povede. Tak co, myslíme, že by to šlo?
2: Kristýnu z Písku zdravíme. Zajímalo by mě, jestli toho Liborova svátku si všimla, protože zítra má svátek Kristýna. Já myslím, že by to šlo. No my to zkusíme. Libor teď není v budově rozhlasu. Upřímně řečeno, já jsem ho tady na rozhlasových chodbách ještě nepotkal.
3: Protože jsme ve druhém patře. Libor je ve třetím patře.
2: Ano, Libor je na naší sesterské stanici Radiožurnálu, ale milá Kristýno, my to zkusíme. Vytočíme Liborovo číslo a doufáme, že nám to zvedne.

0: I dnes dopoledne Rádio na přání. Tohle přání Kristýny z Písku, které jsme před chvílí přečetli, je důkazem, pokud vy třeba váháte, jestli nám své přání napsat, zkuste to. My se opravdu pokusíme to splnit, když to jenom trochu půjde, a připomeneme, že Kristýna z Písku si přála, jestli by bylo možné popovídat si i u nás na dvojce s Liborem Boučkem. Hned dva důvody uvedla. První, a za to chce Liborovi vyseknout poklonu, rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem v rámci festivalu Colors of Ostravano, a ten druhý důvod, ten všichni vidíme v kalendáři, Liborové mají dnes svátek.
1: Libor Bouček je s námi ve spojení po telefonu. Přejeme vám hezké dopoledne, Libore, a blahopřejeme taky k svátku. Předáváme se ke Kristýně.
2: Děkuji mnohokrát. Přeju hezké dopoledne všem posluchačkám a posluchačům i vám. A musím říct, že se mi až nechce věřit, že Kristýna existuje. Připadá mi to, jako kdybych zvolil nový pseudonym, ale vážím si toho, Kristýna zřejmě bude reálná, tak aspoň jeden člověk si všiml.
1: Kristýna je z Písku, tak je reálná.
0: Je reálná, ale Libore, tak jeden člověk
2: je
0: si všiml.
2: Je z Písku, přesně tak.
0: Načtu skromnost, protože my, kteří jsme viděli záznam a nejenom slyšeli váš rozhovor z Ostravy s prezidentem, tak víme, že tam bylo nabito, takže těch lidí vedle Kristýny tam byla celá řada. A teď začněme tím, o čem Kristýna píše, tedy tím rozhovorem. A ptá se, jestli jste měl trému. Měl jste trému?
2: No, měl jsem jednoznačně trému, protože člověk vlastně najednou ten pracovní vlak veze rázem na dvou kolejích. Na straně jedné jsou to ti, kteří usedli do toho velkého sálu gongu. To znamená přes těch 1500 lidí, kteří si sami dobrovolně zvolili ten program, sehnali si možná i v mnoha případech komplikovaně lístek na to, aby viděli pana prezidenta. To znamená, je to jejich volba. A ty by člověk neměl zklamat, ale zároveň si uvědomuje to daleko podstatnější a větší publikum, tedy publikum Českého rozhlasu, v tomhle případě Radiožurnálu. Ti si to nemuseli vybrat úplně tak dobrovolně, nemuseli nic dělat komplikovaně, a těch bylo víc. A člověk musel vlastně nějakým způsobem potěšit i je. Takže spíš jsem měl obavy a trému z toho, jak zvládneme tyhle dvě koleje, protože myslím si, že i ten obsah je logicky jiný pro každou tu skupinu. A co si budeme povídat, je to neúprosné v tom, že je to 60 minut nepřerušovaného rozhovoru. My máme často v rádiu výhodu toho, že v nejhorším přijde ta píseň, která může nějakým způsobem znovu nahodit ten stroj. A tady to bylo 60 minut a bylo asi nejsložitější vybrat z těch třeba 300 otázek, které jsem si našel, pak to seškrtat, tak vybrat to, aby vlastně tam padlo všechno, co si myslím, že padnout mělo. Ale trému jsem měl, je to tak, člověk nemluví s prezidentem každý den.
1: Ani není na Colors každý den, tak mě zajímá samozřejmě mimo tento rozhovor, jestli jste měl vůbec čas si užít i nějakou muziku, nějaký koncert.
2: No, já jsem to zkombinoval tak, že jsem udělal, řekl bych, takovou lehkou fintu na vlastní děti, takže já jsem tam byl částečně s dětmi a s manželkou, takže jsem to prohlašoval vlastně za společnou dovolenou. Takže
1: a odskočil jsme, jste se za panem prezidentem.
2: A občas jsem si odskočil na rozhovor do našeho Airstreamu, jakože děti, chvíli si hrajte, táta je za chvíli zpátky. Ale těch rozhovorů byla celá řada. Já jsem šťastný za to, že si na nás udělala čas LP, která nejenže popsala ten svůj vlastně výjimečný vztah k Česku, který považuje za svůj druhý nebo třetí domov, protože tady si našla krásný byt kousek od Pražského hradu, tak je to hrozně hezký poslouchat, jak se dívá někdo, kdo je bez nadsázky globální superstar na naší zem, a jak vlastně najednou umí zmínit a zdůraznit ty kvality té naší země, tak to byl hrozně hezký rozhovor. Ale bylo jich i dále, vlastně jsme to startovali na Radiožurnálu rozhovorem s Jiřím Krhutem a Štěvánem Kozubem v Olomouci, kdy možná pro mnohé posluchače bylo překvapení to, že nepadlo tolik vtipů v úvodu, ale že jsme se bavili o teorii humoru, a myslím, že se ukázalo to, jak chlapci přemýšlí o tom, to, co dělají, a jak vlastně fakt na to jdou se vzdělaností. No, ale co se týká toho, co já jsem stihl přímo na festivalu, tak viděl jsem Ondřeje Rumla, viděl jsem Kateřinu Marii Tichou, a vlastně u mě zvítězili ti domácí interpreti, protože ty hlavní večerní hvězdy zahraniční, tak ty byly večer, a to já už jsem vystupoval před svými dětmi s tou myslí nejtěžší, a to uspat dvě děti.
0: Libor Bouček s námi ve vysílání na dvojce. Poslední otázka a samozřejmě přání na závěr, protože Kristýna zmiňuje váš a všech ostatních Liborů dnešní svátek. Všechno nejlepší tedy i od nás. A Libore, slavíte doma svátky?
2: Neslavíme moc. Dokonce neslavíme, naučila mě to moje žena, že se to moc neslaví, s rodičemi jsem to slavil, ale je to jakoby, vlastně, ale když to tak vezmu, tak teď slavíme. Jsme ve čtyřech tady společně s dětmi a jakákoliv společná chvíle svátek je, takže myslím si, že slavíme s vlastní přítomností a rodinou svou náležitostí.
1: Teď jsme slavili i v éteru, díky tomu, že jste nám zvedl telefon. Libore, moc děkujeme, ať se vám daří krásné léto.
2: Mějte se hezky, krásné léto, hezké dopoledne.

0: Končíme se zákazy, alespoň tedy v povídání o zákazech, které jsme od 9. hodiny s vámi absolvovali, a děkujeme za to obrovské množství velmi zajímavých zpráv a omlouváme se těm, na jejich zprávu se nedostalo, ale díky, že jste s námi.
1: Pozveme na poradnu?
0: No prosím tě.
1: Tak dneska bude hostem paní profesorka Monika Arenbergerová. Jasné, že se budeme věnovat naší kůži, konkrétně dneska ale pocení. Tak léto a teplé počasí, to je období, kdy se opravdu potíme, je to pro tělo přirozené. Nicméně, jak s tím zacházet, pokud tím potem už třeba obtěžujeme okolí.
0: Tak hezký den, poslouchejte dál dvojku a poradnu, ať vám dnes nikdo nic nezakazuje.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Dobrou náladou a vtipnými texty nás do Radiokafé Vinohradská 12 přijde nakazit písničkář Michal Horák. Kvůli komu vzal kdysi do ruky kytaru, co ho spojuje s herečkou Pavlou Tomicovou a jak ho bavilo natáčet pozvánky se známými osobnostmi na jeho koncert 13. listopadu ve Fóru Karlín. Na to se zeptám v Radiokafé Vinohradská 12 písničkáře Michala Horáka. A vy si nezapomeňte rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Premiér Babiš a ministr Havlíček odletěli společně s podnikatelskou delegací do Srbska. Chtějí podpořit české firmy na srbském trhu. Čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost s místními přehaňkami a teplotami maximálně 22 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů Sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Zástupci české vlády budou dnes v Srbsku jednat o nových obchodních smlouvách i vstupu českých firm na srbský trh. Do Bělehradu odletěli premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Součástí delegace jsou také podnikatelé ze 30 českých společností.
3: Česko má podle vicepremiéra Havlíčka silnou pozici například v srbském stavebnictví, dodávkách zdravotní techniky nebo v potravinářském průmyslu. Třeba společnost Matony, vlastník tradiční srbské minerální vody Kňaz Miloš, představila srbským zákazníkům neznámé ochucené minerálky. Letkunovice úspěšně prodává letadla pro výcvik srbských výsadkářů. Příležitosti v Srbsku hledají podle Karla Havlíčka hlavně technologické firmy, kterým může osobní přítomnost vládních představitelů pomoci.
4: Přece jenom, když představí ty firmy významným odběratelům, ať už ze státního sektoru, anebo z privátního sektoru, člen vlády, má to jinou vypovídající schopnost.
3: Premiér a vicepremiér si také prohlédnou výstaviště specializovaného Expo 27, kterého se Česko zúčastní. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Radary v Buchlovských horách zaznamenaly za první týdny fungování víc než 200 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu celkem 3 úseková měření. Od jejich spuštění do 13. července eviduje odbor dopravních a správních agent v Uherském Hradišti 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti.

0: požárem. Žádní zranění zatím nejsou hlášeni. Oheň se rozšířil poblíž zátoky Arkašon, oblíbené turistické destinace. Část evakuovaných jsou proto turisté z okolních kempů. Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku. Potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaných ruských bank bude po schválení balíčku přes stovku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s místními přehánkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty dnes 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
2: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále popojíždí kolona mezi 176. kilometrem a omezením u bratislavské dálnice. Osobním autem naberete asi půl hodiny navíc. Silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je ucpaná mezi D1 až Štoky, provoz tam brzdí dvě omezení. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7, kolony jsou tam v obou směrech, delší je teď směrem z Prahy až na 20 minut. A pozor, dejte na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště na 17. kilometru za nájezdem z Barandova stojí nepojízdné auto v levém jízdním pruhu, tvoří se tam kolona a musí občas i regulovat vjezdy do tunelu. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračují dva na dvojce.
3: Přejeme vám krásné dopoledne s námi, léto je v plném proudu, teplé počasí je pro někoho období, na které se opravdu netěší, a to mimo jiné kvůli nepříjemnému pocení. Mnozí se dokonce kvůli nadměrnému pocení vyhýbají společnosti.
4: Kde je ale hranice mezi přirozenou termoregulací a zdravotním problémem? I o tom budeme mluvit v příštích minutách, protože už za chviličku začne poradna a naším hostem bude paní profesorka Monika Arenbergerová. A tak jako tradičně ve druhé a třetí části poradny i vy dostanete možnost zeptat se na to, co vás k tématu zajímá. Tak zůstaňte s námi, hezký den.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: V dnešní poradně je možná nejdůležitější to, jak dobře jsme s kolegyní Terezou rozmluveni, protože naším hostem pro příští minuty bude paní profesorka Monika Arembergerová z Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a předsedkyně společnosti korektivní a estetické dermatologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
4: Jsi rozmluvený krásně, já to zkusím na konci.
2: Doufám, že to vydrží.
4: Hezky shrnout.
2: Pocení, to je
4: ano,
2: naše téma.
4: To je naše dnešní téma, paní profesorko. Sorko, hned na úvod, jaký je smysl pocení a proč nás někdy v horku překvapí ta míra toho, jak se potíme?
3: Pocení je opravdu jeden z těch základních faktorů, které přispívají ke správné termoregulaci. To znamená, abychom se nepřehřívali tím, že se potíme, tak vlastně se ochlazuje náš nejenom kožní povrch, ale ochlazuje se celý organismus. A my máme na těle zhruba 2 až 5 milionů potních žláz. Jsou rozmístěny pravidelně po celém těle a nejvíce jich máme na chodidlech, na dlaních a také na obličeji, typicky na čele.
2: Souvisí pocení s tím, kolik tekutin přijímáme. Já už se vlastně ptám na to, pokud má někdo pocit, že se potí moc, je mu to samotnému nepříjemné a chtěl by to řešit tím, že bude méně pít. Je to cesta?
3: Nemyslím si, že je to úplně dobrý nápad. Já myslím, že tím, že přijímáme více tekutin, také více močíme a že se samotným pocením to nemá nic společného. Naopak, lidé, kteří se potí, tak tam to většinou záleží na jiných faktorech. A my jim doporučujeme, aby přijímali více tekutin. A konkrétně tekutin, které obsahují také minerály, protože pot je velmi bohatý na různé minerály, například na sodík, na draslík, na hořčík. Takže pokud se hodně potíme, tak bychom měli naopak doplňovat zpátky tekutiny a mělo by se jednat buď o minerálky, jontové nápoje.
4: Existuje, paní profesorko, nějaká tabulková norma, kolik potu je normální a vlastně zdravé během dne a třeba i v horkých dnech vyprodukovat?
3: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že to tak nikdo úplně přesně nezměřil. My víme, že v klidu, v zimě, v chladném počasí vypotíme zhruba 0,5 litru tekutiny. A když sportujeme a je teplo, tak to může být až 10násobek toho, co jsme zvyklí. To znamená, že se může jednat dokonce až o 10 litrů potu denně. Takže nějaká tabulková norma, o to bych se úplně neopírala, protože těch faktorů, které ovlivňují pocení, je celá řada.
2: Těmi 10 litry jste mě tedy poněkud překvapila. Já mám takový prazážitek ze školních let, kdy jsme chodili do divadla s klubem mladých diváků a Pavel Šmok na nějakém baletním představení jednou říkal, že za představení vypotí 6 litrů potu. Takže je to opravdu možné. My jsme tehdy měli pocit, že to jako nemůže být pravda.
3: Já tomu věřím, že je to možné.
4: A když jsi zmínil ještě školní léta, tak mě napadá otázka úplně z jiného soudku, že děti se vlastně nepotí tolik jako dospělí, do určité doby vlastně o potu v podstatě neví, tak je to normální vývoj, že až v určitém věku se začneme více potit.
3: Ano, je to standardní, protože pocení velmi úzce souvisí s hormony. A my víme, že opravdu děti, tím, že vlastně nejsou hormonálně stimulované, tak se prakticky nepotí. Ale pozor, v tom pubertálním věku, když přicházejí do adolescentním věhověku, tak to pocení může být až opravdu velmi, až dokonce nepříjemné. A pak se to objevuje ještě v průběhu života několikrát. Třeba ženy, které jsou těhotné, tak hovoří o tom, že se více potí. A nebo typicky to přichází u žen v menopauze, respektive v perimenopauze, kdy dochází k hormonálním disbalancím a ty ženy opravdu bojují s nadměrným pocením až s takzvanými návaly.
2: A pokud někdo trpí nadměrným pocením v těch běžných případech, ne v těch, které jste teď popsala, například u žen, jak to jako odhadnout, nebo kdy přijít k tomu, že možná je to na návštěvu odborníka nebo konzultaci, kdy si člověk prostě může říct, je to divné, asi se potím víc, než bych se potit měl.
3: My to tak vždycky necháváme trošku na tom pacientovi, protože každý vnímá to pocení trošičku jinak. My hovoříme o tom, že to patologické pocení, v uvozovkách tedy nenormální pocení, je tehdy, když nejsme schopni to pocení dostat do normy během 3 až 6 měsíců. To znamená, že ten pacient ví, že se hodně potí, předpokládám, že sáhne po nějakých deodorantech, antiperspirantech, že z intenzivní hygienu. A pokud tato režimová opatření nepomáhají, tak doporučuji navštívit buď praktického lékaře, anebo dermatologa.
4: Protože nadměrné pocení asi může souviset s nějakými nemocemi, které se možná i vlastně díky tomu odhalí.
3: Přesně tak, proto tady zmiňuji i toho praktického lékaře, protože někdy se opravdu zatím může schovávat nějaké vnitřní onemocnění, například typické onemocnění štítné žlázy. Někdy to může být třeba i předzvěst diabetu, cukrovky. Někdy to souvisí jenom s habitem, to znamená, že třeba nadváha nebo obezita může významně souviset s tím pocením. Ale zmiňuji tady praktického lékaře z toho důvodu, že někdy i nově nasazené léky mohou souviset se zvýšeným pocením. Typicky jsou to různá psychofarmaka, antidepresiva, nebo někdy jsou to úplně běžné léky na vysoký tlak.
2: Slova našeho hosta, kterým je a zůstává paní profesorka Monika Arenbergerová. Pocení je naše téma a vy se můžete zapojit vlastními dotazy, pokud budete chtít, a to telefonicky, SMS-kou nebo e-mailem.
4: Telefonní číslo je 22 155 25 25, to SMS-kové číslo 702 222 220 a e-mail dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes je naším hostem profesorka Monika Arnbergerová, dermatovenerologka. Povídáme si o pocení a máme hned dva telefonické dotazy. Téma vás zaujalo. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, já volám z Liberce. Je mě 87 roku a já se někdy potím tak strašně a nejvíc hlava.
4: A ten dotaz směřuje tedy kam?
3: Na tu paní...
4: Rozumíme, ale...
2: Jestli je to normální ve vašem věku se...
4: Případně, co se s tím dá dělat.
3: Musíte se zeptat, jestli jako opravdu, jestli tak už jsem stará, já třeba do divadla, teď mám načesané vlasy a tam se spotím, že mě normálně kapé z konečku vlasů, že mám mokrou halenku. Jednou jsem si dala tu židlo barevný a... Kapalo mi červený na bluzu.
4: Děkujeme za zavolání. Zeptáme se paní profesorky na pohled, případně na radu.
5: Dobrý den. Já si myslím, že bych to určitě v každém případě řešila. Já jsem tady hovořila o tom, že někdy to zvýšené pocení může být samozřejmě i ve kštici. Já se s tím často setkávám. Může být předzvěstí nějakého onemocnění, to znamená, že bych zašla za praktickým lékařem, nechala bych si stanovit hladinu cukru v krvi, hladinu hormonu štítné žlázy, zda se zatím neschovává nějaké jiné vnitřní onemocnění a pokud pak mohu poradit, samozřejmě antiperspiranty nebo deodoranty se do kštice nedají aplikovat, zvýšená hygiena, pravidelné mytí hlavy, mytí studenou, chladnou vodou, to by mohlo pomoci.
4: Děkujeme za odpověď.
2: A ještě jeden dotaz po telefonu. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady volá Hela z Brna. Mně je 63 let a vím, že celý život úplně od malička nesnáším silonové, tesilové a takové umělotiny a moje tělo to nepřijímá a smrdí to, ten pot. A už jako malý děcko jsem mamince říkala, že to nemám ráda, přesto mě to pořád dávala. To je jenom taková připomínka. Ale můj dotaz je, mě celý život se hodně potí nohy v létě, ale já si skoro zničím boty, že jsou takové ty vystýlky, ty šlapky si musím kupovat prostě nový, že to tam úplně zčerná. Já vím, že je to asi určitě o hygieně, ale jestli je to nějaký návod. Děkuji.
5: Já moc děkuji i za tu připomínku, kdy jste zmínila to, že vlastně to nošení textilu je strašně důležité pro to, abychom regulovali pocení, že bychom, pokud se více potíme, měli bychom používat nějaké přirozené přírodní materiály, jako je bavlna, jako je satén, jako jsou další přírodní materiály, neměla by tam být syntetika, protože ta samozřejmě podporuje vyšší pocení. A s tím pocením těch nohou, ta chodidla se potí obecně více, protože, jak jsem říkala, nejvyšší intenzita těch potních žláz je právě na chodidlech a na dlaních. A pokud mohu doporučit, tak nějakou prodyšnou obuv, ideálně nějaké sandálky, ponožky by měly být vždycky bavlněné. A pokud třeba věříte na nějaké přírodní postupy, tak je docela fajn nějaký obklad nebo koupel z dubové kůry, odvar z dubové kůry nebo šalvěj také velmi dobře pomáhá, ať už lokálně ve formě nějaké koupele, nožní koupele, anebo třeba i čaj ze šalvěje může regulovat pocení obecně.
4: A je tady, když jsme u podobných rad, tak je tady zpráva od Antonína, který se ptá na názor na používání kamence proti pocení a dodává, používám ho a necítím pot ani parfémy, což mi vyhovuje.
5: Proč ne? Ono samozřejmě ty deodoranty a antiperspiranty, které my dermatologové v dermatologických ordinacích doporučujeme, jsou vždycky na chemické bázi. Řada lidí dneska ale volí spíše ten přírodní přístup, to znamená i přírodní deodoranty, například kamenec, minerální přístup, kdy se vlastně dokáže, já si nemyslím, že je to úplně antiperspirant, je to spíše na bázi deodorantu, to znamená, že dokáže překrýt ten zápach toho potu, dokáže regulovat množení bakterií na kůži. Proč ne? Myslím si, že je to fajn nápad.
2: Používání deodorantu a antiperspirantu už by asi mělo patřit k naší základní hygieně, ale asi je dobré připomenout, jak je vlastně správně používat. Já jsem nedávno četla článek, kde mě docela překvapilo, že třeba antiperspirant by se prý měl dát po sprše už večer, aby začal fungovat do druhého dne. Deodorant až tedy těsně předtím, než odcházím z domova, tak jak to je, paní profesorko?
5: To je velmi zajímavé téma. Já jenom teďka připomenu, jaký je rozdíl mezi deodorantem a antiperspirantem, že deodorant je vlastně ta látka, která se aplikuje lokálně a dokáže má antibakteriální účinky a dokáže překrýt ten zápach toho potu. Zatímco antiperspirant už má určité funkční vlastnosti. To dokáže tedy zúžit vyústění té potní žlázy. To znamená, že ji dokáže, já nechci říct až ucpat, ale dokáže vlastně regulovat to pocení samotné. V tom se trošičku liší, takže funkčnější u toho zvýšeného pocení je antiperspirant. A opravdu výrobci zdůrazňují to, že antiperspirant by se měl aplikovat večer, aby dokázal vlastně při tom sníženém metabolismu, při tom sníženém pocení v noci správně zafungovat a člověk je pak lépe následující den chráněný před tím pocením. Nicméně, já jsem se snažila tuhletu myšlenku implementovat svým pacientům, ale já myslím, že to máme všichni zažité tak, že se prostě ráno umyjeme a aplikujeme antiperspirant. Takže zatím svoji zkušeností nemám vůbec žádnou, ale vím, že se o tom takhle hovoří a že to je vlastně správný přístup.
4: Tak jsme ho zase trochu rozšířili i díky naší dnešní poradně. A paní profesorko, ještě jeden dotaz. Mě by zajímalo, do jaké míry mohou pocení ovlivňovat konkrétní potraviny nebo konkrétní nápoje. Když má někdo problém, dejme tomu s nadměrným pocením, byť je to subjektivní pocit, tak může se jaksi pomocí toho, že něco jíst bude, nebo naopak něco jíst nebude, trošku toho problému zbavit nebo ho utlumit?
5: Určitě si myslím, že životospráva je velmi důležitá, že se určitě musíme bavit i o tom, jak se stravujeme, že nesprávné je pití alkoholu, protože po konzumaci alkoholu se více potíme. Určitě není dobré také pít nadmíru kávy. Říká se, že ideální 2-3 šálky kávy denně. Pokud se už bavíme o 5 šálcích kávy, tak to není správné, protože to také může vyprovokovat pocení. A třetí věc, na kterou bych upozornila, jsou samozřejmě i koření a pálivá jídla, která zase mohou podpořit to pocení. Takže pokud chceme regulovat pocení, tak se prosím vyhněme nadměrné konzumaci kávy, alkoholu a pálivých jídel.
2: S paní profesorkou Monikou Arnbergerovou se dnes povídáme o pocení v naší dopolední poradně a ještě budeme po další písničce pokračovat. Stále máte možnost se ptát. Telefonní číslo je 22 155 25 25.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naše téma je dnes spocení a naším hostem paní profesorka Monika Arembergerová.
3: A máme dotaz po telefonu, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Dana Klatovi. Ráda bych se vašeho hosta zeptala, mám 19-letého syna a stále se mu potí nadměrně ruce. Už to trvá možná rok. Co by mě to mohla říct, děkuji.
5: Dobrý den, děkuji za dotaz. My už jsme se tady bavili o nadměrném pocení chodidel, ale i dlaně se mohou nadměrně potit. Chtěla bych říct, že to je velmi nepříjemný signál, protože znám ty pacienty, kteří jsou vyloženě vystresovaní z toho podat někomu ruku, protože mají pocit, že je vždycky vlhká. A dneska kromě klasických deodorantů nebo antiperspirantů, které jsou v krémové podobě a dají se vlastně aplikovat jako krém na ty dlaně, tak existují i modernější metody a k těm patří například jontoforéza, kdy se vlastně ruce namáčí do vody, kde je slabý elektrický proud a ten dokáže vlastně regulovat ty potní žlázy. Je to speciální přístroj, který se dá opatřit na internetu, anebo se dá třeba půjčit na některých dermatologických ordinacích. Takže to je první metoda. A druhá metoda, která už je méně příjemná, ale je velmi efektivní, tak to je aplikace botulotoxínu, což je vlastně látka, která se používá na vyhlazení mimických vrásek. A v určité chvíli si ženy, které si aplikovaly botulotoxín do obličeje, všimly, že se také na ně méně potí. A tak se vlastně zjistilo, že botulotoxín dokáže vlastně zabránit přenosu vzruchu z nervového zakončení na potní žlázu a že dokáže vlastně úplně vyblokovat potní žlázu. To znamená, že aplikace botulotoxínu, nezní to úplně příjemně, je to lehce bolestivé, protože těch injekcí do té dlaní je třeba 20 až 30, jsou to velmi malé dávky této látky, ale dokážou opravdu velmi dobře pomoci na půl až na jeden rok.
3: Mm-hmm. Botulotoxin, promiň, Jirko, anebo i další postupy se dají aplikovat i na jiné části těla, třeba do podpaží?
5: Ano, dají se, nechci říct standardně, ale pokud je tam opravdu hyperhidróza, to znamená nadměrné pocení, tak se dají dát do chodidel, do dlaní, anebo do podpaží.
2: Nedá mi to, musím se zeptat, paní profesorko, když jste mluvila o antiperspirantech a zmínila jste, že vlastně je tam ta účinná látka, která jaksi způsobí jakési stažení možná konců těch potních žláz, tak my jsme se tady o tom bavili s Terezou při písničce, ten pocen nějak z toho těla, ale dostat asi musí.
3: Jinou část.
2: Co se tedy děje?
5: Ano, je to tak opravdu, že vy vlastně regulujete to pocení v té části, kam aplikujete antiperspirant. Jsou to nejčastěji soli hliníku, které dokážou vlastně zúžit ten vývod potní žlázy, ale samozřejmě člověk se kompenzatorně potí trošičku více třeba na zádech, na krku, na hlavě, takže od někud ten pot prostě vycházet musí, ale někdy je to tak nepříjemné, když má člověk v uvozovkách až koláče v podpaží, než muži si nemohou vzít košily, prostě je to strašně nepříjemné, takže tím, že se to tak trošičku zreguluje v určité části a ten pot se vyměšuje na jiných částech těla, kde to je třeba příjemnější, tak i to může být přínosem pro takového pacienta.
3: Poslední otázka, pokud jsme zdraví, paní profesorko, tak používat asi častěji sprchu, možná ne úplně studenou, protože to prý zase podporuje pocení, když ano. Potom vstoupíme do toho vedra. A spíše deodoranty nebo antiperspiranty, pokud opravdu se nadměrně nepotím, ale zkrátka chci být svěží pro sebe i pro okolí.
5: Pokud chceme být opravdu jenom svěží, pokud chceme hezky vonět, tak bych doporučila deodorant. Pokud mám pocit, že se hodně potím, cítím tu vlhkost, tak bych využila antiperspirant a eventuálně i nějaké ty modernější metody, o kterých jsem hovořila.
2: Paní profesorka Monika Arembergerová z dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Moc děkujeme za zajímavé povídání, za všechny informace a přejeme hezké léto.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
5: Já také přeju všem posluchačům krásný letní den. Nashledanou.

0: Pár minut po půl jedenácté tradiční pozvánka k poslechu odpolednímu ke kávě o čtvrté.
1: Věřím, že tě bude zajímat, protože bude o kočkách.
0: Povídej.
1: Já vím, že ty máš rád kočky stejně jako já. Dneska si budu povídat s veterinářkou Kateřinou Černou o tom, jak si kočku udobřit.
0: No to mě zajímá.
1: Protože kočka samozřejmě umí být přítulná, ale i velmi svérázná a někdy se nám může zdát, že se na nás zlobí, ignoruje nás nebo nám dává jiným způsobem najevo svou nespokojenost. Tak jestli se kočky skutečně umí urazit, jak poznáme, že jsou ve stresu a kdy už jejich chování může signalizovat třeba nějaké zdravotní potíže, jak zvládají naši dovolenou, naši nepřítomnost, návštěvu veterináře anebo třeba podávání léků, tak to dnes všechno probereme.
0: Já k tomu poslechu vemu i kočku, doufám, že bude řeč také o tom, aby ona věděla, jak si udobřit mě, když jsem na ní uražený. Za chvíli Aleš Cibulka a jeho dnešní červen koberec.
2: Meteor
3: na dvojce.
2: Jaká je inteligence pavouků? Byla klíšťata krev už dinosaurům? A které jsou nejstarší organismy planety?
3: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní.
3: Na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleši, zdravíme tě a jsme rádi.
3: Krásné, dobré dopoledne, zdravím tak taky.
2: Slyšíme, dneska jsem se probudila a říkala jsem si, prší, to je ideální počasí na to, zajít do kina.
4: Prší a hvězdy na plakátech blednou, jak zpívá Karel Plíhal. Tak Aleši, na co do kin, jaké premiéry nás čekají?
3: Mám tady pro vás 4 novinky, i když ta jedna není až tak úplná novinka, ta se vrací do kina, ale pěkně po pořádku. Českou novinkou je komorní drama s humorem nazvané Mistryně. Úspěšná lékařka Monika čeká dítě, zdánlivě má všechno, co si přála, ovšem setkání s bývalým manželem během dlouhé procházky Libercem jí přiměje přemýšlet, proč se vlastně rozešli a jestli je ve svém současném životě opravdu šťastná. Režii má Bohdan Karásek, hlavní role Marie Švestková a Jiří Havelka. Z Myanmaru přichází drama Padlé ovoce. Vítěz hlavní soutěže letošního 60. ročníku Karlovarského festivalu. Příběh dvou mladých žen z textilní továrny v Rangoonu vypráví o vyčerpávající práci, nejistotě, ale také o jejich postupném zbližování a touze uniknout stíživé reality. Tak uvidíme, jak se bude divácky dařit vítězovi Karlovarského festivalu. Potom tady mám tu novinku, nenovinku. Představte si, po 38 letech se na plátna vrací film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra v tragikomickém příběhu o divokém životě, nevěře a hrozbě tehdy nového a obávaného onemocnění AIDS. No a největší pozornost budí asi česká letní komedie, na kterou jsme upozorňováni na billboardech, v nejrůznějších instagramových, internetových stránkách, a to je komedie Bardotky. Dagmar Havlová, Eva Holubová, Pavlína Pořízková, v ní hrají 3 dlouholeté kamarádky, které už mají 60 za sebou, ale rozhodnou se, že rozhodně ještě nepatří do starého železa. Režisérka Hana Hendrichová jim do cesty postavila také Hinka Čermáka, Pavla Kříže nebo Otakara Brouska. Tak uvidíme, zdali vás Bardotky vyženou do kin a jestli se vám budou líbit víc než filmovým kritikům.
4: Teď na to myslím, Aleši, k té tvoje poslední větě, protože jsem si ráno jednu poměrně zdrcující kritiku přečetl, ale samozřejmě klíčové je, co na to řeknou diváci. A jak tak říkáš, uvidíme, kolik jich bude, řekneme si v příštím týdnu. Díky za tenhle přehled. Scénář dnešní procházky po červeném koberci, další položka, hlasová hádanka, kterou si pro nás připravil.
3: U nás v rozhlasovém archivu máme kde co a já vám teď pustíme necelou minutku hlasu velmi známé osobnosti. Byl to vlastně, pokud to mohu tak troufale říct, v 60. letech minulého století náš rozhlasový kolega. Schválně, milí posluchači a milí kolegové, poznáte, kdo pak byl tohle?
5: Ať vás vůbec neplete příklad, který vešel do dějin předešlého století, ten příklad budete jistě znát všichni. Všichni přece znáte Karla Havlíčka, že? Toho Borovského, náš první a veliký novinář, řekl: přislibujte si mě, vyhrožujte si mě, poroučejte si mě. Tak ten, jestli to nevíte, překvapoval svého učitele Línka i spolužáky svou nevlídností a tupostí a jeho umíněnost prý v určitých případech přesahovala meze. No a prosím, učitel Línek měl pravdu, s tím klukem to skončilo špatně. Zavřeli ho do Brixenu, buditele jednoho národního. Vidíte? Svůj osud si začínáme stavět ve škole. Vážně, to je vážná věc.
3: No, tak schválně. Kdybych měl být upřímný, kdyby mě to někdo pustil, tak hádám herce Jiřího Langmillera.
4: Počkej, a to není on?
3: Ne, já jsem si dokonce
4: to bych hádal i já.
3: Text toho může. Ne, a časově bychom nebyli úplně mimo,
2: no,
3: ale
2: já jsem totiž zaujatá. Já jsem zaujatá, protože bohužel, pardon, omlouvám se, že vysílám zrovna dnes dopoledne, ale já jsem o tomto muži psala scénář.
4: O Jiřím Langmillerovi, jo?
2: Který mluvil právě pro Příběhy z kalendáře, a ty o tom budeš mluvit, takže já to nemůžu říct. Já
3: vím, kdo to je. Ano, Příběhy z kalendáře dnes po 17. hodině, pokud se chcete dozvědět víc, a ten muž se narodil přesně před 100 lety. Ludvík Vaculík. Ludvík Vaculík to byl, ano, skrytý Langmiller. Narodil se přesně před 100 lety, spisovatel, publicista, disident, než se stal jedním z nejvýznamnějších českých českých autorů druhé poloviny 20. století a autorem Manifestu 2000 slov, tak působil v 60. letech jako redaktor Československého rozhlasu a pro vysílání pro mládež připravoval dokumentární cyklus Včera mi bylo 15. Tohle byla ukázka z něj, to byl rok 1962 a opravdu to byl hlas Ludvíka Vaculíka, který se narodil přesně před 100 lety. Poslechněte si dnes po 17. hodině. Je to krásný scénář, bude to jistě i hezky interpretováno.
4: Kdo to psal, prosím?
3: Ne, to psal sám život.
2: Vím, že tam bude o té rozhlasové práci Ludvíka Vaculíka řeč a on taky krásně zpíval, musím říct si lidové písničky, takže možná, že zazní i nějaká lidovka v jeho podání.
4: No, já musím říct, Aleši, že kdybys mi řekl, že to byl Jiří Langmiller, tak tomu budu věřit. A ten z té doby, ten hlas se určitě vyvíjel potom, ale z té doby tedy, to je jako téměř neuvěřitelné.
3: Neuvěřitelné. A byli o dva roky. Já jsem se na to ještě díval, pan Langmiller byl o dva roky starší, velmi podobné hlasy. A pokud tam tedy bude v těch příbězích z kalendáře i zpěv Ludvíka Vaculíka, on i zpíval jako Langmiller. Je to matoucí, ale opravdu
2: prostě
3: je to tak, představte
2: ale
3: si.
2: Ale jsi skvělý, že jsi něco v archivu našel, protože toho moc není z té doby, kdy Ludvík Vaculík potom vlastně vlivem jeho zákazu samozřejmě působit, tak bylo vlastně by naprostá většina těch záznamů zničena.
4: Ano, víc příbězích z kalendáře, Teresko.
2: Jsme
4: pořád ještě na červeném koberci.
3: Jak je našprtaná.
4: Ano, a musíme jít dál, vy byste se mi tady rozpovídali. Teď jedna hudební lahůdka, na závěr Hapka Horáček, tedy autoři, a Vojta Dyk jako interpret. Kdo z nich slaví nebo by slavil?
3: No, představte si, vyšlo nám to tak, jak snad ještě nikdy, hned dva z nich, představte si, že Michal Horáček i Vojta Dyk se narodili ve stejný den 23. července, rok tedy nám tam malinko hapruje, Michalovi Horáčkovi je dneska 74, Vojtovi Dykovi 41, ale datum narození, tedy den a měsíc, mají stejný. Takže teď jejich kouzelné hladiny a je to vlastně ukázka z koncertu pro Petra Hapku, který je pořádala dvojka Českého rozhlasu. A to si opravdu zgustněte, protože to je Vojtův majstrštyk.
2: Tak děkujeme, měj se krásně a těšíme se na tebe zítra.
3: Mějte se krásně a já už se těším na příběhy z kalendáře, protože ten scénář prostě to je, to psal snad sám Vaculík, no možná Langmiller, nevím. Mějte se, hezký den.

0: Zasloužený aplaus, takhle Vojta Dyk zaspíval tuhle skvělou písničku. Dnešní oslavenec, ještě jednou přejeme všechno nejlepší. Ale teď už výzva pro někoho, kdo by chtěl také sklidit aplaus, ideálně zítra odpoledne po 13. hodině, kdy se bude vyhlašovat vítěz pátračky tohoto týdne.
1: Ano, ale proto, abyste ten aplaus získali, tak musíte poslouchat naše pravidelné indicie v našem létu na dvojce, které je letos ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí a nečekaných zápletek. Napsat nám správnou odpověď, a to do zítřejší, tedy 12. hodiny. Zítra naposledy vlastně přijímáme vaše tipy přes webový formulář, takže ne do e-mailu, to opakujeme každý den, ale opakování matka moudrosti.
0: Zítra naposledy, říkala Tereza, ovšem jenom pro tento týden. Zítra naposledy pokračujeme v pátra po celé léto. Ale kterou postavu tedy hledáme tentokrát?
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka. Ani šlechtický titul mě nakonec nedokázal ochránit před trestem. Na rozdíl od svých pomocníků jsem sice neskončila na popravišti jako obyčejný zločinec. Čekal mě však osud možná ještě děsivější. Palatin Juraj Turzo mě ušetřil veřejného soudu, aby nepošpinil jméno mocného rodu, ale o to rafinovanější utrpení pro mě vymyslel. Po 4 dlouhé roky jsem zůstala uvězněná ve svých komnatách, oddělená od světa silnými zdmi a odkázaná jen na to nejmenší množství jídla potřebné k přežití. Pro člověka, který byl po celý život obklopen přepichem a mocí, to byla možná krutější forma trestu než rychlá smrt v plamenech nebo na katovském špalku.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme? Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: No a dvojku posloucháte aktuálně v 10 hodin a 54 minuty. Dva na dvojce se pomalu budou loučit, ale opravdu jenom pomalu. Je před námi ještě Věra Špinarová s krásnou písničkou, která nás doprovodí k 11. hodině. A pozvánka k blízkým setkáním směřuje dnes do Radiokafé. Dobře víte, že čtvrteční setkání probíhají právě v Radiokafé, tedy se jich můžete přímo osobně zúčastnit.
1: Ano, pokud máte cestu kolem a stíháte to, tak určitě doražte, protože začínají si povídat už za chvilku, pokud ne, tak samozřejmě nebojte se, všechno uslyšíte na vlnách dvojky. Dneska si bude naše kolegyně Míša Maurerová povídat s písničkářem Michalem Horákem, takže bude nejenom povídat, ale určitě i zpívat, tak si to nenechte ujít.
0: Zveme vás srdečně a také už teď můžeme pozvat k poslechu zítřejšího dopoledního vysílání. My si totiž mezi 9. a 10. hodinou v té první hodině budeme povídat o dobrotách, ale to o takových, které se nám nikdy nepřejí.
1: Máš takovou?
0: No já o tom budu pilně přemýšlet, protože, a my to zítra dovysvětlíme, půjde o to, aby v těch odpovědích nebyl chleba. Od chleba se sice odrazíme, ale to je takové první, co každého napadne. Nikdy se nepřejí chleba. Ale právě proto, že o chlebu se to ví, tak nás budou zajímat jiné.
1: Tak se to promýšlejte do zítřka, třeba si takovou dobrotu klidně dejte, no a buďte s námi samozřejmě i nadále. Těšíme se na vás.
0: Krásný den vám přeji a pro dnešek za pozornost a za dopolední společnost. Děkuji dva na dvojce, Tereza Stýblová
1: a Jiří Holoubek.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace. Lékaři varují před skoky do neznámé vody. Můžou skončit ochrnutím. Bude oblačno i zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a obranu státu, zjistil to server iRozhlas. Změna platí od začátku července. Rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle něj ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
2: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
3: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
4: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
3: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem v oblasti Medvědské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Vyplývá to z výsledku projektu Život v jesenické divočině společnosti Přátel Jeseníků. Monitoring je založen na pozorování v terénu, fotopastech a genetických analýzách. V širším území Jeseníků od Králického sněžníku po Krnov. Odborníci odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií se 30 až 40 jedinci. Zábavní park Maryland ve francouzském městě Antibes zahájil převoz 8 z 12 delfínů. Informovalo o tom několik asociací na ochranu zvířat. Podle některých z nich je převoz riskantní. Zábavní park je zavřený od loňského ledna, potom co zákon zakázal představení skytovci.
5: Na záběrech, které zveřejnila nezisková organizace

0: Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Dnes by mělo být oblačno, až zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, naopak na jihozápadě Čech jen ojediněle. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů.
2: Doprava.
3: Stále sledujeme D1 a situaci na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně je nesouvislá kolona od 178. kilometru až na 196. Osobním autem počítejte na průjezdu Brnem směrem na Ostravu až půl hodiny navíc. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti, delší je kolona směrem z Prahy. Z okruhu od Karlovarské až k letišti pojedete 25 minut. Na okruhu je kolona i směrem z D1 k plzeňské dálnici. Kvůli kolonám musí tam občas zavřít tunely. Fronta je až na půl hodiny směr letiště. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už má slovo Michaela Maurerová, začínají blízká setkání.
4: Krásné deštivé dopoledne tady z Radiokafé Vinohradská 12. Dámy a pánové, zde přítomní i vy, posluchači u svých radiopřijímačů. Já už sedím tady v kavárně, kolem mě spousta hudebních nástrojů a vedle mě muž, který dokáže během jedné písničky rozesmát celé publikum a pak mu mezi dvěma rýmy nenápadně připomenout, že život je vlastně docela vážná věc. Písničkář, zpěvák, autor, milovník slovních říček a také člověk, který si na sociálních sítích umí přizvat ke svým nápadům překvapivě známé tváře. A letos ho čeká zatím největší samostatný koncert, a to 13. listopadu ve Fóru Karlín. Michal Horák. Vítejte, Michale, v blízkých setkání.
5: Krásné dopoledne, děkuju za úplně nádherný zevrubný úvod.
4: Zatímco já jsem kdysi byla velkou faninkou Pavla Horňáka, tak všechny mé děti jsou teď fanoušky Michala Horáka. Jo? Náhoda, nemyslím si.
5: Ne, je to... No, teď já tady dám takovou aktualitu, ale jak teď jezdíme koncerty v letní sezóně, tak hraju teďka, v blízké době hraju v obci Žitonice a prosím vás pěkně, hrajeme tam dva, já, Michal Horák a Michal Horáček. A jeho vlastně, a skutečně ta paní, mimochodem maminka Indy Vávry, která to organizuje evidentně vtipná jako její syn, tak si tam vyloženě nás pozvala.
4: Kdo takhle... je předskokanem koho? Horáček začíná, protože je menší, a Horák jako větší pokračuje.
5: Úplně bych nešel teď po té češtině, myslím si, že já předskakuju, ale je to krásná ta čeština samozřejmě.
4: Michal Horák jako známý písničkář, velmi oblíbený, hraje na všech možných místech, ale také hraje při všech možných různých činnostech. My jsme se tady před začátkem našeho rozhovoru o tom bavili, že vznikají v aplikacích různé playlisty, při jakých činnostech poslouchají Michala Horáka. Slušných činnostech. Já vidím vaše výrazy tady všech přítomných, při běhání, vaření a tak dále. My s dětmi ho posloucháme při řízení v autě. To znamená, že Michal Horák s námi cestuje. Jaký to je pocit? Podívat se s rodinou Maurerových na chatu třeba.
5: Jezdíte na krásný místa, mně se to líbí. Děkuji, že mě sebou berete, člověk se nenudí. No.
4: Michale, sleduješ, kde a při jakých činnostech je lidi poslouchají?
5: Upřímně vůbec ne, to, že na to teď došlo během našeho, nebo tady, když jsme si povídali předtím, tak jsem to po velmi dlouhý době zkontroloval, protože člověk má vlastně možnost se podívat do těch playlistů. A těch playlistů je tam celkově, teď jsme na to koukali, asi 15 tisíc, takže jsem viděl vlastně jenom ty nejposlouchanější, že to vždycky někdo třeba sestaví a poslouchá to on sám a potom si to najdou třeba ještě jiný lidi, takže když někdo hledá třeba písničky k běhání, tak si zadá tam, že běhání, a pak tam najde tenhle playlist a vyběhnu mu tam já.
4: Je to prostě i sportovec, takový jako druhotný, pasivní, protože při běhání
5: někdo... hodně pasivní sportovec.
4: Ano, při běhání posloucháte Michala Horáka, který s vámi běhá, ale vlastně vůbec není udýchaný. Ještě než se chopíš svých nástrojů a zahraješ nám tu i živě, tak zatím tě necháme odpočívat při tvém kolegovi z kapely Jelen. Michal Horák.
2: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové na dvojce.
1: Vedle mě v Radiokafé Vinohradská 12 sedí autor naší oblíbené rodinné hlášky, že je to jednoduchý jak hrnek jednouchý. To my, Michale Horáku, doma používáme, když chceme říct, že je to brnkačka, jinými slovy.
2: To je krásný,
1: jaké je to, jaké to je zlidovět takhle?
2: Ve vaší domácnosti. No,
1: to je skvělé. To ti můžu říct rovnou, že to je skvělé, ale jaké to je slyšet svoje texty a obraty slovní používat lidi v běžné hovorové mluvě?
2: No, je to skvělý. Pro mě to je jako... Myslím si, že takhle by to mělo spoustu autorů, že to je to nejvíc, co může být.
1: Já měla vždycky pocit, a teď jsem zvědavá, jestli mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, že metou každého písničkáře je, když jeho písničky natolik zlidovějí a jsou natolik oblíbené, že se hrajou u táboráků a jsou součástí takové té komunity, když se usedne, vezme se do ruky kytara, opíkají se ty buřtíky a zpívá se a zpívá celá rodina. To znamená, že zpívají jak ty děti, které tě evidentně mají velmi rádi, protože ty texty jsou takové hravé, že si je lehce zapamatují. I ty dospělí, kteří tě třeba i druhotně poslouchají a mají rádi právě, protože jsi vtipný.
2: No, je to přesně tak. Ty táboráky, to si myslím, že je taková ta meta, kam se každý chce dostat. Takže někdo by možná řekl, že outučko a takhle, což je samozřejmě taky super. Úplně bych se nebránil vyprodané u tu aréně, pochopitelně.
1: No, ani Fórum Karlín, jako
2: no, ani Fórum Karlín vlastně není úplně špatný. Ne, ale docela často díky tomu, že žijem v době, kdy člověk má fakt přístup k těm sociálním sítím a k těm fanouškům, tak mě vlastně denně chodí nějaký videa, kde přesně ty na táboře jsou prostě okolo ohně a zpívají tam tu písničku. Nebo včera mě dokonce psal jeden kluk, který se svou budoucí ženou, tak si vybrali moji písničku vlastně z nového CDčka jako na první tanec. Což mě o to víc těší, že už jako to nový CDčko vlastně si takhle našlo to cestu.
1: Když to začal říkat, tak jsem začala přemýšlet, jestli nejde o tu nástupní melodii, kdy přichází nevěsta k ženichovi.
2: Jako místo Bartoldy.
1: Ano, který z tvých songů třeba, já jsem ještě nikdy nebyl na rande, co by se povedlo, jestli zrovna...
2: To nevím, jestli je úplně
1: jako
2: vhodná
1: píseň, ale... S tím šťastným koncem toho, že tohle rande se evidentně povedlo, když ta nevěsta kráčí ke svému ženichovi.
2: Ale to je pravda, no. No, tuhle, ta písnička rande, tak ta se dostala do všech možných situací, ale je fakt, že často už se mně stalo, že si to vybrali novou manžele na svůj první tanec, nějakou moji písničku, jako jinou než rande většinou. A to mně třeba přijde taky úplně skvělý, protože to je jako v podstatě potom ta písnička je součástí jejich životů, takhle si to dobrovolně vybrali, takže...
1: Cítíš to jako zodpovědnost, no, nebo je to pro tebe takový hravý splnění nějakého kariérního snu?
2: No já s tím nic moc neudělám, takže...
1: Necháš to žít, vypustíš do světa.
2: Já se to dozvím vždycky zpětně. Jednou jsem teda doprovázel první tanec svojí písní, tak to jsem byl hodně nervózní, to jsem se cítil jako hodně zodpovědný za tu chvíli, v ten moment, ale jinak to je právě na tom hezký, že člověk to ani nemusí nějak jako živit a ty písničky si tak žijou svým životem, jsou mezi těma lidma, tím, že je tady prostě spoustu platform, kde se to dá přehrávat a tak, tak.
1: Vzpomínáš si na chvíli, kdy jsi poprvé ve veřejném prostoru, protože písničky se často hrajou i v různých shopping centrech a slyšíš to na ulicích, v barech, v restauracích, kdy jsi poprvé zaslechl, jako ještě ne úplně takový mainstreamový interpret, kterým teď jsi, svoji pecku a říkal jsi, to jsem já.
2: No, úplně si to jako nevybavuju. Asi se mi to jako stalo někdy. Vím, že často mě někdo říkal, že mě slyšel třeba v rádiu, ale jednou se vlastně stalo taková věc. To bylo někdy, těsně když skončil covid, tak my jsme vysílali na jednom ještě rádiu, tak jsme s kolegou Voxelem měli takový pořad a ono se to přetáčelo a vždycky to bylo v neděli a v sobotu večer a já jsem zrovna byl v hospodě s někým a chtěl jsem hrozně jako zamachrovat a zrovna jsem zjistil, že se to vysílá, tak jsem si to jako našel na tom mobilu a hele, to jsem já, teď mluvím tady v tom rádiu prostě a nevěřili mi a tak. Tak to si teď jsem si na to vzpomněl, no, ale jinak, no, to tak zajímavá otázka, zamyslím se.
1: Mě by ještě zajímalo, já se ptám skoro každého písničkáře nebo tvůrce, který si píše sám texty i hudbu. Co je dříve? Je to taková ta otázka, jestli vejce nebo slepice. Jestli tě napadne nějaký text, nějaká slovní hříčka, nějaký rým a pak ho zhudebníš, anebo slyšíš melodii a do toho rytmu už pasuješ ta slova?
2: Je to různý. Skutečně není to pravidlem, že by nejdřív byla hudba a nebo nejdřív text. Ale dám to na příkladu, třeba ty jsi tady zmiňovala tu písničku 725, což je fakt jako velmi chytlavá melodie, taková jako jednoduchá.
1: Je ze života? Je to o tobě?
2: Je to ze života. To je písnička o tom, jak se mě líbila jedna holka v autobuse, když jsem jezdil do školy na Gimplu. No, a to fakt tak bylo. A ta melodie, ten nápěv, to na na na na na
1: na na na na na na. Ano, tam je zní od rána v hlavě, nemůžu ji tam dostat stejně jako znělku pořadu Sama doma, jo? To jsou některé melodie, které prostě z té hlavy nevyvětrát.
2: Že jsem se dostal do této kategorie s touhle písničkou. Každopádně, stejně jako to zní tobě, tak mě to znělo úplně stejně a nemohl jsem se té melodie zbavit. Ale neměl jsem na to vůbec žádný text, nápad, nic. A nejdřív jsem tam měl...
1: A nastoupil jsi ráno do 16.
2: No, já jsem původně na to téma měl zpracovanou úplně jinou melodii. A potom, když mě tam pořád zněla tahle, tak jsem tam měl nějaký provizorní takový hatvatilkovsko-anglicko-český text, který nedával smysl, jenom abych si nějak ujasnil tu melodii. A potom mě právě napadlo tady to téma, jsem si říkal, tyjo, ale to by vlastně do toho sedělo, protože mě tam napadlo potom 7:25 a ještě se nevěděl, co bude dál, ale věděl jsem, že to přesně odpovídají ty slova vlastně té melodii a že si ta melodie vlastně žádá tady tyhle ty slova a tím způsobem jsem to potom dopsal, takže třeba takhle to může vzniknout. No. Mm-hmm.
1: Jak to bylo u písničky, kterou za chvíli v tvém podání uslyšíme živě, a to je písnička Jsem asi boomer. Byl to dřív text nebo hudba?
2: Tady bych řekl, že byl asi nejdřív ten nápad, ale je to vlastně já, na to, že jsem to napsal docela nedávno, tak já si úplně nespomínám.
1: Budeme o tom přemýšlet celou tuhle píseň. Wow. Já tě teď poprosím, aby se schopil buď piana nebo kytary. Chop se piana a jsem velmi zvědavá. Možná, že to i zde přítomní hosté poznají. Michal Horák je asi boomer.
2: Je to tak. Údajně jsem Gen Z, ale cítím se jak, kdybych měl 2 roky k penzi a vysoký tlak z toho, že ujel mi vlak, že nevím, co jede lulu. Pustím si Beatles, no a jsem za dědulu, nejsem cool, já nejsem in, už lámu hůl, už nemám splín, já nejsem cool. A počkám si, až bude to za skůl, nebo skibidy, že jak se tomu říká, člověk stihne jeden trend a už mu to zas utíká. Tikaj mi hodiny, tik-tok a mám tik z toho, že 2 roky jsou jako okamžik. Já nejsem cool, já nejsem in, už lámu hůl, už nemám splín, já nejsem cool. A počkám si, až bude to za skůl, jsem asi boomer. A vlastně nevím, co to dělá.

a vlastně nevím, co to je. Beru si Uber a jedu do boje. Bojezdovou na vzdálenost, dojezdovou páč. Bude to pryč, než stihnu si boty obout, nač se trápit tím, že život je změna. Hlavně nezaseknout se jak pod kořenem z denna a nenechat si stékat slzy pod víčky. Když ti pošťák donese rozbité hrníčky, tak schovávám oblečení po dědovi. Za pár let tom budu nejspíš pokrokový. Já nejsem cool, já nejsem in, už lámu hůl, už nemám sprín. Já nejsem cool a počkám si, až bude to za skůl. Jsem asi boomer a vlastně nevím, co to je.

0: Boomerang.
1: Dámy a pánové, v Radio Café Vinohradská 12, i milí posluchači, to byl Michal Horák, který se sám i na piano doprovodil. Není divu, že nevíš, Michale, co to je boomer, protože věkově tomu neodpovídáš, tomu se spíš blížím já, ale...
2: Ty zase tomu neodpovídáš zledově.
1: Děkuju. Já jsem si trošku o to řekla, o ten kompliment. Míša, Míše, budeme tomu říkat takhle. Děkuju, jsi velmi laskav.
2: Mohli bychom si založit vlastní pořad.
1: Míša a Míša.
2: No?
1: Krásné věci vznikají náhodou, já jsem pro. Nechme tuhle myšlenku takhle zavěšenou, třeba se jí někdo chopí. Mě teď zajímá, já když poslouchám tvoje texty, které mám velmi ráda, tak mi přijde, že tam píšeš hlavně o svém životě a svých nějakých zážitcích, postřezích a tak. Půjčuješ si i něco jiného než vlastní život? Nebo ti to přijde takové autentičtější a je ti to bližší vlastně, když seš to ty sám?
2: No, já se vždycky, abych napsal nějakou písničku, tak se k tomu musím nějakým způsobem vztáhnout. Takže tahle písnička, kterou jste slyšeli, tak ta se psala sama, ta šla ze mě. Ale jinak jsou třeba příběhy, který velmi rád zpracovávám, že se ke mně dostane nějaký příběh a musím s ním mít třeba nějakou konexi. Takže buď to zpívám z první osoby, to je spoustu lidí si myslí, že jsem zabil teče křečka a tak podobně. To se možná, no... To
1: taky, možná... taky na to dneska živě dojde, ne ano. Na zabití křečka, ale na tuhle píseň. Hej, Teto, viděl jsi už hada háčkovat a koně frézovat a...
2: Samozřejmě.
1: Viděl, všechno si už viděl.
2: Všechno jsem viděl. Jsem,
1: já ano. Mám ještě velmi ráda písničku Rande, která zpívá nebo pojednává o tom, že jsi nikdy nebyl na rande, které by se povedlo. Tak dovol zvědavé ženě, která je opravdu o generaci starší, se zeptat, jestli už teda došlo na to, že by si byl na rande, které by se povedlo.
2: Jo, už se povedlo.
1: Je to z vlastní zkušenosti mimochodem tenhle text?
2: No, nějaký, no takhle, to...
1: Konečně se mi podařilo zaskočit Michala Horáka.
2: Já to rád vždycky jako ponechávám tak jako pod rouškou tajemství ano? Trošku. No, tahle ta písnička, jak člověk nikdy neví, která písnička se jako nejvíc proslaví, tak není to první otázka, že se mě ty lidi ptají, jestli jsem všechno tam zažil. Jsou tam momenty, které jsem vzal ze svého života. Nejsou všechny, ale velká část jich tak je. No. A dokonce se mě teď stalo, že jsem byl pozvaný tady Danielem Stachem do diskuzního pořadu na ČT24. Právě asi kvůli téhle písničce, protože to byla písnička o vztazích. Takže tam byli sami odborníci na vztahy a pak jsem tam byl já, když se mě Daniel Stach vlastně zeptal na to, jestli se mě tohle stalo, což nebyla úplně jako vize toho, jak se udělá premiéru na ČT24 ve vědeckém pořadu. Ale skutečně téhle písnice vděčím za mnohé.
1: A zase to je meta pro mě, se ocitnout v pořadu Daniela Stacha. Tak určitě, evidentně ano. Musím napsat nějakou vztahovou písničku nebo se svěřit s nějakým příběhem ze života.
2: Ano.
1: To, co mě ještě velmi zarazilo u tebe a vůbec u branže, v které se pohybuješ, u písničkářů, je, že dneska se často mluví o konkurenci, o boji, o fanoušky. Ty ale působíš dojmem, že věříš, že když se daří kolegům, tak to prospívá vlastně celé české písničkářské scéně, protože ty jsi naspíval spoustu, dneska se říká featů, duetů s písničkáři, jako je právě Pokáč nebo zmiňovaný tebou Voxel a tak dále. Vy se navzájem takhle podporujete a fandíte si?
2: No, já bych skoro řekl, že i takhle...
1: Nebo tam, to je taková malá výpomoc v rámci...
2: Tam je to i dost o tý, jak když se skutečně podívám na ten celý průběh těch našich kariér, tak vezmu to od začátku. V roce 2012 písničkář Tomáš Klus si nás vzal mě a Pokáče na turné, ano. Jako předskokany. A vlastně i Káťu Tichou tehdy, která ano. Taky prostě vystřelila.
1: A to taky se dělá s Benjis.
2: No, jasně. A to nám tehdy velmi pomohlo. Potom se objevil na scéně Voxel, ten si vzal neznámého Pokáče jakožto textaře a podstatně mu takhle pomáhal. Potom, když vystřelil Pokáč, tak si vzal mě jako předskokana a takhle jsme si jako nějak jakoby pomáhali.
1: Nabízí se, komu teď pomáháš ty? Koho si bereš třeba na ten koncert tebou avizovaný 13. listopadu do Fóra Karlín? Komu pomůžeš na světlo, na výsledek?
2: No... Vlastně jsme ještě nevyřešili otázku, jestli tam bude mít předskokana. Mm-hmm. Ale teď jsme odjeli turné a měli jsme tam třeba velmi šikovného textaře a zpěváka Davida Málka, ten teď jako začíná. Tak myslím si, že mu to vlastně taky docela pomohlo, že se jako se podíval do různých jako měst a nazbíral nějaký nový fanoušky, takže mně naopak přijde jako super, že si takhle můžeme vypomáhat.
1: To přijde skoro jako předávání štafety.
2: No. Je to fajn, protože není to tak, že by tím, že posluchači, no to se schválně hrabněte tady do svých svědomí, jestli to tak je, ale že když objevíte třeba někoho jiného z toho žánru, tak to není tak, že byste přestali úplně poslouchat toho prvního, ale spíš se prostě rozšíříte obzor a posloucháte oba dva. No, přijde mi to fajn.
1: Posloucháš svoje kolegy? Pustíš si třeba v autě nebo při běhání, když jsi takový sportovec, Pokáče, Voxela nebo Tomáše Kluse?
2: No, vlastně asi z těchto tří si nejvíc pouštím Tomáše Kluse, protože k němu mám jako velmi sentimentální, k jeho prvním dvou albumům mám velmi sentimentální vztah, protože ty se fakt znám jako úplně naspaměť. To jsem byl vlastně docela malej, kdy ještě. A jinak já teda zásadně poslouchám vlastně jako písničky úplně jako jiný, než třeba poslouchám, nebo než skládám já, abych si jako rozšiřoval obzory, takže hodně čerpám třeba ze světa a tak, ale občas si samozřejmě kluky pustím, no.
1: Jedna taková spolupráce hudební mi u tebe udělala velkou radost, protože ty si naspíval písničku s Raduzou, kterou mám velmi ráda.
2: Tu třeba poslouchám jako taky dlouho už.
1: Protože teď tady není, tak si ji aspoň zprostředkovaně pustíme. Takže Najdeš se a Raduza s Michalem Horákem.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Když svět je plný cizích a ty víš, že se na něm lehce sám ztratíš. Vždy budeš na správný adrese, tam, kde najdeš svý lidi, najdeš se.

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Sedíme v Radiokafé Vinohradská 12. Vyposlechli jsme si duet Radúzy a mého dnešního hosta Michala Horáka. A já, když jsem se dozvěděla, že budu mít Michala jako hosta a mám ho velmi ráda jako písničkáře, tak jsem obecně o tomhle povolání, poslání přemýšlela. A říkala jsem si, v minulosti jsem vyrostla na Nedvědech, na Jarku Nohavicovi a tak. A samozřejmě se ke mně dostalo nejenom jejich dílo, ale i leco z osobního života. A říkala jsem si, do jaké míry je dobré oddělovat toho člověka od jeho uměleckého díla. Odstřihnout to, říct si jenom, to je hezká písnička a nepřemýšlet o tom, jestli to je i hezký interpret, nebo jestli se chová podle toho, jak já si zrovna jako jeho posluchač představuju. Přemýšlíš takhle někdy i u sebe, jestli tě lidi vnímají nejenom jako interpreta a autora skvělých písniček s zajímavými texty, ale i to, jak žiješ, nebo jakým příkladem nějakým jsi v rámci svých textů?
3: No, to by bylo asi na lidech, co se se mnou setkávají, tohle zodpovědět. Ale mám takovej pocit, jako z jejich zpětný vazby, že, nebo i minimálně z toho, jak to vnímám já, že ty písničky jdou jako nějakým způsobem z mojí povahy, že to není, že bych měl tu uměleckou personu úplně jako odosobněnou od té osobní.
2: Spíš, no, jestli ale cítíš tu zodpovědnost, protože písničkář obecně i ve svých textech, v té poezii, kterou má, jak reflektuje tu dobu, společnost. Cítíš zodpovědnost, že bys něco takového měl dělat, že bys měl nějaké názory do svých písní psát?
3: No, to dost záleží na tom, jaký téma mě vlastně pálí. Když je to, nebo jaký chci sdělit, ono mě nutně nemusí pálit, ale v takovém případě, když cítím, že chci něco říct, tak to jakoby řeknu. Hmm. Neřeknu to třeba úplně na plnou hubu, dám to do nějakého kontextu.
2: Metafory.
3: No, třeba i jako metafory, ale aby to prostě jako bylo stravitelné, aby to dalo třeba prostor k nějakému dialogu nebo tak. Těžko říct.
2: A odděluješ ty sám jako posluchač, Michal Horák, tu osobnost toho interpreta a písničkáře, na kterých si určitě i ty sám vyrostl, od jeho díla?
3: Abych byl upřímný, úplně to neumím oddělit. Proto jsem vždycky tak jako trošku vystrašený, když jdu potkat nějakého svého oblíbeného interpreta tady v Česku. Protože světově se mě to, ačkoliv jo, potkal jsem jednu světovou zpěvačku Sigrid a byla úplně zlatá, takže to jsem byl jako velmi rád, že to jako bylo fajn, ale musím teda zaklepat a fakt jsem za to velmi rád, že jsem v tuto chvíli už jako se seznámil a troufám si říct, že jsme jako kamarádi vlastně s Karlem Plíhalem, s Katem z Prague Union, i tu Radúzu vlastně jsem poznal, až když jsme se teďka dávali dohromady, bo já jsem jí křtil teda album. A vyjmenoval bych další, ať už to byl třeba ten Tomáš Klus na začátku, že všechny tyhle ty lidi, který jsem potkal, tak mě vlastně přesvědčili o tom, že ty jejich písničky jsou skutečně to, co oni jsou. Takže třeba reper Kato, který je prostě geniální textař, to je za mě jako neuvěřitelný, co on dělá s tou češtinou, tak to, že třeba nedorazí na tu sešnu, protože prostě zapomene, protože prostě někde třeba trošku pařil a tak, tak je vlastně naprosto to, co odpovídá těm jeho textům, protože on takovej prostě je.
2: Je autentický.
3: A je to, já si myslím, že ta autenticita je to prostě nejcennější, takže se velmi vážím těch lidí, co jsou autentický. A musím jako říct, že zatím jsem na to měl velkou kliku.
2: Pojďme zpátky k tobě a k tvému chystanému zatím největšímu koncertu ve Foru Karlín, o kterém jsem mluvila, který proběhne 13. listopadu. Koho z těch jmenovaných jsi pozval a kdo to pozvání přijal? Na koho kromě tebe, ty budeš ta hlavní star, se můžeme těšit?
3: No, já to ještě, my to plánujeme tak jako postupně odhalovat. V tuhle chvíli jsme odhalili Pokáče, protože to je takový můj jako souputník, který prostě nesmí chybět.
2: Že přijde Pokáč s ukulele, kdo další?
3: Přijde Pokáč bez ukulele. Ale chtěli jsme, protože do nynějška jsme měli největší koncerty vlastně akorát v Lucerna Music Baru a v Paláci Akropolis a tak. A chceme vlastně vzít ty hosty, který nebyli na těch nynějších velkých, nebo do nynějška na těch velkých koncertech. No, já bych vám to hrozně rád řekl, ale jsou to skvělí lidi, jsou to úžasní muzikanti. Některý jsme možná i zmínili dneska. No prostě bude jich tam spoustu a budou skvělí.
2: Je mi to jasné, častá odpověď, nesmíme ani naznačovat.
3: No, ale já se omlouvám, ale přijďte a uvidíte.
2: My tu pozvánku berem. Co ale naznačit můžu, protože už to spatřilo světlo světa, jsou tvé velmi vtipné pozvánky na ten koncert na sociálních sítích, ke kterým si přizval takové osobnosti, jako byl Patrik Kincl a všichni ostatní. I často se objevují známé tváře v tvých videoklipech. Jak moc je to tvůj nápad, tvoje iniciativa a nebo tvého tvůrčího týmu? Přijdeš ty s tím, že třeba zrovna ve videoklipu v 7.25 řídí ten autobus nebo tu šestnáctku Tomáš Hanák, ve videoklipu Hejte to Pavla Tomicová, o které ještě dneska určitě bude řeč, zmíněný Patrik Kincl tě trénuje na ten koncert, na podpisové kartičky a podobně.
3: No, ve většině případů to vzniklo tak, že jsme s těmi dotyčnými už byli nějakou dobu prostě v kontaktu, byli jsme třeba kamarádi, konec konců Patrik Kincl a Pavla jsou Hradečáci stejně jako já, takže tam jsme se znali už jako předtím. Tomáš Hanák, tam to bylo úplně nejvíc náhodně, protože mě bylo asi 16, hrál jsem na takovém festivalu v Pardubicích a jenom protože začalo strašně pršet, tak Tomáš Hanák, který to moderoval, se šel schovat do mýho stanu, kde jsem měl zrovna koncert, takže místo, že byl v publiku jenom můj táta s mamkou, tak tam najednou byl i Tomáš Hanák a spoustu dalších lidí a tomu se to strašně líbilo, co dělám, a jenom za mnou přišel, že jako kdybych někdy něco potřeboval, třeba do klipu, že ať se mu ozvu, dal mi svoje číslo, prostě 16-letýmu klukovi, takže tímhle způsobem se to jako dělo, no, ale fakt to je vždycky na tom, že s těma lidma už mám nějakou předchozí zkušenost.
2: Dobře, Michale, tak teď bude písnička, já ti tady píšu svoje telefonní číslo a kdybys někdy chtěl, jo, tak tady teta Míša se taky nabízí do videoklipu, protože ti moc fandím. Písničkář Michal Horák.
0: Moci bez nemoci.
1: Když se nakumuluje riziko onemocnění srdce, cév, chronické onemocnění ledvin a cukrovky druhého typu, jedná se o kardiorenometabolický syndrom. Ten byl diagnostikován Lubomírovi a on má za sebou novinkovou multioborovou spolupráci lékařů, kteří mu dali naději na život. S ním přijdou do studia dva skvělí lékaři, profesor Ondřej Viklický, přednosta Transplant Centra a přednosta kliniky nefrologie a profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie a vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM.
0: Moci bez nemoci.
4: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: písni jsme zpět v Radiokafé Vinohradská 12 s Michalem Horákem, písničkářem. Michale, ten tvůj avizovaný koncert ve Fóru, je to radost? Bavíš se tím, anebo je to trochu stres taky?
1: Je to obojí, je to obojí. Teď jsme ve fázi, kdy už máme třeba jako playlist, už máme ten program a já teďka vymýšlím různý, spolu teda ještě to vymýšlíme s Honzou Steinsdorfrem z Činasky, se kterým jsme i vlastně dělali tu síť záchranou.
0: To je vlastně to jednoduchý, jak hrnek jedno uchý a naše rodinná hláška.
1: No. A takže teď je to v takové fázi, kdy si můžu vymýšlet různý takový jako ptákoviny, co tam prostě budeme dělat. To mě velmi baví. Samozřejmě usínám každý večer s tím, že už se jako modlím, ať je to vyprodaný, ať to můžu pustit z hlavy, jako protože do té doby je to taková neustálá věc, že cítím, že bych to vlastně měl pořád nějak jako připomínat, propagovat a je to takový už trošku jako, už mě to trošku leze na nervy upřímně.
0: Chápu, už tím, že tady sedíš, tak to vlastně připomínáš, tak...
1: Ale takhle, jako velmi se na to těším, to zase, ať se tady misinterpretuju, bude to krásný a bude to prostě ve výsledku, to bude prostě velký životní zážitek a milník.
0: Takže... Když zdoláš tenhle milník, máš už nějaký další, který bys chtěl pokořit? Chtěl bys ten Strahov pověstný?
1: Wow, to asi ne snad ani teď. Já myslím, že no, máme už nějaký nápady. Ještě upřímně to taky nechci úplně ventilovat, protože to vůbec není jistý.
0: No, je to tajemný hra v Karpatech, ano, tady slyšíme, ozývá se od stolu v kavárně.
1: Já se omlouvám, no, prostě, kdybych věděl, co přesně se bude dít, tak vám to klidně řeknu, jste velmi sympatické publikum, ale...
0: Tak, co nám ale prozradit můžeš je, jestli máš při psaní humoru nějakou hranici, za kterou už nejdeš. Třeba můj synek, když byl mladší, miloval tvoji písničku Prsa, která je velmi vtipná a byl v tom období, kdy ho to fascinovalo, pak samozřejmě ho to fascinuje i nadále, už o tom tolik nemluví. Otevřeně. Ale je nějaká hranice, za kterou bys jako nešel v rámci psaní textů a humoru?
1: No, já si úplně ty limity jako nedávám, že bych si stanovoval, že tomuhle se každopádně vyhnu a když tam náhodou zabrousím, tak hnedka jako zase vycouvu. Nechám to fakt jako volně proudit a mám pocit, že zrovna třeba ta písnička Prsa, tak... Dámy a pánové, to si prosím vás musíte pustit, protože to je, já se omlouvám, že to takhle, to je jediná písnička, která nemá můj text. To totiž napsal geniální Matěj Klusáček, to je náš jeden kamarád z Brna, co dělá slam poetry a ta písnička vznikla, teda má to moji hudbu, ale vzniklo to skutečně tak, že v covidu jsme se prostě nudili a chtěli jsme něco vydat a naprosto jako z legrace jsme udělali tohle a teď se tady o tom 5 let poté bavíme, což je neuvěřitelný. A myslím si, že ta písnička vlastně našla takovou tu hranici, kdy když to ty lidi slyšej, tak si řeknou jako wow, to je docela jako hodně, ale zároveň to ještě není tolik, aby to jako pěkně to našlo tu hranici, kde to ty lidi trošku jako zhrozí, ale zároveň pobaví. A troufám si říct, že je to jako napsaný velmi, velmi jako gentlemansky.
0: Takže tvoji odvahu v psaní písní ohraničují zrovna, nebo ohraničuje píseň Prsa. Tak pojďme tím skončit.
1: Možná,
0: ty máš opravdu velký smysl pro humor, ale kdo tě zatím překvapil tím, že měl ještě větší smysl pro humor než ty?
1: Spoustu lidí.
0: S kým jsi spotkal?
1: No tak třeba z těch, co jsem jmenoval, tak prostě geniální jsou v tomhle Kato a Karel Plíhal, protože to jsou prostě továrny na slovní hříčky, takže s nima, když sedíte třeba u piva, tak oni prostě tak, jako Karel Plíhal je schopný třeba 5 minut mlčet a potom hodit prostě úplně neuvěřitelnou bombu, která nás tam všechny prostě položí. On je geniální, kdo znáte jeho básničky, tak to si musíte najít, protože to je skvělý. To bych tady mohl jako recitovat dokola, my se s tátou neustále si to házíme, ty básničky, ale no, napadá mě jich spoustu, oni jsou často trošku jako za hranou, ale jsou výborný. Mimochodem, Karel Plíhal napsal jednu báseň o mém otci.
0: Dokonce?
1: No, že on bydlel u nás na vesnici a táta je starosta a napsal báseň. Přání dorostenkyně z Vysoké nad Labem. Až mi prsa narostou, budu spát se starostou. Karel Plíhal. Velký romantik.
0: Vidím, že se monotématicky točíme pořád kolem jednoho tématu.
1: Pojďme. Evidentně je to velká můza.
0: Je to opravdu, ano, je to inspirace. Tak ostatně ty jsi asi taky uchopil kytaru do ruky a začal hrát a skládat kvůli holkám. Je to tak, nebo ne? Nebo to byla jiná motivace?
1: No, ne, já si myslím, že jsem chtěl být jenom slavnej. Prostě.
0: Tak my si My jsme vděční za to, že jsi taky upřímný, že to takhle nahlas řekneš. Ty za chvilku nám tady živě zahraješ písničku Hej teto. Ve videoklipu hraje Pavla Tomicová. A to je důležitá osoba, kterou tady chci a musím zmínit, protože já znám Pavlu, my jsme spolu hráli dlouho v seriálu, mám jí moc ráda, pocházíme obě z Havířova, jsme severomoravačky a já jsem náhodou asi před rokem nebo dvěmi, možná ještě déle tomu je, potkala Pavlu právě v Hradci na náměstí a povídali jsme si spolu a já jsem mi říkala, jak jsem nadšená z tebe jako písničkáře a z té písničky Hej teto, že si ji často pustíme a že jsem viděla, že hrála v tom klipu a jestli tě teda zná a ona řekla tím svým charakteristickým způsobem, Michal, no Michal, jak je boží, no to je boží kluk, já ho znám přes Adámka, no to talent, to je strašný talent, hrozně mě baví a byla úplně nadšená.
1: Jak kdyby jako... tady Pavla seděla. Ještě já ten smích jenom.
0: Neumím se smát jako Pavla, myslím, že to umí jenom Pavla a pak ještě Patrik Hartl mají takový identický smích, oni dva. Ale evidentně to je někdo, kdo je nejenom protagonistou v tvém videoklipu, ale někdo, kdo ti je blízký, tak jak ses našel s Pavlušou?
1: Ježko joči, no to je, tam to vzniklo úplnou náhodou, protože její syn Adam se mnou chodil na Gimpl a já jsem vůbec tím, že on má jiný jméno, že jo, tak já jsem si vůbec nespojil, že je to syn té Pavly Tomicové, které já jsem byl se velký fanoušek už z dob snowboardňáků. No a já jsem, když mi bylo asi 13, já navážu na to, jak jsem říkal, že jsem chtěl být slavný, tak abyste rozuměli, co jsem proto dělal. Já jsem třeba udělal to, že jsem vystoupil, vlastně dlouho bylo moje působnosti náš Gimpl v Hradci Králové, takže já jsem tam vždycky na vánočních besídkách jsem tam zahrál třeba jednu, dvě svoje písničky. A už za mnou chodili nějaký lidi z té školy, že jako jestli nemám to někde, prostě tak tehdy ještě nebyly žádný platformy, Spotify bylo v plenkách a YouTube, takže já jsem vypálil CDčko s nějakýma prostě demáčema, co jsem si nahrál doma a cpal jsem to všem lidem, co to chtěli a přišel za mnou i takhle Adam, syn Pavly. No a potom třeba o dva roky později, já jsem hrál v takový malým divadýlku u nás v Hradci Králové divadlo Jesličky. A Pavla se tam šla podívat na nějaké představení a najednou mě tam viděla a přihnala se tam za mnou. Já jsem vůbec nechápal, co se děje. On, ty jsi Michal Horák! No já tě znám všechny písničky. A já jsem v tu dobu absolutně neměl tušení, že to zná někdo jiný, kromě mých spolužáků.
0: Tak jsi se rozhlížel, od koho je teda přesně, ten for.
1: Kdo jí řekl, ať mi to řekne. A dozvěděl jsem se, že Pavla Tomicová jezdí už dva roky s tímhle mým CDčkem prostě na dovolený a zná to slovo od slova.
0: Ano, je velká faninka.
1: No a to bylo teda pro mě jako neuvěřitelné zjištění. Měl jsem sklony se jí neustále omlouvat za kvalitu těch nahrávek a takhle, ale ona byla prostě úplně jako nadšená. No, takže...
0: Michale, doufám, že nám přítomní hosté i posluchači odpustí, že teď tu píseň, kterou budeš hrát živě, to hejte, to věnujeme Pavle Tomicové, když o ní takhle dlouho hovoříme. Tak jedna píseň pro Pavlu Tomicovou, Hejte to, o tom křečkově. Mimochodem, měl jsi někdy takhle drobné zvíře?
1: Křečka jsem nikdy neměl, naštěstí, ale no, jako chováme spoustu zvířat, ne všechny, no to asi nebudu, neměl jsem křečka, tím bych to uzavřel.
0: Dobře, žádné z nich nedopadne tak jako ten křeček. Michal ano. Horák.
1: Tak, milá Pavlo, toto je pro tebe. Měl jsem hlídat teď tě křečka, dala mi ho se slovy, ať u mě chvíli přečká, ale křečka uhlídati nelze jen tak lehce, obzvlášť když se vám moc nechce po pokoji, ať si běhá. Na gauč jsem si lehnul, zápětí si ani nehnul, tlačilo mě dozad kromě.

tak jsem kouknul, co mě tlačí. Seděl jsem jenom na televizním ovladači, ale křeččí švitoření. Slyšet není jenom zvláštní smrace line, odstopení zase se mi dech zatajil. Spečeného křečka bych před tetou neobhájil a dřív než tam

0: skutečně stal. Ne mě. Děkuji.
1: Milovník zvířat, Michal Horák. Tak nevím, jestli bych ti svěřila hlídání drobného zvířectva teď po téhle písni
0: o
1: prázdninách. Když se ohledneš, Michale, máme před sebou poslední vstup, tak budeme bilancovat trochu za svojí dosavadní kariérou a cestou. Co tě překvapilo nejvíc?
0: Tyjo, to je zajímavá otázka. Co mě překvapilo nejvíc? Asi to, že když se možná člověk jako stává známějším, že se vlastně nic úplně jako nemění nějak, nebo že to je takový, že často se mě lidi ptají třeba, když jsem získal toho Slavíka v roce 2001, tak ano. Co se jako změnilo? A nezměnilo se vůbec nic, kromě toho, že teď, když někde jedu hrát na koncert, takže ten moderátor řekne vítěz Zlatého Slavíka v roce 2001. A jinak je to úplně stejný, jsem to pořád já. A hlavně, možná co mě ještě překvapilo spíš, je, když jsem potkal ty svoje hrdiny, na který jsem vždycky koukal v těch televizích, třeba tebe. Jo, to je pravda.
1: Prostě, pro ty, co nás jenom poslouchají, teď se červenám, jo?
0: Je to krásný. No, jako, že vlastně jsou to všechno úplně normální lidi a ta, bych řekl, taková ta jako známost je prostě vlastně hrozně taková jako relativní, nebo jak to říct, no. Ale je to hrozně milý, to jako vůbec nesnižuju, to, že jsem velmi vděčný za to, že ty lidi takhle chodí na ty koncerty a tak, ale...
1: Budeš furt věrný svému žánru, budeš písničkářem, folkařem, anebo tvoje spolupráce třeba s Vypsanou Fixou teď naznačuje, že se vrhneš na trošku drsnější a tvrdší muziku?
0: Já vůbec nevím. Já to nechávám ty písničky tak jako hledat si vždycky ten žánr, když
1: na ten
0: napíšu.
1: Metal nemáš dlouhé vlasy. No, ta image je trošku jako...
0: A myslím, že dost dalších věcí. Zrovna ty dlouhé vlasy bych mohl vyřešit, ale já vlastně nevím. To je na tom takový to dobrodružný, že prostě ta každá písnička může být úplně jakákoliv a... Sám jsem zvědavej.
1: Možná, že se dočkáme i repu. No a na závěr, kdybys měl složit písničku o dnešním rozhovoru, jaký by měl refrén? Nebo jaký by měl refrén?
0: Tak,
1: taková výzva úplně nakonec.
0: To je výzva nakonec.
1: Borec nakonec.
0: Wow. Tak to zní jak věc, kterou bych si měl připravit dopředu.
1: Já teď na závěr zkouším, jak jsi pohotový.
0: Já bych dal do refrénu třeba popivek na nanám, to tak občas dělávám. A tímto bych se z toho jako velmi diplomaticky vylhal, protože nedokážu asi složit žádný verš, na který bych teď byl hrdý v tuhle chvíli, ale velmi rád bych. Mm-hmm. No.
1: Já to teda nechám zatím v té dílně, ponechám tomu čas, ale nezbavíš se tohoto dotazu ani tohoto nátlaku, protože bych byla velmi zvědavá. No a na závěr něco, co jsi říkal, že je teď považuješ za takový tlak, to, jak musíš mluvit o svém koncertu, ale přesto nějakou osobní pozvánku pro posluchače, jak tady v Radio Café Vinohradská 12, tak u radiopřijímačů na tvůj prozatím, říkám to s důrazem, největší koncert ve Fóru Karlín, protože pár lístků ještě je. Tak na co bys je pozval?
0: Tak dámy a pánové, já využiju teda jenom tohoto prostoru a ještě pozdravím mou babičku Drahoušku do Heřmanova Městce, která teď poslouchá.
1: My se přidáváme, máváme.
0: Tak a teď k tomu Fóru Karlín. Pardon, tohle prostě, to je potřeba. No, prosím vás, to Fórum Karlín je poprvé můj koncert, tak zaprvé to bude největší koncert v mojí kariéře. Bude tam spoustu hostů a je to jediná věc, kterou skutečně chystáme už rok a půl dopředu. Bude to vymazlený od první do poslední sekundy a dovolím si říct, že to bude jedinečný, tak se stavte, už moc lístku nezbývá, ale ještě nějaký jsou.
1: Dámy a pánové, mým hostem v Radio Café Vinohradská 12 byl písničkář Michal Horák.
0: Děkuji moc krát za milé pozvání. Mějte se krásně.
1: Ať se vydaří i koncert.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama děláte?
2: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
3: Ty takovej talent a děláš tady šatnářku.
4: Milovice, družba, znáš?
2: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
5: Filmová retrosérie Volha. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. A bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, teploty do 22 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem by sněmovna měla projednat 25. srpna. Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho přehlasovat.
9: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
10: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
9: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
11: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
9: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Státy Evropské unie uzavřely politickou dohodu na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Českého rozhlasu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27 ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
12: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Českého rozhlasu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou ruský zkapalněný plyn dál přepravovat na základě již uzavřených smluv. Nový sankční balík počítá s postihy dalších ruských bank či lodí stínové flotily. Zahrnuje také prodloužení současného cenového stropu na Rusko ropu, kterou evropské firmy přepravují do třetích zemí. Aktuální cenový strop ve výši 44 dolarů za barel by tak měl platit ještě dalších 12 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů sobě se v těchto chvílích účastní pietního aktu na moři u chorvatského Splitu. Slavnostním kladením věnců uctí památku 4 Čechů, kteří tam v červnu přišli o život, když se plachetnice, na které pluli, srazila s dopravním katamaránem.
10: Během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude.
13: Petr Macinka připomněl, že s chorvatskou agenturou, která má na starosti objasnění příčin srážky lodí, komunikují odborníci z námořního úřadu ministerstva dopravy. Trosky plachetnice, která vezla na palubě osmičlenou českou posádku, zůstávají na dně moře a pokračuje se v přípravách na její vytažení. Kdo je za nehodu odpovědný, vyšetřuje chorvatská policie, která je také v kontaktu s českými kolegy. Po výslechu členů posádky dopravního katamaránu příslušný soud ještě koncem června pustil z vyšetřovací vazby prvního důstojníka.

0: Zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Hudbu, workshopy, kinoprojekce, ale taky španělskou a chilskou gastronomii nabídne čtyřdenní festival Colores, který se dnes uskuteční v Olomouci. Akce bude hostit například letní kino, areál arcidiecézního muzea na Horní nebo Horní náměstí, kde se uskuteční páteční gala večer flamenka.
1: Gala večer flamenka bude na Horním náměstí v podání špičkových španělských umělců. V sobotu se představí symfonický orchestr studentů z Chile. Závěrečný koncert bude patřit klasické, popové, jazzové i současné hudbě. Program je na webu akce. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy čekejte déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, na jihozápadě Čech ojedinělé. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty mezi 17 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách 11 stupňů. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě během dne přechodně i jinde převážně oblačno a na severovýchodě se taky místy vyskytnou slabé přeháňky. Později odpoledne a večer bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 17 stupňů.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Koberovice. Na 79. kilometru je zúžení, dojíždí se do krátké kolony. Delší fronty na D1 jsou na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru, z kilometru 178 na stý 96. jedou hlavně kamiony. Osobním autem se ale zdržíte až 25 minut. A v Praze se ucpávají příjezdy k letišti v obou směrech. Delší kolona je od Evropské ulice asi na čtvrt hodiny. Provoz vázne i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech a tady se zdržíte do 20 minut. Ze zprávy to vše a u mikrofonu už je Jitka Asterová.
4: Přeji vám krásné čtvrteční poledne, je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok a já začnu módní nápovědou, co se nosilo v našem roce. Začnu účesy, každý chtěl mít účes à la Rachel. Prostě melír, co nosila Jennifer Aniston v seriálu Přátelé. A na nohou se nosily boty na obří platformě, což jsem si náramně užívala. Konečně jsem se mohla podívat své kamarádce Ivance Chýlkové do očí. A premiéru měl nejslavnější film všech dob. Název si zatím nechám pro sebe. A hudební nápověda, zpěvačka Natalia Imbruglia nahrála své debutové album a s písní, kterou si teď pustíme, vyhrávala všechny hitparády. No a vy si zkuste tipnout, kolem kolikátého roku dnes budeme kroužit. Takže SMSky můžete posílat na známé číslo 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
2: na Dvojce.

A nejrychlejší dneska byl Štěpán, kterého moc zdravím, napsal mi sem na dvojku. Do naší hry byl jednou jeden rok svůj tip a to je rok 1994. Píše, mít vlasy jako Rachel, to byl tehdy hit. Seriál Přátelé miluju, pouštím si ho skoro pořád, takže je to pro mě velice jednoduché. No, kdo ví. Dále zdravím Vojtu, který je ročník 86, čím se pochlubil. Jitko, tak Natália a její hit Thorn, to si myslím, že je rok 1997 a k tomu nejslavnější film. Prozradím název až posléze a teď potěším opět všechny milovníky módy. V našem roce totiž vznikla ikonická kabelka, která se jmenuje baguette. Ano, správně, jako baguette. Jako bageta, jako to francouzské pečivo. Navrhla ji pro italský dům Fendi vnučka zakladatelů Silvia Venturini Fendi. A nemenuje se bageta, že by snad byla bagetě podobná, ale protože se nosila v podpaždí, stejně tak jako Francouzi nosí svoji milovanou bagetu. Měla takový podlouhlý tvar a krátké ucho. No a z té kabelky se stal celosvětový fenomén. A později proslavil jí i seriál Sex ve městě. Jednu z nejznámějších scén si s ní užila i Carrie Bradshaw. Sarah Jessica Parker sama o bagetce řekla. Pro mě je tato kabelka o dědictví, tradici, kvalitě, kreativitě a rozmaru. A jestli si vzpomínáte, tak v seriálu měla takovou nádhernou fialovou s flitry. No, já vím, že tato nápověda byla spíš pro milovníky módy, tak snad pomůže vám ostatním ta hudební. Teď bude zpívat Petr Muk. Krásnou píseň Přichází s láskou. No a vy během písničky už můžete sázet své tipy s krátkou vzpomínkou, takže ještě jednou zopakuji kontakty. SMSky posílejte na 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Já zdravím věrného posluchače Michala, který píše: boty na vysoké platformě mě co si říkají. Myslím, že jsem si v té době kupoval doktor Martensky. Bylo to někdy na střední, tedy v roce 1993, 4 a nebo 5. I ta Natálie mi tam sedí. No tak uvidíme. No a vy, jestli hledáte nějaký tip na večerní romantiku, tak si puste film Dvě tváře lásky, pokud jste neviděli. Je to romantický příběh, ve kterém hrála Barbra Streisand s Jeffem Bridgesem. Také ten film režírovala. No a v našich kinech byl od 20. března, i když světovou premiéru měl na podzim roku předešlého. O čem ten film je? Samozřejmě o lásce, o univerzitním profesorovi a o inteligentní a citově nejisté ženě, kteří se pokusí vybudovat vztah založený spíš na rozumu. A co je zajímavé, Barbře Streisand nakonec ten film lásku přinesl, protože když ho dokončovala ve střižně, tak tam poznala muže, kterého si potom vzala. No a právě s tímto filmem je spojena nádherná píseň, která se stala obrovským světovým hitem. Jmenuje se Tell Him a naspívaly ji dvě výjimečné zpěvačky, Barbra Streisand a Celine Dion. A my si tu píseň teď samozřejmě pustíme. Takže si ji vychutnejte, pište a nebo mi taky můžete zavolat. Telefonní číslo sem je 22 155 25 a 25.

0: Vždycky, když poslouchám tuto píseň, tak si říkám, která z nich je lepší, jestli je Barbara nebo Celine, a za mě Barbara teda. Obě jsou samozřejmě skvělé, ale tak, Jana tam mě děkuje moc za tuto píseň, kterou jsem teď pustila. To není úplně moje zásluha, ale to je zásluha hudebního dramaturga. Vyřídím mu, zdraví mě z lázní z Karlovy studentky, letí na oběd a tipuje rok 1998. Takže kouknu se ty ještě na vaše e-maily a naposledy mi napsala Treperenda a ta typuje rok 1997, píše: na tento rok moc hezké vzpomínky nemám, musela jsem podstoupit operaci žlučníku, ale vše dobře dopadlo. Takže my si teď můžeme udělat takovou malou rekapitulaci. Ženy po celém světě začaly nosit v našem roce kabelku zvanou baget a vznikla romantická komedie, respektive měla premiéru u nás, která se jmenuje Dvě tváře lásky. No a my si teď dáme dlouhý kouř a činasky.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: téma. Tak mě strašně baví, že někteří pravidelní posluchači a fanoušci tohoto pořadu píší třeba několikrát, až třikrát během té hodinky, jako třeba Renča, tak ta původní typ dávala rok 1985, potom v zápětí po první nápovědě změnila na rok 1994, píše, to jsem ještě byla na Vysoké škole ekonomické v knihovně a užívala si novinky počítačů. A teď před chvilinkou napsala třetí typ, rok 1999. No, takže uvidíme, který ten typ je blíž, nebo který ten typ z těch tří je správný, samozřejmě prozradit nemohu, ale teď budete mít čas mě buď zatelefonovat nebo napsat, protože budou následovat dvě písničky. A teď nás čeká Robbie Williams.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce. Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Naše hra byl jednou jeden rok, vstoupila do své druhé poloviny a já teď moc zdravím Jaroslava do Liberce, mého pravidelného posluchače, který typuje rok 1997 a sice hned podle úvodní písně, podle krásné Natálie Imbruglie. A ten film, který jste zmiňovala v úvodu, bude jistě Titanic. Ano, tak toto je trefa do černého. Píše, tehdy jsem byl ještě mladý, s budoucí ženou jsme pouze randili v Praze, kde já se připravoval k atestaci a žena učila na gymnáziu, takže já mávám do Liberce, dávám v pořadí třetí nápovědu a bude opět filmová. Právě totiž vznikl film Sedm let v Tibetu. My jsme se nedávno bavili s mojí dcerou a se synem, že ačkoliv v hlavní roli je Brad Pitt, kterého prostě milujeme všichni, já neznám nikoho, kdo by ho nemiloval, tak jsme ten film neviděli, ten nějak si minul, takže to musím samozřejmě napravit. Brad Pitt si zahrál rakouského horolezce Heinricha Harrera, který se svým přítelem chtěl dobít vrchol jednoho z nejvyšších štítů Himalájí, Nanga Parbat. No a vzhledem k tomu, že byl natočen podle skutečných událostí a Harrer byl úplný blondiák, ne, že by snad Brad Pitt byl tmavovlasý úplně, ale museli mu zesvětlit vlasy. No a jejich barvu světlou obdivoval i Dalaj Lama, se kterým se Harrer setkal.
1: Žlutá hlava. Žlutá. Máte chlupy i na rukou a nohou?
2: A vy?
3: Pane Harrere.
2: Je pro mě čest se s vámi setkat, vaše svatosti.
0: Já myslím, že Brada Pitta daboval v tomto filmu Michal Dlouhý, ale klidně mě můžete opravit. Takže já se vás ptám, kolem kolikátého roku teď kroužíme? Napoví teď norský producent a zpěvák Espen Lind a vy během písničky můžete samozřejmě nejenom psát, ale také telefonovat sem do studia. Pokud budete chtít, tak mě vytočte, telefonní číslo sem je 22 155 25 a 25.

0: Tak já moc zdravím Marii, která mě napsala typuji rok 1997 podle kabelky Baget, kterou jsem dostala ke kulatinám sama od sebe za odměnu. Je, tak Marie, to vám moc přeji, to jste si dobře ale nadělila. A já mám teď na telefonu Vojtu, kterého se zeptám, kolikátý si myslí, že to je dnes rok. Dobrý den.
1: Zdravím vás, Jitko, dobrý den.
0: Také zdravím.
1: Já už jsem na začátku typoval, první věc, co mi napadla, byl rok 97. To byl můj tip hnedkom od začátku a furt si za ním stojím.
0: No prosím vás, a to vás k tomu dovedla hned má úvodní nápověda?
1: Jo, přesně tak, Natalie Imbruglia.
0: Ta hudba,
1: V roce 97 já jsem nastoupil na víceletý Gimple, to mi bylo 11 let, a v té době se tam začaly objevovat první MP3-ky.
0: Ano.
1: Začalo to mezi náma tam kolovat a první MP3-ka, co jsem dostal, tak byla právě Imbruglia a její Torn. Tak s tím jsem se to takhle spojil.
0: No tak to je teda neuvěřitelné. A nějakou vzpomínku ještě na gymnázium máte?
1: No a pak jsme šli taky se třídou na Titanic. Takže no, to byla další nápověda.
0: Ano, to už jsem jako prozradila, že se opravdu jednalo o tento nejslavnější film vůbec všech dob a to Titanic byl. Samozřejmě, jestli je to ten rok, který typujete, to vám potvrdit nemůžu, to vám řeknu až za chvilinku. Ale moc vám děkuji, Vojto, za váš telefonát a mějte se moc krásně. Naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se taky pěkně, naschledanou.
0: No a můžeme si udělat takovou malinkou rekapitulaci. My dnes hledáme rok, kdy ženy po celém světě začaly nosit kabelku Baget, kdy na romantická rande jsme chodili do kina na film Dvě tváře lásky a kdy měl světovou premiéru film Sedm let v Tibetu. A teď si dáme Johna Bona Jovího.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Můj pozdrav teď putuje do Ostravy panu Václavovi, který typuje rok 1996. Píše, jsem zvědav, o kolik se spletu. Stále jsem byl u dopravního podniku. No a před námi poslední nápověda. Václav Klaus, tehdy předseda vlády, odjel na zahraniční cestu do Sarajeva. ODS ale řešila nejasnosti ve svém financování a také podezřelé sponzory. Mluvilo se i o kontu ve Švýcarsku. V reakci na tyto události místopředsedové ODS Jan Ruml a Ivan Pilip vystoupili nečekaně s prohlášením, ve kterém vyzvali Václava Klause, aby odstoupil z čela ODS. To nakonec vedlo po několika hodinách k demisi.
1: Já jsem se rozhodl podat demisi z funkce předsedy vlády. Formálně tuto demisi předám prezidentovi republiky.
0: A teď Daniel Hulka.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.
4: Mrak černých vran na město navrhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

A je tady finále naší hry, byl jednou jeden rok na dvojce. Já vám opět všem děkuji za to, že jste posílali e-maily a SMSky a ve finále je tentokrát paní Nina, kterou moc zdravím. Píše, já se vrátím k filmu Dvě tváře lásky. Píseň Tell Him je nádherná, ale já mám raději ještě jinou z tohoto filmu, kterou Barbara naspívala s Brianem Adamsem a jmenuje se I Finally Found Someone. Tak moc se mi líbila nejen hudbou, ale i textem, že jsme si ji s manželem v roce 2013 vybrali na svůj první svatební tanec. Takže jinak tedy hledáme rok 1996 nebo 1997. Tak teď je to veliký nervák. Je to rok 1997, kdy film Titanic vznikl, takže ještě jednou vám všem moc děkuji, já se na vás budu moc těšit i zítra, no a vy se teď těšte na mého milého kolegu Mirka Vaňuru. Mějte se moc krásně a loučím se s vámi songem z roku 1997.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Architekta a urbanistu profesora Martina Rajniše naplňují pocitem štěstí svoboda, práce, kamarádi i některé stavby. Jak ho formoval úděl dysgrafika, dyslektika a v neposlední řadě jedináčka? Co se naučil na cestách, na nichž v součtu strávil 14 let? A mají s ním, vizionářem, experimentátorem, člověkem, který neuznává větu, to nejde? Kolegové, náročný život?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Kriminálka na dvojce.
2: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
3: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
4: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
2: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
5: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
2: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
6: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Česká vládní delegace přijela do Srbska podpořit české firmy. Ceny benzínu a nafty vzrostly a bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky, teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přijel do Bělehradu podpořit české podniky a investory na srbském trhu. Právě jedná se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem, se kterým zahájí hospodářské fórum za účasti 30 českých firem. Setkal se také se svým protějškem, srbským premiérem Jurem Macutem.
7: Srbsko je pro Česko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropskou unii. Obchodní výměna s ním dosáhla 60 miliard korun. Mezi firmami, které se účastní ekonomického fóra, jsou například AŽD, nabízející zabezpečení srbských železničních tratí, Matony, která je vlastníkem značky minerálních vod Kněz Miloš, nebo Aerovodochody. S jeho cvičnými letouny L-39 Skyfox se už srbské vzdušné síly seznámily. Premiér Babiš a vicepremiér Karel Havlíček, také z hnutí ANO, si prohlédnou výstaviště, kde se bude příští rok konat specializovaná výstava Expo 27. Tématem české expozice bude výzkum vesmíru. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou především zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Ta má přímo ve Venezuele vlastní tým pomocníků. Zájem Čechů přispívat je poměrně vysoký i podle fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
8: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
6: Ve spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku začíná letní retrokino. Ode dneška do příští středy můžou lidé zajít do zámeckého parku na promítání klasických filmů. Promítání začíná vždy ve 21 hodin a 30 minut. Dnes na úvod je možné shlédnout film Rozmarné léto, říká Ivana Paseková z informačního centra spáleného Poříčí.
9: Vždycky se snažíme vybírat filmy, které navodí hezkou atmosféru, zařazujeme i filmy pro děti, takže dále bude Na pytlácké stezce, Tři veteráni, Balada pro banditu, Léto s kovbojem, Chicago a Probudím se včera.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude oblačno až zataženou místy, čekejte déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, na jihozápadě Čech ojedinělé a večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty mezi 17 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 11 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 zůstávají kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji pojedete z kilometru 177 až k omezení na kilometr 196. Osobním autem se zdržíte půl hodiny. Silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je ucpaná mezi dálnicí D1 až Toky. Je tam dvakrát omezení na semafor, delší fronta je na Jihlavu asi na 20 minut. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně zpomalte za Loděnicí. Na 8. kilometru stojí v levém pruhu dvě auta po nehodě.

Včera jsem vám přál dobrou chuť k poobědové kávě a teď 8 minut po 13. to udělám znovu, protože vaše e-maily a SMSky byly takové, že si kávu rádi dáte. Tak já jsem pro vás, kteří jste mě napsali, a vlastně nejen pro vás, našel to, co napsali jiní. Prostě další zajímavost. Řada studií totiž zjistila, že lidé pící kávu mají nižší riziko rakoviny jater. Játra prostě milují kávu. Metabolického stučnění jater, to je také to nižší riziko, navíc jaterní cirhózy i dalších onemocnění tohoto orgánu. Konzumace kávy je také spojena s nižšími hladinami jaterních enzymů, což obvykle svědčí o tom, že játra jsou zdravá a nejsou nadměrně zatěžována. To jsou věci. A jdeme ještě dál. Tyto účinky byly pozorovány u všech druhů kávy, včetně espressa, instantní a dokonce i bezkofeinové kávy. Nižší riziko bylo prý spojeno už s konzumací jediného šálku za den. Nejvýraznější přínosy se však projevily u lidí, kteří pili 3 až 4 šálky denně. Proč káva játra chrání, není zcela jasné. Je to trochu složité, protože káva obsahuje tisíce a tisíce rostlinných látek. Jedna z nich, kyselina chlorogenová, zlepšuje schopnost jater reagovat na inzulín, zatímco další sloučeniny mohou játra chránit tím, že tlumí zánětlivé procesy. A jdeme ještě dál. Káva prý snižuje riziko diabetu. Schopnost kávy zlepšovat citlivost na inzulín může vysvětlovat i to, proč výzkumníci, a to opakovaně zjišťují, že konzumenti kávy mají nižší pravděpodobnost vzniku diabetu, tedy druhého typu. Mnohé další rozsáhlé studie ukázaly, že lidé, kteří denně vypijí 3 až 4 šálky kávy, mají přibližně o 25% nižší riziko tohoto onemocnění než ti, kteří pijí kávy málo anebo vůbec. Takže káva je nejen dobrá, nejen nás nastartuje, ale vlastně je, a tento týden už to říkám podruhé na dvojce, zdravá.

0: No a budeme v tom pokračovat, ne v pití kávy, to můžeme, ale už o tom nebudeme mluvit, ale spíš v tom stravování, respektive se budeme věnovat radám, jak dobře jíst a pít. Opravdu za vysoký cholesterol mohou vajíčka, jak se vždycky říkalo, a jakou roli hraje alkohol nebo dědičnost. Pořád tedy myslíme vysoký cholesterol. Na nejčastější otázky odpoví už za chvilku závěrečný díl rubriky Dvojky. Jeste, ať vám to sluší, Tereza Bebarová si bude povídat s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou.
1: Odpolední Dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Celý tento týden jsme si v Jeste, ať vám to sluší, povídali s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou o vysokém cholesterolu. Probrali jsme, proč je rizikový, jak ho snížit a na co si zejména dávat pozor. Dnes tohle téma uzavíráme a tak jsou na řadě otázky a odpovědi. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, stačí ke snížení hladiny cholesterolu v krvi pouhá úprava jídelníčku, anebo je potřeba i úplně celková změna životního stylu?
3: Určitě stojí za to vyzkoušet, ty změny udělat a většinou je to tak, že když nám lékař najde vysokou hladinu cholesterolu v krvi, tak nám dá třeba takové 2-3 měsíce na zkoušku, kdy můžeme udělat určité změny a potom si zajít na kontrolní měření. A pokud se ta hladina sníží, tak je možné, že se nám ji podaří snížit až úplně třeba do normy. Takže máme tu šanci vlastně jenom tou výživou nebo celkovou úpravou toho životního stylu to zlepšit. Ale jsou i lidé, kteří mají vysokou hladinu cholesterolu v krvi geneticky, kteří s tím v podstatě tolik nehnou. Takže tam je potom lepší poslouchat lékaře a zařadit vhodnou medikaci.
2: Mm-hmm. Tak jsem od lékaře dostala tu šanci dvouměsíční. Měla bych tedy omezit třeba maso, nebo stačí vybírat to libové?
3: Mělo by stačit vybírat to libové, ale zároveň, když to maso omezíme a vhodně ho nahradíme, třeba tím, že zařadíme víc luštěninových pokrmů, tak zároveň navýšíme i množství vlákniny. Takže ono to souvisí všechno se vším. A většinou takový ti lidé, kteří jedí šunku na snídani, plátek masa s knedlíkem na oběd a ještě nějaké maso i na večeři, tak mají obecně v jídelníčku vyšší množství nasycených tuků a nižší množství vlákniny, takže prospěje vlastně to omezení masa.
2: No, ale co mám dělat, když jsem třeba patřičně upravila životní styl a hladina cholesterolu se ani nehnula? Je to běžné nebo dělám něco špatně?
3: Nemusíte dělat něco špatně, může to být právě ta genetika, u někoho to opravdu na ty režimová opatření tolik nereaguje, takže je možné, že s tím nehneme, ale stojí za to zkusit.
2: Tak, to byl cholesterol. Veroniko, děkuju. Pokud jste, milí posluchači, neslyšeli úplně všechny díly nebo si chcete k tomuto či jinému tématu něco připomenout, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na vlnách této stanice, kterou je Dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na Dvojce.

0: Bodyguard. Kevin Costner, bývalý policista mimochodem, a policisté, jak známo, rádi pátrají po někom, po něčem, a my jsme zjistili za ty roky, za ta léta na dvojce, že vy také rádi pátráte, a tak pátráme v pátračce dvojky i toto léto, tentokrát máme mrazivé léto na dvojce a hledáme postavy známých děsivých příběhů. Já vím, že už jste to několikrát slyšeli, ale je dobré to opakovat, protože už je čtvrtek a pátrat, a tedy vyplňovat náš formulář můžete už jen do zítřejšího poledne. V pátek, tedy zítra ve 12 hodin, končí pátračka. Do té doby ale ještě můžete přemýšlet, potom vyťukat dvojka.rozhlas.cz a napsat, po jaké postavě to tento týden opravdu pátráme. A když budete poslouchat, jakože doufám, budete šťastnou cestu zítra, tedy po 13. hodině, tak možná uslyšíte svoje jméno a uslyšíte, že dostáváte pobyt v Karlových Varech pro dvě osoby. Tak už opět napovídáme, tak koho to tento týden hledáme?
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Můj příběh přežil staletí a postupně se proměnil v legendu, která se objevuje na stránkách knih i na filmových plátnech. Jedni mě vykreslují jako bezcitnou vražedkyni, druzí naopak jako oběť vykonstruovaných obvinění a politických intrik. Zda jsem byla skutečným monstrem nebo jen nepohodlnou vdovou s příliš velkým majetkem, je dodnes předmětem ostrých sporů. Mezi nejznámější zpracování mého příběhu bez pochyby patří filmová adaptace slovenského režiséra Juraje Jakubiska z roku 2008. Skutečná pravda o mých činech však zůstává dodnes ukryta ve zdech tajemné zříceniny Čachtického hradu na Slovensku.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Tak, kočky. Máte doma kočku? Máte doma kocoura? Kočka umí být přítulná, jak víme, ale také velmi, a už jsme to na dvojce několikrát řešili a říkali, svérázná. No a řešit to budeme i dnes po 16. hodině v kávě o čtvrté. Někdy se zdá, že se na nás zlobí, ignoruje nás nebo nám dává najevo svou nespokojenost. A vůbec, napadlo vás někdy, umí se kočky opravdu urazit? Naši kocouři určitě ano. Ale hrají to nebo opravdu jsou naštvaní? No a jak poznáme, že jsou třeba ve stresu? A kdy už jejich chování může signalizovat dokonce nějaké zdravotní problémy? Jak zvládají třeba teď léto, tak naši dovolenou, ale i návštěvu veterináře, podávání léků samozřejmě, jak zvládají návštěvy, o tom bych už mohl napsat román. No a jak si potom znova získat jejich důvěru? Víte, kterou kapsičku mají nejraději mimochodem? Hostem kávy o čtvrté dnes na dvojice bude veterinární lékařka, která to všechno ví, Kateřina Černá, a nechce si to nechat pro sebe. Moderovat bude Tereza Stýblová, ale v podstatě moderovat kávu o čtvrté na dvojice po 16. hodině můžete i vy, protože už teď můžete poslat svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz a nebo potom po 16. hodině vytočit naše telefonní číslo.

0: Tak to byla taková srdcovka od dvojky, letní písnička, Vašek Neckář. Asi jste poznali, že v létě na dvojce slyšíte do léta laděné písničky. A zůstaneme vlastně u léta, zůstaneme v přírodě. Zákazníci v Česku totiž budou mít lepší přehled u původu medu. Od poloviny června totiž platí takzvaná snídaňová směrnice Evropské unie, která zpřísňuje pravidla pro jeho označování. Na etiketách už nestačí jen obecné označení, tam vždycky bylo směs medů ze zemí EU, ale už se musí uvádět konkrétní země původu i jejich podíl těch zemí. Podrobnosti má teď Martin Benda, který přišel do studia. Martine, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak co je vlastně cílem nové vyhlášky a jak na ní reagují včelaři u nás, tedy v Česku?
1: Změny mají zajistit transparentnější označování medů, než bylo dosud. Tím pádem by měla se zvýšit také informovanost spotřebitelů o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství označil způsob, který předtím platil za nesystematický.
2: Z praxe na etiketě se mělo uvedeno směs medů ze zemí EU / mimo EU. Česká republika byla jedním ze států, které tlačily od začátku, aby tato označení z mého pohledu naprosto zavádějící pro spotřebitele bylo nahrazeno.
1: Označování podle něj bylo zavádějící nejen u medu, ale i u dalších přírodních sladidel. Změny vítá také Stanislav Jaš z Komoditní rady pro včely a med při Agrární komoře.
3: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
1: Připomenu tedy, že pokud je zemí původu víc, tak na etiketě musí být postupně vypsané a seřazené podle procenta složení. Přísnější pravidla sice platí od poloviny června, každopádně se pořád smí doprodávat starší zásoby v obchodech. Nějakou dobu tedy ještě můžeme na zavádějící etikety narazit.
0: Dobře, tak a teď, Martine, jak je to vůbec s nákupem medu? Dáváme přednost českému medu, tedy od místních včelařů, anebo kupujeme i ten z dovozu a je nám to prakticky jedno?
1: Bohužel musíme kupovat i ten z dovozu, zatímco před 15 lety dokázali čeští včelaři pokrýt domácí spotřebu medu a část produkce dokonce ještě vyváželi do zahraničí. Loni už zajistili jen zhruba 2/3 spotřeby. Z Česka, které bývalo vývozcem medu, se tak postupně stává země závislá na dovozu.
0: Dobře, a kdo vůbec, jestli někdo vůbec kontroluje u medu dodržování těch všech pravidel?
1: Je to státní veterinární správa. Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váňa k tomu říká, že kontroly sice budou důsledné, ale pouze dokumentační a vysvětluje, co to znamená.
4: Nejsme schopni zkontrolovat laboratorně označení původu medu. Laboratorní metody na označování původu jsou krátké, takže budeme se velmi spoléhat na dokumentaci a podobné věci.
1: Dovozy by přitom podle včelařů nebyly takový problém, trh podle nich pokřivuje zejména falšovaný med. Na to upozorňuje i Zemědělská a potravinářská inspekce, která kontroluje med v obchodech i na e-shopech. Její ředitel odboru kontroly laboratoří a certifikace Jindřich Pokora říká, že inspektoři naráží na falšování velmi často.
5: Naše výsledky naznačují, že cirka 20-30, někdy i 50% medu, které jsou na našem trhu, jsou buď nejakostní, anebo hrubě falšovány.
1: Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni zkontrolovala 37 vzorků medu. U 20 z nich zjistila různé nedostatky od problémů s označením až po případy falšování. Já proto doporučuji najít si svého vlastního včelaře. Já takového mám, odebíráme od něj pravidelně každý rok. Víme, kde včely chová i jakou kvalitu medu od něj můžeme očekávat.
0: Ano, říká ten, který nevypije čaj bez medu, Martin Benda. Tak děkujeme.
1: Hezké odpoledne.

0: Neprší alespoň v Praze, možná ano, tak vám blahopřejeme. Teď nás čeká další koláček Milana Steindlera. Dnes snad doplním jen jednu věc. Milan připomene velkou pravdu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes, 23. července, je Světový den velryb a delfínů. Upozorňuje na problémy, kterým tito kytovci čelí. Delfíni jsou považováni za jedny z nejinteligentnějších tvorů na Zemi. Nikdy si nezaložili sociální síť, nevstoupili do politiky a nemají žádný podcast. Velryby spolu komunikují na vzdálenost stovek kilometrů. Lidé si neumí vyjasnit ani rodinnou skupinu na WhatsAppu. Myslím, že to jsou přesvědčivé důkazy. Říká se, že delfíni zachraňují tonoucí lidi. Kdyby četli zprávy, možná by si to ještě rozmysleli. Dnes slavíme delfíny a velryby. Je hezké, že máme den na jejich počest. Teď ještě zbývá, aby jim zbylo i moře. A k tomu mi dovolte jedno proroctví indiánského kmene Cree. Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze nedají jíst. Hezký den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Jeden člověk zemřel při pádu armádního vrtulníku na Vysočině. Spojené státy chtějí dál jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Dohodli se na tom ministři zahraničí obou zemí. A bude oblačno až zataženo místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Při pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a 4 pozemní posádky záchranářů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes s ruským protějškem Sergejem Lavrovem jednal pouhých 35 minut. Podle Rubia bude k ukončení války na Ukrajině potřeba najít nové cesty. Stávající návrhy podle něj nejsou pro Ukrajinu přijatelné.
2: Marco Rubio v Manile po jednání řekl, že Ukrajina s návrhem Moskvy nesouhlasila už v minulosti a nyní má k souhlasu ještě méně důvodů. S Lavrovem se podle něj shodli na nutnosti válku ukončit. Lavrov ale trvá na návrzích z loňské schůzky prezidentů Trumpa a Putina na Aljašce. Ty jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Jednání po půl hodině ukončili. Bylo to už jejich 5. setkání a průlom je nejistý. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil 2 lidi. Na síti X to oznámila policie. Kvůli nehodě je částečně uzavřená ulice Koperníkova a Generála Svobody nedaleko centra města. Policie vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů. Tramvaje srazí každoročně i desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
3: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
4: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
5: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, dali, mohl něco udělat lépe.
4: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Nové expozice Hradu Kámen u Pacova budou doplněné o interaktivní prvky a televizní obrazovky. Návštěvníci si je poprvé budou moct prohlédnout v srpnu, kdy památka po 3leté rekonstrukci znovu otevře. Na co se budou moct lidé těšit, přibližuje autorka expozic, architektka Alena Všetečková.
6: Byli zvyklí vidět tady motocykly a ty tady uvidí znova, ale ten kontext, do kterého jsou zasazený, celá ta expozice je navržená nově a samozřejmě uvidí dál ten historický okruh, který tady byl, ale opět jako prošlo to dost značnou úpravu.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekejte oblačno až zataženo místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky na severu a severovýchodě, srážky četnější na jihozápadě Čech i ojedinělé. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat, teploty mezi 17 a 22 stupni na jihomoravě až 25 na horách kolem 11 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte kolony od Ostrovačic. Nákladní auta zpomalují na zhruba kilometru 176 a osobní okolo z tého 80. Přímo v Brně směrem na Vyškov zpomalte těsně za sjezdem na Mikulov. Na kilometru 194 blokují pravý pruh následky nehody, projíždí se levým, případně připojovacím pruhem. A fronty jsou na silnici 16 z Mělníka do Slaného. Po pojíždějí za odbočkou na Vraňany k prvnímu kruhovému objezdu se zdrží do 10 minut. Ze zprávy to vše, teď pokračuje Mirek Vaňura.
8: Mária Kunová všechno, co věděla, tak řekla, za hodinu přijde zas a bude vědět jiné věci. Dneska má svátek Libor, mimochodem jméno nejasného původu, ale my jasně přejeme všechno nejlepší. Je tedy čtvrtek 23. července a na Dvojce posloucháte Odpoledne s Dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Tak už víme, kdo má svátek 23. července a kdo se narodil. Plejáda velmi zajímavých lidí. Tak například spisovatel Ludvík Vaculík, publicista Egon Lánský, podnikatel a producent Petr Kratochvíl, Michal Horáček, Ivo Šmoldas, Břetislav Rychlík, Monika Levinská, teď si nemohu vzpomenout, čím byla, Kristýna Boková, herečka a tanečnice, Vojtěch Dyk, Eliška Bučková, no a také Daniel Radcliffe, tedy Harry Potter. I dnes se s Vaškem Žmolíkem vydáme po Česku, bez čarování, i tentokrát nás čeká tip na hezký letní výšlap, samozřejmě do přírody. Bude to okolím krásné lípy na severu Čech. Čekají nás, jak mi tedy Vašek prozradil, mnohé výhledy, hluboká údolí a husté lesy, ale i geologické zajímavosti a výjimečná díla šikovných lidských rukou. To vše v půvabném koutu naší země na okraji Národního parku České Švýcarsko.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Ahoj Vašku, vítej na Dvojce.
2: Děkuji, dobré odpoledne.
1: Tak a dnes začněme tím, kde je krásná lípa.
2: Jedná se o město v Ústeckém kraji, na Děčínsku, na samém začátku Šluknovského výběžku a hlavně na okraji Národního parku České Švýcarsko. Sídlí tam dokonce správa tohoto Národního parku a právě jeho tiskový mluvčí Tomáš Salov mě po Köglerově stezce prováděl a povídal o ní ledacos zajímavého.
1: To je určitě zajímavé, že povídal něco zajímavého, ale co je to za stezku? Kdo byl vlastně třeba pan Kögler?
2: Köglerova naučná stezka je nejstarší naučná přírodovědecká stezka v Čechách a Rudolf Kögler ji vyznačil už v roce 1941. Byl to amatérský geolog, který žil od 30. let minulého století v blízké obci Zahrady. Však jeho stezka vede taky kolem jeho domu, kde každého turistu čeká jeden opravdový bonbonek.
1: Dobře, nebudeme předbíhat, k tomu se jistě dostaneme. Teď, kudy stezka vede a co vlastně má zejména turistům přiblížit?
2: Tak tahle stezka zájemce provede nesmírně zajímavou oblastí podél třetihorního Lužického zlomu, který odděluje Pískovcovou oblast Národního parku České Švýcarsko od žulové oblasti Šluknovského výběžku, který v těchto místech, jak jsem říkal, právě začíná. Ta stezka je dlouhá 20 kilometrů a nakonec zvídavého turistu vrátí zpátky do krásné lípy. Je to tedy okruh opravdu moc hezkou přírodou.
1: Určitě. A co? Třeba uvidíme.
2: Například přírodní rezervaci Vápenka, což je z geologického hlediska velmi zajímavé místo. Jedná se totiž o vytěžená ložiska jurských vápenců. A to je v tomhle kraji velmi výjimečné. Její trasa se stoupí i do Kyjovského údolí k říčce Křimici a poté vystoupá k rozhledně na Vlčí hoře, odkud je výhled po celém okolí krásné lípy. Vlčí hora je v tomto kraji opět geologicky velmi zajímavá a výjimečná, protože jde o třetihorní vyvřelinu.
1: Tak když to shrnu, vlastně vnímáme hlavně přírodní krásy.
2: No a to přesně pan Kögler chtěl. A byl to skutečný nadšenec. Vypráví se třeba, že na učnou stezku každý rok opatřoval několika desítkami dřevěných tabulí a ukazatelů. Tenkrát ve 30. letech pochopitelně s německými texty. Jsme v Sudetech, v pohraničí. Navíc po ní zájemce i osobně prováděl. Po válce se chystal stezku osadit tabulemi v češtině, ale už to nestihl. Současná stezka byla obnovena městem Krásná lípa právě před 20 lety v roce 2006. A byl to, myslím, velmi dobrý počin.
1: To podtrhneme, ale abychom nezapomněli, Vašku, ty jsi sliboval nějaký bonbonek na závěr, tak o co se jedná?
2: Tak hezká tečka za výletem turistu čeká ve zmíněné obci Zahrady, u pěkně opraveného domku číslo popisné 30. Právě tam žil od roku 1930 až do své smrti v roce 1949 Rudolf Kögler. A na zahradě tam ponechal opravdu výjimečnou památku. Je to geologická plastická mapa regionu, kterou vlastníma rukama zhotovil a společně s okolním alpínem už roku 1937 zpřístupnil návštěvníkům.
1: No, musím se zeptat. Jaká ta mapa je?
2: No tak není z plastu. Má úctyhodnou plochu 50 metrů čtverečních. Je sestavená z autentických hornin, které její tvůrce, tedy pan Kögler, osobně přinášel opravdu z míst, která mají znázorňovat. A dnes je zapsaná dokonce na seznamu kulturních památek.
1: To se vůbec nedívíme. Určitě je zajímavé ji vidět. Tak, pro dnešek děkujeme. To byl Václav Žmolík, se kterým jsme byli na výletě do okolí krásné lípy na Děčínsku. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 14 hodin 21 minuta. Nevím, jestli mrznete, jestli máte zaplou klimatizaci. My teda dneska na dvojce ne, ale přesto tady prožíváme tak nějak konstantně mrazivé léto. Mrazivé léto na dvojce pokračuje samozřejmě a my pro vás máme další napínavý příběh. Možná se při jeho poslechu vrátíte do svého dětství, protože jen málo kdo z nás neviděl animovaný, já to řeknu jinak, skvělý animovaný film Karla Zemana, ve kterém čarodějův učeň v tajemném mlýně odhaluje tajemství svého mistra. Rozhlasovou hru Krabat na motivy knihy od Freida Preusslera natočil v roce 2004 Aleš Vrzák. Ano, už v roce 2004. Aleš Vrzák do titulní role obsadil Michala Zelenku a v roli mistra uslyšíme ne pana Moučku, jako v tom animovaném filmu, ale Iliu Racka. A tady je krátká ukázka.
1: Tak si tu. Snad ses nepolekal.
2: Trochu. Viděl jste mě přicházet.
1: Mé oko dohlédne dál, než na cestu ke mlýnu, Krabate.
2: Vy mě znáte.
1: Já si tě vybral.
2: Jste zdejší mlynář, pane.
1: Jsem víc než mlynář. Jsem mistr. Otevři ty dveře.
2: Havrani!
1: Ano, splnili můj úkol a dovedli tě až sem. Hůř! A já se tě teď ptám. Chceš být v mém mlýně učněm? Potřebuji jedno.
0: Preussler to tak napsal, Aleš Vrzák to tak zrežíroval a vy to tak uslyšíte. Rozhlasovou hru Krabat vysíláme u nás na dvojce už tuto sobotu po 13. hodině. Pak si ji můžete poslechnout i na webu dvojky nebo samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas. Já už teď se těším.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tak, 14 hodin 32 minuty do českých kin dnes, protože čtvrtek, vstupuje nová komedie a já se vsadím, že jste už o ní slyšeli, Bardotky. Vypráví o třech dlouholetých kamarádkách, kterým už dávno není 20, ale rozhodně se nechtějí smířit s představou, že to nejzajímavější mají za sebou. Naopak, ve filmu se sešla mimořádná herecká trojice, teď mi dáte za pravdu, pokud už jste o tom neslyšeli, Dagmar Havlová, Eva Hlubová a Pavlína Pořízková. Jak takový příběh vznikal a co chce říct dnešním ženám, tak to už nám poví náš dnešní odpolední host na dvojce, režisérka filmu Bardotky, Hana Hendrichová. Hano, dobrý den.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: No, my jsme se zakázali teď si tady o tom povídat, protože byste si jako vypovídala.
1: Ano.
0: Tak ale ať si srovnáme takzvaně karty. Není to žádná psychologická studie, je to, jak jste to říkala, hodinu a půl?
1: Srandy, letní oddechová komedie, prostě do kina, do letňáků. My jsme chtěli udělat film, kde se budete prostě hodinu a půl bavit, zapomenete na tady to všechno negaci, která teďko v naší společnosti ano. je. Takže a už jsme měli předpremiéry a už opravdu lidi píšou, že to byla prostě sranda a že se mi to strašně líbilo, tak doufám, že budou diváci chodit do kina, tím to je samozřejmě zvu. No. Na kopec smíchu.
0: No teď už byste mohla odejít zase, protože teď si říkal podstatu a tak to trošku ještě rozebereme. Proč jste se třeba rozhodla natočit film, komedii o ženách po 60? Já si myslím, že vy jste teda mířila na ženy po 60, ale to okamžitě chlap zpozorní, 50 a bude se podívat taky, ale tak proč? Tak chyběl vám takové téma tady nebo...
1: Tak vlastně ten nápad vznikl od mojí kolegyně Pavly Krečmerové a říkala, hele, tady prostě nejsou filmy o ženách okolo 60. A jsou tady jako samozřejmě spousta dramata a tak. A říkala, hele, tady není prostě komedie. Tak jsme si říkali, tak pojďme udělat opravdu prostě komedii o ženách okolo 60, který prostě jediný, co chtějí, je si ještě ten život užít, protože si říká, že 60 to prostě nekončí, 60 to začíná.
0: Přesně.
1: Takže jdou do toho naplno, holky.
0: No, bych tam dal pryč to slůvko ještě. Jo? Ne ještě si užít, ale prostě si užít.
1: Pořádně užít.
0: Přesně. Bardotky, no tak to je jasný. Bridget Bardotová, symbol krásy.
1: Ten svobody, svobody.
0: A svobody.
1: Pro nás to byla hlavně ta svoboda, dobře. Ta nespoutanost.
0: Pro nás chlapi symbol krásy, pro nás svoboda. Proč ten název, to je jasné, ale vybírala jste ho, kdo ho vymyslel?
1: No, to je vtipná historka. My jsme opravdu do poslední chvíli nevěděli, jak se ten film bude jmenovat. Měli jsme miliony názvů. Některý opravdu až na hraně vtipné, ale nakonec den před vlastně natáčením nám vlastně distributor říká, hele, to musí být Bardotky. Takže já vlastně během 24 hodin
0: super.
1: Se všechno přizpůsobilo na Bardotky a vlastně jeli jsme s holkama tu náladu Bardotek, prostě rozjařený holky, který vlastně jako chtějí předat to, ten message do té společnosti, že prostě je potřeba žít, opravdu jako pojďme s holkou na skleničku, pojďme prostě si užívat ten život, pane bože, proto tady jsme.
0: Mně se líbí, jak říkáte holky.
1: No to je pro mě.
0: Oni jsou tak 20 let starší?
1: No, děkuju.
0: Ještě víc?
1: Děkuju, trošku míň, ale,
0: no, ale je to fajn.
1: Malinko pár let mají, ale je to, ten film není jenom pro 60-letý.
0: No,
1: my jsme si říkali, pojďme udělat krásný film pro ženy 30+.
0: No, ale s krásnými ženami.
1: Not.
0: Je to jedna krasavice vedle druhé. Havlová, Holubová, Pořízková, no Ježiši Maria. Teď by mě zajímalo, když jste to chystala, jestli už jste na ně myslela, na tyhle tři, to za prvé.
1: Určitě, bylo určitě. To psané opravdu na míru těmto třem úžasným dámám.
0: A věděla jste, že to vezmou? Paní no, ex-prezidentová Havlová třeba?
1: No tak vlastně bylo to tak, že jsme to napsali na míru a pak jsme si říkali, sakra, ale teď to musí ty naše dámy vzít, protože samozřejmě nikdo jiný to hrát nemůže. Takže u Pavlíny Pořízkové to bylo velmi náročné, protože ona hrála ve 20 hollywoodských filmech po boku Johnny Deppa, Al Pacina, opravdu velký hvězdy. A my jsme si říkali, jak my vysvětlíme, že má hrát v českém filmečku.
0: S tím rozpočtem, že?
1: S tím rozpočtem, přesně. No a vlastně asi po roce se nám to podařilo vlastně jí nějak doručit scénář. A ona pak volala, říká, hele, to je sranda. Já jsem z Prostějova, mně se to líbí.
0: Řekla byla, hvězda Hollywoodu.
1: Ano, přesně tak, a byla úžasná a opravdu přijela bez žádných móresů, byla neskutečně empatická a vlastně těm Bardotkám dodala ten šmrnc, který jsme hrozně chtěli. Mm-hmm. A Dáša Havlová, tak ta byla úžasná v tom, že řekla, pojďme udělat komedii prostě. A opravdu šla úplně na hranu a opravdu šla na ruku s tím, že jsme si od začátku řekli, tohle je letní komedie do letňáku. No a Eva Holubová, to je za mě krásná. královna komedie, takže ta tam, jede bomby, to je opravdu, to je koncert herecký Evy.
0: Tak pojďme, než si pustíme písničku první, tak nastínit, jako, ale jenom, aby jsme neprozradili hodně. O čem to je? Je to komedie, na druhou stranu, asi i v komedii, nebo asi i komedii sluší takové zamyšlení, nebo taková návštěva do hloubky trochu, ne?
1: Tak my jsme nechtěli jít úplně do hloubky, protože máme tři postavy, takže by na každou bylo jenom 30 minut. Takže jsme si řekli, že každá ta postava bude mít nějaký message do společnosti.
0: Tak.
1: Nevím, jestli můžu prozrazovat, ale jsou to vlastně message, jsou to zkušenosti, se kterýma se potýká skoro každá žena. Tak už teďko vlastně víme, že v každé té Bartoce se nějaká žena najde, protože to jsou vlastně tři příběhy a tři opravdu jakoby zkušenosti, které ty ženy mají a potýkají se s tím. A vlastně v těch Bardotkách je vlastně ukázáno, že prostě nejsme jediný, který máme vrásky, nejsme jediný, který máme třeba problémy s dětma, nejsme jediný, který trošku jako už to manželství je stereotypní a naše dámy to a naše Bardotky to berou s humorem, takže je to inspirace určitě pro ženy a já doufám, že i pro pány, protože tam aspoň pochopí, jak my ženy přemýšlíme, takže já zvu naše dámy i s partnerama.
0: Samozřejmě, to Ježíši Kriste. A teď byl tam nějaký reálný základ? Nebo tam jsou takové situace, které prostě každý zná, aniž byste se musela reálně zajímat o nějaký příběh?
1: Určitě jsou tam zkušenosti, většinou ty komediální věci je, co jsme třeba někdy zažili.
0: I vy.
1: A i já musím říct, že některé situace, konkrétně na Vinici, tak to se na mě diváci vzpomenou, tak to opravdu bylo reálný, to jsem zažila. A bylo to opravdu strašně vtipný. Já jsem si říkala, teda tohle jednou dám do filmu, protože tohle je opravdu legrace. A samozřejmě jsou tam některé naše zkušenosti, zážitky. Hodně jsme čerpali třeba právě z té Pavlíny Pořízkové, která ona má nádherný message, že je OK s těma vráskama. A mně se to tak strašně líbí právě v dnešní takový umělý společnosti. Si myslím, že ona říká, hele, ta moje vráska, to je každá moje vráska je zkušenost, každá moje vráska je moudrost. A já prostě nechci se schovávat za mladý obličej. A myslím, tak strašně líbilo. Takže třeba i tohle je message v tom filmu.
0: Já teda musím říct i za nás, za chlapy, teď doufám, že mě posluchači dají za pravdu, že vrázka krásu nedělá, ani nekrásu. To jako zase
1: je,
0: za nás.
1: Je, tak to hezký no, slyšet od chlapa, tak to se tam ještě napíšeme.
0: Tak dobře, tak teď si pustíme písničku a pak opět budeme zvát na film Bardotky. Hana Hendrichová, režisérka, přišla živě na dvojku.

0: My si tady pořád povídáme. Hana Hendrichová, pokud jste si dvojku zapnuli až teď, přišla představit film komedii Bardotky. Ta má totiž dneska premiéru, ale pozor, teď nás poslouchá řada posluchačů, kteří už ten film viděli a už se smáli, protože vy máte za sebou tour po letních kinech. Kde jste všude byli?
1: My jsme byli opravdu po celé republice. Asi nejkrásnější zážitek, když jsme dorazili na Slovensko, tak tam v Letňáku bylo 1000 lidí. A když přišla vlastně Eva Holbová na pódium, tak všichni vstali a tleskali. Takže Eva nebyla absolutně schopná říct cokoliv. Takže ta jenom brečela a mlčela a klanila se. A pak samozřejmě za námi všichni chodili, že se také strašně dlouho nepobavili, že to je přesně, co oni potřebovali do té dnešní společnosti. Tak jsme měli radost.
0: Zajímalo by mě, protože vy jako režisérka si tam jdete buď pro takovou odměnu soukromou, anebo pro soukromý výprask taky, jo? Protože vy čekáte, jak ty lidi budou reagovat. To je prostě, to se nedá říct dopředu. Reagovali a smáli se tam, kde jste chtěla?
1: Tak já jsem si dělala poznámky.
0: Dokonce.
1: Přesně tam, kde vlastně měla být komedie, tak ty lidi se smáli. Samozřejmě jsou tam i pasáže, kdy chceme předat nějaký message do společnosti, tak pak za námi chodili ženy, říkali, že se v tom viděli, že vlastně si uvědomili, že dělali tu stejnou chybu. Takže vlastně si myslím, že základ byl určitě humor, ale určitě nějaký message mě rezonoval.
0: Mhm. Takže se smáli tam, kde jste
1: kde chtěli. Se měli smát, tak to jsem se odychla.
0: No právě, to je docela takový dobrý. Jak by se smáli jinde, tak možná by to nebylo úplně to nejlepší.
1: To by nebylo.
0: Teď mě řekněte, když se řekne komedie, letní komedie, tak možná se někteří, třeba i investoři, trošku jako leknou, aby to nebylo tak jako úplně trapné, řeknu to otevřeně. Kde jste nacházela to, aby to bylo veselé, aby tam byla ta dobrá letní energie, ta pozitivní, jak to všichni potřebujeme, jak jste to říkala, ale abyste si udržela tu laťku nějakou.
1: Tak my jsme od začátku říkali, že to bude barevný, letní, pohodový, oddychový film.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to jsme si odškrtli a pak samozřejmě ten humor je strašně náročný, protože no, někomu se líbí, někomu ne, ale my jsme vlastně to tvořili všechno ženy a samozřejmě naše dámy, úžasné herečky, je tam i určitá improvizace. My jsme si říkali, co prostě pobaví ženu. Hmm. Jo, takže jsme opravdu šli někdy až na hranu a myslím si, že ty holky opravdu tomu dali maximum. Byly úžasný.
0: Je to asi i o přátelství, ne?
1: Přesně tak, Bardotky je vlastně o přátelství, protože všichni my, nás pět, který to tvořilo, vlastně věříme, že to ženské přátelství je pořád u nás v Čechách ještě velmi jako cenné, protože v Americe už mají všichni psychologi, chodí a my si dáme tu skleničku, probereme problémy a hned nám je líp.
0: A počkejte, tak já jsem se teď zasmál, ženské přátelství, u toho jsem se zasek. Já když chodím s kamarády na pivo, tak je to takové, my tomu říkáme hospodské přátelství. Jo. Mají to tak, teď se omlouvám posluchačkám, protože vy to víte, ale my chlapi to nevíme. Je to tak, že se takhle rádi u toho vinka nebo u té kávy sejdou ženy a je to podobné přátelství, myslíte?
1: Já si myslím, že my probíráme přesně takový to, takový ty problémy a pak si řekneme, hele, ono to bude dobrý a po těch dvou hodinách odejdeme, že je to vlastně dobrý. Takže je to taková psychologie, bych řekla. To kamarádství může fungovat i jako taková terapie a já věřím, že holky, kamarádky v Čechách to určitě taky takhle mají.
0: No možná po té 50, budeme říkat, jak u chlapů, tak u žen, je to přátelství takové cennější, ne? Nebo hlubší možná, ne? Než třicátníci, když se sejdou.
1: Já si myslím, že ženy, kterým je 50 a v Bardotkách, to jsou ženy, kterým je 60 a to přátelství přetrvalo od vysoké školy. Myslím, že tam to přátelství je velmi silné a nebudu prozrazovat, ale samozřejmě s tím přátelstvím se něco stane a oni si uvědomí, že není dobré o to přátelství přijít, protože přetrvalo třeba 30 let.
0: Mm-hmm. A možná i manželství třeba.
1: Na manželství tam taky ťukneme.
0: No, tak to už jsem na tenkém ledě, jdeme pryč od toho. Jenom ještě, vy jste říkala nás pět. Tak Dagmar Havlová, Eva Holubová, Pavlína Pořízková, vy, Hana Hendrichová, kdo je pátá?
1: A pátá je vlastně moje kolegyně poluscenáristka, která vlastně i přišla s námětem, její producentka Pavla Krčmerová. Takže my vždycky říkáme, jakoby, že pět Bardotek, protože jsme vlastně tam, pět ženských to tam prostě tvořilo vlastně. Jasně. Takže je to čistě ženský, říkám, je to od žen pro ženy, o ženách, ale muži jsou vítáni. No na tak. Vlastní nebezpečí, ale vítáni.
0: Není co dodat, myslím si. Tak pánové a dámy a pánové, na vlastní nebezpečí Bardotky od dnešního dne, tedy od čtvrtka 23. července 2006, oficiálně film je v kinech, i v tom vašem kině. Schválně, jestli se budete smát tam, kde chtěla Hana Hendrichová. Vy se to ale nedozvíte.
1: Klidně pište.
0: Klidně pište, určitě najdete její stránky. Moc díky, že jste přišla.
1: Děkuju moc.
0: Divadelně, zlomte vás.
1: Děkuju moc. Hezké odpoledne a těším se na diváky na Bardotkách.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Teď už vím a všem můžu říct, zpíval Dalibor Janda na dvojce 5 minut před 15. hodinou, ví a řekne také Mária Kunová. Bohužel, nebudou to jen příjemné zprávy, ministr obrany Jaromír Zuna míří v tuto chvíli kvůli nehodě armádního vrtulníku do Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Asi víte, my vám řekneme i víc, po pádu vojenského vrtulníku právě na Třebíčsku zůstal jeden mrtvý člověk a 7 je zraněných. Takže i to uslyšíte ve zprávách, takový je život. Zprávy budou přesně v 15 hodin, jak už jsem říkal, teď už je to přesně za 5 minut. This is the story of my baker.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Po pádu vojenského vrtulníku na Třebíčsku zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných. Společnost Google dostala od Evropské komise pokutu 890 milionů eur. A je oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 22 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Ministr obrany Jaromír Zun za SPD míří kvůli nehodě armádního vrtulníku do náměště nad Oslavou na Třebíčsku, potvrdilo to ministerstvo. Na palubě vrtulníku Venom bylo 5 vojáků, 1 pád nepřežil, stroj po pádu začal hořet. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček. V péči záchranářů nakonec podle něj skončilo 7 osob.
3: Ty osoby se středně těžkým zraněním jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně. Jeden pacient s lehkým zraněním byl převezen do nemocnice v Jihlavě a zbylé 3 pacienty jsme po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči.
2: Armáda na sociální síti X uvedla, že je v kontaktu s rodinou zesnulého vojáka a poskytuje jim veškerou potřebnou pomoc. Nehodou se bude zabývat vyšetřovací komise. Až do ukončení vyšetřování nebude armáda používat vrtulníky systému H1, mezi které vrtulníky Venom patří. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili 2 lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města do 8 hodiny večer. Evropská komise udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Podle komise Google upřednostňuje ve vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je pak omezování práv vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Teď má Google povinnost vyhovět rozhodnutí na 60 dnů. Jinak mu hrozí další peněžité sankce. Google zvažuje, že se proti rozhodnutí EU bude bránit soudně. Špatná úroda krmných plodin na Jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně, než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
4: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
5: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
6: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
5: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Filmový festival v Benátkách uvede v premiéře restaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. Film patřil k výrazným dílům československé nové vlny a proslul osobitou vizuální podobou a gotickou atmosférou. 83. ročník Benátského festivalu začne 2. září.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Na severu a severovýchodě můžou být srážky četnější a na jihozápadě Čech ojedinělé. A večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty jsou mezi 17 a 22 stupni. Na Jihomoravě až 25, na horách kolem 11 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí dlouhá kolona převážně kamionů. Brzdí za Loděnicí na 9. kilometru a k okruhu jedou víc než hodinu. Pomaleji pak pokračují i okruhem až za Ořech na 19. kilometr. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je kolona těsně za sjezdem na Městec Králové z 50. na 56. kilometr. K omezení se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
8: Když prší o Apolináři, dlouho se z lesu
0: lesů paří. Takto jsme jenom doplnili zprávy o počasí pranostikou, zprávy, které připravila Mária Kunová. Čtvrtek 23. července, teď už 5 minut po 15. Olga Lounová, Jsem optimista, velký hit, a potom naše malá soutěž.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pohádky mají jednu krásnou vlastnost. I když se zdá, že je všechno ztracené, nakonec se objeví naděje. Ano, alespoň ty české pohádky. Tak je tomu i v nedělní pohádce Čarovná rybí kostička. Víla Bábrlína. Bábrlína se jmenuje. Takže Víla Bábrlína v ní pomůže chudému králi, který má spoustu dětí a ještě víc starostí. Rozhlasovou pohádku natočil už v roce 1993 Karel Weinlich a hrají v ní Jiřina Jirásková, Petr Nárožný a nebo Jiří Ornest. Teď už ale poslouchejte krátkou ukázku, protože na základě této ukázky položím otázku.
2: Uctivá poklona, pane Novák. Račte si přát.
3: A vítám vás, veličenstvo. Běž, Karlíku, k vedlejšímu pultu. Toho zákazníka si obsloužím sám. Máme tu samé prima čerstvé zboží. Platy, zemareny, štiky, tu nějaké i sardinky. Co dětičky? A jak se daří, milostivé paní?
4: Není to valné, pane Piklesi.
3: Doporučoval bych lososa. Hej, Karlíku! Hoď mi sem na váhu jednoho pořádného lososa. A co pak je milostivé paní královně? Mohu-li vznést dotaz?
4: Ale to víte.
3: Ne.
4: Už je to tak.
1: Ano. Já se vás ptám, koho poslal na pan Pikles k tomu druhému pultu tam? Koho poslal pan Pikles k druhému pultu? Napište na 702 222 220 SMS zprávu. Nezapomeňte se podepsat, pokud odpovíte pátí v pořadí a bude to dobře. Máte od nás dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, už nepište, už to víme, ale vy jste to také věděli, ptal jsem se vás, koho poslal pan Pikles k druhému pultu v té naší ukázce z jedné rozhlasové pohádky. Tady je správná odpověď.
1: A vítám vás, veličenstvo. Běž, Karlíku, k vedlejšímu pultu. Toho zákazníka si obsloužím sám.
0: Ano, Karlíka, psali jste teda různá jména, musím dneska říct i Lojzíka a tak dále, ale i Karlík se tam objevil a pátá správná odpověď byla od Ilony Maršálkové. Paní Ilono, blahopřejeme, dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy u Mara je váš. Nedělní pohádku Čarovná rybí kostička, ze které jsme čerpali, vysíláme samozřejmě v tradičním čase, tedy po 13. hodině. Pohádky, rozhlasové hry a čerby na pokračování najdete vždy po odvysílání na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde jsou k dispozici vždycky 60 dní. Takže i když prožíváte s námi mrazivé léto na dvojce, pohádka Čarovná rybí kostička rozhodně mrazivá není a přesto stojí za to si ji poslechnout.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Letní písnička, léto je ideální čas, mimochodem ale objevovat i místa, kam se běžně návštěvníci nepodívají. No a právě takový zážitek teď nabízí hrad a zámek Friedland. Otevřel nový prohlídkový okruh nazvaný Skrytá místa Friedlandu a zavede nás do dosud nepřístupných prostor. Podívat se třeba můžeme do hradní kuchyně, nebo do kanceláře panského úředníka, anebo do rozsáhlé historické knihovny. Tak se necháme pozvat.
3: Vítejte v archivní místnosti.
4: Tak. S kastelánem hradu a zámku Friedland Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.
3: Nacházíme se v místě nejspíš jedné z nejstarších budov, která tady na hradě byla. No a právě tahle prostora byla využívaná jako jeden z archivů.
4: Inspiraci při vytváření nové expozice čerpal kastelán například z dobových fotografií.
3: Dokumentují nejen život a třeba i ty prohlídky, které už tady probíhaly. V současné době je to vlastně 225 let od toho otevření.
4: Na fotografii vidíme skupinku mužů, to jsou teda návštěvníci hradního muzea.
3: Tak.
4: Mě jako ženu zaujaly tyto časopisy, je na nich dáma v šatech, tak předpokládám, že to bude něco jako módní časopisy v dnešní době, akorát historické.
3: Taková žena a život, dý dáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho fůru.
4: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
3: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesů, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
4: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů Jizerských hor.
3: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty.
4: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
3: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
4: Ty listy vypadají velmi křehké.
3: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí, i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné.
4: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Friedlandu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Létos odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Jaká je inteligence pavouků? Byla klíšťata krev už dinosaurů? A které jsou nejstarší organismy planety?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Tak, Petr Horký je stále v Karibiku. Petře,
3: ano, prosím.
2: Slyšíme se? Dobře.
3: Krásně.
2: Kolik sedí kolem tebe teď, ty jsi někde na lodi, kolik tam sedí v přístavu Petrů?
3: Aha. Kolem mě, to vůbec nevím, no? Ale jestli míříš na jména, tak na jednoho Petra jsem narazil na potápěče, protože se tady také potápím. Ale chci mluvit o jménech, protože představ si, že je tady jedna restaurace, přiznávám se, byl jsem si tady dát skleníčku, dal jsem si koktejl, tak v Karibiku se koktejly pijí. A když jsem se díval, že se to tam jmenuje Karel's bar, jako Karlův bar, ale napsáno takhle česky, jako Karel, tak jsem si říkal, to není možné, že by to patřilo nějakému Čechovi, tak jsem se šel zeptat na ten bar a říkám, prosím vás, proč se to tady jmenuje Karel's bar? A oni se tak na mě podívali, říkají, no, protože majitel se jmenuje Karel. A říkám, a tak to je jasné, to bude nějaký Čech, vidíte? A oni se zasmáli, říkali, proč? Je místní? A říkám, neříkejte mi, že se tady na Bonaireu v holandském Karibiku někdo může jmenovat Karel. Oni říkali úplně samozřejmě. A tak tady to... je hromada lidí, co se jmenuje Karel.
2: A tak to se to vyslovuje, Karel prostě.
3: Normálně Karel, přesně tak, jak jsme zvyklí u nás.
2: Charlie, anebo tedy Miguel, Juan, Jose a ano, teď já nevím, co ano, všechno. Ano, a on tam chodí ano. Karel prostě.
3: Já věřím tomu, že kdo nás poslouchá a žije v Holandsku, nebo má přátele v Holandsku, nebo studuje Holandsko, takže se chytá za hlavu a říká, no to přece všichni vědí. Ten příběh je takový, že v Holandsku jméno Karel se používá a protože samozřejmě na zdejší holandský Karibik historicky má Holandsko obrovský vliv, tak se sem dostalo i jméno Karel, které se objevuje i v českém jazyce, i v holandské kultuře a proto to pro místní není nic překvapivého. Ale mě zajímala ta další jména,
2: ano.
3: Protože tady kromě Holandska z Evropy samozřejmě klíčový vliv je ze Spojených států a z Jižní Ameriky, takže spousta lidí se tu jmenuje chlapián Miguel, Juan, José, Carlos, Francisco, Ricardo, ženy se jmenují Maria, Ana, Rosa, Carmen, Isabel, jo, všechny takový ty klasický jména, které by tam člověk vzal, ale je důležité si ještě říct, že místní obyvatelé, kteří skutečně žili tady, mají ještě jako jiné příběhy do minulosti, takže ta návaznost na původní obyvatele zdejšího ostrova Bonaire najednou se odvolává ke jménám Tyko, Čuči, Kiko, Janči, Chan, Josi, Mavis, Jirajda. A najednou člověk začne zjišťovat, že ta míchanice těch kulturních a historických vlivů se krásně podepisuje i v tom, jak se lidi jmenují. Takže tady se běžně stane, že potkáš někoho, kdo se jmenuje tradičním jménem Johannes, Jesus nebo Franciska, ale oni si říkají přezdívkami. Takže i běžně teďka řeknou, já nevím, Čuči opravuje loď nebo Kika prodává sůl a ona se přitom jmenuje Franciska. A té Francisce oni říkají podle přezdívky, která se vztahuje k historickým dávným jménům původních obyvatel tady na ostrově. Je to srozumitelné? Nezamotal jsem to už příliš?
2: Trošku jsme se v tom ztratili. Vraťme se ke Karlovi. Když prostě na ostrově Bonaire v Karibiku vykřiknete Karle, tak takových 5 lidí přijde asi. Viď?
3: No minimálně 1 by přijít měl.
2: Tak.
3: A celý ten Karibik, a k tomu vlastně se dostávám, je velmi zajímavé místo a velmi pohnuté místo z hlediska historického příběhu a prolínání různých kulturních vlivů. Jednak místní dávní obyvatelé, potom otroci, kteří sem byli přivezeni, aby byli přinuceni pracovat na různých plantážích a potom vliv ze Severní Ameriky a z Jižní Ameriky. A z toho vznikne tak obrovský koktejl, jako možná byla i ta podivnost, kterou jsem popíjel v tom Karlově baru, o jehož vyprávění jsem dneska vlastně začal.
2: A říkal nám to Čech jako poleno, i když na dálku, Petr Horký. Tak ať se ti tam daří.
3: Děkuju pěkně, posílám pozdravy všem.
0: Thank you.

0: Miloš Dvořák poslouchá dvojku, protože musí. Český hydrometeorologický ústav. Miloš má dneska službu. Miloši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Tak samozřejmě otázku položím, kterou čekáte. Zajímá nás hlavně noc a malá sobota, tedy pátek. Tak jak bude v noci?
1: Ano, v noci by se nám počasí mělo uklidňovat. Přes den jsme měli většinou oblačno, zejména v severovýchodní polovině, s přeháňkami, ojediněle také s bouřkami. Ale během noci postupně bude ubývat oblačnosti, přeháňky se objeví jen výjimečně, více jich pak bude na samotném severovýchodě, kde bude také více oblačnosti. A díky zmenšené oblačnosti a také slabšímu větru nám teploty klesnou relativně nízko, budou se pohybovat od 11 do 7 stupňů, zejména na jihozápadě, západě v údolích by teplota mohla klesnout až k 5 stupňům. No a v takových těch našich oblíbených mrazových oblastech Šumavy a Krušných hor, tak tam by mohlo i slabě mrznout. Tak by mohla vypadat noc.
0: Tak v červenci bude mrznout. No, já jsem se díval do kalendáře, doufám, že jsem udržel myšlenku.
1: Já vás neslyším, ale to nevadí. Já hnedka přidám i ten víkend, takže během víkendu to vypadá tak, že v sobotu slunečno, jasno, polojasno, ranní teploty 11,7, ty nejvyšší denní 24 až 29. No a v neděli tam by mělo vyvrcholit příliv teplého vzduchu, ale zároveň k nám začne dorážet studená fronta od západu. Proto bude zpočátku polojasno, postupně se přidá více oblačnosti a také přehánky a bouřky. Ranní teploty 16 až 12, no a ty nejvyšší denní v neděli vystoupí na 20, 25 tak. až 30 stupňů Celsia.
0: Tak schválně, zkouška spojení. Miloši, slyšíte nás teď? Neslyší nás. Tak Milošovi poděkujeme, takzvaně se odstřihneme. Jenomže jsem se díval do kalendáře, podle mě svatá Anna chladna z rána bude v neděli, takže tento rok 2026 jeví se po 23. červenci jako takzvaně normální. Užívejme letní počasí, ať už bude skoro těch 30, anebo skoro těch 20 jako dneska. Sit.

0: Odpolední dvojka.
1: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Je teda tady Tereska Stýblová, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Míro.
0: Já jsem se chtěl zeptat v tom, jestli, jako, co bude v tom, v té kávě o čtvrté, tak jsem to jako myslel.
1: Dobře.
0: Ano.
1: Tak v té kávě o čtvrté si dneska budu povídat s veterinářkou Kateřinou Černou. A to téma tě bude zajímat, protože máš taky kocoura, dva kocoury.
0: Ty taky.
1: A já mám dvě kočičky.
0: Kočičky, tak to dáme dokupy.
1: Občas víme, že je potřeba si naši kočičku udobřit. Ty mi o tom říkáš docela často, když chceš kocoura vyhodit z postele.
0: No, ježiš, no. Ale je zajímavé, že nikdy si tě nechce udobřit ten kocour, to za prvé. A taková,
1: ale chceš ty.
0: Taky ten malovaný vtip, naše posluchače možná znají, jak přichází pán večer do bytu a stojí tam pejsek a kocourek. A mají ty bubliny.
1: Ano.
0: A ten pejsek, jak říká, o pane, o jak jsem rád po celém dni.
1: O těch kočiček to není publikovat.
0: Ano, ne, to jde. Tam ne, on ne. Říká, jak jsem rád ty celý den, že jsem tady byl, mám hlad, těším se na tebe. A kocour říká, kde jsi byl, smrade, mám hlad. Prostě. Takže,
1: já znám ještě horší bubliny.
0: No právě. No, takže, ale to bude asi káva od čtvrté dneska.
1: Ano, a taky samozřejmě bude to s nadsázkou řečeno, ale budeme se snažit rozklíčovat i třeba podle chování, kdy si myslíme, že kočička se na nás zlobí, že už může mít nějaký zdravotní problém.
0: Tak to je vážný, takže, samozřejmě.
1: Jak to zkrátka číst řeč těla.
0: Proto budeme dnes poslouchat kávu od čtvrté. Mirek Vaňura je posluchačem, Tereza Stýblová po 16. hodině na dvojce.

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Jestli se cítí více herečkou, tanečnicí nebo zpěvačkou, mi prozradí můj host Radka Pavlovčinová. Co obdivuje na slavné tanečnici Josefíně Baker, kterou stvárňuje na divadle? Kdo jí nejvíce překvapil při zkoušení muzikálu Klan Baťa? A proč ještě se svým úspěšným bratrem, zpěvákem Adamem Pavlovčinem, nenaspívala duet? Tyhle otázky položím Radce Pavlovčinové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce. Dnes večer v České televizi.
2: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Armáda vyšetřuje pád armádního vrtulníku, při kterém zemřel jeden voják. Ukrajinský prezident Zelenský očekává zesílení ruských útoků v oblasti Černého moře. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčskou zemřel jeden voják, další čtyři se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli záchranáři kromě posádky ošetřit i další tři lidi, kteří se nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
4: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
3: Armáda až do ukončení vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody už dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyšetřovatelé hasičů a policie dál zjišťují příčinu požáru bývalé 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Včera vyhlásili jeho likvidaci, což znamená, že už nehrozí další rozhoření. Na místě z preventivních důvodů zůstává jedna hasičská jednotka až do předání objektu majiteli. A podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny je objasnění příčin požáru mimořádně složité i kvůli částečnému zřícení budovy.
5: Intenzivně pracujeme na objasnění příčiny vzniku požáru a využíváme k tomu ty nejmodernější prostředky, které máme v České republice k dispozici, ať už jsou to drony, nebo třeba, tak jak tomu bylo včera, i robot pyrotechnické služby.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před zesílením ruských útoků v Černém moři. Očekává, že Rusko bude dál cílit na lodě převážející obilí. Ruské rakety v pondělí podle ukrajinské armády zasáhly turecké plavidlo převážející kukuřici. Při úderu zemřelo 10 lidí. Dělníci dokončili první etapu rekonstrukce k Belské ulice v Praze. Během dnešní noci se přesunou na druhou polovinu silnice. Práce za bezmála 600 milionů korun pokračují podle plánu a podle pražského magistrátu zatím nespůsobily výraznější dopravní komplikace. Zúženým úsekem budou řidiči projíždět do 15. srpna, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
6: Musíme vlastně odstranit veškerý asfalt, sanovat zase odvodnění, kanalizaci, vyměnit svodidla, vrátit asfalt zpátky a nakreslit na to dopravní značení. Pro představu, ta nějakých 800 nákladňáků materiálu, který musíme dostat ven a zase zpátky.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, na severovýchodě místy slabé přehánky, později bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy jsou kolony. Popojíždějí od Popůvek z kilometru 184. Těsně před sjezdem na Kývalku na 182. zasahují hasiči u požáru travního porostu v blízkosti dálnice. Zabrali odstavný a pravý pruh, jede se pouze levým. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává ucpaná od Loděnice z 9. kilometru. Nákladní auta jedou pomaleji i dál okruhem za Ořech na 19. Tolik zprávy a teď už je u mikrofonu Tereza Stýblová.
7: Moc vás zdravím, kdo posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté, dnes zejména majitele koček, protože o kočičkách se budeme povídat v Kávě o čtvrté. Asi všichni víme, že jsou pověstné svou nezávislostí, někdy máme pocit, že nám dávají velmi jasně najevo svůj názor a také, když se jim něco nelíbí. Přejdeme třeba z dovolené a kočka se od nás odvrací, vezmeme ji k veterináři a doma se na nás několik hodin potom ani nepodívá a zlobí se. A když ji potřebujeme dát lék nebo ji třeba vykoupat, tak můžeme mít pocit, že jsme si právě pokazili vztah na celý život. Povídat si dnes budu s paní doktorkou veterinářkou Kateřinou Černou o tom, jestli se dají kočičky udobřit, jak si znovu získat jejich důvěru, když jsme jim nějakým způsobem ublížili z jejich pohledu samozřejmě, nebo jim způsobili příkoří a kdy třeba takové chování už může znamenat něco vážnějšího, třeba nějaké onemocnění. Kateřino, přeji vám do plzeňského studia Českého rozhlasu hezké odpoledne.
8: Krásný den.
7: Kdybyste měla vybrat jednu věc, kterou kočičky svým majitelům nejčastěji, řekněme, vyčítají, tak co by to bylo?
8: Myslím si, že nadměrná pozornost. Takové to, majitel se chce mazlit, tak kočka musí poslechnout a musí se mazlit. To opravdu nesnáší.
7: No tak je lehké si říct, ubereme, ale možná těžké to provést, to tak uvidíme. Další rady čekejte za chvilku. Paní doktorka Kateřina Černá s námi bude až do 17. hodiny. Máte-li otázky na to, jak si udobřit kočku, tak pište dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Veterinářka paní doktorka Kateřina Černá je hostem Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. Dnes o tom, jak si udobřit kočku. Je to bráno samozřejmě s trochou nadsázky, ale budeme se snažit potom i v tom třeba neobvyklém chování nebo v případě, že máme pocit, že nás kočička ignoruje, snažit vysledovat třeba stopy nějakého onemocnění. Může to tak skutečně, paní doktorko, být, že nám připadá, že se na nás kočička zlobí, že je uražená, netečná a že ve skutečnosti jí trápí nějaký zdravotní problém, a tak to dává najevo?
1: Určitě, akorát mezi nemocí a mezi uražením jsou určité známky, které by měl každý správný chovatel rozeznat na tom chování té své kočky. Když bychom to měli zmínit, tak pokud je kočka nemocná, většinou se k tomu přidává nějaký další příznak, jako je třeba nechutenství, slintání, naježená srst. Nemocné kočky se taky mnohem častěji schovávají. Opravdu o ní nemusíme třeba celý den vědět, že nám opravdu zaleze třeba za postel, do skříně, na skříň. Může se tam objevit, tomu se říká grimasa bolesti, to je taková grimasa, kdy ta kočka má takové přivřené oči, uši má do zádu, ne do stran, a je celá taková jakoby načepířena.
0: Může i vrnět, protože jsem slyšela, že to nemusí být známka jenom, řekněme, spokojenosti, ale právě i nějaké nepohody.
1: Oni, kočky, dělají velikou škálu různých zvuků. Když jsou jakoby nespokojený nebo jim něco vadí, tak je to takový syčení, brmblání. Když je něco bolí, většinou je to opravdu takový jak kvičení, mňoukání. To, myslím si, že to každý rozezná od sebe a předení je, když jsou spokojené.
0: Jak jste hovořila o tom, že kočka neodpouští tu přílišnou pozornost, tak s tím se musím tedy stotožnit. Majitel se zkrátka musí trochu uklidnit a upozadit. Možná si kočky spíše nevšímat a potom kočička sama přijde. Mě třeba
1: je to,
0: dneska
1: je
0: moje kočička extrémně potěšila svou přítomností. Možná tušila, o čem si dneska budu povídat, tak chtěla dát najevo, že se opravdu umí mazlit a není na mě v žádném případě uražená. Může kočka být třeba rozladěná, když je teď čas dovolených, že ji opustíme na týden, byť ji tam samozřejmě chodí někdo krmit a dělá jí společnost?
1: Tak pro ně je to určitá změna, která v jejím standardním režimu nemusí být úplně příjemná. Teď záleží na povaze té dané kočky. Pokud je to kočka opravdu mazel, co potřebuje toho pánečka, tak může být potom uražená, může být naštvaná, může to být pro ní stres, když ji tam necháme. Pokud je to kočka, která má k vám přístup, jste můj otrok, tak tam jim je to většinou úplně jedno.
0: Aha. Jak to poznáme, ten přístup? Ano, jsi můj otrok, mám tě jenom od toho, aby si mě krmil.
1: No tak to jsou přesně takové ty kočky, které si žijí svým vlastním životem i v tom bytě, když třeba nechodí ven, přijdou se pomazlit jenom velice zřídka a jinak vlastně toho člověka celou dobu v průběhu roku ignorují. Pak máme ty kočky mazly, ty se chodí mazlit pravidelně, vyhledávají ten kontakt s pánečkem, třeba s ním spí a ty to pak nesou hůř.

0: Protože se říká, možná zjednodušeně, že pes skutečně má svého páníčka rád a dává to najevo a vlastně, když ho páníček opustí, tak je to pro ně daleko větší stres než pro kočku, která je víceméně fixovaná spíše na místo a možná na ten svůj rituál a zajetý pořádek, než na člověka, který s ní žije v jejím bytě.
1: Tak jsou i kočky, které jsou opravdu fixované, že potřebují toho jednoho daného člověka, oni si většinou vyberou jednoho, u těch psů je to taková fixace, mi přijde na celou rodinu, plus ten jeden člověk tam vždycky trošku lehce vede, když se to neříká nahlas, ale ty kočky si vždycky vyberou jednoho a na toho jsou fixovanější než na ten zbytek, ale oproti psům je to pořád takový trošku ignor. No.
0: Jak si vysvětlujeme vlastně kočičí chování, někdy možná mylně, protože do něj promítáme to své lidské?
1: No, to je takový trend poslední doby, že ke kočkám i k psům se chováme jako k dětem nebo k miminům a promítáme do něj ty své pocity a to, co my bychom asi cítili. Oni většinou cítí, když to řeknu, takové ty základní emoce, prostě radost, vztek, bolest, zlost, ale nějakých větších jako citových úvah oni nejsou úplně schopní, i když je milujeme.
0: Jak se udobřit kočku? Tomu se dnes věnujeme v kávě o čtvrté. Dobré rady pro nás má paní doktorka Kateřina Černá. Pokračujeme za chvilku. Otázky posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté. Hostem je dnes veterinářka Kateřina Černá. Jak si udobřit kočku? O tom si dnes povídáme. Je dobré kočku připravit na nějaké situace, že třeba ji na čas opustíme, že pojedeme na dovolenou, nebo že ji vezmeme třeba k veterináři na vyšetření, anebo to nechat zkrátka až na tu situaci, když nastane a uvidíme, jak kočička zareaguje.
1: Tak ty situace s dovolenou jsou takové těžší, protože určitě by kočka měla být zvyklá na to, že je sama doma. To nejde, aby prostě člověk s ní byl 24/7, takže na rozdíl od psů ty separační úzkosti u těch koček jsou minimálně velmi, takže na tu dovolenou bych se úplně nechystala, pokud je kočka zvyklá, že odejdete třeba na celý den pryč, tak by to měla zvládnout. Co se týče cesty k veterináři, tam by bylo fajn vždycky zvykat na tu přepravku, na tu krabici, kterou 99% koček absolutně nenávidí. A myslím si, že je to i z důvodu toho, že majitel ji vždycky vytáhne, když se má dít něco jakoby nepříjemného. Což znamená, je fajn na tu přepravku zvykat, což znamená třeba ji občas strčit do prostřed obýváku, udělat z ní takový pelíšek, udělat z toho příjemné bezpečné prostředí, aby to pro tu kočku neznamenalo a vytáhla se krabice, teď se mi bude ubližovat.
0: U toho je to časté, že kočky potom, co jsou na vyšetření u veterináře, tak jsou uražené, zkrátka dávají najevo, že se jim dělo něco, co se jim nelíbilo.
1: Tak já to vidím z toho pohledu, jakoby u nás v ordinaci, tak doma do krabice kočka nejde, u nás v ordinaci jde kočka do krabice vždycky, to je jenom velmi malé procento, které odmítne nastoupit do té přenosky i u nás. Co se děje doma u těch majitelů, tak vím jenom jakoby z popisu, většina těch koček je ráda, že jsou doma, což znamená, vyřítí se z té přepravky, zalezou si a chtějí chvilku klid, chvilku vstřebat ten zážitek. Pak některé z nich to dávají sežrat tím, že si zalejzají o to víc a ignorují toho majitele, ale je to většinou v řádu hodin. Mm-hmm.
0: Pomůže třeba udobřování, i když jste na začátku říkala, že kočky nemají rády přílišnou pozornost, tak přeci jenom nějaké pamlsky, mazlení, anebo ji opravdu nechat na pokoji, až
1: můžeme, sama přijde. Můžeme nabídnout nějakou oblíbenou dobrotu, ale pak musíme počkat, až sama přijde. Co určitě nedělat je takový, že nám kočka někam zaleze, tak my si ji půjdeme vyndat a budeme ji násilí mazlit, objímat a říkat jí, jak je strašně šikovná, jak to skvěle zvládla u toho doktora. To je. Tím to jenom zhoršíme a ten stres a ten její vztek se bude prodlužovat. Jsou i kočky, které jsou velmi citlivé na pachy. A ty je fajn třeba vzít nějakým vlhkým hadříkem, pokud to budou tolerovat, protože i když třeba já to už tak nevnímám, tak prostě i veteriny smrdí jako nemocnice, je tam dezinfekce, musíme to dezinfikovat, takže oni ty kočky velmi nasávají všechny tyto pachy. Takže někdy se opravdu vyplatí tu kočku přetřít lehce tím hadříkem, aby měla ten svůj pach zpátky a nebyla cítit tou nemocnicí.
0: Mm-hmm. Kočky ale nemají moc rády nějaké otírání, už vůbec nekoupání, tak
1: nekoupat, jenom prostě nějaký jemný vlhký hadřík, ale zase záleží. Většina z nich, je jim to úplně jedno, ale pak jsou takové ty, co pak k sobě různě čuchají, můžou z toho slintat, tak ty se pak otírají. Koupání u koček, to je věc, kterou já teda nedoporučuju, protože stres pro kočku a životní nebezpečí pro majitele, takže pokud to není nezbytně nutné, tak to nedělejte.
0: Životní nebezpečí máte na mysli, že ho kočka může
1: pokousat, posekat, různě zranit všude možně. Oni jsou opravdu rychlé a mají 4 nohy s drápama a 1 pusu s ostrýma zubama, takže tam to jde opravdu potom rychle.
0: Někdy musíme aplikovat kočičce léky pravidelně. Samozřejmě my víme, že to je pro její dobro. Kočka to tak pravděpodobně nevnímá, takže je to pro ní asi pokaždé stres a může potom asi chtít být chvilku sama se sebou a je uražená. Máte nějaký tip nebo trik na to, jak ty léky nebo třeba gely na zuby a tak dále aplikovat, aniž bychom kočičku rozladili?
1: No, tak to nejde. To jako s určitou mírou rozladění musíme počítat vždycky, pokud nemáme extrémně klidné zvíře. Strašně důležité je zůstat v klidu, aby jsme byli v klidu i my. To si myslím, že je hlavní chyba, protože majitel jde aplikovat kočce lék a už je sám ve stresu, takže ta kočka to z něj okamžitě cítí, ví, že se něco děje, takže k tomu přistoupit prostě nic se neděje, jdeme dát tabletku, pak tu tabletku buď dát rovnou do krku nebo v nějakým pamlsku, nebudou ty tabletky většinou i rozpustit a dát ve formě sirupu po té aplikaci, vždycky odměnit, rozhodně nekřičet, tu kočku netrestat, protože tím, že my do ní nedostaneme tabletku, vybouchneme a pak ještě třeba potrestáme, tak se zaciklíme v něčem, co u další aplikace tabletky bude vypadat jako boj na život a na smrt, takže opravdu v první řadě vždycky musí být klidný ten majitel.
0: Mm-hmm. Kočky to z nás cítí, jste říkala, že reagují na pachy, takže tímto způsobem, nebo to poznají z našeho chování?
1: Oni to poznají z chování. Oni velmi dobře vnímají jakékoliv emoce naše, byť pak jim jsou třeba ukradený, ale zrovna ten stres, vztek, strach u nás vnímají velmi dobře a jsou na něj velmi citlivé.
0: Ptá se tady už naše posluchačka Eliška, jestli je lepší mít kočičky dvě, pokud jsou stále doma, jestli lépe snášejí nepřítomnost majitele.
1: Tak to zase záleží na povaze té kočky. No, pokud je to kočka taková ta společenská, mazlivá, tak potom ano, potom jí bude líp s druhou kočkou. Pokud je to kočka individualistka, což znamená taková ta kočka, která je všecko úplně jedno a taková ta osobnost silná, tak ty s druhou kočkou asi úplně dobře nebude, protože ta jí bude lézt do teritoria, bude jí svojí pozornosti obtěžovat a tam by mohly být pak konflikty. Takže pokud uvažujeme o pořízení druhé kočičky, tak vždycky bychom měli zvážit povahu té kočky, co máme doma, a potom se ale ptát i na povahu té kočky, kterou bychom k ní chtěli dát.
0: Uh-huh. Káva o čtvrté dnes s paní doktorkou veterinářkou Kateřinou Černou. Jak si udobřit kočku? To je titulek našeho dnešního povídání. Otázky stále můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snažíme.

0: Posloucháte Kávu o čtvrté, jak si udobřit kočku? Dnes s paní doktorkou Kateřinou Černou, veterinářkou. Navazuji ještě na dotaz Elišky, jestli mít kočičky raději dvě. Zeptám se jinak, jestli může být právě zdroj stresu a třeba dlouhodobého uražení kočičky, když ji pořídíme v dobré víře kočičího parťáka.
1: Určitě, určitě. Pokud si ty kočky nesednou, tak to může být stres opravdu velmi výrazný, může se i promítat do nějakých zdravotních obtíží, které vznikají následkem stresu, což třeba u kocourů jsou močové obtíže. Takže pozor na to, ve chvíli, kdy pořídíme druhou kočku, uvidíme, že ta naše jí prostě po třeba dvou, třech týdnech stále nepřijímá, nefunguje to, tak potom teďkonc už zní to možná lehce úsměvně, ale jsou kočičí behavioralistky, což znamená, nebo možná i behavioralisté, já znám jenom paní zatím, a to jsou dámy, které se zabývají opravdu chováním koček, jsou úplně úžasné. Oni si nechají poslat, jaký máte byt, co v něm máte, nechají si poslat třeba i videa těch koček a pak vám poradí, kde přidat, kde ubrat, co dělat jinak, takže opravdu tím kočičím chováním se už nezabýváme jenom my lékaři, ale už máme i takzvané behavioralisty, takové my jim říkáme takový kočičí psychologové.
0: Ano, to jsem se chtěla zeptat, jestli to vlastně může být nazváno kočičí psycholog.
1: Určitě, určitě.
0: Sleduje to chování a asi i řeč těla kočky.
1: Je to tak, je to tak. Oni jsou velmi dobré, protože opravdu na základě třeba videí i napíšou, co by se mělo vyšetřit, že si myslí, že třeba kočka má nějaký chronický bolestivý problém, který v ordinaci nám neukazuje, protože v ordinaci se vyplaví spousta adrenalinu a absolutně na ní nemusíme nic shledat, takže tyto slečny a paní, ty opravdu se tomu věnují tomu hodiny času a pak doporučují, co a jak dělat a já jsem za ně strašně ráda, že jsou.
0: Mm-hmm. Může kočička simulovat nebo respektive využívat nějaké emoce, když zjistí, že jsem uražená, dostanu pak dvě kapsičky, nejenom jednu?
1: Tak nějaké můžou, ale úplně se s tím nesetkáváme tak jako u psů, ty jsou daleko větší herečky a daleko lépe si to spojí, ale samozřejmě mám zpětnou vazbu od klientů, že i toto na ně funguje a majitel vždycky podlehne. To
0: Už jsme spolu hovořili několikrát i o psech, kde jste říkala, že se chování třeba liší i plemeno od plemene. Je to tak i u koček? Teď nemám na mysli samozřejmě ty taky pouliční směsky, ale ta šlechtěná plemena.
1: Určitě, určitě. Jsou plemena, která jsou mazlivější, jsou plemena, která jsou víc na distanc, jsou plemena, která jsou vhodnější třeba k dětem, protože jsou klidnější, pak jsou zase plemena, která nejsou absolutně vhodná k dětem, protože jsou to přesně takové ty kočky osobnosti, které to dětské chování nepochopí a budou ho nenávidět, takže určitě vždycky kouknout na povahu toho daného plemene, pokud chceme nějakou kočku s rodokmenem třeba, tak vždycky si přečíst prostě charakteristiku.
0: Mm-hmm. A když jsme dneska tedy u toho urážlivého chování kočky, tak které to plemeno je třeba typické u koček, že skutečně tu pozornost člověka moc nesnese, má jasně dané hranice, překročíš je, tak s tebou nebudu mluvit 24 hodin.
1: Tak teď doufám, že mě kočkaři neugrilují, ale z mojí zkušenosti jsou to britky a siamky. Ty jsou takové za mě největší netykavky.
0: No tak budeme, nebo jsem zvědavá na zkušenosti i našich posluchačů, pokud máte tato dvě plemena, tak klidně napište, jestli to tak skutečně je. Ještě je tady dotaz zase na dovolenou. Jestli pokud kočička snáší přepravku, je lepší si vzít sebou, když je tam tedy prostředí, kde může s námi pobývat, ptá se Petr.
1: Tak záleží, kam jedeme, čím jedeme, co jsme schopni té kočce nabídnout v místě naší dovolené. Pokud jezdíme třeba na chalupu, kde jí můžeme poskytnout chalupu, zahradu, je na to zvyklá, tak je to super. Je to super zpestření. Pokud jedeme k moři, kde jí nabídneme hotelovou místnost a nic víc, tak tam bych to opravdu zvážila, protože pro tu kočku to nemá přínos absolutně žádný.
0: Mm-hmm. Navíc ta cesta k moři asi autem.
1: Autem nebo letadlem.
0: Nebo letadlem. No, tak
1: to nedělala bych to takto.
0: Cestování letadlem to je určitě samostatné téma, ale to asi pro každé zvíře je velmi stresující.
1: Musí se vždycky zvážit v první řadě, co to přinese tomu zvířeti, a zvážit prostě přínos pro to zvíře a ten enormní stres, který i přes různé léky na sklidnění, které můžeme dát, to zvíře určitě bude prožívat v průběhu vzletu, letu i přistání. A ono to není tak, že prostě strčíme těsně před vzletem to zvířátko prostě do toho nákladového prostoru, ono tam musí být několik hodin před, a to stejné platí i po přistání, tam ho dostaneme až několik hodin prostě po tom přistání, takže za mě bych se zvířaty nelétala, pokud se nestěhujeme někam do zahraničí a nebude to jednorázová akce.
0: Dnes si povídáme v Kávě o čtvrté s veterinářkou paní doktorkou Kateřinou Černou o tom, jak si udobřit kočičku, možná jak ji nerozladit, ani abychom ji si pak nemuseli udobřovat. Budeme v tom pokračovat i za chvilku. Máte prostor se ptát už nejenom na e-mailu, ale také i na telefonu. Číslo je 22 155 25 25.
2: Radioservis představuje Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: jak si udobřit kočku, pokud to tedy jde samozřejmě. Tak o tom si povídáme v kávě o čtvrté s paní doktorkou Kateřinou Černou a máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já mám takový dotaz. Mám dvě kočičky, je jim 15 roků a chtěla bych si pořídit k tomu chrta.
0: Jestli to paní doktorka doporučuje, jste se chtěla zeptat.
2: Chrt je vždycky dobrá volba.
1: Jestli to vůbec jako je dobrý nebo není.
3: Lite, já mám dva vypety, chrty doporučuju, to jsou úžasný pejskové. Jenom bych doporučila, pokud chcete pořídit chrta, tak odštěněte, protože chrti mají výrazný lovecký pud, opravdu výrazný. Já, sousedi mají dvě kočky, já mám dva chrty a není okamžik, kdyby ty dva mi blbouni nevyužili při otevřených vrátek a nešli jim ty kočky prohnat. Mm-hmm. Takže pokud chrta, tak určitě můžete, ale odštěněte, aby si zvykl, že s těma kočkama prostě, že se to nedělá. Musíte ho pak vychovat, že opravdu ne, že kočky se nechávají na pokoji, což my jsme vyrůstali bez koček, takže u nás se loví. Takže takhle, anebo pokud byste chtěla adoptovat, tak musí tam být jasně napsané, že třeba je zvyklý na kočky, protože jinak budete s tím bojovat a jinak vám je bude lovit pořád. Mm-hmm. Ale chrty doporučuji.
0: On si asi chce s nimi ale hrát, nebo je skutečně chce lovit, nebo jak to?
3: Naši chtějí lovit, nebo oni chtějí je doběhnout a potom jim nic neudělají. Takže, takže ale jsou chrti, který opravdu loví a pokud je jich víc než jeden, tak už mají smečku a potom loví v té smečce a pak můžou i ublížit. Mm-hmm.
0: Možná a z pohledu těch dvou 15-letých kočiček příchod chrta, byť štěněte, co to pro ně může znamenat?
3: Tak musí mít určitě prostor, kam před tím štěnětem prchnout. Bude to narušení určitě toho jejich klidového režimu. To znamená, musí mít dostatek schováváček, musí mít dostatek schováváček, kam se to štěně nebo ten pejsek nebude moc dostat, kam budou moc vlíst a toho vetřelce sledovat. A bude to nějakou dobu trvat, než si na vetřelce zvyknou, ale nemyslím si, že by to měl být výraznější problém. Ty chrti, oni jsou povahově opravdu úžasní.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jiránek. Zdravím vás, paní redaktorko, i paní doktorku samozřejmě. Prosím vás, já poslouchám ten váš pořad velice zajímavý o kočičkách a chtěl bych jenom se vmísit do hovoru tím, že my máme teď momentálně dvě kočičky a dva kocourky. Jsou u sebe, jsou fantastický. Ty kočičky, jedna je sibirská kočička, nádherná, fantastická, mazlivá, a druhý je kocourek, taky sibirský. Vyznačují se tím, že jsou opravdu veliký, huňatý, ale přitom strašně mrštní a strašně hodný. Mm-hmm. A tam ty dvě kočičky, které máme, tak to je kocourek a kočička, a ty jsou staří asi 14 let a normálně je přijali úplně fantasticky. Mm-hmm. A máme pejska, ještě samozřejmě je to taky sibirský pejsek. Švagrová má napsaný ten jeho rodokmen, ale
0: takže žijete,
4: já si ho nepamatuju.
0: To vůbec nevadí, takže žijete v takové velké
4: bílá poulička, nebo jak bych to řekl, prostě fantastický pejsek, zrovna tak mazlivej. A chtěl jsem vám říct jenom jednu věc. Ta kočička, o který jsem mluvil, ta sibirská, tak měla obrovský úraz. Prostě já si myslím, že ji někdo vzal břemenem, prostě nějakým trámem nebo latí. A ona, prosím vás, my jsme ji hledali 3 dny, protože ona okamžitě vždycky přišla.
0: Takže a teď jste ji nemohli najít. A jak to dopadlo? Ano. Našli jste ji? Vylečila se?
4: Dopadlo to tak, že prosím vás, ona pomaličku šla k nám, k vrátkům do dvora a do toho, no tak jsme jí čapli, švagrová jí prohlídla pořádně a řekla, ta musí okamžitě do nemocnice, budou to operace, a samozřejmě byly 2 nebo 3 operace dlouhý a měla rozbitý prostě čelisti, no prostě všechno.
0: Tak to je mi tedy moc líto a nakonec věřím, ale že tu důvěru zase získala, že s vámi zase žije už v té smečce, že je u vás v bezpečí.
4: Ano. To očičko jí bohužel to pravé muselo být vyoperováno, ale to druhý zaplať pánbu kouká dobře. A jak přišla zase mezi svý, švagrová jí tady léčila, ještě jí dávala infuze, tak já to...
0: Takže jak přišla mezi své, tak už zase se, takže jí to hodně pomohlo.
4: Jsem, tak to vám chci říct.
0: To své prostředí.
4: Právě. Ještě jsme jí přivezli jsme jí v té přenosce kočičí. Dali jsme jí na podlahu, ona se tam natáhla, páč my máme velkou, a okamžitě k ní přišel ten kocourek sibirský.
0: A zase ji vzali mezi sebe. Já vám moc děkuju, že jste zavolal. Ten příběh je velice dramatický a pohnutý. Já se zeptám paní doktorky, ta ztráta té důvěry vlastně k lidem určitě může být zdrojem ne snad uražení, ale možná nedůvěry právě dlouhou dobu. Je možné takovou kočičku zase, i když třeba nemá kolem sebe takovou úžasnou smečku jako tahle, vlastně zase vtáhnout do toho života a abychom zase tvořili tým, paní doktorko?
3: Určitě důvěru můžem obnovit, ale bude to dlouho trvat. Bude to opravdu delší proces zahrnující náš klid, naší snahu, nepřehnanou samozřejmě, a pak spolupráci té kočky, ale na rozdíl od psů to bude možná o něco delší.
0: Takže tady ta smečka, ale nebo ta přítomnost těch ostatních tvorů, se kterými žila ta kočička v bezpečí dlouhou dobu, tak asi hodně pomohla.
3: Určitě. Pokud jsou na sebe takto zvyklí, tak to fungují, tak určitě pro tu kočku je pak lepší se dozotavit ve svém vlastním prostředí, ne v nemocnici.
0: Jak si udobřit kočičku, o tom si dnes povídáme v kávě o čtvrté, budeme v tom ještě pokračovat po další písničce, stále máte možnost se ptát 22 155 25 25 a nebo psát na dvojka@rozhlas.cz.
5: Káva o čtvrté.
6: Vaše každodenní inspirace.
5: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Poslední část našeho povídání o tom, jak si udobřit kočičku, nebo jak je nejlépe vůbec nerozladit v kávě o čtvrté, je před námi s paní doktorkou Kateřinou Černou. Když jsme vlastně před písničkou začali mluvit o té obnově důvěry, jak dlouhou má vlastně kočka paměť třeba na nějaký nepříjemný zážitek nebo na prostředí, kde jí nebylo dobře a když se tam potom vrátí, tak se takový zážitek vybaví?
1: Tak kočičí paměť je obdobná jako lidská, oni mají krátkodobou paměť v rozsahu minut až hodin, pak mají opravdu dlouhodobou, což je paměť na celý život, a pak mají i paměť asociační, což znamená, oni si vybaví svoji silnou emoci nebo nějaký bolestivý zážitek právě s místem nebo s člověkem, že si to propojí. Takže u těch koček bohužel nebo bohu dík fungují všechny tři tyhle z ty paměti dohromady, takže pokud je jí někde ublíženo, zapamatuje si to na celý život, pokud jí někdo ubližuje, třeba i dlouhodobě, taky to ví na celý život. Hmm.
0: Někteří lidé zvou veterináře spíše k sobě domů, aby právě kočičku nestresovali tím převozem na veterinu, ale na druhou stranu zase, když jim v jejím bezpečném prostředí provede z jejich pohledu veterinář něco nepěkného, tak to asi není dobrý krok, nebo jak se na to díváte, paní doktorko?
1: Takhle, já velmi obdivuju kolegy, kteří tyto služby nabízí, protože z mojí zkušenosti je to tak, že se přijede na výjezd, kočka sedí pěkně nahoře na kuchyňský lince nebo někde na skříni a pak se půl hodiny nahání, aby se dala ošetřit, takže trpělivost kolegu opravdu obdivuji. Tam pro tu kočku, pokud není právě ta kočka mazlivá, některé kočky přijdou na zavolání, tak může být právě tahle ta honba doma velký stres. Pro tu kočku v závěru za mě je nejhorší ta cesta a to čekání v té čekárně, v té přenosce. Potom ta ordinace, tam je to, jsme většinou velice rychlí, takže tam pak to záleží i na majitelích. Jsou kočky, které absolutně nesnáší cestování, ať vlakem, autem, taxíkem, čímkoliv, takže tam zvážit prostě pro a proti té cesty. Samozřejmě, i když se snažíme eliminovat čekání, tak vždycky nějaké čekání vzniknout může, což znamená, ta kočka bude sedět v té přepravce, bude sedět v čekárně. Bohužel většina pracovišť nemá oddělenou čekárnu pro kočky, jsou ale už i pracoviště, ty najdeme pod pojmem cat friendly, což znamená, oni mají oddělenou čekárnu vyloženě speciálně pro kočky. Žádný pes tam nepůjde, takže tam není šance toho stresu, nebo ta šance toho stresu, že jim tam k té přepravce čuchne nějaký pes, nulová. Jo. Takže tohle všechno je třeba zvážit předtím, než pozveme toho veterináře, a pokud ho pozveme domů, tak za své výjezdové kolegy poprosím, připravte tu kočku někam, a ti pak půl hodiny naháníte.
0: Možná, že v té přepravce může být aspoň na chvilku, pokud aspoň ta přepravka chvilku, už tam tak, předtím je tak. V tom obýváku, jak jste říkala, kam si kočička zvykne třeba i chodit, má tam pelíšek, tak je to pro ní asi méně stresující. Vy jste řekla zajímavou věc, že některé kočky přijdou na zavolání, asi taky, když si chceme kočičku udobřit, taky oslovujeme, přijde mi, že vůbec neslyší na to své jméno, tak slyší kočky na jména nebo ne?
1: To slyší. Oni to velmi i dobře vnímají, že to jsou oni, ale samozřejmě, že nás ignorují. Takže oni jsou velmi chytré, velmi inteligentní, takže oni to všecko chápou, ale prostě nebudou to dělat, dokud neuznají za vhodné, že by to měli dělat.
0: Takže slyší, když slyší. Volám a do kola šedou, tak a nepřichází, tak jenom
1: slyší
0: nechce
1: a přijít. Moc dobře ví.
0: Co je při obnovování důvěry nejdůležitější? Ptá se tady Marcela na e-mailu. Vždycky po návštěvě veterináře s námi kočička opravdu půl dne nemluví a já se to vyčítám.
1: Tak si to nevyčítejte, to je normální. Nechte ji v klidu, v pokoji, prostě netahejte ji, nechte ji, ať si to vstřeba, můžete nabídnout opravdu, jestli má nějakou svoji oblíbenou kapsičku, kterou standardně nedáváte, tak to můžete a počkejte, až přijde sama za váma. Ona přijde.
0: Jak dá najevo kočka usmíření? No, nebo že už vám odpustila? Nebo jak tomu
1: že
0: ona
1: přijde,
0: sama říká?
1: Přijde, že přijde, začne se mazlit, začne být kontaktní, začne s vámi komunikovat a opustí ty svoje ukryty.
0: Co je nejvyšší podsta od kočky vlastně směrem k člověku? Jaké gesto, kdy si můžeme říct, tak moje kočka mě má opravdu ráda?
1: Když přijde, začne se o vás otírat a lehne si na záda.
0: Mm-hmm. tak to si musím pamatovat. A moje kočičky už mě mají rády. Tak děkuji za potvrzení. Tady je taky dotaz na soužití kočiček. Jak to je zajímavé, jak to vlastně probíhá mezi nimi. Moje dvě kočičky se často fackují, vidím to, ale pak jsou schopny spolu ležet a olizovat se navzájem. Je to jenom hra, nebo skutečně si v tu chvíli vyřizují účty? Protože pak odejdou každá jinam a třeba spolu půl dne nemluví.
1: Tak můžou si vyřizovat účty, může to být i drsnější hra, tam záleží, jak se projevují jakoby celkově i zvukově u toho fackování, jestli je to takové to něžné kočičí hraní, fackování, nebo jestli u toho syčí, jsou naježené, tak pak to znamená, že mají mezi sebou nějaký spor, ale pokud si to dokáží takto vyřešit, nedochází ke zranění, tak bych to neřešila. Uh-huh.
0: Takže když potom zase spolu klidně leží v pelíčku, jak píše Marcela, tak je to asi
1: tak je
0: nějaký
1: to
0: spor, který se takto musí prostě vyřešit. A
1: je to tak.
0: Jinak jsou to kamarádky. Dobře, Jindra se ptá. Měli jsme kocoura 18 let, byl na nás velmi fixovaný. Odloučení při dovolené byly pro něj velmi stresující. Teď si pořizujeme koťátko a chceme s ním cestovat v karavanu. Prosíme o rady a tipy, asi jak to zvládnout.
1: No.
0: By to všichni zvládli.
1: Jasně, tak zvykat ho úplně od malička, naučit ho v tom karavanu třeba na kšírky, na vodítko, ať ho nemáte celou dovolenou zavřenou v tom karavanu, naučit ho, že ten karavan je vlastně takový druhý byt. Ideálně ho teda načipovat, možná mu pořídit i nějakou GPSku na obojek, abyste pak nebyli při tom cestování nešťastní, protože i když to nikdo neplánujem, tak špatné náhody se stávají a když vám uteče, tak ta GPSka se skvěle propojuje s tím mobilem, je jich spoustu na trhu už a velmi rychle ho najdete, takže myslet i na ty krajní situace, které mohou nastat a když ho budete nebo jí od malička zvykat, že se jede, že je to v pohodě, že se nic neděje a zabezpečíte prostě co nejvíc proti úniku, tak si myslím, že by to zvládat mohl.
0: Mm-hmm. To znamená, i u kočiček platí, že pokud je zvykáme od kotěcího věku, tak to lze. I na to třeba cestování, na tu přepravku, jak jste už sama říkala, kočičky to asi ze své podstaty nemají rády.
1: Jasně, pokud zvykáme, pokud si to spojí s něčím třeba i pozitivním, můžeme jim přilepšit třeba různýma feromonovýma sprejema. Pokud si zvykáme tahle postupně, tak i na té kočce uvidíme, jestli to jde nebo nejde. Je možné, že to nepůjde a pak bych to nedělala, ale většinou to jde.
0: Ty feromonové spreje, na to je ještě dotaz, jestli právě kočičkám nepříjemné zážitky zpříjemnit třeba kočičí šantou nebo kozlíkem, anebo třeba po návratu od veterináře jim právě nenastříkat tu šantu, aby měla nějaký příjemný zážitek a přebyl
1: určitě
0: ten nepříjemný.
1: Určitě, ty šanty, ty se doporučují, oni jsou šanty a kozlík už taky ve sprejích, tak se doporučuje to dát do té přepravky, aby měli takovou pohodu už cestou tam, sklidnili se a potom cestou domů taky můžete to přestříknout, doma to dát znova. A šanta s tím kozlíkem jsou skvělé.
0: Ano, je to i moje zkušenost. Já moc děkuji našim hostem v Kávě o čtvrté. Byla paní doktorka Kateřina Černá z veterinární nemocnice a ambulance AA Vet. Přeji vám krásné léto, těším se zase někdy. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Armáda kvůli pádu vrtulníku v náměšti nad Oslavou omezila další letový provoz. Neodkladné odstranění budovy 34 ve Zlíně dnes nařídil stavební úřad ve Zlíně. A zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Jeden voják zemřel a další čtyři se zranili při pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Do péče záchranářů se dostali i další tři lidi, kteří se po nehodě nadýchali kouře. Nehodu teď vyšetřuje vojenská policie. Podle mluvčí ministerstva obrany Magdaleny Hinčíkové armáda nebude dočasně používat vrtulníky systému H1.
3: V návaznosti na nehodu byl až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H1 v armádě České republiky. Příčiny této tragické nehody budou prošetřeny, jakmile to okolnosti umožní.
2: Mezi vrtulníky systému H1 patří stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Ten uvedl, že rozhodnutí bylo zasláno společností Krým do dazové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července. Hasiči ho likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Vyšetřování červnové srážky lodí, při které přišli o život čtyři Češi, může trvat až rok. Potvrdil to chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman. Společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů sobě, který je na dvoudenní návštěvě Chorvatska, uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice.
4: Jsem opravdu rád za to, že chorvatská strana navrhla, jestli bychom ten program té cesty naší nerozšířili právě o zastávku ve Splitu a připomínku tady té tragédie, která se odehrála.
5: Řekl ministr Petr Macinka a poděkoval svému chorvatskému protějšku. Goran Grlić Radman potvrdil, že pokračují přípravy na vytažení trosek plachetnice z mořského dna. Plavidlo zatím zůstává na dně kvůli složitosti jeho vytažení a také proto, aby se zajistilo, že se při této akci uchovají důkazy. Podle chorvatské agentury pro vyšetřování nehod může zjišťování příčin neštěstí trvat až rok. Na základě jeho výsledků pak agentura navrhne opatření, která by podobným tragédiím v budoucnu předcházela. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
2: Trojice jihočeských památek se dostala do nominace na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. V kategorii obnova památky uspěla oprava hrobky Kolovrat krakovských v Hrobech u Tábora. Nominaci dál získala obnova historických vitráží v kostele Božího těla a svatého ducha ve Slavonicích na Jindřichohradecku nebo přeměna panské sýpky ve Volyni na Strakonicku. Pokračuje Eva Neprašová z českobudějovické pobočky památkového ústavu.
6: Na letošních nominacích nás těší především ta jejich rozmanitost. Každá z nich představuje trochu jiný příběh péče o kulturní dědictví. A těší nás, že všechny tři projekty vznikly díky dobré úzké spolupráci mezi vlastníkem i odbornou památkovou péčí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přeháňky, později bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic opatrně, kousek za Veselým nad Lužnicí. Okolo kilometru 108 leží mezi pruhy upínací popruhy. Dálnice D5 před Prahou z Plzně zůstává ucpaná od Loděnice z 9. kilometru. Nákladní auta jedou pomaleji i dál okruhem za Ořech na 19. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem je kolona v obou pruzích od Zdib. Popojíždí i dál Cínoveckou až do omezení Vekbelské. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Pěkné odpoledne, jsme moc rádi, že vás i 23. července můžeme přivítat na dvojce a nabídnout vám další z příběhů z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
8: a Jitka Novotná, hezké odpoledne. Možná jste zrovna na dovolené a možná se na chvíle volna těšíte celý rok právě kvůli tomu, že budete mít konečně čas na knihy. Inspirace k četbě, kterou si zbalíte sebou na pláž či na chalupu, vám dnes nabídneme, myslím, vrchovatě.
7: Ano, o protagonistovi dnešních příběhů se říká, že žádnou biografii nepotřebuje, protože celý život psal o sobě. O svých názorech, zkušenostech, postřezích, pohledech na svět a lidi kolem sebe. O společnosti, ale i o svém soukromí a v jakékoliv době a za jakéhokoliv režimu.
8: Mnozí ho pokládají za jednoho z nejvýznamnějších českých autorů 20. století. Socioložka Jiřina Šiklová o něm prohlásila: svou cílevědomostí vydupal velkou část naší kultury.
7: Poté, co vyšla vzpomínková kniha jeho dcery Cecílie Jílkové, je ovšem třeba přijmout také fakt, že velikáni, kteří bývají pro veřejnost často symbolem odvahy a charakteru, mohou v soukromých rolích partnera či otce v mnoha směrech selhávat.
8: To tedy. Mnohovrstevnatá, pro mnohé kontroverzní osobnost je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře. Dodejme ještě tři indicie, které vás k jejímu jménu přivedou.
7: Valašský ogar,
8: sekira
7: a petlice.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: školy hrdina dnešních příběhů z kalendáře strávil většinu života v Praze, nikdy nepřestal být hrdý na svůj valašský původ a vždy se cítil být venkovanem.
1: I po letech, když se vracel na rodnou Moravu, hned spustil nářečím. Miloval folklor a moravské lidovky, sám krásně zpíval a v archivu Českého rozhlasu máme hned několik nahrávek, které to dokazují.
0: A když zmíníme název nebo titulek jednoho z těch pokladů z rozhlasového archivu, bude už nad slunce jasné, kdo je protagonistou dnešního vyprávění. Nahrávka se totiž jmenuje Zpívá Ludvík Vaculík.
1: Náš přední spisovatel, fejetonista a svého času také redaktor Československého rozhlasu se narodil 23. července 1926 v Brumově na Zlínsku do rodiny tesaře. Sám říkal, že byl chlapec nehodný, příliš nezlobil, ale věnoval se výhradně tomu, co ho bavilo. A některé povinnosti plnil jen s velkým sebezapřením.
0: V jedné ale našel velké zalíbení. Malý Ludvík rád pásl kozy. Bylo mu asi 8, když se stal nadšeným pasáčkem a nešlo mu ani tak o přísun potravy pro domácí zvířata, jako o možnost oddávat se během pastvy, pozorování světa a vlastním myšlenkám.
1: Že by už tam na úpatí Bílých Karpat pocítil touhu stát se spisovatelem?
0: To asi ne, ale o pár let později zadal pan učitel češtiny Ludvíkovi a jeho spolužákům úkol psát si deník. A zřejmě se z dalších povinností vyklubala záliba. Našeho tehdy školou povinného hrdinu to začalo bavit, zvlášť když zjistil, že se při předčítání jeho zápisků třída skvěle baví a učitel vyzdvihuje jeho schopnost zachytit myšlenku.
1: Psaní deníku jej drželo i po základní škole, kdy za války pracoval v baťových závodech ve Zlíně a z Ruči nad Sázavou a také navštěvoval obuvnickou školu. Měl rád tu atmosféru. Večer, petrolejová lampa, na stole sešit a v hlavě zážitky, které přenáší na papír.
0: Tenhle rituál mu také pomáhal zvládnout pro něj drsné prostředí dílen a internátu. Jak Ludvík Vaculík říkával, normální a zdravý člověk nepíše. Zároveň je psaní jediný způsob, jak člověk může zvítězit nad tím, nad čím ve skutečnosti zvítězit nelze. Se svým trápením se do jisté míry vypořádáte.

0: Mimochodem, část svých deníkových zápisků ze školních let použil spisovatel v knize Milí spolužáci. V 18 už se prý cítil hotový a připravený na život. A tak vstoupil do KSČ, odešel do Prahy a začal tam studovat politicko-novinářský obor, tedy žurnalistiku.
1: Jitka Novotná
2: a Jan Kovařík.
1: Příběhy z kalendáře
2: na Dvojce.

0: Na počátku intelektuálního působení našeho dnešního hrdiny z kalendáře Ludvíka Vaculíka stojí omyl, který s odstupem času označil za dobrý, totiž poválečný vstup do komunistické strany. Napsal o něm: o vývoji nerozhodl, ale mě dal program na celý život. Vždyť já sklidil úspěch tím, že jsem chytře bojoval proti tomu, co jsem udělal blbě.
1: I samotný vstup spisovatele do strany se vymyká tehdejším zvyklostem. Do stranické přihlášky napsal: podepsal jsem, že souhlasím se zásadami komunismu, ovšem jak těmto zásadám rozumím. Není vyloučeno, že jim někdy budu rozumět lépe nebo jinak. Nenávidím agitaci, jednostrannost, fanatismus jakéhokoliv druhu. Nade všechno je mi svoboda.
0: Zkrátka, dobře představy Ludvíka Vaculíka o budování socialismu ve společnosti se s oficiální politikou v mnohém rozcházely. Projevilo se to už na vysoké škole, kdy se nemohl přenést přes fakt, že byli vyhozeni nemarxističtí profesoři.
1: Odešel tehdy do pohraničí za svou budoucí snoubenkou Marií Komárkovou, kterou znal z Baťovy továrny a která v Benešově nad Ploučnicí působila jako vychovatelka na učňovském internátě bavlnářských závodů.
0: Vaculík se k ní přidal, nejdřív v rámci letní brigády. Ta se ale nakonec protáhla na rok a půl Ludvíkova vychovatelského působení. Poté byl vedením fabriky vyhozen, protože jeho výklad správného socialismu byl v rozporu se stranickou politikou. Pochopte, vést mladé lidi k samostatnému a kritickému myšlení na prahu 50. let minulého století nebylo žádoucí.
1: Tehdy už s manželkou Marií Vaculíkovou, které se ovšem říkalo Madla, odešli do Prahy, kde Ludvík ještě rok působil na internátě strojírenského učiliště. I tady se ale dostal do konfliktu s vedením a tak po dvouleté vojně přijal raději místo v jiné oblasti, jako redaktor nakladatelství Rudého práva.
0: Své zkušenosti vychovatele zachytil ve své románové prvotině Rušný dům. Ukázka z téhle knihy vyšla koncem 50. let v časopise Květen. A kdo ví, jestli by se bez ní stal Ludvík Vaculík na několik let reportérem Československého rozhlasu.

0: Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Ludvík Vaculík, spisovatel a fejetonista. A pozor, také rozhlasový reportér. Na Vinohradské 12 strávil 7 let.
1: No ale tady v budově moc času neproseděl, byl hodně v terénu. Rád mluvil s lidmi a pronikal událostem pod povrch. Měl analytické myšlení, byl originální a přitom zábavný. Říkali jsme mu Egon Erwin Vaculík, vzpomínal rozhlasový režisér Karel Weinlich a připomněl tak Vaculíkův předobraz Egona Erwina Kische, který byl na začátku 20. století díky své zvídavosti a schopnosti zachytit dramatičnost situace mezi novináři té doby doslova zjevením.
0: Vaculík pracoval v jiné době, ale i tak mezi reportéry vynikal. Vedoucí mládežnické redakce, kde Ludvík pracoval, o něm prohlásil: přišel nový člověk, který si všiml, že rozhlas se dělá mikrofonem.
1: A kde se tu vlastně vzal? V roce 1958 oslovila Ludvíka Vaculíka ke spolupráci rozhlasačka Dagmar Maxová. Přečetla si totiž v literárním časopise Květen onen úryvek z chystaného románu Rušný dům a zalíbil se jí autorův reportážní styl.
0: Protagonista dnešních příběhů nejdřív váhal, nedokázal odhadnout, jak moc by musel držet štábní kulturu státního rozhlasu. Byl komunista, ale věděl, že se s vládnoucí stranou v mnohém názorově rozchází.
1: Spolupráce proto začala opatrně, psanými texty. Ludvík Vaculík vzpomínal: už při první návštěvě bylo v kanceláři strašně nahuleno. Tak jsem si povídal, no počkejte, a napsal jsem monolog vášnivého nekuřáka. Oni se bavili a vysílali. Z toho jsem poznal, že jsou tolerantní, že to jde.
0: Náš hrdina se stal specialistou na takzvané problémové pořady o mladých. Natočil například portrét svazácké předsedkyně Barbory, která obhajuje problémového učně. Točil o tom, zda mají zemědělská družstva pouštět mladé pracovníky na doškolování, nebo jedním obyčejným pracovním dnem provázel studentku střední umělecko-průmyslové školy, aby zjistil, jak žije, jak přemýšlí o své budoucnosti a vůbec, jaká je.
1: Dával prostor obyčejným lidem, neprověřeným stranou, a sám vstupoval před mikrofon a stával se tak vedlejším hrdinou svých pořadů. Když pak z ústředního výboru přišla stížnost na jeho reportáž, musela ji projednat stranická organizace. A ta naše se mě vždycky zastala. To byl, jak říkám, vývoj myšlení, už v tom se objevoval ten obrodný proces. Nastěňoval Ludvík Vaculík atmosféru 60. let.
0: Paradox tehdejší doby vystihuje jeho následující vzpomínka. Já jsem za tyto problémové pořady dostal státní vyznamenání za vynikající práci. Odpoledne jsem dostával vyznamenání a večer toho dne se vysílal pořad, za který jsem dostal stranický trest. Musel jsem na měsíc do fabriky. Takové to tenkrát bylo.

0: Pasáček Kos i Baťův učedník, který se po večerech rád svěřoval svému deníku. I takový byl ve svém dětství a raném mládí dnešní hrdina příběhů z kalendáře Ludvík Vaculík. V 18 letech se ovšem cítil natolik zralým, aby podepsal přihlášku do KSČ a začal studovat žurnalistiku. Jeho osobní přesvědčení ovšem bylo už v té době často v příkrém rozporu s postoji oficiálních míst, a tak se nejprve protloukal, jak se dalo. Pak ale dostal nabídku z Československého rozhlasu. Na zkoušku svým budoucím kolegům, vášnivým nikotinistům, přinesl monolog vášnivého nekuřáka. A když jej s pobavením přijali a odvysílali, dospěl Vaculík k názoru, že to půjde. A šlo to skvěle. Následujících 7 let dělal rozhlasovou práci nejlépe, jak uměl, a byl za ní vyznamenáván i trestán.
1: Budeme si samozřejmě povídat o jeho knihách. Jak víte, generační spory, rozmanité postoje, specifické názory na politiku a život se často promítají do pošramocených vztahů mezi rodiči a dětmi. Jak se s tímto fenoménem vyrovnal náš hrdina z kalendáře, jistě už tušíte, o kterém románu bude řeč. Možná ještě jedna drobná nápověda, abychom nevyšli ze cviku. Vydán byl v roce 1966. Musela to být opravdu velmi dynamická doba, tento sklonek let 60., kdy za naším spisovatelem a novinářem přicestoval jistý bledý hubený mladík ze Semil. S jakou prosbou? Co měl tento muž za lubem a co si nesl v poněkud potemnělé osobní historii? Tak to je také docela zajímavá historie, která vyústila do dalšího poutavého textu Ludvíka Vaculíka. Samozřejmě neopomeneme ani jeho činnost vydavatelskou, která významně dotvářela profil této klíčové postavy české literatury i protikomunistického disentu.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Záhadná zjevení a dávné legendy se probouzejí.
4: Co je to za světlo?
5: Tady si podávají ruce živý smrtvej.
2: A tentokrát se budem stít sama Šumava.
6: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
7: Lžeš.
6: Co to povídáš?
7: Lžeš. Nevrátíš.
2: Ignis Fatus.
3: Hororový příběh Petry Klabouchové.
2: V neděli ve 20 hodin na dvojce. Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: roce 1966 vychází protagonistovi těchto příběhů z kalendáře Ludvíku Vaculíkovi jeho zásadní dílo, jedno z posledních oficiálně vydaných před samizdatem, román Sekyra.
1: Pražský novinář se v něm vydává na návštěvu svého mladšího bratra, řidiče, ke které dojde, ale až v závěru vyprávění. Nejvýznamnější dějovou linkou je totiž vztah vypravěče a jeho otce. Ve vzpomínkových pasážích se dozvídáme, že pro něj byl tatínek dlouho velkým vzorem.
0: Otec pracoval ve 30. letech v zahraničí. Po návratu domů se nadchl pro myšlenky socialismu a stal se z něj vzorný komunista, později dokonce předseda Národního výboru. Ve vyprávění se ale postupně pro vypravěče stává jeho otec protivníkem.
1: Děj nápadně připomíná vlastní příběh autora. A Ludvík Vaculík se také nikdy netajil tím, že se autobiografickým románem Sekyra vyrovnává se vztahem k vlastnímu otci.
0: Jejich cesty se rozešly hned po druhé světové válce, kdy Ludvík už nebydlel v rodném Brumově, pracoval u Bati a později odešel do Prahy. A ač byl sám komunista, měl k mnohým praktikám strany a soudruhů výhrady a některé zcela odmítal.
1: Jeho otec mezitím založil s dělníky fabriku, stal se stranickým funkcionářem a jako okresní tajemník, později při kolektivizaci v rodném kraji našeho hrdiny, zbavoval sedláky polností a majetku.
0: Byl přesvědčeným komunistou a ve prospěch družstva se dobrovolně vzdal velké zahrady, kterou Vaculíkovi získali na sklonku války v rámci takzvané parcelace, tedy při procesu přerozdělování znárodněného majetku.
1: Vztahy v rodině to nenávratně narušilo. Ludvíkovi mladší bratři, jeden byl opravdu řidič jako ten v románu, kteří v popisované době teprve dospívali, vzpomínali na svého otce jako na nerudného, věčně nervózního člověka, který se zcela oddal politice a rodinu opomíjel.
0: U Ludvíka zřejmě čekal zastání a podporu, byl přece také komunista. Ve skutečnosti ovšem spolu vedli velké ideové spory, které de facto nikdy neustaly.
1: Jak se Ludvík Vaculík vyznal, výsledkem našeho sporu s tatínkem je právě Sekyra, kde jsem se s ním chtěl vyrovnat, pochopit ho, uctít ho a za mnoho věcí odprosit.
0: S dílem se ztotožňoval také herec Jan Kačer. Poté, co Sekyru namluvil jako audioknihu, řekl: Vaculíkův svět je ve své podstatě světem mým. Vaculíkův otec jako by byl mým otcem. Možná právě proto je tento příběh aktuální a čtivý i dnes. Vždyť s rodiči se svým způsobem vyrovnává každý z nás.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: období pražského jara byl protagonista dnešních příběhů z kalendáře spisovatel Ludvík Vaculík doslova hrdinou národa. Po projevu na 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů a sepsání manifestu 2000 slov byl tak populární, že ho komunisté sice vyloučili ze strany a později mu zakázali publikovat, ale nezavřeli ho.
1: Na sjezdu v červnu 1967 ve svém odvážném vystoupení mimo jiné pronesl: je třeba vidět, že za 20 let nebyla u nás vyřešena žádná lidská otázka. Od primárních potřeb, jako jsou byty, školy, prosperita hospodářství, až po potřeby jemnější, které nedemokratické systémy vyřešit nemohou. Jako je pocit plné platnosti ve společnosti, podřízení politických rozhodnutí kritériím etiky a potřeba důvěry mezi lidmi.
0: Jeho projev koloval mezi lidmi v opisech spolu s dalšími, mezi nimiž ovšem vynikal. Největšího uznání se pak Vaculíkovi dostalo za formulaci manifestu 2000 slov. Do textu zapracoval náměty předních českých vědců, které chodili do redakce Literárních novin a vyjadřovali obavy o osud demokratizace společnosti. Když STB naléhala, aby Ludvík Vaculík oznámil jména pisatelů, zatvrdil se a prohlásil, že jediným autorem je on.
1: Prohlášení 2000 slov vyšlo v Literárních novinách v červnu 1968 v nákladu 300 tisíc výtisků. V tomto legendárním vydání se navíc objevila ještě populární Vaculíkova reportáž Obrodný proces v Semilech, která má velmi zajímavý příběh.
0: Do redakce Literárních novin přijel tehdy za Vaculíkem 20-letý mladík ze Semil. Stěžoval si, že v jeho městečku nenastal žádný obrodný proces, že je třeba uspořádat očistnou stranickou schůzi a požádal slavného spisovatele, jestli by ji neřídil.
1: To Vaculík odmítl, ale do Semil se vydal na obhlídku a v novinách pak otiskl formanovsky laděnou reportáž z bouřlivé a zároveň rozpačité schůze semilských straníků.
0: Pikantní na celé záležitosti je fakt, že mládenec, který si v Semilech přál napravit chyby režimu, zatočit se s kompromitovanými jedinci a vykročit směrem k demokracii, byl sám kontroverzní postavou. Konec 60. let strávil ve vězení, vykradl lékárnu a údajně hodil jiného muže do jizery.
1: On tehdy v redakci řekl našemu hrdinovi: byl jsem sičák, ale už být nechci. Obrodný proces je pro mě výzvou. A zřejmě šel opravdu do sebe. Ludvík Vaculík totiž vzpomínal, že později emigroval na západ, vystudoval fotografii a založil firmu s přírodní kosmetikou.

0: Po srpnu 1968 přišel Ludvík Vaculík o možnost veřejně publikovat. Jeho texty nesměly vycházet, knihy mizely z knihoven a režim předpokládal, že tím jeden z nejvýraznějších hlasů pražského jara umlkne.
1: Jenže Vaculík patřil k lidem, kteří se zákazem nenechali zastavit. Když mu zavřeli dveře do oficiální kultury, našel jinou cestu. V roce 1972 založil samizdatovou edici Petlice.
0: A v ní začal vydávat nejen svoje vlastní texty, ale také rukopisy dalších osobností, které se ocitly na seznamu zakázaných autorů. Ke čtenářům se tak dostávala díla Václava Havla, Ivana Klímy, Pavla Kohouta, Jiřího Gruši a mnohých dalších. Petlice se postupně stala symbolem nezávislé české literatury a také důkazem, jaké důvěře se Ludvík Vaculík mezi spisovateli a umělci těšil.
1: Například Jaroslav Seifert podepsal 2000 slov okamžitě, aniž by je četl. Když to psal pan Vaculík, souhlasím.
0: Klobouk dolů. Slavného českého básníka spojovala s hrdinou dnešních příběhů z kalendáře mimo jiné odvaha veřejně vystoupit proti totalitnímu režimu. Jaroslav Seifert spolu s Františkem Hrubínem se jako první veřejně postavili na druhém sjezdu spisovatelů v roce 1956 proti cenzuře a perzekuci. V 70. letech tak vycházela Seifertova díla až na výjimky v samizdatu. V Petlici, například sbírky Deštník z Pikadily nebo Morový sloup.
1: Když pak Seifertovi nabídlo oficiální nakladatelství československý spisovatel vydání Deštníku z Pikadily, cítil se prý trochu nesvůj. Pane Vaculíku, nezlobíte se? Ptal se. Naopak, vždyť právě od toho samizdat je, aby se to prolomilo, odpověděl zakladatel Petlice.
0: To, co režim zamkl, se Ludvík Vaculík snažil znovu otevřít. Dnes si jen těžko představíme, kolik práce se za každou takovou knihou skrývalo. Žádné počítače, žádné tiskárny, jen psací stroje, kopíráky, průklepový papír a lidé ochotní riskovat nepříjemnosti s režimem.
1: Nebyla to žádná organizace s kanceláří a razítkem. Spíše společenství lidí, kteří věřili, že dobrá kniha má právo existovat a že svoboda slova není dar od státu, ale hodnota, za kterou musíme bojovat.
2: Znáš mě?

0: kalendář.
1: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ludvík Vaculík se narodil 23. července 1926. V lednu 1977 po podpisu charty se stal terčem mediální kampaně. V časopise Ahoj na sobotu vyšly stylizované akty, které si několik let předtím spisovatel pořídil se svou tehdejší milenkou a také jednou z nejvýkonnějších opisovaček samizdatových knih Zdenou Erteltovou.
2: Režimní propagandisté v doprovodných textech psali, že Vaculík je, cituji, vášnivým vyznavačem morální zvrácenosti, exhibicionismu a perverze. Jenže pokud mělo zveřejnění aktů odhalit něco nového, nemohlo to uspět. Ženy byly totiž Vaculíkovým celoživotním tématem i slabostí. Psal o nich otevřeně, obdivoval je a navazoval s nimi vztahy, které často komplikovaly život jemu i jeho blízkým.
1: Po jeho boku přitom po celý život stála manželka Madla Vaculíková, se kterou měl 3 syny. Spisovatelka a překladatelka s ním prožila více než 6 desetiletí. Byla svědkem jeho literárních úspěchů, střetů s režimem a součástí jeho složitého soukromého života. Zůstali spolu až do Vaculíkovy smrti v roce 2015.
2: Kritický pohled na Ludvíka Vaculíka nabízí jeho dcera Cecílie Jílková, která se narodila v roce 1981 do jeho paralelního vztahu se spisovatelkou Lenkou Procházkovou. V memoárové knize Otec Bůh a matka Láska, která vyšla v roce 2024, nevystupuje slavný spisovatel, ale především otec, jehož životní rozhodnutí výrazným a náročným způsobem zasahovala do osudu jeho nejbližších.
1: Svérázný a hloubavý člověk, značně kritický, otevřený, s výraznými prvky individualismu. Takto interní stranické materiály popisovaly Vaculíka. On sám svůj životní postoj trefně shrnul už v knize Rušný dům. Procházím svým revírem, vidím samé špatnosti, nadávám a pranýřuji.
2: Nejen tento vydařený závěrečný citát pro vás vybrala, ale celý scénář příběhu z kalendáře pro nás dva připravila kolegyně Tereza Stýblová. Na dálku jí tímto děkujeme. No a vám děkujeme za pozornost a setrvalou věrnost příběhům z kalendáře.
1: Snad vám vydrží i nadále. Těšíme se na vás. Nashledanou.
3: Jitka Novotná
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Český rozhlas uvádí Tobogan.
2: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
1: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 18. hodina.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Armádní vrtulník Venom se zřítil zhruba z 50 metrů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně mimo jiné o zrušení víz pro Čechy, kteří do země cestují. Zítra bude většinou slunečno, během dne přechodně oblačno. Teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Nehoda armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Jeden voják z pětičlenné posádky zemřel, další čtyři utrpěli zranění. Podle Tománka armáda kvůli incidentu pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1, dokud nehodu nevyšetří.
5: Je to standardní operační postup, kdy během vyšetřování, kdy neznáme příčinu, uzemňujeme tenhle ten daný typ.
4: Tománek dodal, že pozastavení provozu se bude týkat i českých vrtulníků, které jsou v současnosti na misi v Polsku. Kromě strojů Venom nesmí vzletnout ani vrtulníky Viper. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD chce obnovit pravidelné letecké linky z Prahy do Číny. Oznámil to po jednáních v Pekingu, kde se v rámci oficiální návštěvy setkali s vysokými čínskými ústavními činiteli.
6: Se svým politickým protějškem jednal Okamura například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny.
7: Čínská strana sdělila, že z jejich pohledu tomu nic zásadního v podstatě nebrání. Je potřeba samozřejmě, abychom teďka pokračovali v tom narovnání vztahů.
6: Tématem byla i přímá letecká linka mezi Prahou a Šanghají. Náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zase pokračoval ve vyjednávání o Čechovi zadrženém v Číně kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
8: Oni reagovali s tím, že to vnímají toto téma a že mají také své téma. A já si myslím, že je zásadní, že jsme toto téma na takto vysoké úrovni, na vrcholové úrovni s čínskou stranou otevřeli.
6: Se zadrženým jsou prý čeští zástupci v kontaktu. Jednání s čínskou stranou mají i nadále pokračovat. Z Pekingu Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldiny dnes požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie Foldinu před minulý týden vykázala kvůli podezření z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden, soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit.
9: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
10: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
9: Jaroslav Foldina nechtěl předběžné opatření komentovat.
11: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
9: Foldina je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Český rozhlas.
4: Kina uvádí vítězný snímek letošního karlovarského festivalu Padlé ovoce. Snímek vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru.
12: Uprostřed textilní továrny jednoho průmyslového města čelí hlavní postavy pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku i ekonomické nejistotě. I přes tento drsný rytmus všedních dní ale nepřestávají dvě hrdinky snít o lásce a úniku.
13: Ty nová, Velký dík samozřejmě porotě filmovém festivalu, že nám dalo tuto šanci. Velký dík Českému audiovizuálnímu fondu, který ten film podpořilo. Navzdory tomu, že to má samozřejmě parametry maximálně rizikového projektu a některé věci, jak to probíhalo, nebude nikdy možné říct veřejně.
12: Poděkoval Vít Janeček, který snímek režiséra Anga Pjouna koprodukoval a společně s ním pak převzal na slavnostním zakončení filmového festivalu v Karlových Varech hlavní cenu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
14: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně oblačno, na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přeháňky a později bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
14: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna těsně za nájezdem z okruhu na 11. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, zdržíte se do 5 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna zpomalte mezi sjezdy na Podivín a Hustopeče. Kolona z 35. a 5. kilometru popojíždí k nehodě na 33. a 5. Srazila se tam 3 osobní vozidla, na místě jsou záchranáři, jede se pouze jedním pruhem. To byly zprávy.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Kardiorenometabolický syndrom přináší riziko onemocnění v kombinaci srdce, cévy, chronické onemocnění ledvin a diabetes mellitus druhého typu. Cestou za kvalitním životem a snížením rizika, které můžeme označit jako život ohrožující, je multioborová spolupráce lékařů. Oni nám v souvislosti s takovým onemocněním přijde vyprávět i pan Lubomír. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Ondřej Viklický, jsem přednostou transplantačního centra a také přednostou kliniky nefrologie v IKEMu. Nárůst výskytu diabetu druhého typu, kardiovaskulárních onemocnění a také chronického onemocnění ledvin patří v současnosti mezi nejvýznamnější zdravotnické problémy.
2: Pane profesore, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Dnes si budeme společně povídat o onemocnění nesoucím název kardiorenometabolický syndrom. Na začátek prosím o jeho vysvětlení.
3: Kardiometabolický syndrom, nebo kardiorenometabolický syndrom, aby jsme byli úplně moderní, je takový stav metabolismu v lidském těle, který má souvislost s různými systémy a orgány. Asi každý z nás si umí dobře představit obézního cukrovkáře druhého typu, ale dneska víme, že to není jenom onemocnění metabolické, že ten pacient musí držet dietu a případně si píchat inzulín.

0: vyšší kyselinu močovou a když se pořádně vyšetří, tak se zjistí, že mají bílkovinu v moči, že mají mírně zhoršenou funkci ledvin a že všechno toto dohromady výrazně zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév. To znamená ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, fibrilace síní, arytmií. A dneska víme, že tyto stavy my docela dobře a úspěšně diagnostikujeme daleko dříve, než se vyvinou tyto závažné komplikace a že existují takové jednoduché testy, které když se provedou, tak nám upozorní na fakt, že pacient, který před náma sedí a jenom je to tlouštík, když to řeknu tak nějak slušně, tak je to pacient, který je v riziku vývoje chorob, které za 5 nebo za 10 let nastanou a výrazně mu zkrátí život.
1: Pane profesore, děkuji za to do vysvětlení. Vy jste použil v tom vysvětlení i slovo civilizační. Určitě máte nějakou statistiku, jak to vypadá s takto nemocnými právě v současné době tady u nás v České republice?
0: V současné době my víme, že zhruba 11-12% populace trpí chronickým onemocněním ledvin. Jo? Takže to je více jak milion, to je opravdu hodně. Z toho milionu zhruba polovina jsou pacienti, kteří mají cukrovku druhého typu, diabetes druhého typu. A jsou to pacienti, kteří jsou starší, kteří jsou obézní a mají také hypertenzi. Dneska víme, že jedním z nejdůležitějších příčin onemocnění ledvin vedoucí k selhání ledvin je zase cukrovka, zase vysoký krevní tlak. A když jsem začínal před, to je opravdu dlouhá doba, tím začátkem 90. let, tak vlastně my jsme viděli v ambulancích pouze mladé pacienty, kteří měli buď vrozené onemocnění ledvin, nebo to byli pacienti, kteří měli autoimunitní záněty ledvin, a byli to mladí lidé. A to proto, že ty starší pacienti, starší 50 let, kteří měli cukrovku a kteří měli selhání ledvin, tak za minulého režimu se ani nedializovali. To si dneska nikdo neumí představit, že se řeklo, ta péče prostě bude poskytována jenom do určité kategorie jako věku a onemocnění. To znamená, cukrovkář starší 50 let nebyl léčen, protože se vědělo, nebo tehdy se myslelo, že ta léčba moc výhod nepřinese, je náročná ekonomicky a ten pacient brzo zemře.
1: Mm-hmm. My si dnes budeme povídat o multioborové spolupráci. Z toho, co jste pověděl, je možná odpověď nasnadně. Přesto se zeptám, v čem je vlastně pacientům přínosná, v čem je výjimečná a jedinečná?
0: Tak ta mezioborová spolupráce asi se ukazuje dneska, že je zásadní. Samozřejmě my všichni jsme internisté, zabýváme se vnitřními nemocemi, ale také jsme experti pro určitou část té interní medicíny. Tak já se zabývám nefrologií, a pan profesor Haluzík diabetologií a obezitologií, a třeba náš profesor Kautzner zase kardiologií. A je to všecko interní medicína, ale my dneska máme k dispozici poslední výdobytky medicíny, poslední informace a my musíme sledovat ten náš obor. Sledovat ten obor jako v celé šíři je poněkud náročné, řeknu-li nemožné.
1: Za chvíli vám představím pana Lubomíra, ten takovou multioborovou spolupráci podstupuje. Ještě předtím upozorňuji a připomínám důležitost preventivních prohlídek. V případě kardiorenometabolického syndromu nebo jeho zvýšeného rizika v souvislosti s onemocněním srdce, cév, diabetu druhého typu a ledvin je důležitá včasnost záchytu. Myslete na svoje zdraví, zejména s přibývajícím věkem. Můžete tak předejít velkým život ohrožujícím komplikacím.
2: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
1: Mým hostem ve studiu je pan Lubomír.
3: Na moje onemocnění se přišlo náhodou. V roce 2021 přišly komplikace a já jsem prodělal klinickou smrt a byl jsem uveden do umělého spánku. Díky společné péči lékařů nefrologie a diabetologie se můj zdravotní stav výrazně zlepšil. Nepřestanu jim být za to vděčný.
1: Lubomíre, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Všechno to začalo nenápadně a teď vás tady s dovolením vrátím v čase do roku 2016, do vaší dovolené v Thajsku. A to havárií na motorce. Při pádu jste si způsobil vícečetná poranění. Povíte, která?
3: Při pádu jsem si způsobil četná zranění a to bylo 6 zlomených žeber. Z toho některý propíchlo plíci, takže jsem měl pneumotorax. Pak jsem měl rozbitou hlavu, zlomenou klíční kost, zlomený na noze a celou pravou stranu odřenou.
1: Bylo toho dost.
3: Bylo toho dost.
1: Ano, ošetřovali vás tam a po návratu do České republiky jste byl doléčen.

0: problémem, řekněme přetrvávajícím, byla pravá noha. V čem?
1: Přetrvávajícím problémem bylo to, že se byl celý oteklej. Ale ta pravá noha byla výrazně víc.
0: Vy jste tedy absolvoval další vyšetření. Jaká to byla?
1: Ano, absolvoval. Byla to urologie, CT břišní dutiny a pak jsem byl na nefrologii, kde mi udělali biopsii ledvin. A z výsledků zjistili, že mám syndrom FSGS.
0: Poprosím o vysvětlení vlastně tohoto onemocnění pana profesora Viklického. Jaká byla tedy Lubomírova diagnóza?
2: Tak správně se FSGS dá přeložit jako fokálně segmentální glomeruloskleróza, což je onemocnění ledvin, které způsobuje nefrotický syndrom. Nefrotický syndrom je onemocnění ledvin, které se projevuje ztrátami bílkoviny močí. A pokud jsou ty ztráty opravdu velké, to znamená pacienti ztrácí několik gramů bílkoviny za den, tak se projeví ten nefrotický syndrom nejenom otoky dolních končetin, ale vlastně celého těla. Může vzniknout ascites, nebo je tekutina v dutině břišní. Ty pacienti mohou mít poruchu funkce ledvin, mají také metabolické změny, mají vysoké hladiny krevního cholesterolu a podobně. Neléčená fokálně segmentální glomeruloskleróza by mohla vést až k selhání ledvin.
0: Pan Lubomír tady zmínil vlastně, že na jeho diagnózu v souvislosti s ledvinami se přišlo náhodou. Mluvil o tom, že byl oteklý. Pane profesore, povězte, bývá to tak obvykle, že se to neprojevuje onemocnění ledvin tak dlouho?
2: Většina onemocnění ledvin se neprojevuje vůbec. To je třeba vidět. Jenom některé takové ty zvláštní diagnózy, mezi které patří právě FSGS, se projevuje nefrotickým syndromem, takže ten pacient víceméně v přímém přenosu vidí, co se děje, může být několik měsíců před chorobí, kdy ty pacient opravdu žádné velké příznaky nemá, může být pouze zachycen třeba krevní tlak vyšší a potom při podrobném vyšetření se zjistí, že tam už je přítomno onemocnění ledvin. Ale v případě toho velkého nefrotického syndromu, a to je příběh našeho pacienta, tam opravdu to může probíhat poměrně rychle, to má v řádu týdnu nebo možná několika málo měsíců.
0: Pane profesore, když jste se podíval na zdravotní výsledky Lubomíra, teď prosím vzpomeňte na první setkání s ním. Z vašeho pohledu lékařského, v jakém zdravotním stavu byl?
2: No tak v dobrém stavu nebyl, protože ty otoky byly opravdu extrémní a musel být hospitalizován. Jo. To znamená, že jsme ho přijali na lůžko na kliniku nefrologie do našeho IKEMu, provedli jsme mu biopsii ledvin a zjistili jsme tuto diagnózu, o které hovoříme. No a začali jsme ho také léčit. Ta výhoda té diagnozy je, že u řady pacientů je léčitelná. Bohužel existuje určitá skupina pacientů, u kterých je jenom ovlivnitelná, ale nikoliv léčitelná. Ale v některých případech, a to je příklad pana Lubomíra, tam léčba byla úspěšná, takže se nám podařilo tu bílkovinu úplně zlikvidovat.
0: Říkáte, že ta diagnoza u pana Lubomíra byla léčitelná. Jakým způsobem?
2: Tyto choroby se léčí imunosupresivy, to jsou léky, které potlačují obranné schopnost organismu a také trošku resetují ten poškozený imunitní systém, který v nějakém důsledku začal poškozovat ty ledviny. Znamená, jedná se o poměrně složitý mechanismus, ale ta imunita tam hraje velkou roli. To znamená, v okamžiku, kdy my podáváme některé léky, které tu imunitu zase vychýlí zpátky nebo změní to patologické chování imunitního systému, tak může dojít k nápravě.
0: Lubomíre, pan profesor Viklický teď zmínil, jakým způsobem vás začali léčit. Vzpomeňte, prosím, jaký měl ten navrhovaný postup vliv na váš zdravotní stav? Jak se měnil?
1: Já nevím, ale myslím si, že jsem zjišťoval známky zlepšení a pan profesor mi to potvrzoval. Takže ano, řekl bych, že ta léčba byla úspěšná.
0: Ono všechno vypadalo velmi nadějně, ale pak přišla velká komplikace a to byla covidová pandemie. My se zastavíme v době covidu v roce 2021. Tam přišla vaše velká zdravotní krize, možná v souvislosti s tím, jaká byla.
1: V době covidové pandemie, to bylo ve dvou, ve třech dnech, jsem se dostal do takového stavu, že mě odvezli do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tam mě položili na jipce, že jsem tam ležel, ale ještě tu samou noc ve své podstatě jsem tam nějakým způsobem prodělal klinickou smrt a takže když mě nastartovali defibrilátorem, tak mě dali do umělého spánku.
0: Pane profesore, vím, že manželka pana Lubomíra vás tehdy kontaktovala, řešila s vámi zdravotní stav svého muže v tom čase. Proč vlastně tohle všechno nastalo? Co byla ta komplikace?
2: Tak ta covidová pneumonie, kterou pan Lubomír prodělal, zahubila vlastně celou řadu našich pacientů, bohužel, protože ty pacienti, kteří mají chronické onemocnění ledvin, tak buď mají poškozenou funkci ledvin, což jim zvyšuje riziko všech možných komplikací, nebo užívají léky, jako náš pacient, které potlačují obranné schopnost, takže na jednu stranu my léčíme pacienta imunosupresivy, aby jsme vyléčili ledviny, ale zároveň mu zvyšujeme riziko komplikací na některé infekční onemocnění a to je to, co se stalo.
0: Vy jste zmínil imunosupresiva a vlastně jejich vliv na imunitní systém. Možná přijdeme k tomu ještě kortikoidy. Užívají se často v souvislosti s tímto onemocněním a možná laicky jsme slyšeli i to, že z dlouhodobého hlediska kortikoidy mají vedlejší účinky, které nejsou příliš příznivé. Zkomplikovalo to do jisté míry ten zdravotní stav i u pana Lubomíra?
2: Nepochybně. Já myslím, že nepochybně. Kortikoidy jsou imunosupresiva, které se podávají dlouhodobě, ale mají nepříznivý metabolický profil. Oni jsou spojeny v těch větších dávkách s některými změnami typu s vyšší hladiny krevních tuků, s obezitou, narůstem tělesné hmotnosti a dokonce i s diabetem s cukrovkou. Ta léčba ovšem kortikoidy pro ty naše pacienty je naprosto většině nevyhnutná a je potřeba je potom včas snížit a vysadit. Ale u pana Lubomíra dokonce došlo k tomu, že poté, co jsme je vysadili, tak se ta nemocnění vrátilo. Takže jsme museli zahájit tu léčbu zase znova. A takže tam vlastně se ukazuje taková jakási dependence, závislost toho pacienta na, třeba na těch steroidech.
0: Dnes si povídáme o multioborové spolupráci mezi lékaři u takzvaného kardiorenometabolického syndromu. Do naší debaty se právě teď připojuje i profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM. Pane profesore, vítejte.
3: Dobrý den.
0: Posunu pana Lubomíra jeho příběh do vaší ordinace. Prosím, vzpomeňte vy, v jakém zdravotním stavu přišel tehdy k vám?
3: No, přišel, řekl bych, ve stavu už na to, o čem jste tady mluvili předtím, poměrně stabilizovaném, ale měl poměrně výraznou obezitu, která se samozřejmě spolupodílí na těch dalších nemocech a zvyšuje všechna ta rizika, o kterých se tady mluvilo.
0: Mohli za to kortikoidy, teď myslím tu tělesnou váhu, nebo třeba i kombinace s životním stylem?
3: Ty kortikoidy sami o sobě dokáží u některých pacientů, kteří jsou na ně hodně citliví, tu hmotnost skutečně výrazně zvýšit a prakticky u všech přispívají k tomu, že se zvyšuje hmotnost. Oni zvyšují chuť k jídlu také u mnoha, takže pacienti, kteří jsou léčeni kortikoidy, to mají určitě horší, pokud jde o snižování hmotnosti.
0: Lubomíre, možná pověste, protože vím, že vaše tělesná váha vzrostla. Kolik jste tehdy vážil a bylo to v souvislosti s těmi kortikoidy nebo i s životním stylem, kombinací obé? Jak to bylo?
1: Před úrazem jsem měl nějakých 95 kilo. Potom, když jsem byl léčený, tak jsem se dostal až na váhu 121 kilo. A tam už mi pan profesor Viklický říká, že tohle to už není v podstatě normální a nabít mi, že vlastně, abych navštěvoval vlastně ten odbor obezitologie a tam mě přijal pan profesor Haluzík a můžu říct, že po jednom roce jsem se dostal na váhu 101,5 kilogramu.
0: To je dobře.
1: A to je dobře, to jsem samozřejmě rád.
0: My se dostáváme k té multioborové spolupráci. Pane profesore, jaký je vlastně ten přístup diabetologa v souvislosti s tím, když přijde pacient v rámci té multioborové spolupráce se zatížením, které tady popisuje pan Lubomír?
3: My se samozřejmě snažíme pomoci a naším úkolem v tomto případě je pomoci z té naší metabolické strany, protože pan Lubomír vlastně, kromě toho, že měl zvýšenou hmotnost, tak měl také takzvaný prediabetes, takže u něj vlastně už téměř by se dalo říct začínala cukrovka druhého typu, což jistě souviselo s těmi kortikoidy i s tou hmotností. Takže naší snahou v tu chvíli je vlastně pomoci těm ostatním specializacím, tedy v tomto případě panu profesoru Vyklickému, a snížit tu hmotnost, protože vysoká hmotnost, obezita je velmi významným rizikovým faktorem onemocnění ledvin a vlastně všech dalších onemocnění také. Takže my se vždycky snažíme s pacientem jednak diskutovat o tom, čím on sám může přispět, jak může změnit životní styl. A tady bych chtěl říct, že pan Lubomír je skutečně v tomto, dá se říct, jeden z nejlepších, se kterými jsem se setkal, protože on skutečně ten životní styl hodně výrazně změnil. My se snažíme poradit, jak se to má udělat, pokud jde o dietu, pokud jde o fyzickou aktivitu, a snažíme se také pomoci nasazením léků, které už naštěstí dnes máme k dispozici. A jsou to léky, které právě, a to je jejich velmi unikátní vlastnost, nejenom snižují hmotnost, ale například také chrání ledviny před poškozením, snižují riziko cukrovky a přímo léčí cukrovku, snižují komplikace kardiovaskulární. Takže i ty možnosti, které máme k dispozici, jsou naštěstí už mnohem větší, než tomu bylo dříve.
0: Vy jste pana Lubomíra před chviličkou pochválil, že velmi dobře s vámi spolupracoval. Myslím si, že to je mnohdy pro nás pacienty velmi těžké. To, že dáte tabletu, je bezvadná věc, ale když člověk musí také trochu sám. Jaký je ten systém? V čem vlastně jim radíte? Co jim doporučujete? Jaký je ten klíč?
3: Ten klíč je vlastně v tom, že my se snažíme pacientům vysvětlit, jak mají změnit konkrétně třeba své stravování, a my jim dáváme léky, které jim snižují pocit hladu, které vlastně jim to usnadňují, ale i tyto léky se v úzovkách dají přejíst. Takže my se snažíme vysvětlit pacientům, že skutečně mají jíst jenom to, dokud ten pocit hladu mají, a tyto léky dokáží třeba tu velikost porcí snížit až o polovinu nebo i více. A potřebujeme, aby ti pacienti tomu rozuměli, aby tedy skutečně se naučili vnímat to, že už ten hlad nemají, a upravili tedy jednak to množství potravy. Oni ty léky také trošku i upravují chuťové preference směrem ke zdravějším potravinám, což je pozoruhodné a funguje to. A snažím se vždycky vysvětlovat, že ty léky jsou berlička, že oni neudělají tu práci za toho pacienta, ale on vlastně musí těch léků využít k tomu, aby změnil to stravování. A zároveň, co je strašně zásadní a co se právě panu Lubomírovi povedlo, je vlastně i změnit ten další životní styl. To znamená sportovat, zvyšovat si fyzickou zdatnost a kombinovat to právě s tím dodržováním těch dietních opatření.
0: Do jaké míry přihlížíte v souvislosti s úpravou toho životního stylu a těm doporučením k tomu, že třeba pan Lubomír tam měl ještě vlastně diagnózu, která souvisela s onemocněním ledvin?
3: Je to samozřejmě zcela zásadní, ale závisí to na tom, jaká je aktuálně funkce těch ledvin, jak se vlastně podařilo to onemocnění stabilizovat. A dá se říci, že ve chvíli, kdy já jsem vlastně pana Lubomíra viděl poprvé, tak to onemocnění ledvin bylo ve velmi stabilizovaném stavu, takže tam nás to vlastně v tu chvíli už naštěstí nijak výrazně neomezovalo.
0: Lubomíre, pojďte se pochválit také, teď už jsme tu slyšeli tu pochvalnou řeč od pana profesora Haluzíka. V čem jste změnil ten svůj život, životní styl? Začal jste víc sportovat, hýbat se? Co tam ještě bylo?
1: Hlavně nutriční specialistka mi vysvětlila, v čem dělám chyby. Tak jsem se snažil podle pokynu nutriční specialistky si v podstatě vychytat ty chyby a sportovat a stravovat se tak, jak mi bylo doporučeno. Do té doby jsem si myslel, že to celý jsem schopný zvládnout sám, protože jsem s tím nikdy v životě problém neměl, ale tenhle ten případ mi ukázal, že ve své podstatě nebejt kolektivu pana profesora Haluzíka, tak já jsem na to prostě nestačil.
0: Páni profesoři, když se na to teď podíváte vlastně s odstupem toho času a my se blížíme k té naději a k tomu dobrému konci, co se změnilo na zdravotním stavu pana Lubomíra z vašeho pohledu, možná z každého oboru zvlášť a dohromady v rámci té multioborové spolupráce? Pan profesor Vyklický začne.
2: Určitě. No tak na první pohled šlo k stabilizaci toho základního onemocnění ledvin, nebo k jeho, říkáme, dosažení remise, to znamená vymizení bílkoviny, normalizace funkce ledvin. Tak já bych chtěl říct vyléčení, ale u chronických chorob ledvin je to takové nejasné, může se vždycky cokoliv vrátit. Že v tuto chvíli stabilizace, naprostá normalizace výsledků. A vlastně v průběhu toho sledování a těch let, co se zase změnilo negativně, že je prostě v důsledku všech možných jako léčebných postupů našich, ale také, že se mu možná až dařilo až moc, tak přibral a začali jsme mít problémy úplně jiný. Takový prostě ty problémy, které souvisí právě s těmi metabolickými abnormalitami, takže už jsme najednou neléčili ledviny, ale začali jsme léčit prediabetes, hypertenzi, zhoršování celkového stavu a právě proto jsme požádali pana profesora Haluzíka o pomoc.
0: Pane profesore Haluzíku.
3: No, já bych řekl, že jsme měli štěstí, když se setkáte s pacientem inteligentním spolupracujícím, tak je to vždycky snadnější, takže to byl tenhle případ. A já bych řekl, že se nám podařilo skutečně, když to teď řeknu s trošku nadsázkou, v podstatě omladit pana Lubomíra, protože on se vlastně vrátil do úplně normálních hodnot krevního cukru, vrátil se ke hmotnosti, kterou měl naposledy třeba před 5 lety nebo ještě další dobou. Snížil se mu tlak, vlastně zlepšila se mu všechna ta přidružená onemocnění, která souvisí s tou nadměrnou hmotností. Takže já bych řekl, že jsme navázali na to, co se podařilo panu profesorovi Klickému a vlastně jsme díky snížení hmotnosti významně snížili ta rizika, že se ta funkce ledvin a také ten vysoký tlak a ty další přidružené nemoci budou výrazně zhoršovat. Takže já doufám, že díky tomu jsme vlastně odsunuli všechny ty problémy nebo je možná, dá se říct, úplně vyřešili na dlouhou dobu.
0: Lubomíre, poslední otázka bude směřovat k vám. Na vaší cestě za naději na život stály tito dva pánové, pan profesor Vyklický, Haluzík, jejich týmy. Chtěl byste jim teď něco říct?
1: Já bych měl hodně poděkovat a jsem jim vděčný za to, že jsem schopný zase žít svůj život nějakým způsobem normálně, protože předtím to nevypadalo, že bych někdy tu možnost ještě měl.
0: Pánové, budete na to reagovat?
2: No tak my jsme rádi a my jsme vždycky rádi, když asi každý lékař je šťastný, když vidí pacienta, který ho poslouchá, protože jako mu věří a že potom ten výsledek ty léčby je vidět a my si můžeme užívat zase ten pocit, že jsme vám pomohli.
3: Je to úžasný pocit a já jsem hrozně rád, že se o něj vlastně můžeme i takto vlastně prostřednictvím Českého rozhlasu podělit, protože já myslím, že bychom se neměli nikdy vzdávat, ani my lékaři, ani pacienti. Máme mnoho možností, jak pomoci a ve chvíli, kdy máme to štěstí pracovat s pacientem, který do toho také je schopen investovat hodně úsilí, tak máme velkou šanci, že pomůžeme.
0: Lubomíre, já vám mnohokrát děkuji za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci, za příběh, který jste s námi sdílela. Jsem moc ráda, že to všechno tak dobře dopadlo. Přeju vám hodně zdraví.
1: Děkuju.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o multioborové spolupráci lékařů v souvislosti s onemocněním srdce, cév, ledvin a cukrovky druhého typu, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mými hosty ve studiu zůstávají profesor Ondřej Vyklický, přednosta Transplant centra a přednosta kliniky nefrologie, vedoucí transplantační laboratoře IKEM a profesor Martin Haluzík, přednosta centra diabetologie, vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM.
4: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
5: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
6: Krásná perla Labuan.
5: Bojuje.
7: Prince a princezna jsou v bezpečí.
5: A brání svobodu Malajzie.
8: Ta loď je plná vojáků.
5: Sandokan. První dva díly dnes večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
9: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
10: Je čtvrtek 23. července, digitální studiová časomíra právě ukazuje, že máme 18 hodin 31 minutu 55 vteřin a svátek dnes slaví chlapci a muži s křestním jménem Libor, který žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 30 464. Křestní jméno Libor je latinského původu, je odvozené z původního Liborius a nejasného významu. Z plejády Liborů připomenu alespoň dirigenta Peška, klavíristu Nováčka, hráče na bicí nástroje Piška, moderátory Boučka a Basilidise, hokejisty Pěnkavu, Pivka, Poláška, Hudáčka a Zábranského, fotbalistu Doška, bývalého ministra životního prostředí Ambroska, klavíristu Nováčka, toho už jsem říkal, fotbalisty Sionka, Radimce a Žurka nebo politika Roučka. Ke všem oslavencům s křestním jménem Libor letí v tomto okamžiku sváteční blahopřání a znělka pod mým hlasem současně prozrazuje, že se po čtvrté v tomto týdnu setkáváme společně s písničkami Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá klidný letní večer a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, přeje Miloš Skalka.

Dnešní hudební výlet proti proudu času otevřel duet Ivony Přenosilové a Petra Spáleného Zlý znamení. To byla nahrávka z konce srpna roku 1967. Mimochodem jde o českou verzi hitu někdejší manželské dvojice Sony and Cher, The Beat Goes On, Rytmus pokračuje, se kterým tenhle americký tandem uspěl na začátku roku 1967. V žebříčku amerického listu Record World byl tenhle single na třetím místě, v Billboardu na šestém, v Cashboxu na sedmém a na naší straně Atlantiku byl v britské hitparádě v první desíce. S českým textem Jiřího Štajdla dostala tahle píseň název Zlý znamení a nahrávka, kterou jsme poslouchali, vznikla za doprovodu Apollo Beatu pod taktovkou Jana Spáleného. Americká zpěvačka s laserovým hlasem Mariah Carey se narodila na Long Islandu ve státě New York, a to na sklonku března roku 1970, a letos oslavila 56. narozeniny. Jedna z historicky vůbec nejúspěšnějších světových zpěvaček dosáhla ze 6 desítek hitparádových zápisů do amerických singlových přehledů bezmála 25krát na místo nejvyšší, tedy na místo první. Na začátku roku 1994 byla Mariah Carey v žebříčcích amerických hudebních týdeňků na prvním místě a nedlouho poté byla první také v britské singlové dvacítce, a to s cover verzí v té době 23 let starého baladického hitu Without You, Bez tebe, se kterým Harry Nelson, zvaný Nilsson, obsadil na přelomu let 71-72 rovněž první místo všech rozhodujících singlových žebříčků na obou stranách Atlantiku. Vděčnou a jak se zdá také věčnou milostnou baladu Without You, Bez tebe, napsali Pete Ham a Tom Evans z velšské skupiny Badfinger a píseň tehdy Nilssonovi doporučil jeho nový nerozlučný parťák John Lennon, který se právě do New Yorku přistěhoval. Ale nás teď čeká ona milostná píseň v podání Mariah Carey.

0: Mariah Carey a vděčná balada Without You, ve které se zpívá I can't live without you, nemohu žít bez tebe, byl začátek roku 1994. Kdo ví, jak a zda vůbec by se kariéra Mariah Carey vyvíjela, kdyby si svého času nevzala za manžela jednoho z tehdy nejvlivnějších šéfů nahrávací společnosti Columbia, Tommyho Mottolu. I když jejich manželství časem ztroskotalo a Tommy Mottola o svou pozici v gramofonovém gigantu přišel, o hvězdné dráze Mariah Carey už bylo v té době definitivně rozhodnuto. Je před námi vzpomínka na Karla Gotta. V jeho podání si připomeneme italskou kantilénu z pera zpívajícího autora Toto Cutugna. Autor českého textu Pavel Kopta písni ponechal původní název Muzika a Karel Gott tuhle píseň naspíval v polovině ledna roku 1985 za doprovodu orchestru Ladislava Štajdla. Ten, kdo poslouchá tento pořad pravidelně, si možná vzpomene, že tahle píseň tady už zazněla jednak v podání autora a jednak ve francouzské verzi Michela Sardua. No a nás teď čeká Karel Gott.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Karel Gott a jeho verze italskej kantilény muzika v nahrávce ze začátku roku 1985. No a my jsme si připomenuli před pár dny, že se Karel Gott narodil 14. července roku 1939. Paul McCartney se narodil v Liverpoolu, a to 18. června roku 1942, a nedávno tedy oslavil 84. narozeniny. Paula McCartneyho jsme za éry jeho domovské skupiny The Beatles zažili jenom z velké dálky, ale na sólové dráze u nás už koncertoval dvakrát. Premiérově v roce 2004 pod širou oblohou v průmyslovém areálu v pražských Vysočanech a v polovině června roku 2016 potom v mnohem důstojnějších prostorách pražské O2 arény. Paul McCartney, který byl britskou královnou Alžbětou II., uveden v roce 1997 do rytířského stavu s právem používat titul Sir, nám osvěží v paměti autorskou nahrávku své písně z konce 70. let. Jmenuje se sice Good Night Tonight, tedy dneska večer dobrou noc, ale zpívá se v ní Řekni cokoliv, jen ještě neříkej dobrou noc. Na jaře roku 1979 byl Paul McCartney v britském žebříčku nejprodávanějších singlů s touhle nahrávkou na 5. místě a úspěch sklízel také ve Spojených státech. V žebříčku týdeníku Radio & Records to bylo 2. místo, v Cashboxu 4., v Billboardu 5. a v Record Worldu 7. Paul McCartney a Good Night Tonight.
1: Srdcovky od dvojky.

řekni cokoliv a hlavně jestli ještě neříkej good night. Tolik Sir Paul McCartney v písničkách Od srdce, pro duši a pro uši. Jinak to byl návrat na špičku světových žebříčků z jara roku 1979. Paul McCartney má aktuálně na trhu skvělé album 14 novinek nazvané The Boys of Dungeon Lane, kluci z Dungeon Lane. Album se jmenuje podle krátké uličky v liverpoolské čtvrti Speak, kde Paul McCartney vyrůstal. Místo pro něj symbolizuje dětství, vzpomínky na mládí a dobu před vznikem Beatles. Po Ivoně Přenosilové a Karlu Gotovi nás čeká další hudební vzpomínka, a sice na Valdemara Matušku, který zemřel na Floridě 30. května roku 2009, kdy mu bylo 76 let a odpočívá na Vyšehradě, kde jeho věčný spánek hlídá jednoduchý nárobek s motivem kytary, který navrhl jeho někdejší soused z Floridy, akademický malíř Christian Kodet. V roce 1975 naspíval Valdemar Matuška ve spolupráci s manželkou Olgou českou verzi životního hitu americké vokální skupiny The Stylistics, písničky You Make Me Feel Brand New, díky tobě se cítím jako z brusu nový. The Stylistics byli se svou původní nahrávkou na konci jara roku 74 v zámořských přehledech hudebních týdeníků Cashbox a Record World na prvním místě a v britské singlové 20 na druhém. Valdemarův dvorní textář Ivo Fischer píseň nazval Ty a já a její nahrávka vznikla na konci roku 1975 v někdejším suprafonském studiu Mozarteum za doprovodu skupiny KTO a studiového orchestru pod vedením Mojmíra Balinga.

ty a já, Valdemar Matuška, jeho manželka Olga a velký zbor. Z pořádně početné rodiny pochází kanadská zpěvačka Celine Dion, která se narodila v roce 1968 jako nejmladší ze 14 sourozenců. Zpívá od 5 let, první písničku složila ve 12 a nejprve zpívala výhradně francouzsky, protože pochází z frankofonní části Kanady. A jak tvrdí, tak anglicky jako mladá vlastně vůbec neuměla a musela se potom angličtinu začít učit. Než pořídila první nahrávky v angličtině, byla už ale ve frankofonních zemích velkou hvězdou a na sklonku 80. let vyhrála, to bylo ovšem v barvách Švýcarska, velkou cenu Eurovize. V anglosaském světě uspěla Celine Dion premiérově z kraje 90. let s písničkou Where Does My Heart Beat Now, kde teď bije moje srdce. Celine Dion ale neprovázejí životem jenom dny zalité sluncem. V polovině ledna roku 2016 zemřel její objevitel a milovaný manžel René a hned 2 dny poté odešel na onen svět jeden z jejich bratrů a ona sama se v poslední době potýká s vleklými zdravotními problémy. Na podzim roku 1994 byla Celine Dion na prvním místě žebříčku nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s nahrávkou písně Think Twice, rozmysli si to dvakrát. My bychom řekli dvakrát měř a jednou řeš.

0: Think Twice a Kanaďanka Celine Dion, první místo britského žebříčku nejprodávanějších singlů z podzimu roku 1994.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady mrazivé léto na dvojce, tradiční letní pátračka. Letos, toto léto na dvojce prožíváme děsivé příběhy a vyhledáte hlavní postavy románů a seriálů, které vám dvojka nabízí. O vítězi se dozvíte každý pátek vždy po 13. hodině ve vysílání dvojky v pořadu Šťastná cesta. A pozor, hlasuje se výhradně prostřednictvím webového formuláře dvojka.rozhlas.cz. No a aby toho nebylo málo, tak vítěz každého týdne získává poukaz pro dvě osoby, pro dvě noci s polopenzí na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Dášu o dnešní indicii.
3: Můj služebník Ficko mi byl vždy oddaný víc než kdokoliv jiný na mém panství. Věděl, že pro zachování krásy a mládí jsem ochotná zajít velmi daleko. A nikdy se neptal na věci, o kterých bylo lepší mlčet. Bez jeho pomoci by se mé proslulé koupele nejspíš nikdy nezrodily a nedali by vzniknout legendě o krvavé hraběnce. Společně se dvěma věrnými důvěrnicemi a služebnými tvořil spolehlivý tým, který se staral o to, aby křik z mučíren nikdy nepronikl ven. Zdi mého hradu však tajemství o sériových vraždách nemohly ukrývat věčně a tak se postupně rozšířily daleko za hranice panství i celého Uherska.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: Jestli tedy už víte, tak se určitě naší hry zúčastněte. Držím palce. Vracíme se domů, kde nás čeká skupina Olympic. Frontman Petr Janda oslavil 2. května 84. narozeniny, uspořádal tradiční letní mejdan. Skupina Olympic vznikla na jaře roku 1963, a to rozštěpením rock'n'rollové kapely Karkulka, kterou prošli bezmála všichni přední praští big beatoví hudebníci. Olympic zprvu působil jako doprovodná skupina sólových zpěváků, kteří interpretovali převzatý repertoár svých velkých vzorů vesměs ze zámoří. Tak se Olympic představil v onom legendárním semaforském pásmu Ondráš podotýká, kde doprovázel Ivonu Přenosilovou, Pavla Bobka, Pavla Švába, Mikyho Volka a Josefa Laufra. A zbytek už je, jak se říká, historie. Nás dnes čeká nahrávka skladby nazvané Je to tvá vina, což je píseň skladatele a frontmana skupiny, zpívajícího kytaristy Petra Jandy a zesnulého textujícího básníka Pavla Vrby. Nahrávka, která za chvilku bude

0: Olympic v nahrávce z konce roku 1984. Je to tvá vina. Míříme do Spojených států amerických roku 1982, kde nás čeká rocková formace Steve Miller Band, kterou vede zpěvák, skladatel, textař a kytarista Steve Miller. Základy jeho první skupiny spadají do doby, kdy studoval v texaském Dallasu na střední škole. Formace si tehdy říkala The Marksmen. Během studií na univerzitě pak Miller vedl blues rockovou skupinu The Ardells, později známou jako The Fabulous Night Trains, úžasné noční vlaky. Po absolutoriu studií na University of Wisconsin-Madison se vydal ale do Dánska, kde pro změnu na Kodaňské univerzitě vystudoval literární vědu a historii. V roce 1966 se ale objevil v San Francisku, kde sformoval skupinu Steve Miller Band, jejíž sestava se často měnila. Třikrát se Steve Miller Band objevil na prvním místě amerických singlových žebříčků a my se s touhle skupinou vrátíme do jara roku 1977, kdy byla v žebříčcích amerických týdeníků Cashbox a Radio and Records na třetím místě, v Record Worldu na sedmém a v Billboardu na osmém. To všechno s nahrávkou písničky z tehdy novinkového alba Book of Dreams, kniha snů. Jmenuje se Jet Airliner, proudové, tryskové, dopravní letadlo.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

0: Steve Miller Band a jeho Jet Airliner, americký singlový hit z jara roku 1977. Aktuální čas 19 hodin 17 minut 36 vteřin. Dvojka vysílá živě. Čeká nás česká verze skladby italského tvůrce filmové hudby rodáka z Florencie v Toskánsku Piera Umilianiho. Jeho životní pouť se vejde mezi letopočty 1926 až 2001. Melodii složil v roce 1968 původně pro filmový dokument Švédsko, nebe a peklo. O rok později jeho písničku Mana Mana natočila na desky americká formace The Muppets, skrytá za animovanými postavičkami. Ale my si poslechneme domácí nahrávku téhle hudební legrácky, kterou z kraje 70. let pořídil s rozhlasovým orchestrem pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby, zpívající trombonista, trumpetista, aranžér, kapelník a výborný hudební režisér Pavel Vitoch, který se narodil v roce 1934 a odešel z tohoto světa v roce 2011. Mimochodem, skladbu jsem před více než půl stoletím na singlu objevil. Josefu Vobrubovi jsem ji přinesl a nahrávku Pavla Vitocha potom produkoval. Poté vyšla v roce 1971 na suprafonském singlu a na druhé straně téhle vinylové 45 byla vyprávěnka Mirka Černého Zatímco ty spíš. Nahrávka, kterou budeme poslouchat, pochází z června roku 71 a vznikla v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně. Pavel Vitoch a Mana Mana.
1: Mana Mana.

0: mana na na na na mana na na mana mana mana mana mana mana
1: mana mana. Nahrávka Pavla Vitocha a rozhlasového orchestru z června roku 1971. Příští měsíc se hudební svět připomene 49. výročí odchodu Elvise Presleyho na věčnost. Narodil se 8. ledna roku 35 a odešel náhle z tohoto světa ve 42 letech 16. srpna roku 1977. Na začátku léta roku 2016 zemřel také Elvisův dvorní a současně brilantní rock'n'rollový kytarista Scotty Moore. Ten se ovšem dožil 84 let. Elvis, který měl v amerických singlových žebříčcích od roku 56 do roku 2002 více než 150 zápisů, byl celkem 22krát na prvním místě žebříčků nejprodávanějších singlů výrazných amerických hudebních týdeníků, majitel ceny Grammy za celoživotní přínos hudební scéně, který byl v roce 1986, tedy in memoriam, uveden do clevelandské rock'n'rollové síně slávy, odehrál svůj poslední koncert 26. června roku 1977 v Indianapolisu a za necelé 2 měsíce poté už se o něm začalo mluvit v čase minulém, i když jeho nejvěrnější příznivci věří, že Elvis stále ještě někde žije, prostě se jenom odebral kamsi do ústraní. Původně francouzská píseň, která dostala s anglickým textem Paula Anky název My Way, moje cesta nebo můj způsob, můj styl, se stala jakýmsi životním vyznáním Franka Sinatry, ale naspívali ji mnozí další, třeba Brooke Benton, Tom Jones, autor textu Paul Anka, skupina The Platters, Shirley Bassey, Willie Nelson, Andy Williams, stejně jako Aretha Franklin a u nás doma třeba Karel Gott nebo Petra Janu. Elvis Presley se svou verzí bodoval v singlových žebříčcích na sklonku roku 77, tedy posmrtně. Jde o živou nahrávku z hudebního speciálu televize CBS Elvis in Concert, posledního Elvisova televizního vystoupení z roku 1977.

Elvis Presley a jeho verze dnes evergreenu My Way, první Elvisův single, který bodoval v hitparádách po jeho smrti na sklonku roku 1977. Vaby Daněk vlastním jménem Stanislav byl rodák ze Zlína, ročník 1947. Vyučil se zámečníkem, vystřídal hned několik nejrůznějších profesí a když se potom v roce 83 vydal na profesionální dráhu hudebníka, zrovna pracoval jako řidič dopravní zdravotnické služby. V oblasti trampské muziky se etabloval jako člen sokolovské skupiny Plížáci, se kterou získal v roce 71 nejvyšší ocenění na portě. Totéž si potom o 3 roky později zopakoval se zlínskou, ovšem v té době gotwaldovskou, skupinou Rosa. Klíčový podíl na vítězství v roce 1971 měly Vabyho skladby hlavně Tonka, která se stala doslova hitem festivalu. A o 3 roky později to byla už dnes zlidovělá Rosa na kolejích. My si teď poslechneme autorskou nahrávku písničky Vabyho Daňka Na cestě, kterou poprvé nahrál v roce 83 a potom v nové verzi v roce 1996.

0: S Vabym Daníkem jsme byli na cestě za písničkami Od srdce, pro duši a pro uši a poslouchali jsme autorskou nahrávku jeho skladby Na cestě. Britský poprokový zpívající autor rodák z Londýna, Rod Stewart, z kraje tohoto roku 10. ledna oslavil 81. narozeniny. K nám zavítal poprvé před bezmála 10 lety a skvělý premiérový koncert v České republice odehrál 7. listopadu roku 2016 v pražské O2 aréně a potom se na stejné místo s velkým úspěchem vrátil na začátku července roku 2024. Nádhernou baladu Ruby Tuesday, Rubínové úterý, napsali Keith Richards a Mick Jagger a v podání jejich domovské skupiny The Rolling Stones vyšla v roce 1967 na albu Between the Buttons, mezi tlačítky, respektive mezi knoflíky. A s pořádným odstupem v roce 1993 se k téhle písni vrátil právě Rod Stewart, který při té příležitosti prohlásil: tuhle píseň od Stonesů jsem vždycky miloval a právě teď nastal ten správný čas, abych se ji pokusil naspívat. Samozřejmě jinak, než zní v originále, protože jinak by to nemělo sebe menší smysl.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Rod Stewart a jeho verze písně Rubínové úterý z repertoáru skupiny The Rolling Stones, původně z roku 67, a nahrávka Sira Roda Stewarta měla letopočet 1993. Petra Janů se narodila v Praze jako Jana Petru v roce 1952 a na konci roku 19. listopadu oslaví 74. narozeniny. Na konci září roku 1989 vznikla v jevanském studiu Electrovox za doprovodu tamní rezidenční studiové skupiny vedené Karlem Svobodou nahrávka Svobodovy melodie, kterou autor textu Pavel Vrba nazval Věčná škoda na stokrát.

Věčná škoda na stokrát. Petra Janů v nahrávce z konce září roku 89. Zůstaneme ještě chvilku na domácí hudební scéně, kde nás čeká banjo band Ivana Mládka, jehož frontman a zásadní tvůrce repertoáru oslavil na začátku února tohoto roku 84. narozeniny. Jak to vypadá v denním baru Embassy, to nám přiblíží Ivan Mládek v nahrávce písničky, ke které složil hudbu a napsal text. Skladbu v Embassy banjo band natočil v roce 1993 v průhonickém studiu V Karla Wagnera.

Do denního baru Embassy nás zavedl v autorské nahrávce z roku 1993 Ivan Mládek se svým banjo bandem. Dnešní hudební setkání zvolna končí, ale vy nikam nepřelaďujte, protože stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta vysílá 24 hodin denně a jen co dozní závěrečná vzpomínková písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. Hudební finále obstará milostná balada americké skupiny Bon Jovi, které vyvodí zpěvák a spolutvůrce repertoáru John Bon Jovi, který na začátku letošního března oslavil 64. narozeniny. Skupina z New Jersey bodovala na začátku roku 1993 v amerických singlových přehledech se svým v pořadí 20. singlovým hitem s milostnou baladou Uložím tě do postele z růží I'm gonna lay you down in the bed of roses. V žebříčcích týdeníků Cashbox a Radio and Records byla čtvrtá, v Billboardu 10. a v britské singlové 2013. No a tímto singlem také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, vážím si to a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se s přáním hlavně zdraví a ať vás život baví, loučí až do našeho zítřejšího hudebního setkání, posledního v tomto týdnu, Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Václava Čtvrtka Hrompac a Tanci Bůrek. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Naši dva dobří známí, obr Hrompac a mužíček Tanci Bůrek, zase seděli a čekali, jestli nechytí ptáčka posměváčka s rezatým ocáskem. Když tu kolem utíkala princezna v růžových šatech a plakala tolik, až se udělala duha. Proč jen princezna tak naříká? A co s tím udělají naši dva hrdinové? O tom bude dnešní pohádka, která se jmenuje Jak Hrompac a Tanci Bůrek potěšili smutnou princeznu.

0: Dobrý večer, deti. Obr Hrompac a trpaslíček Tancibůrek seděli už třetí den pod lískou. Tiše hlídali lapací klícku s jadýrkem z lískového oříšku.
1: A nač je tam vlastně to jadýrko?
0: Zabručil Hrompac.
2: Přece, aby se na něj chytil ptáček s rezatým ocáskem,
0: špitl Tancibůrek.
1: Aha,
0: broukl Hrompac a klepl se prstem do čela, až to řinklo jako perlík o kovadlinu. Seděli dál a čekali na ptáčka posměváčka, ale v tom utíkala kolem lísky princezna. Měla růžové šaty, běžela na špičatých kramflíčkách a šla od ní vůně. A ta princezna plakala, až se to rozléhalo.
1: Proč pak pláčeš?
0: Povídá jí Hrompac.
2: Protože ho nechci za muže,
0: řekla princezna a z očí vytrysklo tolik slz, až se udělala duha.
1: Tak si ho neber,
0: povídá zas Hrompac.
2: Ale když já ho mám ráda,
0: vzlikla princezna. A na tom zůstalo. A žádný z těch dvou nevěděl, kudy s tím dál. Až Tancibůrek štípl Hrompace do toho jeho hromského palce, Hrompac o krok poodstoupil a už tam trpaslíček Tancibůrek stojí a ptá se princezny.
2: A čím pak je ti ten princ protivný?
0: Princezna se zamračila.
2: To byste ho museli znát.
1: To se může snadno stát,
0: řekl Hrompac. Sfoukl si princeznu opatrně na dlaň, aby ji nepomačkal. Tancibůrka si posadil za ucho, překročil horu, překročil les a byli v královské zahradě až vzadu. Stál tam pod hruškou stolek a u stolku seděl na stoličce princ. Hrompac se honem začal tvářit jako skála, co tam stojí od věků, aby se snad princ nevylekal. Princezna plakala do zlatého kapesníčku a Tancibůrek si prohlížel prince. Za chvíli se ohlídl na uplakanou princeznu a povídá.
2: No a co má být? Vždyť je to docela pěkný, obyčejný princ. Jen počkejte za chvíli,
0: špitla princezna. A tak ještě chvíli počkali. Najednou princ řekl es půl a začal zpívat.
2: Když hudeb zní do ticha zarhady a měsíc tiše září, já nevyměňu bych vás za hrdy, má princezno,
0: A jak princ tak zpíval, princezna plakala čím dál tím usedavěji. Když proplakala tolik zlatých kapesníčků, co jich ještě chybělo do tuctu, dupla špičatým kramflíčkem a řekla.
2: To je neštěstí, to je neštěstí. Všechno bych vydržela, ale prince, co říká hudeb místo hudba, toho já si vzít nemůžu. A mám ho tak ráda.
1: Co teď? Povídá Hrompac a drbal se a drbal ve vlasech. Vydrbal z nich veverku
0: a loňskou borovou šišku, ale jinak nic pořádného. Princezna zatím začala chřadnout od pláče a každou chvilku byla o krapítek míň hezká. Tancibůrek sedí Hrompacovi za uchem a tiše se na to všecko dívá. A najednou povídá Hrompacovi do ucha.
2: No a co by? Tak mu dej pořádnou herdu do zad a bude.
0: Hrompac cvrnkl prince do zad, až to žuchlo. Žuchlo to, v princovi se to od herdy přesypalo, všecko naskákalo, kam to správně patřilo, a princ rovnou spustil.

0: Já nevyměnil bych vás za hrady, má princezno, o, tralalala, o, o, o.
1: Princezna pověsila kapesníčky na šňůru, aby to uschlo, a byla svatba. Třetí den té svatby pošeptal tancibůrek Hrompacovi do ucha.
0: Honem, zpátky pod lísku, jestli už se tam nechytil na oříšek ten ptáček s rezatým ocáskem, honem.
1: Chytil se? Nechytil? Uvidíme zítra. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkný čtvrteční večer z Dvojky. Celá sláva tohoto světa za babku nestojí tomu, jehož duši opravdová moudrost osvítila. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad v 21 hodin, no a ve 22 hodin v mrazivém létě Dvojky premiérová četba Dívka ve vlaku. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na svých toulkách naší historií se dnes vracíme k postavě, která znamenala pro naše národní obrození víc než 10 jiných. Kořeny oné postavy byly české, ona sama, tedy spíš on sám, se narodil na Slovensku, ovládal kromě klasických všechny jazyky střední Evropy, mezi nimi samozřejmě ty slovanské. Psal ponejvíce česky.
2: Pavel Josef Šafařík.
1: Je jeho jméno. Zatímco průvodce tímto seriálem znáte jako...
0: Ivanu Valešovou...
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a Josefa Veselého. Ti všichni vám přinášejí seriál o české historii, jež před lety inspirovali knihy Petra Hořejše. Námět dnešní 666. schůzky vám přiblíží úryvek ze Šafaříkova dopisu pro život jeho pisatele přímo příznačný.
2: Celá sláva tohoto světa za babku nestojí tomu, jehož duši opravdová moudrost osvítila.

0: Když se v květnu 1833. roku přistěhoval Šafařík po 14 letech ze srbského Nového Sadu do České Prahy, vrcholila tu zrovna chřipková epidemie. Ta postihla i většinu přátel, s nimiž se chtěl setkat. Rovněž s bytem, který pro něho najal Palacký, nebylo ještě všechno v pořádku. Nezbylo, než hledat útočiště v hotelu. Jeho rodina si rozhodně nežila v přepichu.
1: Což konstatoval domácí učitel Šafaříkových dětí, pozdější historik Václav Vladivoj Tomek.
0: Byt byl skromný, okolnostem chudě opatřeného soukromého učence přiměřený.
2: Ten soukromý učenec měl za sebou dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích.
3: Sepsal je v Novém Sadě a vydal v Budíně.
2: Německy samozřejmě.
1: Proč německy, když mu šlo o to vyzdvihnout slovanský jazyk a jeho písemnictví?
2: Protože ale Šafařík cítil sám potřebu to ve svých dějinách vysvětlit.
0: Mnohé asi překvapí, že jsem napsal tuto práci německy a ne raději v některém slovanském jazyku a jmenovitě v nářečí svého kmene. Vedly mě k tomu dvě příčiny. První z nich byla ta prostá náhoda, že spisy, z nich jsem čerpal, byly skoro všechny německé. Druhou bylo přání, aby knihu mohli číst všichni studenti a přátelé literatury různých slovanských kmenů naší monarchie. Než ze zkušenosti vím, že rozdílnost nářečí písem a pravopisu vytváří přehradu mezi těmito kmeny, k jejímuž odstranění by měl sotva odvahu a chuť jen jeden ze stovek učenců. Toto přiznání je bohužel žalostné, ale pravdivé.
3: Pavel Josef Šafařík dospěl ve svých dějinách k názoru, že Slované jsou jediným velkým národem, z něhož žije jenom v Habsburské monarchii 7 kmenů, tvořící polovinu rakouských státních občanů, a slovanské jazyky pak jsou jejich jednotlivá nářečí.
2: Těmi kmeny jsou podle něj Češi, Poláci, Slováci, Srbové, Slovinci, Chorvaté a Rusíni. Jejich mateřštinou jsou...
1: Nářečí, to už jsme slyšeli.
2: Podle Šafaříka staroslověnština nebyla jakousi jejich matkou, ale jenom starší sestrou.
3: Většina tehdejších učenců zabývajících se slavistikou si ovšem myslela pravý opak.
2: Česká literatura...
3: Slovenská literatura vlastně tehdy ještě neexistovala, jelikož stále nebyl kodifikován spisovný slovenský jazyk.
2: Česká literatura pro něj byla významným přítokem do mohutného řečiště celoslovanského písemnictví.
0: Po příchodu do Prahy se Šafaříkův zájem soustřeďoval na otázku původu Slovanů, jejich nejstarších dějin.
1: Píše Šafaříkův životopisec doktor Jan Novotný.
0: Původně se domníval, že k rozluštění záhad slovanského dávnověku přispěje Kolárovo dílo Rozpravy o jménech, počátcích i starožitnostech národu slávského a jeho kmenů. Byl však jim hluboce zklamán. Kolárovi romantické hypotézy, že název Slovanů se odvozuje od starověkého indického božstva, považoval za mylné a fantastické. Ale utvrdili v něm na druhé straně myšlenku, že se sám ujme přípravy skutečného vědeckého díla o nejstarších dějinách Slovanů.
1: To ovšem musela být nadlidská práce.
2: Šafařík se

0: ní odedávna.
1: Spis o původu Slovanů. Následovaly slovanské starožitnosti nejprve v sešitech, pak i knižně, už česky.
0: Šafařík v nich rekonstruoval obraz života pohanských Slovanů a jejich dějin od nejstarších dob do konce 10. století, kdy slovanské národy většinou přijali křesťanství.
1: Ten obraz byl idealizovaný.
2: Jinak tehdy o slovanské minulosti psát ani nešlo.
0: Podle autora jsou Slované rovnocennými prvotními praobyvateli Evropy, jakými byli Řekové, Římané a Germáni.
1: Byla to tehdy velice odvážná teorie.
2: Jak pak by ne? Ti podceňovaní Slované se přece nemohli rovnat evropské elitě. Takové a podobné hlasy se ozývaly především z německých řad.
1: To se samozřejmě v míře nemalé týkalo i české kultury.
0: Šafaříkova myšlenka byla nadšeně přivítána.
2: Pochybuji, že i Němci.
0: Ti ji nevítali, ale českou veřejností a potažmo i další slovanskou veřejností byly starožitnosti přijaty s otevřenou náručí jako dílo přímo epochální.
1: Byly přeloženy do polštiny, ruštiny, také do němčiny a ještě do dalších jazyků.
0: Šafařík si jimi vydobil renomé celoevropsky uznávaného vědce.
3: Mnozí spisovatelé, zvláště jinonárodní, ve starých dějinách Slovanů nehrubě zběhlí, pokládali Slovany za národ docela nový. Teprve v 5. století ve společnosti Hunů, Avarů a jiných asiatických jinojazyčníků v Evropě se zjevivší. Toto jejich domnění jako velice mylné soudný zkoumatel starožitností slovanských uváží-li věc bez předsudků, všestranně a bedlivě, zajisté sám brzo a dokonale se zná. Kmeny slovanské jsou obyvatelé Evropy prastaří, od nepaměti, anebo zde s jinými původními kmeny, jmenovitě skeltským, německým, litevským, tráckým, řeckým a latinským, spolužili.
2: Tvrdí Pavel Josef Šafařík ve svých starožitnostech.
1: Neměl pravdu a zároveň ji i měl.
2: Což si odporuje.
1: Neodporuje. Slované do střední Evropy skutečně přišli. Jejich pravlast ležela na východě v krajích kolem řeky Visly a v Zakarpatí.
0: Což ovšem není žádný Orient, ba ani Asie, nýbrž Evropa.
1: Slované byli a jsou tedy v skutku Evropané.
0: I když původně nikoli středoevropané.
1: Korektury doznal i Šafaříkův vysněný obraz starých Slovanů jako pilných včeliček, lidí veskrze mírných a míru milovných, vynikajících svou holubičí povahou, kteří byli už v předhistorické době organizováni podle jakýchsi demokratických zásad.
2: A nebyli?
1: Nebyli.
2: Žádní holoubci?
1: Ani holubice.
3: Ostatně příměr o holubičí povaze vznikl z naprosté neznalosti holubů a pro Slovany je doslova urážlivý.
2: Což poznamenal spisovatel a publicista doktor Ludvík Souček ve svém opravníku obecně oblíbených omylů.
3: Holuby jsou mimořádní vsteklouni a nesnášenlivci. Největší počet, v jakém se navzájem jakž takž snesou, je pár. Jinak musí být vzdáleni alespoň z dosahu úderu zobákem. Kdykoliv samice opustí hnízdo, chová se k ní samec hrubě a despoticky, pronásleduje ji, klove a nedá jí pokoje ani k pití a k jídlu, dokud se nevrátí na hnízdo. To všechno ještě před pářením a snášením vajec.
2: Tolik malá odbočka do říše živočišné, díky níž se raději od holubičí povahy budeme distancovat.
1: Tím spíš, že jsme ji nikdy neměli.
0: Ani jsme ji nemohli mít. S povahou mírnou a snášenlivou bychom věru v průběhu historie sotva odolali ustavičnému náporu ze severu, ze západu a od jihu.
2: A taky od východu.
0: Staří Slované
1: a v jejich rámci i Čechové
0: se dovedli bez všech ohledů rvát a válčit.
1: Stejně jako jejich protivníci.
0: Jednu výjimku však Slované přece jenom mají.
2: Příznivou?
0: No, jak se to vezme. Ale ano, na rozdíl od všech ostatních známých národů neměl žádný slovanský kmen své

0: nového boha války.
1: Ten u Germánů, Keltů, Babyloňanů, Féničanů, Egypťanů, Římanů, Řeků, Májů, Inků a kdo ví koho ještě, byl obvykle bohem hlavním nebo aspoň vynikajícím.
2: A Slované nikoho takového?
1: Nikoho.
2: Inu, aspoň něco.
3: V roce 1838 byl Pavel Josef Šafařík požádán, aby se za odstupujícího Františka Palackého ujal redigování časopisu Českého muzeum. Za tuto funkci mu náležela odměna 120 zlatých ročně. Už předtím nastoupil do funkce cenzora literárních děl, kromě knih teologických, za tento úřad dostával 400 zlatých ročně. Jeho rodina měla již tolik prostředků, že se mohl úplně vzdát podpory vlasteneckých mecenášů.
2: Národní buditel, profesí cenzor. Další protiklad.
4: Na to, jak tento nezáviděníhodný úřad...
2: Ale dobře placený.
4: Šafařík vykonával. Na to měli různé názory už jeho současníci. Je pravda, že se pečlivě držel a někdy až příliš stroze cenzurních předpisů. Tak například nepropustil dva články z českých dějin od Václava Vladivoje Tomka.
1: Na druhé straně jako člověk tolerantní se snažil, jak to jenom bylo možné, bezduchost cenzurní instituce otupovat.
2: Otupovat? Ta byla přece tupá dost.
1: Kde to šlo, ponechával průchod myšlenkám a pracím, které nemusely vždycky plně odpovídat oficiálním názorům a představám.
2: Mírný pokrok v mezích zákona?
1: Tak nějak. I on ale často narazil.
2: Dokázal se však obhájit.
1: To uměl skvěle. Když byl obžalován u pražského policejního ředitelství, že schválil Zapovo zrcadlo života ve východní Evropě, vypracoval na jeho obhajobu učené pojednání, které bylo obsáhlejší než sama inkriminovaná knížka.
3: Šafařík hodlal zpracovat i novější dějiny a reálie slovanského etnika, ale to se mu už nepodařilo. Omezil se na méně rozsáhlý slovanský národopis se souhrnem údajů o sídlech, rozloze a lidnatosti slovanských národů s charakteristikami jejich jazyků, literatury a folklorních specifik. V tomto národopisu se dopracoval už značně diferencovaného pohledu na Slovany. Stále je označoval za jediný kmen slovanský, který se dělí na 7 národů a stejně tolik slovanských řečí, včetně vymírající polabštiny. K tomu definoval 14 nářečí. Tak jako Kolárovi i jemu byla jeho rodná slovenština pouhým nářečím řeči českého.

0: V revolučním roce 1848 bylo Šafaříkovi 53 let.
1: Byl to člověk apolitický, k politice měl příslovečnou antipatii.
0: Mohli bychom se divit, ale my, jsouce poučení dnešní politikou, se nedivíme.
1: Přesto ho var doby vtáhl.
0: Neboli byl vtažen, abychom zdůraznili, že se nijak zvlášť nesnažil.
1: Začal věřit vládě, že je ochotna k ústupkům.
2: V tom ho utvrzoval i fakt, že byl císařem Ferdinandem konečně jmenován mimořádným profesorem slovanské filologie na Pražské univerzitě s platem 600 zlatých.
1: Rovněž byl povolán do Vídně do vládní komise pro reformu rakouského školství.
2: Jeho odjezd se stal hotovou politickou manifestací.
0: Což asi Šafařík sám nenesl příliš libě.
2: Ve Vídni se nezabýval jenom problematikou školství, ale zasahoval i do jednání o budoucím státoprávním spojení Čech, Moravy a Slezska.
1: Vypracoval pamětní spis o zrovnoprávnění češtiny s němčinou.
3: Oba národové, Češi i Němci, jsou oprávněni a povoláni, aby se ve svém přirozeném jazyku a prostředkem jeho duchovně vzdělávali. Školy jejich musí být tak zřízeny, aby každému žáku nejpohodlnější příležitost byla naučit se druhému v zemi užívanému jazyku v té míře, jak toho budoucí jeho povolání vyžaduje, nepozbývaje tím své národnosti.
1: 2. červnový den roku 1848. se konal v sále na Žofíně slovanský sjezd, když předtím delegáti prošli v průvodu Prahou.
2: Promluvil Palacký, zástupci jednotlivých národních delegací. Nakonec se přihlásil o slovo Pavel Josef Šafařík.
1: Nikdo od pana profesora filologie nečekal, že by jeho projev byl politický.
2: Spíš si každý říkal, že ho čeká učená jazykovědná přednáška.
1: Jeho řeč byla krátká, mluvil bez jakékoliv přípravy spatra.
3: Co nás zde shromáždilo? Hnutí národů, jakého v dějinách lidských nebylo, před kterým vláda bodáků a špehů klesá, lid se o dědictví jemu odkázané hlásí. Národy se seskupují a radí se o sobě i o nás ve Frankfurtu i v Pešti. Nuže, když jiní národové se radí a naši budoucnost ustanovují, poraďme se my sami o sobě a o své budoucnosti. Radí-li se jiné národy u nás, je to jen dokladem, že nás považují za neschopné vyššího politického života, za předem předurčené ke služebnosti, k podanství jiných, vyvolených, nadějnějších a ušlechtilejších národů. Losy národů jsou vrženy. Přišla i pro nás doba rozhodná, dříve nežli jsme se jí nadáhli. Buď to se očistíme skutkem a dokažme, že jsme schopni svobody, nebo se přelejeme v Němce, Maďary a Vlachy. Buď to dokážeme, abychom s pravou chloubou mohli říct před národy, já jsem Slovan, anebo přestaňme Slovany býti. Mravní smrt jest nejhorší smrt.
1: Neřekl toho mnoho, ale co řekl, to stačilo.
2: Podle svědectví současníků Šafaříkova řeč účastníky slavnostního zahajovacího shromáždění slovanského sjezdu doslova ohromila.
1: Sálem se rozlehla bouře potlesku a jásotu.
2: Ten nenápadný, možná trochu suchársky vypadající a působící profesor vyjádřil nejniternější pocity své i všech přítomných.
1: Aby je otevřeně vyslovil už předtím, k tomu patrně chyběla až dosud odvaha.
2: Teď to řekl.
0: My se událostmi roku 1848 budeme ještě zabývat podrobněji. Teď jenom krátce shrňme, že v polovině června 1848 roku byl slovanský sjezd, kterému předsedal právě Šafařík, zakázán. Byl přerušen povstáním, které však generál Windischkreutz rychle potlačil.
1: Šafařík nebyl ani zatčen, ani vyšetřován.
2: Kandidoval ve volbách do Říšského sněmu. Byl zvolen, ale svého mandátu se vzdal.
0: Možná opět nedostatek odvahy.
3: Uposlechl jsem vnitřního vnuknutí a hlasu, který mi vzdalovati se každého dějiště a setrvati v službě nauk velí.
0: Takže uposlechl, vzdálil se a setrval. Nebyl první a zdaleka ne poslední v tomto národě.
3: Obírám se nyní téměř výlučně pracemi úřadu a jinými povinnostmi, které co den se množí. A naproti tomu sil ubývá.
1: Jeho zdraví bylo podlomeno, stejnou měrou tělesně i duševně.
2: Trpěl těžkými depresemi. Obával se, i když bezdůvodně, politické persekuce.
1: Přes svoje churavění dokázal připravit do tisku svoje dílo o původu a vlasti Hlaholice.
2: Navíc mu už síly nezbyly.
1: Na druhé straně se mu ulevilo ve starostech o potomky.
2: Nejstarší syn Vojtěch se uchytil jako profesor na obchodní akademii ve Vídni.
1: Druhý syn Jaroslav vystudoval medicínu a stal se dobře situovaným vojenským lékařem.
2: Také třetí Šafaříkův syn se dal k vojsku a rychle si v něm vysloužil důstojnickou hodnost.
1: Přes jisté uklidnění však nemoc pokračovala.
2: Od roku 1860 se k bolestem hlavy, nechutenství a nespavosti přidávaly závratě a dočasná ztráta zraku.
1: Při návratu z knihovny ho jeho žena nalezla v tmavé předsíni erárního bytu v Klementínu v bezvědomí. Vědomí sice nabyl, ale jeho obtíže se stupňovaly.
3: 23. května 1860 v 9 hodin ráno odešel Šafařík tajně ze svého bytu. Když po nábřeží došel až na řetězový most, vrhl se přes zábradlí jeho severní, tedy staroměstské strany, do řeky. Služka, kterou Šafaříkova choď za ním vyslala, když zjistila jeho odchod, byla jenom pouhým svědkem sebevražedného skoku. Lodníci a pískaři pracující na blízké náplavce Šafaříka téměř okamžitě vytáhli. Doktor Staněk, rodinný přítel a náhodně přítomný na místě činu, zjistil, že Šafařík neutrpěl žádné zranění a zůstal při vědomí.
1: Trval ještě jeden rok a jeden měsíc, než přišla mozková mrtvice.
2: 26. června 1861 Pavel Josef Šafařík zemřel.
1: Z jeho tváře se po smrti vytratily jakékoliv stopy po přestálém utrpení.
0: Když ho na úmrtním loži spatřil Jan Evangelista Purkyně, řekl:
3: Jak je krásný.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 666. schůzka s toulkami českou minulostí. 667. s podtitulem Studna vzdělanosti a můz uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Jestli se cítí více herečkou, tanečnicí nebo zpěvačkou, mi prozradí můj host Radka Pavlovčinová. Co obdivuje na slavné tanečnici Josephine Baker, kterou stvárňuje na divadle? Kdo jí nejvíce překvapil při zkoušení muzikálu Klan Baťa? A proč ještě se svým úspěšným bratrem, zpěvákem Adamem Pavlovčinem, nenaspívala duet? Tyhle otázky položím Radce Pavlovčinové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor o dění kolem nás. Svůj pohled v příštích minutách nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a publicista. Já vás vítám, dobrý den.
4: Pěkně zdravím, dobrý den.
3: Ohledneme se například za literární legendou, okomentujeme směřování kulturní politiky i hledání nového šéfa Národní galerie a řeč bude také o Šeříku v oranžové obálce. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, spisovatel, novinář i disident. V čem, pane Kosatíku, tkvěla síla Vaculíkova slova? V čem je těžiště jeho díla?
4: Já bych řekl, že v tom, že on po dlouhou dobu, po asi tak půl století od té chvíle, kdy nastoupil v literárkách, to bylo v roce 65, až do své smrti v roce 15, tak intenzivně a po většinu té doby taky pravidelně dokázal do té společnosti dodávat podnětné myšlenky. Ale vlastně s tím začal ještě mnohem dřív než v tom 65. roce a to souvisí s domem, kde si tady povídáme, protože on už na začátku 60. let byl jedním z nejuznávanějších rozhlasových reportérů a publicistů a tehdy byl členem té redakce, kde byla taky třeba Odka Bednářová, tak a kde se připravovalo to, co později bylo nazváno obrodným procesem a k čemu on zaujal mnohem tvrdší postoj než mnozí ostatní, kteří často mínili, že nějak by ten systém šlo možná opravit a on naprosto zásadně a kategoricky už v románě Sekira napsal, že to prostě nepůjde a že on už, ačkoliv ještě tehdy formálně straník, tak už se cítí na té opačné straně a že je to prostě v rozporu s lidskou přirozeností, kterou on v tom románě velmi dobře pojmenoval.
3: Ludvík Sekyra, autor, vy už jste zmínil román Sekyra, také třeba dílo Rušný dům, Morčata, Český snář, Cesta na Pradět a tak dále.
4: Mimochodem, Loučení k paně, možná nejvybroučenější.
3: Máte vy nějaké oblíbené dílo? Nebo fejeton, cokoliv od Ludvíka Vaculíka, k čemu se rád vracíte?
4: Já tu Sekyru čtu od takových 15 let každý, možná některý rok jsem vynechal, ale čtu to opakovaně, protože pro mě v tandemu s Kunderovým žartem je to fakt jako klíčová kniha, která pojmenovává to, v čem ta totalita opravdu šlape po člověku a ten Vaculík je mi ještě bližší než ten Kundera, protože on na to jde s nasazením té své nesmírné emotivity a jako troufal bych si, pokud třeba některý posluchač by to neznal, ten tu knihu, čemuž bych se divil, tak troufal bych si to doporučit, protože je to i velmi moderně psaný a to i z dnešního hlediska, kdy už uplynulo velmi mnoho let od toho prvního vydání, ale on to psal takovou metodou letmé betonáže nebo filmových střihů, pohybuje se tam v čase, tam i zpět jako čaroval s tím neskutečným způsobem, ačkoliv to byla jeho literární druhotina, by se dalo říct. No. Ale už byl mistrem.
3: A čím se, pane Kosatíku, vyznačoval, pokud to lze takhle pojmenovat, jazyk Ludvíka Vaculíka, když se podíváme na jeho texty?
4: No, to bohatství bylo nesmírné a my to vlastně teďka ještě dál dopoznáme, protože někdy v těchto dnech, nevím přesně, ale vychází ta jeho klíčová kniha, kterou nechtěl vydat ze svého života, jmenuje se Stará postel a tam on tematizuje lidskou erotiku, sexualitu a jako to, co v tom člověku podle něj, znovu to opakuje, nejhloub. A myslím si, že to pro lidi, kteří mají literaturu rádi a kteří k ní mají cit, tak to bude velmi příjemné obohacení, protože on tam podle mě fakt vymyslel pro ta erotická témata úplně novou řeč a nádherný jazyk. No a puritáni budou vřískat, že je to pornografie. No. Ale to už on několikrát v životě zažil a myslím si, že to ti puritáni tehdy neprosadili a domnívám se, že ani tehdy neuspějou, poněvadž ta literatura je opravdu krásná a bohatá, ta jeho.
3: Jinak na přelomu století se Ludvík Vaculík stal jedním z nejhlasitějších odpůrců českého vstupu do Evropské unie.
4: No mimo jiné, ale tak on to argumentoval podobně jako třeba Václav Havel, který nebyl odpůrcem, ale jako oba téměř bych řekl shodně, říkali, že tomu ekonomicky velmi tehdy dobře vyfutrovanému projektu chybí cosi jako ideové zastřešení nebo posvěcení, nebo prostě hlubší ideovost, která by všechny ty země propojila i něčím víc než ekonomickou výhodností. No a v tom, jak víme, tak měl pravdu.
3: Oslovuje nás i v současnosti právě ten vaculíkovský literární myšlenkový svět?
4: Já jsem přesvědčený, že ano. A kdyby třeba někdo hledal, jak se do něj dostat a třeba se zalekl nějakého románu nebo tlusté knihy, tak bych to zkusil přes ty fejetony. Ony nevyšly knižně všechny, ale ty nejlepší vyšly v celkem 4 výborech. Jmenovalo se to, snad si vzpomenu, Poslední slovo, Dřevěná mysl, Říp nevybuchl a Jsme v nebi. Jsou to 4 krásné knížky, složené ve směs textů, kde každý má jednu, maximálně 2 tiskové strany a on to prostě odevzdával do těch Lidových novin, kde to vycházelo v týdenních intervalech a říkal, že s každým tím textem se psal minimálně 3 dny a je to na tom vidět. On opravdu věděl, že je na malém prostoru a takže je v zájmu všech, hlavně jeho, aby se maximálně zkoncentroval. Takže je tam, jsou to všechno etidy na téma, jak na malém prostoru vyjádřit mnohonásobek toho, co je považováno za možné.
3: Obraťme list, ale zůstaneme vlastně u literatury. Na divadelním festivalu v Avignonu se před pár dny četlo torzo vlastně zapomenuté nebo neznámé hry Václava Havla. Nedokončený text byl totiž bezmála 40 let v pozůstalosti spisovatele, signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka, přítele Václava Havla, u kterého si text schoval před státní bezpečností. Šeřík Václav Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako varování. Je to jednoaktovka, ve které Ferdinanda Vaňka navštíví v jeho letním sídle, zřejmě na Hrádečku, příslušník tajné policie Šeřík. A to čtení základu hry bylo součástí vzpomínkového večera, který se ve Francii konal u příležitosti nadcházejícího výročí nedožitých 90. Václava Havla. Tak co říkáte tomuto objevu, pane Kosadík?
4: Že nemám moc co dodat, protože vím přesně to, co jste teďka řekla vy a tu hru tady neznají ani havlologové, jak jsem se včera telefonicky ujišťoval, tak jsem na to zvědav, tím nechci tady vznášet nějaká podezření nebo to, ale je fakt, že Václav Havel o té hře nikdy nemluvil, tak buď to na to, jo, on třeba, když mluvil o různých ztracených textech, nebo stýskal si, že někde něco zmizelo, tak často zase v souvislosti třeba tady s touto budovou, s Českým rozhlasem, si stýskal na to, že mu tady zmizely ty nahrávky, které pořídil ve Spojených státech, když tam v roce 68 zpovídal naše přední exulanty. Myslím, že teď nedávno se z toho nějaká část našla, takže už se to možná celé začíná vynořovat a to bych si přál, protože tam on zpovídal Ferdinanda Peroutku, Petra Zenkla, Jiřího Voskovce a vlastně kohokoliv z českých tehdejších žijících exulantů si člověk představit, čili samé velké osobnosti. Tak to mě zajímá. No, ta aktovka, no, tak uvidíme. No, já bych to dal ještě do širší souvislosti. Já bych byl rád, kdyby to přitáhlo zase trošku větší pozornost jako obecně k Havlovým hrám. Zjišťoval jsem si, co z něj se například třeba v Praze hraje a jsou to zase teda spíš ty aktovky. Ta audience, ta je vděčná a věčná, tak ta nesleze zjevišť ještě 100 let, ale on určitě ty akcenty významu měl rozložené jinde a počínaje zahradní slavnosti a konče, já nevím, čím pokoušením a vlastně i odcházením, že jo. A to tak jako by bylo současnou dramaturgií a dokonce i v Praze a ve velkých městech považováno za možná příliš obtížnou věc. To je vůbec zajímavé, že když dneska přijdete na malé město, tak často zjišťujete, že tam dávají takovej docela jednoduchý repertoár, až je mi to líto. Pořád frčejí ty Perly Pany, Serafinky a tenhle ten typ jako lidové komedie nebo operety a tak. No, lid to zřejmě žádá, ale nemusí se vždycky lidem dávat jenom to, co žádají, protože oni nevědějí možná, co všechno je. Takže když by se jim tam občas takhle podstrčilo Václav Havel...
3: Hasanace.
4: Třeba
3: nebo Čeřík, mimochodem, no. Ten nedopsaný text dokončil umělecký šéf Davidského divadla, přesně tak, Jiří Havelka.
4: Takže tam to možná taky
3: uvidíme na podzim.
4: Jasně, samozřejmě, těším se na to.
3: Mimochodem, jak vidíte, nebo odhadujete, pane Kosadíku, další osud knihovny Václava Havla v Pražské Ostrovní ulici.
4: Pochmurné téma navazujete, no je mě nesmírně líto, že v roce teda 90. nedožitých Havlových narozenin se děje právě toto a že to nedokázali vykomunikovat lépe. Doufám, že teda ta paní Dagmar Havlová, která stojí v pozadí těch změn a toho nového pohybu, takže to opravdu má promyšlené, abychom se nedočkali toho, že staveniště, obrazně řečeno, teď je to jakýmsi staveništěm, nevíme, co vznikne, tak aby nebylo rozestavěno léta. No. Mě líto toho týmu, který tam fungoval, protože já jsem tu instituci měl rád. Pro mě vždycky byla čest, když tam třeba něco uváděli mě a hlavně jsem tam rád chodil jako návštěvník. Bylo to takový v nejlepším slova smyslu demokratický ustrojení té instituce. Chodilo se tam přímo z ulice, ani nevím, jestli tam byl schod, možná jeden, ale to je tak všechno. Nepamatuju se, že by se tam vybíralo vstupné, čímž oni se zároveň nepodbízeli, prostě snažili se, aby i pro studenty a pro lidi vzdělaný, který často v naší vlasti mají dotýkat se nejhloub, tak aby to bylo přístupný a z mého pohledu tam byly odvedeny velké výkony. No, takže já bych i tady třeba, jestli se to hodí, tak já Chymu Topolovi a spol ještě jednou za to poděkoval. A doufám, že to není úplně z jejich strany uzavřená kapitola se nekvácou Havlovi, protože oni to know-how mají a mají to rádi taky.
3: Pohled spisovatele a publicisty Pavla Kosadíka.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Jak mi možná právě Václav Havel, pane Kosadíku, okomentoval dění na politické scéně v Česku. Včera začala se psát nejspíš další kapitola napětí mezi vládou a prezidentem po té, co Petr Pavel vrátil poslanecké sněmovně novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti a dal tak kabinetu najevo, že není spokojený s její představou o správě veřejných financí. Prezident poprvé vetoval zákon této trojkoalice. Novela podle něj by ohrozila veřejné finance. Andrej Babiš na to reagoval slovy, že krok pana prezidenta je nezodpovědný, nepromyšlený a aktivistický.
4: Je to zní otázka.
3: Co si o tom myslíte? No, a možná, no, jak by to okomentoval Václav Havel, nevíme, ale jak to vnímáte vy?
4: Václav Havel byl taky hlavou státu a taky to měl těžké, ale za něj a za třeba premiéra Václava Klause, se kterým to možná měl nejtěžší, to zdaleka nedosahovalo těchto měřítek. No, na mě na tom působí neopodivěji to, že se takhle zachází s hlavou státu. My jsme to měli složité za Miloše Zemana, kterýho já třeba si to pamatuju a doznávám se, jsem hodně kritizoval, protože se mi zdálo, že tu funkci jednu dobu a dlouhou nevykonával vlastně vůbec a pak ve zbytku hlavně toho druhého volebního období si dával záležet, aby všichni věděli, že se obrací jenom ke svým voličům a na ty ostatní, že kašle, což taky několikrát veřejně řekl. A teď jsme tady v situaci, víte, vemte to třeba z hlediska lidí, kterým je 15-20 let a kteří se na tohle to dívají a kteří nemají zažitou ještě normu, jak se k sobě nejvyšší ústavní činitelé mají chovat. Takže se pro ně normou stane toto. To znamená, že se hlava státu zdůrazňuje, že se peskuje z těch nejpitomnějších důvodů, vymýšlejí se prostě o bezličky, aby se nevešla do letadla nebo aby nemohla doletět někam na nějakou akci. A je to hanba, doplatí na to ten systém. a to jako ten pan premiér nemůže tohle to žádným způsobem vyhrát, protože tady fakt u takovýchhle témat je hodně podstatná, jestli je pozitivní nebo negativní motivace, a ta jeho je negativní.
3: A co si myslíte o hledání nového šéfa Národní galerie? Ministr kultury Klempíř letos v březnu odvolal ředitelku paní Knastovou, první výběrové řízení zrušil, nyní se sešel se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha, nabídl jim účast ustavované komisi pro výběr ředitele, řekněme pokus číslo 2, slíbil, že zveřejní jména členů komise, lepší komunikaci, tak...
4: No právě, ta transparentnost přislíbená, ta nebyla dotržena tak do puntíku, abych tak řekl, poněvadž jsme se nedověděli, ani kdo rozhoduje o těch kandidátech, ani vlastně ti kandidáti někteří pak zveřejnili, když už bylo jasné, že teda nic nebude, tak aby aspoň veřejnost věděla, že oni to brali vážně a že do toho nastoupili s jakýmsi velkým nasazením, tak zveřejnili svoje projekty, takže díky tomu jsme se to dověděli, ale ze strany ministerstva jsme se žádné transparentnosti nedočkali. Ach, ta chyba je v tom, že to provizorium, vy jste zmínila, že k odvolání paní Knast došlo už před řadou měsíců a to provizorium bude pokračovat minimálně do podzimu. A to je důležitá instituce, ta by neměla být vedena nějakým provizorním šéfem, tam by správně se mělo rozhodovat o důležitých výstavních projektech, třeba i mezinárodních. K tomu, aby se mohly uskutečnit, tak je potřeba velmi intenzivní spolupráce kompetentního, zdůrazňuji kompetentního ministra s podobně kompetentním šéfem tady tyhle ty instituce. To kdysi fungovalo podle mě například za ministra kultury Daniela Hermana a Jiřího Fajta, kde, jak já se domnívám, nebo asi i podle objektivních kritérií, opravdu na několik, bohužel jenom málo let, se ta Národní galerie dostala na tu evropskou úroveň a ti lidi z té Evropy začali jezdit sem, a ne, že my pořád jezdíme do té Vídně a do Paříže, abychom teda viděli ty nadnárodní výstavy. No a prostě je mi to líto, to ministerstvo evidentně si s tím neví rady a jako konce nebo světla z tunelu nevidět, protože máte pocit nebo vnímáte z toho jejich celkového jednání, že mají teda nějakou propracovanou, promyšlenou koncepci a že jsou vůbec kompetentní v tom řízení kultury. Já když třeba toho pana ministra slyším, jak on tak teďka si posledních pár týdnů dává pozor, ale předtím to víckrát řekl, že on by rád ty peníze přiděloval na základě politického klíče, podobně jako to dělá paní ministrině Šimkovičová na Slovensku. Jo. A to by byla další velká darda nejenom kulturnímu světu, ale celé té společnosti, protože to nejsou peníze, ty, které on tam obhospodařuje, to nejsou peníze jeho, to jsou peníze naše. No. A on je jejich správcem, takže a měl by je spravovat k užitku co nejširší veřejnosti a nejenom k užitku svých vlastních voličů nebo nějakých podporovatelů.
3: A cítíte, pane Kosatíku, jaké akcenty teda sleduje dosavadní kulturní politika?
4: Podívejte, oni to v tom, já jsem se včera znova díval do toho vládního prohlášení a oni to tak celkem nekomplikovaně tam pojmenovali ty své priority. No, jako jsou to naprosto vážné věci, že chtějí důstojné platy pro kulturní pracovníky, že se budou starat o památky, že budou propojovat kulturu s cestovním ruchem, že se budou starat o regiony a tak dále. Podpora tradic a folkloru, to chtějí vždycky všichni za všech okolností, ale nemá to v tom vládním prohlášení měřitelné parametry. Jediné, co víme, že chtějí jistě v co nejbližší době zrušit veřejnoprávní média, s čímž já jsem v totálním rozporu, protože...
3: Změnit financování.
4: No, ale tím jako zrušit veřejnoprávnost, protože to je obsahem toho, když se to převede pod stát, tak není možné mluvit o tom, pro co Henry Kissinger měl takový hezký slovo, on neříkal rovnováha, on říkal equilibrium. A mně se to slovo hrozně líbí, protože tím jakoby se naznačovalo, že ta rovnováha, že je to taková jemná rovnováha, jako motýlí křídla. Jo? Jako když lidi spolu opravdu chtějí vycházet, tak se musí zachovávat určitý jemnosti v těch vztazích, aby se nerozbil porcelán a nevzniklo něco, co už nepůjde vrátit zpátky. No a oni do toho teda spějí plnou parou s vytřištěným zrakem a těší se, že to prostě všechno změní. No.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Máte naladěn Český rozhlas a možnost seznámit se s pohledem spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka. Šířit německý jazyk a německou kulturu, to jsou hlavní priority Goetheho institutu, který slaví 75 let svého založení. Jak vnímáte, pane Kosatíku, přínos této instituce? Vznikla po válce v roce 1951, 6 let po skončení druhé světové války, v době, kdy to poválečné Německo potřebovalo znovu získat mezinárodní důvěru.
4: Já jsem to nevěděl, že to bylo už tehdy, v tom roce 51. A zajímalo by mě, jestli náhodou nevíte, kde vzniklo to první zahraniční...
3: 1952 Atény.
4: Atény. Já jsem čekal, že to šlo třeba přes Paříž nebo tak. No je v tom vidět jako ten jejich úžasný kulturní tah a ti, kdo tam v Praze aspoň občas zašli, tak ví, nebo ani tam nemusí zajít, že oni vydávají pravidelně ročenky, mají web velice pracovitý a zveřejňují, když pořádají besedy, tak se to natáčí, takže není to vázáno jenom na Pražáky nebo na obyvatele hlavního města, ale ten jako jejich kulturní tah je nesmírný a je to vzorem, myslím si, i pro jiný země. Já jsem si v souvislosti s tím udělal trošku takovou statistiku malou, který další země, jakým způsobem se chovají. Existuje, jak víme, Rakouská kulturní fóra, to je obdoba toho, těch je ve světě 30. Pak existují například italské kulturní instituty, ten pražský jako je velmi dobrý, tam jako, těch je 88 ve světě. No a pak jsou takový rekordmani, jako třeba Američani, amerických center, hádejte, kolik je.
3: Hodně. Nevím, toho Goethe institutu je 150, jsou 154 ve stovce
4: no,
3: zemí.
4: Těch amerických center je 700, považte. No, tak to, no,
3: a tak české, také jsou asi no, největší.
4: Největší a nejsilnější. No a českých center je ale 26. No. Já vím, že to není v těch počtech. Tam u těch center, tak já jsem trošku od té kultury, tak jsem k tomu tak jakoby přičichnul a teď to nechci nějak zjednodušeně paušalizovat, ale já tak, jak já jsem to zažíval, tak jsem neměl vždycky pocit jako systémového řízení toho. Teďka v posledních letech se to hodně zlepšilo s novou šéfou té centrální instituce, ale dlouho to bylo tak, že když mě někam pozvali, tak já jsem pochopil, že to nebylo na základě vůbec žádné systémové úvahy, ale že někdo, kdo byl, já nevím, v Tokiu nebo někde přede mnou, tak řekl, že já existuju a takže oni se rozhodli, že mě pozvou. A já jsem teda jako s radostí přijal, ale nezdálo se mi to úplně nejšťastněji organizované, takže bych si přál, aby... No ale v té dnešní nejednotné společnosti to bude těžký. No aby se to prostě dělalo co nejkoncepčněji nebo koordinovaně, nebo aby zatím byla cítit ne jenom improvizace nebo to, že někdo má nějaká sympatie nebo eventuálně antipatie, to by tam vůbec nemělo hrát roli. Mělo by existovat cosi jako určitý obecnější konsensus na hodnotách, no ale víme, že od něho jsme docela daleko, no.
3: Mimochodem, když jaksi Němci krájeli ten narozeninový dort Goetheho institutu společně se spolkovým prezidentem panem Steinmeierem, tak on právě zdůraznil význam kulturní diplomacie v tom dnešním světě a také vyslal vzkaz politikům, že taková instituce tohoto druhu, která šíří jazyk, ale i kulturu, dialog, tak potřebuje kromě solidního finančního základu i zastánce v politice a cituji dál jeho slova, podporu proti těm, kdo podkopávají rozmanitost a otevřenost v kulturní a vzdělávací politice. Tak jak vnímáte tento apel?
4: No, tak samozřejmě je to důležitý a tak zase bych si přál, kdyby, co na to říct, no, tak ta dnešní vláda no, nepůsobí na mě nejkulturněji, no. Jako bylo by dobré, kdyby no, chtělo by to lepší vládu.
3: Tak vidíme, jak to bude dál pokračovat. Také nás čekají na podzim komunální volby, doplňovací volby do třetiny Senátu. Máme ještě pár minut na závěr, tak se přesuneme do kina, kde návštěvnické rekordy trhá Odysea, sfilmovaný homerský epos. Nevím, jestli jste už měl možnost vyhradit si 3 hodiny času.
4: Všude stojí příšerné fronty a jsou zablokované jako internetové jako je to nakup. Momentálně, pokud jim vyprodán.
3: No a co pro nás, pane Kosetíku, znamenají, jak nás oslovují, nakolik jsou srozumitelná tato historická témata pro dnešního diváka?
4: No, já bych tady ještě předřadil to jméno pana režiséra Christophera Nolana, což je opravdu v současnosti jako lídr nebo jeden z určujících mužů nejenom americké filmografie, tak řečeno Hollywoodu, ale řekl bych obecně filmografie světové. Ten jeho předchozí film, Oscary oceněný, Oppenheimer, ten mě fascinoval, kdo ví, jestli jsem tady o tom taky nemluvil, tím, že vlastně do značné míry redefinuje vůbec povědomí o tom, co je film, protože on tam používá a dává se záležit na tom, že vynalézává úplně nové prostředky, se kterými pracuje, které nikdo předtím nepoužil. Prostě on se snaží pořád posouvat hranice média, se kterým pracuje. Není to žádný rutinér, který by vyplňoval jenom schémata jeho předchůdci vymyšlená. A tady teda vstupuje do žánru teda klasického textu. Pojal to úplně jinak, ačkoliv jsem to neviděl, tak informace, jaké si o tom mám, tak snad chvíli o tom mluvit můžu. Pojal to úplně jinak, než jak známe filmovou verzi Troje, asi 20 let starou, tam to byl takový jako víceméně epický, tam to pojal jako hodně dějově, bych tak řekl, když to tady si myslím, že u toho pana Nolana bude víc té duchovní věrnosti předloze. A tím nemyslím, že v žádném případě si nemyslím, že se to snažil nailustrovat, protože on vůbec není ten typ. On si to přepodstatnil tím svým filmovým uměním, ale víte, ono je to těžký jako dostat kvalitě takové předlohy, jako je Homer. To jako, už jako vůbec odvážit se toho je, to hraničí, někdo by mohl říct, z drzostí. U jiného člověka bychom měli takové podezření. Tady je nemá. Ale jako určitě no těším se na to velmi, podně, ať se domnívám, že je to možná vrchol letošní filmové sezóny.
3: Pavel Kosetík, spisovatel a publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji hezké dny.
4: Já děkuji za pozvání a loučím se, nashledanou.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dvojka pomáhá.
0: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
0: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Úžasné životy na dvojce.
5: Moje jméno je Zdeněk Hocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaký jako svoje ideje a nějaký svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle 23. červencového večera tu, přátelé, pro vás máme společnost Ondřeje Soukupa.
6: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
7: Tady je Ondřej Soukup, já vás vítám. Já teďka začnu trošku jinak, protože já nevím, jak mě to napadlo, ale dal jsem si do umělé inteligence, řekni mi, normalizační perly a ideologický bláboli o hudbě. A vylezlo mi toto. Big Beat je dekadentní výkřik západní mládeže odtržené od pracovního kolektivu. Kulturní referát krajského výboru KSČ rok 1971. Další. Zpěvák skupiny Olympic má příliš dlouhé vlasy a tím odvádí pozornost mládeže od pozitivních hodnot socialismu. Zápis ze schůze krajského kulturního výboru 1973. Hudba The Plastic People of the Universe je zvukový teror, který rozkládá zdravý cit mládeže pro krásu a pracovní morálku. Z rozsudku soudu proti členům PPU, že jo, Plastic People of the Universe, z roku 1976. A jedna taková zajímavá, no, Marta Kubišová zpívá hlasem, který připomíná pád hvězdy do jezera citu. Rudé právo, rok 1970. Ale to je vlastně strašně pozitivní, jo. Akorát na tom je absurdní, že o týden později zakázali na dalších 20 let. Dobře, tak Hey You, Pink Floyd. Hey You je klíčová skladba z koncepčního alba The Wall, které sleduje postavu Pink, což je rocková hvězda, jak se izoluje a staví metaforickou zeď, aby se oddělila od vnějšího světa. A ta píseň je o touze po lidském kontaktu a fráze Hey You znamená zakřičení na někoho, je to prostě hej, ty tam, například, budu to říkat rovnou česky, ty tam za zdí rozbějící lahve v hale, která evokuje nebo které evokuje obraz rebelujícího teenagera, nebo ty stojící na silnici, vždycky dělající, co ti řeknou, to zase naznačuje někoho velmi plachého a nerozhodného a vlastně poslušného. A po těch scénách v každé sloce následuje otázka a s postupem písně se tyto otázky stávají stále zoufalejšími. Can you feel me? Cítíš mě? Dotkneš se mě? Pomůžeš mi? V kontextu alba je píseň o tom, jak lidé jako Pink staví zdi, aby od sebe odehnali ostatní, ale zároveň zoufale touží po skutečných mezilidských vztazích. No nevím, ale možná tak trochu vím, o čem mluvím.

Neopakovatelní Pink Floyd. Happy Together, The Turtles. Šťastní spolu znamená ten název. Tahle píseň taky absolvovala docela složitý proces, než vznikla. Název sice naznačuje, že by mělo jít o nějaké společné štěstí, jenže ta píseň je naopak o neopětované lásce. Zoufající zpěvák chce, aby si dívka zkusila představit, jak nádherný by mohl být svět, kdyby s ním chodila. Různě jí chce volat a v závěru písně se jí pouze ptá, dá jí takovou jako běžnou odosobněnou otázku. Tak jaké bude počasí, protože mu dojde, že budou jen letmí známí. Nic víc. A Alan Gordon, který píseň napsal, říkal, že měl napsaný ho kus textu, ale nemohl přijít na žádnou melodii, která by se k tomu textu hodila. A jak hrál s nejrůznějšíma kapelama, tak kytarista z jedné z nich pořád přelaďoval kytaru a jemu ten zvuk prázdných strun evokoval harmonický sestup a píseň dodělal se svým kámošem Gary Bonnerem. Ten harmonický sestup uslyšíte hned na začátku písně. Mě to teda jako moc ladění kytary nepřipadalo, ale je fakt, že různé věci evokují něco, co vyjde potom úplně jinak. No a on tu píseň začal nabízet různým interpretům. 10 jich tu píseň odmítlo a až teprv skupina Turtles prohlásila, že ji teda nahrajou laskavě, ale přitom si sami vůbec nebyli jisti, jestli ta píseň má nějaké ambice. A nakonec ta píseň, teda Happy Together, sesadila Beatles a jejich Penny Lane z prvního místa americké hitparády. A ta píseň vydělala všem zúčastněným zhruba 15 milionů dolarů. To je určitě výborná zpráva pro všechny ty, co ji odmítli. Amen.

je výborný ten durovej akord na konci. No prostě šťastně spolu, ale vlastně nejsou. Soldiers of Fortune, Deep Purple. Vojáci štěstí, nebo vojáci štěstěny, chcete-li. To je taková krásná balada, která vypráví o člověku, který celý život hledal štěstí, lásku a smysl života a přitom stále zůstává sám. Je to vlastně balada o ztracených snech, ale není z ní cítit hořkost, je to spíš takové tiché smíření. Tuhle píseň, která je považována za jednu z nejliričtějších a nejjemnějších rockových balad, napsali v roce 1974 kytarista Richie Blackmore a zpěvák Deep Purple David Coverdale. A určitě si pamatujete, jaký s názvem Šípková růženka naspíval Jiří Schellinger. To bylo v roce 1977 a text k ní napsal Zdeněk Svěrák. Je to vlastně určitý paradox, protože Zdeněk Svěrák, kterého za rockera opravdu asi těžko můžeme považovat, tak napsal texty ke dvěma ikonickým rockovým baladám a ty jsou Holubí dům a Šípková růženka.

0: Soukup, haló?
1: Ondřej Soukup, písně, které mi utrhly srdce.
2: Love Song, čili milostná píseň, The Cure. O jednoduchosti a neobvyklém charakteru téhleté písničky ve srovnání s ostatními skladbami na albu řekl zpěvák Cure Robert Smith. Je to otevřené vyjádření emocí. Nesnaží se být chytré. Trvalo mi 10 let, než jsem se dostal do bodu, kdy se cítím úplně pohodlně zpívat velmi naivní milostnou píseň, čili Love Song. A Robert Smith napsal tuhle píseň jako svatební dar pro svou snoubenku Mary Poole krátce před jejich svatbou v roce 88. A Smith zůstal věrný této své lásce, kterou potkal ve škole, když mu bylo 14 let, a z vděku za to, že mu zachránila život, když ho vytáhla z propasti, do které se dostal během období sebedestruktivního chování, čili já bych řekl, že smažil a pil, až se z něj kouřilo. A text byl inspirován neustálým koncertováním se skupinou The Cure a Smith chtěl, aby jeho žena věděla, že bez ohledu na to, kolik musí cestovat a kde musí všude vystupovat, bude ji vždy milovat. Víte, faktem je, že na kolotočářském způsobu života, který výkonní umělci mají, se mnoho vztahů rozpadne. Prostě žena je doma opuštěná, kolem brousí lovci, protože ví, že manžel nebo kluk je na dalekém turné, sám moc dobře vím, o čem mluvím, a na druhou stranu těch děvčat motajících se kolem skupin, zpěváků, muzikantů, prostě není to jednoduché pro někoho ze zúčastněných. A proto tu máme tu krásnou, přímočarou a naivní love song, která se dokonce píše jenom jako jedno slovo, love song dohromady.

To byly Cure a Lazarus. Lazarus je píseň z off-broadwayského muzikálu, který se jmenuje stejně Lazarus. A Bowie na něm pracoval ve volném čase, když nahrával své poslední album Black Star. Muzikál měl premiéru v New Yorku v prosinci roku 2015 a tahle píseň je jediná píseň z muzikálu, která se objevila také na tomto albu Black Star. Lazarus je postava z Janova evangelia, kterou Ježíš Kristus vzkřísil 4 dny po jeho smrti. Není jasné, proč Bowie použil biblické jméno v názvu písně, protože slovo Lazarus se v textu vůbec nevyskytuje. Ta píseň získala úplně nový význam po Bowieho smrti. On zemřel 10. ledna 2016, 2 dny po vydání alba Black Star. Bowie měl rakovinu a věděl, že odchází. A úvodní verš téhle písně přesně vystihuje, co měl na mysli. Já vám ho přečtu. Podívej se nahoru, jsem v nebi. Mám jizvy, které nemohou být viděny. Mám drama, které nemůže být odehráno. Všichni mě teď znají. Podívej se nahoru, člověče, jsem v nebezpečí a nemám už nic, co bych mohl ztratit. Jsem tak vysoko, že se mi z toho točí hlava. Svůj telefon jsem upustil dolů. Není mi to podobné? No, ve videoklipu k písni Lazarus Bowie zpívá z nemocničního lůžka a má oči zakryté a video končí tím, že Bowie vejde do skříně a zavře za sebou dveře. Byla to Bowieho poslední scéna. Já jsem ten muzikál viděl v Praze v divadle Komedie v hlavní roli s Ondrou Rumlem, který alternuje s Igorem Orozovičem a oba jsou opravdu skvělí. Já jsem je vlastně viděl oba. A moje duše celé 2,5 hodiny jásala. A musím říct, že kdo nesnáší muzikály, tak ať se na Lazaruse jde podívat. A naopak, kdo miluje krasomuzikály, tak tam zemře, to vám garantuju.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup, já vás znova vítám, jsem rád, že posloucháte a doufám, že aspoň některé písničky trošku nakousnou nebo natrhnou srdce i vám. Zázrak Lucie Bílá. To je píseň, která má jeden z nejsarkastičtějších a neskutečně pravdivých textů, jaký Gábinka Osvaldová napsala. Víte, já nevím, co vám k téhle písni říct. Snad jen to, že když Lucka přišla do studia, asi 2 hodiny jsme si povídali o všem možném a pak ji napoprvé naspívala, poslechli jsme si ji, zhroutili jsme se smíchy a bylo hotovo. Myslím teda, že jsem tehdy Lucku nechal nebo poprosil, aby ji naspívala ještě jednou, ale to bylo jenom pro jistotu, kdybychom něco přeslechli nebo někde byla nějaká technická chyba, tak aby nemusela do studia jít znovu. Já jsem veškerou hudbu k téhle písni nahrál sám, akorát úplně na konci hraje můj kamarád a fenomenální akordeonista, čili harmonikář, tahací harmonikář Kája Mařík. On se tak opravdu jmenuje jako význačná literární postava školáka Káji Maříka. Já znám jeho historii. On dostal v 5 letech od rodičů tahací harmoniku, okamžitě se do ní zamiloval, spal s ní a pak v 10 letech vyhrál ve Francii mistrovství Evropy akordeonistů. Teda, abyste nebyli zmateni, akordeonisté nemají soutěže, ale mají mistrovství. Tak tenhle ten Kája Mařík hraje na konci písně. A vy, prosím, pozorně poslouchejte, hlavně text.

Tak to byla Lucka Bílá a její kašlání. A teď mám teda perlu, něco příšerného. Marmorstein und Eisenbricht Drafi Deutscher. Tadle ta píseň Marmorstein und Eisenbricht aber unsere Liebe nicht, čili mramor, kámen a železo se láme, ale naše láska ne, to je jeden z největších hitů německého zpěváka Drafi Deutschera. Vyšla v roce 1965 a stala se obrovským hitem nejen v Německu, ale i v dalších evropských zemích. A byla to píseň, která i u nás byla ve druhé polovině 60. let asi v nějaké hitparádě, i když nevím, v jaké hitparádě, protože tehdy jich moc nebylo. To snad bylo jenom 1-12 na Houpačce a tu tehdy dělal Jiří Černý, a že by pustil tuhle příšernou německou odrhovačku, to se mi fakt nezdá. V každém případě jsem ji někde u nás slyšel a od prvního okamžiku jsem ji upřímně nenáviděl. A já ji pustím proto, abyste jednou slyšeli, co nesnáším, protože jinak vše, co jsem hrál a budu hrát, miluju nebo mám rád, nebo je to z nějakých důvodů zajímavé a stojím si za tím. A dlouho mi trvalo, než jsem se k tomuto kroku odhodlal, protože uslyšíte, je to opravdu hrůza. A ještě k Drafi Deutscherovi. Karel Gott mi kdysi povídal zážitek Deutscherova producenta, který si stěžoval, jak tu producenti mají občas těžký. Že jednou za ním přišel Drafi do kanceláře a vyžadoval po něm další zálohu. A on mu říkal, že už mu jich vyplatil několik a že už mu žádný peníze nedá. A přitom seděl za stolem a Drafi kolem něj chodil kolem dokola a najednou se za ním zastavil a řekl, když mi dáš zálohu, tak tě počurám. Teda řekl to ostřej. A on se otočil, co mu židle dovolila, a za ním stál Drafi, kalhoty stažené, a mířil mu rovnou na krk. No, jak to dopadlo, asi je jasný, záloha byla vyplacena. Tak jen, abyste viděli, jak to občas chodí. A teď ta hrůza.

Co, užili jste si bavorské nádhery, krása, co? Maxim, to je dívčí jméno. A je to další skladba Donalda Fagena z alba Nightfly z roku 82, kde jsou všechny písně autobiografické. Prostě on definitivně čerpá ze svých pocitů a ze svého života. A Fagen k tomu sám říká, dosáhl jsem určitého věku, kdy jsem cítil jakousi vnitřní nespokojenost, která mě nutila zamyslet se nad tím, odkud pocházím, kdo jsem a podobné věci. No, prostě byla to krize identity a samozřejmě trochu opožděná, protože vlastně všichni hudebníci jsou tak trochu věční adolescenti, takže jsem mohl odložit docela nadlouho své setkání s realitou. Samozřejmě, že vím, o čem mluví, ta profese sebou nese určitá specifika. Kdo znáte nějaké muzikanty, tak podívejte se na ně a trošku se nad něma zamyslíte a uvidíte, že to ne vždy je všechno úplně v pořádku. No, text téhle písně je o mladém páru, který se v noci schází v Lincoln Mall, mluví o životě, o budoucnosti a sní. Je v něm nostalgie, touha po dobrodružství i touha odejít z městského šílenství a například podniknout cestu do Mexico City. Teda to mi dost zarazilo, protože jezd do Mexico City, to je ještě mnohem větší městské šílenství, než je v Lincoln Mall, ale zřejmě to tak Donald Fagen cítil. A je to příběh věčného mládí, vzpomínek, romantiky, ale s vědomím, že i když své sny si odkládáme, tak máme věčnou touhu je zrealizovat. To je nádherný, ne?

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: All the world is green. Celý svět je zelený. Tuhle píseň napsal Tom Waits společně s Kathleen Brennan pro Vojtska, v tomto případě adaptovaného skvělým americkým divadelním režisérem Robertem Wilsonem. U nás Wilson režíroval v Národním divadle Janáčkovo operu Osud a hru s názvem 1914, ke které hudbu mu napsal můj kamarád, skladatel Aleš Březina. Viděl jsem to, ta hudba byla skvělá a to představení vlastně celý taky. Historie této divadelní hry je docela složitá. Georg Büchner začal psát v roce 1836 na základě studií několika vražd ze žárlivosti a pokusech krmení vojáků hrachovou kaší, což bylo levnější, než jim dávat maso. Jenže Büchner zemřel dřív, než dílo dodělal. A pak trvalo necelých 100 let, než se po velmi složité cestě ta hra dostala na divadelní scénu. Já musím říct něco o ději téhleté hry, protože ta je o prostém vojáku Františkovi Vojtskovi, který se snaží finančně podporovat svou družku Marii a jejich společné nemanželské dítě, pracuje jako vojenský sluha. A aby dosáhl přilepšení ke svému hubenému žoldu, který do krejcaru odevzdává Marii, tak si nechává bezskrupulózním doktorem pro pokusné účely naordinovat hrachovou dietu. A hejtman a doktor využívají Vojtska nejen fyzicky a psychicky, ale ponižují ho. A když Marie potají naváže milostný vztah s plukovním tamborem a Vojtek to zjistí, tak slyší vnitřní hlasy, které mu přikazují, aby nevěrnou Marii zabil. Ale protože jeho peníze nedostačují ke koupi pistole, tak si obstará nůž, odvede Marii na večerní procházku do blízkého lesa a tam ji probodne na břehu jezera. Toť vše. Poslechněte si píseň, která reflektuje zoufalství a naději postav Vojtka a Marie.

To byl nepřehlednutelný Tom Waits. Hello, halo, a Paul Anka. O písnice Hello, kterou napsal a zpívá Lionel Richie, panuje historka, že do místnosti, kde seděl Richie, vešla omylem sekretářka a on se jí zeptal: Hello, is it me you're looking for? Což znamená, ahoj, jsem to já, koho hledáš? A ona mu odpověděla, že v žádném případě, ale že to, co řekl, by byl pěkný fragment textu. A Lionel o tom začal přemýšlet a posléze vznikla tato píseň, která se stala jeho největším hitem. Ale já tu píseň pustím naspívanou Paulem Ankou ve fenomenální big bandové aranži, která je z jeho alba z roku 2005 Rock Sphinx. Možná nevíte, že jeho otec byl Syřan a jeho maminka Libanonka, ale on se narodil v Kanadě. A Paul Anka byl v Praze dvakrát. V roce 1966 a v roce 2014, kdy hrál v Kongresovém centru. Ten koncert byl skvělý, já jsem ho viděl. A taky jsem viděl jeho fanklub z roku 1966, který se na koncert přijel podruhé v životě podívat po 48 letech. Musím teda říct, že to bylo docela dojemný. A tím se s váma loučím, váš Ondřej Soukup, a děkuju, že mě posloucháte.

Tak to byla repríza pravidelného hudebního pořadu Ondřeje Soukupa. V premiéře ho vysíláme, přátelé, každou sobotu, krátce po 10. hodině dopolední. Ovšem dnes po 10. večerní začíná mrazivé léto dvojky a v něm premiérová četba Dívka ve vlaku.

0: stříbrný vítr na dvojce.
1: Architekta a urbanistu profesora Martina Rajniše naplňují pocitem štěstí svoboda, práce, kamarádi i některé stavby. Jak ho formoval úděl dysgrafika, dyslektika a v neposlední řadě jedináčka? Co se naučil na cestách, na nichž v součtu strávil 14 let? A mají s ním, vizionářem, experimentátorem, člověkem, který neuznává větu, to nejde? Kolegové, náročný život?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Scott se opřel o kuchyňský pult, hlavu skloněnou téměř na prsa. Skrušilo mě to. Nepomohla jsem mu, jedině jsem mu přitížila a vystupňovala jeho bolest. Nikdy jsem za ním neměla chodit. Neměla jsem lhát. Zrovna jsem se zvedala k odchodu, když promluvil. Třeba je to dobře, ne? Mohlo by to znamenat, že je Megan v pořádku. Že jenom s někým utekla. Hřbetem ruky si otřel z tváře slzu a mě se srdce skroutilo do mrňavé kuličky. Ale nějak nemůžu uvěřit, že by mi nezavolala. Bylo by jasné, jak bych byl zoufalý. Takhle zlomyslná přece není, vidíte? Mluvil ke mně jako k Meganině kamarádce. A já věděla, že to sice není v pořádku, ale dělalo mi to náramně dobře. Opět zvedl láhev k ústům, ale v půli cesty se zarazil. Otočil se ke mně. Ve tváři se mu myhly pochyby. Vy jste tedy Megan viděla z vlaku? Prostě jste vykoukla z okna a uviděla ženu, kterou čistě náhodou znáte? Atmosféra v místnosti se změnila. Ano, vím, kde Megan bydlí, řekla jsem a v tom okamžiku jsem svých slov litovala. Chtěla jsem říct, kde bydlíte. Kdysi jsem tady byla, takže když jezdím okolo, občas se tímhle směrem podívám. Cítila jsem, jak mi do lící stoupá horkost. Odložil láhev a sedl si těsně vedle mě. Takže jste Megan znala natolik dobře, abyste k nám zašla na návštěvu? Cítila jsem, jak mi v krku tepe krev. Neměla jsem se do těch lží zaplétat. Bylo to jen jednou, ale vím, kde je váš dům, poněvadž jsem sama bydlela v sousedství, v čísle 23. Zvolna přikývl. Vocnová, řekl. Jasně, vy jste Tomova bývalá manželka. Ano, odstěhovala jsem se před 2 lety. Ale ještě jste navštěvovala Meganinu galerii, je to tak? Občas. A když jste u ní byla, vykládala vám nějaké osobní věci? O mně? Nebo o někom jiném? Zavrtěla jsem hlavou. Ale ne, kdepak, šlo jen o povrchní hovory. Nastalo dlouhé ticho. Zdálo se, že se v místnosti oteplilo a že ze všech povrchů zlíná pach dezinfekce. Bylo mi na omdlení. Už bych měla jít. Začala jsem se zvedat, ale on mi položil ruku na zápěstí. Nechoďte ještě. Vyprostila jsem ruku spod té jeho. Ten dotyk mi nebyl příjemný. Ten muž, se kterým jste ji viděla, myslíte, že byste ho poznala? Nemohla jsem mu říct, že už jsem toho muže identifikovala na policii. Fakt, proč jsem se na Scotta vůbec obrátila, jsem odůvodňovala tím, že mě policie nebere vážně. A proto jsem znovu zalhala. Jistě to nevím, řekla jsem. Ale asi ano. Chvíli jsem vyčkávala. V novinách citovali nějakého Meganina kamaráda, jmenoval se Rajesh. Napadlo mě, jestli snad... Scott vehementně kroutil hlavou. Rajesh Gujral? To těžko. Je to jeden z umělců, kteří vystavovali u ní v galerii. Je ženatý, má děti. Jako by to něco znamenalo. Počkejte moment. Prohodil a vstal. Myslím, že bych tu měl mít jeho fotku. Zmizel v patře. Cítila jsem, jak mi poklesávají ramena a došlo mi, že od svého příchodu jsem seděla úplně strnule. Scott se vynořil, v ruce jakýsi leták. Byla to pozvánka na výstavu. Podívejte se, řekl. Tohle je Rajesh. Vedle barevného abstraktního obrazu stál muž. Byl starší, vousatý, menší, podsaditý. To není on, řekla jsem. Scott chvíli soustředěně zíral na fotku, na což se prudce otočil a rázoval po schodech nahoru. Na to se objevil s laptopem. Myslím, řekl, zatímco zapínal počítač. Myslím, že snad... Umlkl, jeho tvář vyjadřovala naprosté soustředění, sval na čelisti měl zaťatý. Megan docházela na psychoterapii, řekl. Doktor se jmenuje Abdik, Kamal Abdik. Není to Aziat, pochází ze Srbska nebo z Bosny, ale má snědou pleť. Z dálky by se dal považovat za Inda. Obrátil laptop ke mně. Naklonila jsem se blíž. To je on. Tohle je určitě on. Scott počítač zprudka zaklapl. Dlouho neřekl ani slovo. Měla záchvaty úzkosti, řekl nakonec. Špatně spala a tak, začalo to někdy loni. Mluvil, aniž se na mě díval, jako by docela zapomněl, že tam jsem. To já jsem jí vypízel, ať tam jde, poněvadž sám jsem jí zjemně nebyl schopný pomoct. Hlas mu mírně přeskočil.
Přesvědčil jsem ji, ať k tomu doktorovi jde. Zdálo se, že léčba zabírá, byla šťastnější. Krátce a smutně se zasmál. A teď už vím proč. Z ničeho nic se odtáhl a vstal. Měla byste jít, pronesl stroze. V momentě, kdy jsem odcházela, si mě ve dveřích přidržel za paži. Neviděli jsme se my dva už někde. Chvíli jsem uvažovala, že bych řekla, možná ano, na policejní stanici nebo tady na ulici. Byla jsem tu v sobotu večer. Zavrtila jsem však hlavou. Ne, myslím, že ne. Mašírovala jsem k nádraží, co mi nohy stačily. Zhruba v půli ulice jsem se ohlédla. Scott ještě stál ve dveřích a nespouštěl ze mě oči. Večer. Do zblbnutí si kontroluju mail, ale od Toma pořád nic. Oč lépe se muselo žít žárlivým opilcům, než do hry vstoupila elektronická komunikace. Dneska nebylo v novinách o Megan skoro nic. Novináři se už vrhli na další témata. Na ní se zapomíná a to je nezvěstná pouze týden. Katie mě pozvala do restaurace na oběd. Neměla nic lepšího na programu, poněvadž Damien odjel do Birminghamu za matkou. Vyrazili jsme k žirafě na hlavní třídě, což je podnik, který z duše nesnáším. Když jsme pak dřepěli v místnosti, kde se rojila vřískající drobotina mladší 5 let, Katie se zeptala, kam jsem si včera večer vyrazila. Neměla srande? Oči jí svítily nadějí. Bylo to fakt dojemné. Málem jsem řekla, že ano, ale nakonec jsem jí pověděla, že jsem byla na schůzce anonymních alkoholiků ve Vitny. Ach tak, pronesla v rozpacích. Zdálo se mi, že jsi asi měla slabší chvilku. V pátek. Máš pravdu, víš, bude to běh na dlouhou tráť, Katie. Řekla jsem a bylo mi bídně, jelikož jí doopravdy záleželo na tom, abych se propracovala do stavu trvalé střízlivosti. Ale snažím se ze všech sil. Kdybys potřebovala, abych šla třeba s tebou, v téhle fázi ne, řekla jsem. Ale stejně ti děkuju. No, snad bychom společně mohli podniknout něco jiného. Třeba zajít do fitka, co ty na to? Zasmála jsem se, ale když mi došlo, že to myslí vážně, opáčila jsem, že si to nechám projít hlavou. Katie odešla, ozval se jí Damien, že už se vrátil od matky a tak zamířila do jeho bytu. Jsem zralá na panáka. Myslím na to od chvíle, kdy jsme se usadili v žirafě. Zapomínám na všechna předsevzetí a už se chystám vyrazit do obchodu s alkoholem, když v tom mi zazvoní telefon. Lovím mobil z kabelky a při pohledu na displej se mi srdce rozbuší o 106. Dobrý den. Na druhé straně je ticho a tak se ptám. Je všechno v pořádku? Po kratičké pauze Scott řekne. Jo, v pohodě. Jen jsem vám chtěl poděkovat za ten včerejšek. Že jste si na mě udělala čas a všechno mi řekla. Ale to nic. Není něco nového? Odpoledne se tu stavila ta policistka pro styk s rodinami, říká.

měl dřív. Ona je... Prostě jí nedůvěřuju. Hloupě mě těší, že ani on ji nemá rád. Další věc, kterou máme společnou. Zkrátka jsem vám chtěl jen poděkovat, že jste se mi ozvala. Znovu jsem se probíral Meganinými věcmi. Hledám něco, co by mi poskytlo nápovědu, kde by mohla být, ale kde nic tu nic. Žádné e-maily, dopisy, nic. V hlase mu probleskne zoufalý podtón, který mi drásá srdce. Dnes jsem viděl vašeho bývalého manžela, říká. Šel jsem pro noviny a potkal ho na ulici. Ptal se mě, jestli jsem v pořádku. Slova mi nejdou z pusy. Nepřeju si, aby mluvil s Tomem. Tom ví, že jsem Megan neznala. Ví, že jsem se toho večera, kdy zmizela, vyskytovala v Blenémské ulici. O vás jsem se před ním nezmiňoval. Nebyl jsem si jistý, jestli bych mu měl vykládat, že jsme se setkali. Ne, myslím, že radši ne. Asi by to byl trapas. Tak dobrá, odpoví. Na to zavládne dlouhé mlčení. Čekám, až se mi sklidní tep. Hádám, že se Scott chystá hovor ukončit, ale on řekne: opravdu o mě nikdy nemluvila? Ale samozřejmě, že ano, říkám. Víte, tak často jsme spolu zase nemluvili, ale vždyť jste byla u nás doma. Megan k nám málo kdy někoho zve, je velmi uzavřená. Honem se snažím vymyslet nějaký rozumný důvod. Jenom jsem si k vám přišla půjčit knihu. Vážně? Nevěří mi. Megan není žádná čtenářka. V duchu si vybavuju dům, na policích tam žádné knihy nemají. A co o mě povídala? Byla moc šťastná, odpovídám. Myslím s vámi, ve vašem vztahu. Uvědomuju si, jak divně to zní. Když o vás mluvila, celá se rozezářila, což bylo hrozné klišé. Skutečně? V hlase mu zaznívá tesknota. To se dobře poslouchá. Odmlčí se a já slyším, jak na druhém konci linky dýchá. Rychle. Mělce. My jsme se příšerně pohádali. Ten večer, co odešla. Ničí mě představa, že se na mě zlobila, když větu nedořekne. Určitě se na vás nezlobila dlouho. Opáčím. Jenomže tahle hádka byla zlá. Fakt pekelná a já mám pocit, že o tom nemůžu nikomu povědět, protože by na mě koukali, jako bych to všechno zavinil. Jeho hlas teď zní jinak. Je utrápený, prosycený vinou. Choval jsem se k ní jako pěkný parchant. Rozčílilo ji to. Šla nahoru a naskládala si do tašky pár věcí. Později jsem si všiml, že je pryč její kartáček na zuby, takže mi bylo jasné, že se domů vrátit nechystá. Napadlo mě, že nejspíš půjde na noc k Taře. A já jsem ji nechal jít. To se stalo v sobotu večer? Ano, tenkrát jsem ji viděl naposled. Jak jsem se dozvěděla z novin, zhruba ve 7:45 spatřil jakýsi svědek Megan, respektive ženu odpovídající jejímu popisu, jít k Whitneyskému nádraží. Nikdo si nepamatoval, že by ji zahlédl na nástupišti či ve vlaku a ve Whitney nemají na nádraží kamery. Kolik bylo, když jste se s ní pokusil spojit? Ptám se. Další dlouhé mlčení. Já šel jsem do hospody. Krůži, víte? Je to hned za rohem. Potřeboval jsem vychladnout. Dal jsem si dvě piva a šel domů. Těsně před 10:00. Snad jsem doufal, že už tu bude. Jenomže nebyla. Takže jste se jí pokusil zavolat okolo 10:00? Ne, nepokusil. Doma jsem do sebe obrátil další dvě piva, chvíli se díval na televizi a pak jsem šel na kutě. Vybavují se mi všechny ty hádky s Tomem. Všechny ty hrozné věci, které jsem mu říkala, když jsem byla pod parou. To, jak jsem často vyletěla na ulici, hnala se pryč a přitom řvala, že už ho do smrti nechci vidět. Pokaždé mi zatelefonoval, pokaždé mě přesvědčil, ať se vrátím domů. Víte, já si představoval, jak sedí u Tary v kuchyni a vykládá jí, co jsem za gaunera. A tak jsem to nechal plavat. Nechal to plavat. Zní to bezcitně a otrle, takže se nedivím, že tenhle příběh ještě nikomu nevyprávěl. Překvapuje mě, že se s ním vůbec někomu svěřil. Tohle není ten Scott, jen stával za Megan na terase a kladl jí velké ruce na kostnatá ramena, připraven ochránit ji před vším na světě. Už se chystám zavěsit, ale on mluví dál. V sobotu jsem se probudil brzy, na telefonu žádné zprávy. Nepropadl jsem panice, myslel jsem, že Megan je u Tary a pořád se na mě zlobí. Teprve pak jsem jí zavolal. Zvala se hlasová schránka, ale pořád ještě jsem nepanikařil. Nemohl jsem najít Tařino číslo, ale měl jsem její adresu. Byla na vizit

desce u Megana na stole. A tak jsem se sebral a jel tam. Chvíli po deváté jsem na Taru zazvonil. Byla překvapená, že mě vidí. Zjevně jsem byl ten poslední, koho by takhle ráno čekala. A tehdy mi došlo, že u ní Megan není. Sdělila mi, že ji viděla naposled v pátek večer na lekci Pilates. A pak se mě zmocnila panika. Ukončila jsem hovor a nyní se mi honí hlavou, že kdybych na vlastní oči neviděla, jak se k Megan choval, asi bych nabyla dojmu, že valná část toho, co mi vykládal, je trochu na štíru s pravdou.

Pondělí 22. července 2013. Ráno. Jsem otupila. Spala jsem tvrdě, ale pronásledovaly mě blouznivé sny, takže se nějak nemůžu probrat. Vrátila se letní vedra a třeba, že je vagón zaplněn jen z půlky. Dív se v něm nedusíme. Snažím se načíst si na telefonu webové stránky BBC. Bůh ví, proč to trvá celou věčnost. V Northcote nastoupí nějaký pán s iPadem a sedne si vedle mě. S načtením zpravodajství potíže nemá, jde rovnou na stránky Daily Telegraphu a tam to stojí velkými písmeny. V souvislosti se zmizením Meghan Hipwellové byl zatčen muž. Tak se vyděsím, až se zapomenu a předkloním se, abych lépe viděla. Můj spolucestující se zatváří dotčeně. Promiňte, prosím, říkám mu. Já jsem ji znala, tu pohřešovanou. Ach, to je hrozné, viďte, opáčí. Je to muž středního věku, slušná mluva, slušné šaty. Chcete si ten článek přečíst? Kdybyste byl tak laskav. Dneska se nějak nemůžu připojit na internet. Vlídně se usmívá a podává mi tablet. V souvislosti se zmizením Meghan Hipwellové, ženy z Whitney, která se pohřešuje od soboty 13. července, byl zatčen 30-letý muž. Policie nepotvrdila, zda je tímto zatčeným Scott Hipwell, manžel pohřešované, který byl v pátek podroben výslechu. Policejní mluvčí dnes ráno prohlásil. Můžeme potvrdit, že jsme v souvislosti se zmizením paní Hipwellové provedli zatčení. Pátrání pokračuje. Prohledáváme dům, který by podle našeho názoru mohl být dějištěm zločinu. Byla jsem u Scotta doma. Seděla jsem proti němu u stolu. Myslím na ty obrovité ruce a napadá mě, že kdyby dokázal zmáčknout mě, oč z nás by zabil ji, drobnou, křehkou Meghan. Brzdy skřípou, blížíme se k nádraží ve Whitney. Vyskočím ze sedadla. Musím jít, řeknu pánovi vedle sebe a vracím mu tablet. Popřeje mi hodně štěstí. Utíkám po nástupišti a po schodech dolů. Tlačím se proti proudu lidí a už jsem skoro dole, když klopítnu a najednou zírám na kraji předposledního schodu. Je na něm krvavá šmouha. Nemohla by být týden stará. Nemohla by to být moje krev. A nebo její. Utíkám kolem ústí podchodu, na rohu Blenheimské škobrtnu. Před Scottovým domem neparkují žádná policejní auta. Je možné, že by už byli s prohledáváním domu hotovi. Přistoupím ke dveřím a zvednu ruku. Okamžik váhám, zda mám potlačit veškeré instinkty a zaťukat, anebo udělat čelem vzad. Obrátím se k odchodu a v té chvíli se dveře otevřou. Než mám čas se pohnout, vymrští po mně ruce, popadne mě za předloktí a přitáhne k sobě. Ústa má sevřená do zasmušilé linky, oči divoké. Zaplaví mě hrůza a adrenalin, chci vykřiknout, ale je pozdě. Smíkne mnou do domu a přibouchne dveře.

Čtvrtek 21. března 2013. Ráno. Já neprohrávám. Takové partie zkrátka neprohrávám. Displej mého telefonu je prázdný. Tvrdošíně nestydatě prázdný. Žádné textovky, žádné zmeškané hovory. Pokaždé, když na něj mrknu, popadne mě ještě větší vztek. Co se to se mnou tehdy v hotelu stalo? Co jsem si to namlouvala, že mezi námi vzniklo něco opravdového? On přece nemá v úmyslu se mnou kamkoliv odjet. Jenomže já jsem mu uvěřila. Chovala jsem se jako směšná naivka. A on se mi mezi tím vysmíval. Já ale nerada prohrávám. To není můj styl. To já odcházím středem. U snídaně mě Scott žádá, ať zruším sezení u terapeuta. Předstírám, že jsem ho neslyšela. Dave nás pozval na večeři, pokračuje. Už jsme u nich dlouho nebyli. Nemohla by ses přeobjednat? Hovoří lehkým tónem, ale cítím, že se schyluje k hádce. To nejde, Scotte, už je moc pozdě, říkám. Proč nepozveš Davea s Karen na sobotu k nám? Už pouhé pomyšlení, že bych o víkendu musela bavit Davea a Karen, mě unavuje. Ale musím dělat kompromisy. Zas tak pozdě není. Opáčí a postaví přede mne svůj hrnek s kávou. Na moment mi položí ruku na rameno. Zruš to, ano? Vyjde z místnosti. Ve vteřině, kdy se za ním zavřou dveře, popadnu hrnek a třísknu s ním o zeď. Večer. Mohla bych si namlouvat, že tohle vlastně není odmítnutí. Mohla bych přesvědčit samu sebe, že on se jen snaží chovat správně, a to jak po stránce morální, tak profesionální. Vím však, že to není celá pravda, protože pokud člověk po někom doopravdy touží, morálka, natožpak nějaké profesionální chování jdou stranou. Když jsem vešla do jeho ordinace, seděl u stolu a něco psal. Bez úsměvu vzhlédl, pak opět sklopil zrak k papírům. Stála jsem před jeho stolem a čekala, až se na mě podívá. Než to udělal, uplynula celá věčnost. Jsi v pořádku? Zeptal se mě nakonec. Obešla jsem stůl a opřela se o jeho desku. Nohou jsem se mu otřela o stehno, maličko se odtáhl. Megan, řekl. Měla by ses posadit. Promluvme si. Zavrtěla jsem hlavou. Megan. Zvedl se od stolu a poodstoupil ode mne. Posaď se, prosím, pronesl věcným, ba úsečným hlasem. Šla jsem k němu a položila mu jednu ruku kolem pasu, druhou na hruď. Chytil mě za obě zápěstí a odtáhl se. Nedělej to, Megan. Nemůžeš. Nemůžeme. Kamale, řekla jsem zajíkavě. Ten zvuk mi byl hrozně protivný. Prosím tě. Řekla jsem mu, že chci být s ním. Tohle je přenos, Megan. Přesměrování pocitů, řekl. Čas od času se to při terapii stává. Posledně jsem měl na tohle téma zavést řeč. Omlouvám se. Nejradši bych zaječila. Když to takhle schodil, zní to tak banálně, tak bezkrevně, tak tuctově. Ty mi tedy tvrdíš, že si to všechno jen namlouvám? Zeptala jsem se. Zavrtěl hlavou. Musíš mě pochopit, Megan. Neměl jsem to nechat zajít takhle daleko. Přisunula jsem se k němu blíž a položila mu ruce na boky. Opět mě chytil za ruce a semkl dlouhé prsty okolo mých zápěstí. Mohl bych přijít o zaměstnání. Řekl a v té chvíli jsem se rozzuřila. Prudce jsem se od něj odtáhla. Ječila jsem, že na jeho zaměstnání zvysoka seru, chňapl mě za ramena, až mi zaril palce do masa v nadloktí a řekl, ať se přestanu chovat jako malé dítě. Chvíli jsem si myslela, že mi dá facku. Políbila jsem ho na ústa a ze všech sil ho kousla do spodního rtu. V puse jsem ucítila jeho krev. Odstrčil mě. Cestou domů jsem vymýšlela, co bych mu mohla provést. Mohla bych se postarat, aby dostal vyhazov, nebo spunktovat ještě něco horšího. Ale bez tak to neudělám, protože ho mám příliš ráda. Už mě to odmítnutí ani tak neštve. Víc mě trápí, že jsem se nedostala na konec svého příběhu.
a pouštět se do toho s někým jiným už nemůžu. Je to pro mě moc bolestné. Teď se mi ale nechce domů, protože nevím, jak bych vysvětlila ty modřiny na pažích.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Účinkovali Aneta Krauzová a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrý Dudík. Připomínám, že další část vám v rámci Mrazivého léta dvojky nabídneme zítra večer ve 22 hodin.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tak jako každý den v 10:30 i dnes začíná na dvojce noční mikroforum. Hezký večer, klidný poslech a šťastnou cestu. Pokud jste někde, jak se říká, on the road, vám přeje Jaroslav Sedláček. Můj dnešní host chtěl být předsedou zemědělského družstva. Na základní škole slavil úspěchy na olympiádách z fyziky a chemie, nakonec ale u něj zvítězilo psaní. Stal se novinářem, nejdříve sportákem, posléze šéfredaktorem čtvrtečního magazínu Mladé fronty Dnes a nakonec i velmi úspěšným spisovatelem. Jeho knižní rozhovory se staly bestsellery s naprosto neuvěřitelnými čísly prodejů. Ten vůbec nejslavnější s někdejším šéfem pražské Mordparty Josefem Marešem se aktuálně chlubí 110 tisíci prodanými výtisky. Mým dnešním hostem je novinář a spisovatel Martin Moravec. Martine, dobrý večer, vítejte na dvojce.
1: Děkuji pěkně a děkuji za hezké přivítání, já jsem se tady dojal z toho skoro.
0: Martine, když jste řekl, od 18 mám stejnou banku, stejnou zdravotní pojišťovnu a stejného zaměstnavatele. To poslední jste se rozhodl k 1. lednu letošního roku změnit. Proč?
1: Ano, já velká konzerva. Už jsem si to tady odškrtával, co všechno platí. Zdravotní pojišťovna platí, telefonní číslo platí, spořitelna taky platí, když nevím, jestli se to říká veřejně. A zaměstnavatele jsem změnil po 26 letech, nebo nezměnil. Rozloučil jsem se s ním v dobrém, musím říct, velmi v dobrém, s těžkým srdcem. Ale to psaní knížek se mi nějak lehce vymklo z rukou a už přece jenom jsem nechtěl chodit z práce do práce, čili na jednom místě zaklapnout notebook a na druhém doma ho zase otevřít. Už toho bylo zkrátka moc.
0: Jak dlouho jste se k tomuto kroku odhodlával?
1: No, musím říct, že asi rok. Rok jsem to převaloval v hlavě. Jak jste sám naznačil, já jsem poměrně konzervativní, takže to pro mě nebylo žádné impulzivní rozhodnutí a no, dlouho to trvalo, dlouho.
0: Už jste stihl za ten měsíc a půl svého kroku litovat?
1: Vůbec, ale vlastně jsem ani neměl čas, protože já jsem měsíc toho času strávil v Austrálii a na Novém Zélandu, kam jsem si jel splnit sen, takže jsem toho v uvozovkách volná, ale no to není volno, protože já určitě zase nějakou knížku napíšu. Já už se na to trošku mentálně chystám. Takže jsem ani vlastně neměl čas.
0: Jaký sen jste si odjel splnit do Austrálie?
1: Několik jich bylo. Tak zaprvé
0: to se dá stihnout několik snů za měsíc a půl?
1: Dá se toho stihnout hodně. Tak samozřejmě jsem byl na tenise, ale tam už jsem byl asi po páté, takže to úplně sen nebyl. I když možná sen je to vidět to jako divák a ne jako sportovní novinář. Takže
0: mluvíme o Australian Open.
1: Ano, přesně tak. Takže to by se dalo počítat. Potápění korálových útesech, tak to bych se odškrtnul, to bylo fantastické.
0: To byla premiéra.
1: A to byla úplná premiéra. A to, co jsem vždycky viděl v těch dokumentech National Geographic a říkal jsem si, to je přibarvený, nahraný, a to je tím, že máme všichni hezký televize, tak opravdu to naživo tak je, tak jak to vypadá v těch televizích. A pak to byl Nový Zéland jako celek, kde jsem nikdy nebyl, moc jsem tam chtěl a přestože nejsem úplně velkým fanouškem Pána prstenů, samozřejmě filmy jsem viděl, ale nejsem takový, že znám všechny říše, jména a tak, tak to mě teda podlomilo kolena, když jsem viděl tu přírodu a je třeba Hobitín.
0: Jaký byl ten vůbec poslední den v tom vydavatelství, kde jste působil 26 let, respektive kdy a jak vás dostihly emoce spojené s vaším odchodem?
1: No, tak já se tady rozbrečím ještě asi teď. Naštěstí pro mě to byl opravdu 31. prosinec minulého roku, respektive 30. prosinec, protože my jsme dostali celofirmní volno a moc lidí tam nebylo, takže to na mě zas tak nedolehlo, ale přeci jenom, když jsem balil ty krabice a člověk si myslí, že odejde s jednou bedínkou v ruce, tak jak to vidí v těch amerických filmech, že se bedínky kouká květina, tak toho samozřejmě bylo víc, až mě to překvapilo, kolik jsem tam toho měl a bylo to vlastně zvláštní, protože já jsem se jako s lidmi loučil, tak jako každý konec pracovního týdne, ale vždycky těch 26 let to bylo s tím, že se s nima zase v pondělí uvidím. A teď už jsem věděl, že se s nima neuvidím. Takže to bylo, to se mnou zamávalo, to nebudu dělat ze sebe hrdinu, ale jo.
0: Hostem čtvrtečního nočního mikrofóra je novinář a spisovatel Martin Moravec.

0: je viac môj. Spovídal Pelého, hollywoodské hvězdy, jedničky tenisových žebříčků, manžele, kteří ve sportce vyhráli 250 milionů, několikrát Karla Gotta a tak dál a tak dál. Mým dnešním hostem je novinář a spisovatel Martin Moravec, muž, který na začátku roku po 20 letech opustil šéfredaktorské křeslo magazínu Mladé fronty Dnes. Martine, je rozhovor opravdu vaše nejsilnější novinářská disciplína, nebo to je jen ta nejviditelnější část vaší práce?
1: Dobrá otázka, já nemyslím nejsilnější, to by asi měli posoudit jiní, ale asi nejoblíbenější, tak bych to řekl, z mého pohledu určitě.
0: Pamatujete si na svůj vůbec první rozhovor pro noviny?
1: Pamatuju velmi dobře. To byl rozhovor s Robertem Zárubou, který byl na nějaké besedě v nějaké knihovně ve východních Čechách a já jsem po té besedě udělal s ním rozhovor tehdy do Orlických novin, to mi bylo asi 17, si myslím.
0: Byla tréma?
1: Obrovská a já ji vlastně mám i dodnes, takovou tu zdravou teď už teda, ale tehdy samozřejmě obrovská, já jsem nikdy neměl žádné velké sebevědomí, je to věc, se kterou se potýkám dodnes, je dána tou jako velmi přísnou, ale velmi hezkou výchovou, kterou jsem měl. Takže já jsem si o sobě nikdy nemyslel, že jsem něco a nemyslím si to ani dneska, ale tehdy jsem opravdu neměl sebevědomí vůbec. Koukal jsem s hlavou skloněnou dolů a mít před sebou někoho, jako je Robert Záruba, který mě pak o pár let později učil na Fakultě sociálních věd, tak to pro mě samozřejmě bylo něco.
0: A před kým se vám kolena klepala nejvíc?
1: No, před Pítem Sempresem asi. To byl můj
0: idol?
1: Celoživotní idol tenisový a on pak jednou přijel do Prahy sehrát tady nějakou exhibici a tam jsem byl vyklepaný opravdu hodně. Až tak, že jsem si dokonce zapomněl zapnout diktafon, což jsem si všiml až v průběhu toho rozhovoru. Takže jsem pak rychle z hlavy dopisoval, ale to zase člověk vidí, jakou paměť má, jak vlastně v tom adrenalinu si pamatuje skoro všechno slovo od slova. Notabene, když mluví se svým idolem, tak tam jsem byl asi opravdu nervózní, ještě teď, když si na to vzpomenu, jak si říkám, jaký jsem byl tele, tam ty nervy se mnou teda mávaly. No.
0: Není to nebezpečné dělat rozhovor se svým idolem? Přece jenom najednou můžete ho vidět z té stránky, ze kterého úplně vidět nechcete.
1: Ale on mě vlastně vůbec nesklamal, já jsem si ho zamiloval snad ještě víc, on byl tak skvělý. Já si vlastně nepamatuju za celý svůj život, je blbý říct, za těch 20-25 let, co tu novinařinu dělám, nebo jsem dělal, nebo už to bude skoro 30 let, že bych měl nějakou opravdu špatnou zkušenost s někým při rozhovoru, že bych na někoho změnil názor. Nepamatuju si to, nestalo se mi to a spíš spousta těch lidí v mých očích ještě stoupla.
0: Legendárním se přistal váš rozhovor s Karlem Gottem v Mnichově. Když se vůbec zeptám, proč vůbec v Mnichově, proč jste se nepotkali v Praze?
1: Ne, to byla doba v magazínu Mladé fronty Dnes, kdy proč to dělat jednoduše, když to šlo složitě. A tehdejší šéfredaktor Pavel Šafr, k Vánocům v magazínu Mladé fronty Dnes vždycky patřil Karel Gott, nebo Libuše Šafránková. A my už tak jako pár měsíců dopředu sondovali, jestli teda zase budeme dělat rozhovor s Karlem Gottem. Všichni se tvářili, že ne. A pak jsme si to samozřejmě rozmysleli na poslední chvíli. Jenže Karel Gott už byl v Mnichově na svém koncertním turné. Naše skvělá produční tenkrát ho umluvila a my jsme sedli do auta a jeli jsme za ním do Mnichova. Takže tam jsem byl teda rozklepaný samozřejmě taky.
0: To bylo první setkání s Karlem Gottem.
1: První a mě bylo třeba 23. Já jsem byl hodně, hodně mladý ještě a samozřejmě on obrovská ikona, takže tam jsem byl taky nervózní velmi.
0: No a v čem to bylo zajímavé, unikátní ten rozhovor?
1: V mnoha věcech. Měli jsme sraz v takovém honosném mnichovském hotelu v lobby ve 12 hodin. Udeřila 12. hodina, do lobby vchází ve slunečních brýlích elegán už z dálky. Tam jsem poprvé zjistil, jaký to je profesionál. A vlastně jsem to zjistil během toho rozhovoru i hned po něm, protože my jsme ho potřebovali hnedka posílat do tisku, ten rozhovor.
0: Bylo to všechno na poslední chvíli.
1: Všechno na poslední chvíli, samozřejmě. A klasika, já to mám rád, protože...
0: Takže i bez autorizace?
1: No, to právě ne.
0: To by u Karla překvapilo.
1: No, taky, i když tenkrát to bylo ještě mnohem snazší s ním, nebo bylo to jako velmi snadné, tenhle ten příběh celý. Protože já jsem mu řekl, že já teda ten rozhovor hnedka přes noc napíšu a zůstanu v Mnichově, zatímco fotograf pojede autem zpátky a já se pak tam s ním ještě druhý den sejdu s Karlem Gottem, přečteme si to navzájem a já pak odjedu vlakem zpátky do Prahy. A on, když slyšel, že bych chtěl jet vlakem z Mnichova do Prahy, tak se úplně vyděsil a říkal, že to jel naposledy před 35 lety. Si do dneška pamatuju tu větu. Jel jsem to naposledy před 35 lety a dodnes to na mě nechalo následky. Říkal, že vlakem v žádném případě já z Mnichova jet nemůžu. A že to nebudeme komplikovat a že mu pak ten rozhovor přešlu druhý den do telefonu.
0: O, tak to je velkorysé. Léta, až jsem se během své novinářské praxe taky věnoval rozhovorům a udělat opravdu dobrý rozhovor není jednoduché. Co byste řekli, že je takovou základní ingrediencí nebo předpokladem toho dobrého výsledku?
1: No, já myslím to, co vy jste tady předvedla, předvádíte od začátku, skvělá příprava, protože jednak tím prokážete nějaký respekt k tomu zpovídanému, který vám věnuje čas a v případě mých knížek to jsou opravdu desítky hodin. Takže já, jestli si na něčem zakládám, tak je to dobrá příprava a už třeba proto, aby to toho zpovídaného se mnou bavilo. Mně někdo říkal, kdo to byl. Vendula Svobodová mi jednou říkala, že, a já jsem tomu nemohl uvěřit, že za ní chodí novinářky nebo novináři úplně bez přípravy. Že si prostě jako sednou a jedou z čisté vody. Tak to já bych... Ne, že bych to neuměl, já bych to ani neuměl. Já bych ani s čistým papírem, já tam vždycky mám všechny ty otázky, takže to vlastně na jednu stranu obdivuju a na druhou stranu neobdivuju. No.
0: Rozumím tomu. Jedna věc je udělat dobrý rozhovor a druhá věc je vůbec se k tomu člověku dostat. Jak jste se dostal k Pelému, Jodie Fosterové, Ivanu Lendlovi?
1: Ne, tak to všechno, nebudu si připisovat v těchto jménech žádné velké zásluhy, vezmu to rychle. Pelé to byla... trochu náhoda, on byl tehdy na návštěvě Prahy. My jsme se to jako novináři v MF Dnes dozvěděli a tam já byl hodně takový nosič vody, abych to řekl, opravdu elef. My jsme tehdy udělali na kolegy z ostatních redakcí takovou boudu. Malinko se za ní ještě dodnes stydím, ale tehdy opravdu mezi těmi novinami byla ještě mnohem větší soutěživost než je dnes a hodně se hrálo na to.
0: Exkluzivitu.
1: My jsme měli přísného šéfa, pana Pacinu, a ten opravdu jako ten se mohl zbláznit, když někdo Deník Sport, Právo, někdo měl něco, co my jsme neměli. Takže my jsme věděli, že tady je Pelé a už nevím, kdo dostal ten nápad, že si najmeme překladatelku do portugalštiny, protože Pelé je Brazilec, mluví portugalsky a my jsme přišli do toho hotelu tady na Novém Městě, na Praze 1. Čekalo tam třeba 10 novinářů na něj. Pelé vystoupil z výtahu, já jsem tam byl s kolegou Mirkem Novákem a takhle jsme dali seznam otázek v portugalštině, nebo my jsme jí dodali v češtině, ona si to přeložila do portugalštiny té překladatelce, takhle jsme jí vystrčili před toho Pelého, ona na něj spustila portugalsky, jemu se líbilo, že nemusí mluvit anglicky. Ostatní novináři vůbec nevěděli, co se děje. Samozřejmě my jsme se na ně radši nekoukali, protože bych viděl ty nenávistný pohledy. A na konci, když nám zodpověděl všechny otázky, tak se odpověděl asi 3 otázky v angličtině. Takže my jsme druhý den měli celostránkový rozhovory s Pelem a ostatní noviny měly takový malinký dvojáček, že tady byl Pelé. Takže to byla naše taková podpásovka. No.
0: Tak Pelé byl v Praze, ale co Jodie Foster?
1: Jodie Foster byl takový klasický, jestli to správně řeknu, už jsem tam dlouho nebyl, takový press junket k nějakému jejímu filmu. Takže to se odehrálo v Londýně a já tam seděl mezi několika dalšími novináři. A co bylo to poslední jméno, co jste říkal?
0: Ivan Lendl.
1: Ivan Lendl, miláček, neskutečný. To je přesně ten případ člověka, který v mých očích stoupl o 1000%, protože si pamatuju, když jsem ho viděl nějakých reportážích v televizi, jak neúplně mluvil dobře česky a říkal jsem si, to je taková póza. A pak, až jsem se zpětně dozvěděl, že to bylo trošku jako naschvál, takový to píchnutí do těch komunistů, kteří ho tady odsaď vyhnali. A když jsme si třeba s Ivanem Lendlem psali maily, tak on používal diakritiku, správný pravopis. Opravdu mě to jako dojalo, tam jsme dělali rozhovor přes telefon a povídali jsme si taky snad 2 hodiny. Fantastické to bylo.
0: Novinář a spisovatel Martin Moravec je mým dnešním hostem.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Martin Moravec, který je mým dnešním hostem, vydal už několik knižních rozhovorů, které se staly bestsellery. Například s neurochirurgem Vladimírem Benešem, pilotem největšího dopravního letadla na světě Davidem Hetzlem, někdejším šéfem pražské Mordparty Josefem Marešem či elitním vyjednavačem Adamem Dolníkem. Martine, proč ve vašem repertoáru převažují muži? S ženami je těžší řeč.
3: Jak bych to řekl, abych...
2: Tak jak to je nejlépe.
3: Tak jak to je. Není to tak, že bych ženy neoslovoval během těch posledních let, ale zjistil jsem zajímavou věc, a to je nějaké nižší sebevědomí, protože několik těch žen mi řeklo, já si na to netroufám, já si na to nevěřím. Oslovil jsem i nějaké sportovkyně. Vy sám víte, že tenis je mi nejbližším sportem, už jsme to tady vlastně řekli. Tam jsem zase dostal takovou odpověď.
2: Zkoušel jste Petru Kvitovou?
3: Tam je to těžké, ona má kolem sebe, tam by to samozřejmě bylo zajímavé, ale Petra má kolem sebe poměrně hodně nabalených lidí a i zahraniční agenty, takže tam to není tak, jako že byste zvedli telefon a zavolali jí. Ale u těch sportovců je to trochu těžší v tom, že pokud chtějí být upřímní, tak se někteří z nich obávají, že ztratí fanoušky, protože my ten svět sportu, nebo já ne, já jsem do něj malinko pronikl za ty roky. On není tak hezký, jak na první pohled vypadá.
2: Vždycky tam jenom tu hezkou stránku.
3: Ale my tam najdeme i nějaké třeba intriky, my tam určitě najdeme nějaké pomluvy, špatné vztahy. A já jsem se o tom s jednou teniskou bavil, s jednou, která je mi hodně blízká, a ona mi to řekla vlastně poměrně hezky. Já kdybych chtěla napsat knížku, která se bude lidem líbit, tak já se za to budu stydět, protože vím, že všechno v ní nebude úplná pravda, nebo bude pravda, ale...
2: Nebude to celá pravda.
3: Nebude to celá pravda, to jste řekl moc hezky. A nebo to napíšeme tak, jak to je, jak to bylo, a já určitě ztratím nějaké fanoušky. Mm-hmm. Takže tam je to těžší, no, těch biografií.
2: Samotnému rozhovoru předchází zpravidla jakýsi small talk. Prozradíte nějaké triky, jak navázat autentický kontakt, jak prolomit ostych a nedůvěru s člověkem, se kterým se vidíte poprvé v životě?
3: Zajímavá otázka. A já si vybavuju svou první schůzku s leteckým doktorem Markem Dvořákem, u kterého jsem byl na záchrance, neznali jsme se, nějak jsme si povídali a on mi na konci řekl, já nevím, jak to děláte, já jsem těch nabídek na knížku dostal spoustu, vy jste mi toho řekl vlastně skoro nejmín ze všech, ale já to chci napsat s váma. Takže je to nějaká...
2: Kouzlo osobnosti.
3: To zní hrozně, jako, ale nějak povídat s lidmi mi vždycky jako šlo, navazovat vztahy. Díky výchově svých rodičů si myslím, že jsem slušnej, že nejsem frajírek, na nic si nehraju a proto všechny i ty mé knižní rozhovory, já jsem měl samozřejmě nějaký štěstí na ty respondenty, oni opravdu probíhaly tak, jak my si tady povídáme spolu. Jako kdyby tady nebyly ty mikrofony, jako kdyby mezi námi byly 2,5 litry piva a normálně jsme si povídali. A takovou atmosféru já se snažím navodit u každého rozhovoru. A vlastně ti dotyční si ani nemyslí, že píšou knížku. Nebo že píšeme knížku.
2: Vznikly všechny knižní rozhovory, které jste plánoval, nebo třeba i nějaká kniha zůstala na půli cesty nedopsána?
3: Ne, to musím zaťukat, to se mi nestalo a samozřejmě každou další se zvyšuje pravděpodobnost, že se to někdy stane. Ale nějakým záhadným způsobem, možná tím, jak k tomu přistupuji já, možná tím, že mám opravdu štěstí na ty své protějšky, my jsme opravdu absolvovali všechny schůzky, na kterých jsme se dohodli. Ano, byl tam nějaký vyjednavač, musel odjet k případu, doktor Beneš musel odběhnout k operaci, seděli jsme s Markem Dvořákem, zapípal mu pager a říkal, pardon, musím letět. Tyhle věci se samozřejmě stávaly.
2: Jsou technické obtíže.
3: Ale to si prostě domluvíte další schůzku. A já znám kolegy, kteří píšou knížky s někým, biografie, knižní rozhovory a ten člověk jim třeba po půl roce řekne, že už dál nechce, že ho to nebaví. A toho já se teda děsím, protože si představuju tu kupu práce, která už by zatím byla. My jsme tady mezi písničkami zmínili knížku o Jaromíru Jágrovi. Kolegové z deníku Sport psali asi 13 let. 13 let jednu knihu. Já, kdybych se někde zaškobrtl v tom procesu psaní knihy, tak já to mám tak všechno jako na hraně, že už bych ji nevydal ten rok.
2: A musí vyjít ten rok?
3: Nemusí. Ale já si vzpomínám, jak jsem nedávno seděl na jedné besedě v Hradci Králové a ptala jsem nějaká paní, co bude dál. A já říkám, že nevím, a tak se taky klidně může stát, že třeba žádná knížka nebude, když nebudu mít nápad, se kterým budu jako spokojen. A ona se na mě tak podívala, že takhle se na mě nepodívá ani maminka, když zapomenu přivést plastové krabičky. A tak jsem říkal, pardon, tak já teda rozhodně knížku vydám, ale jo, může přijít rok. A třeba to bude i letos.
2: Ještě nemáte jméno? Nebo...
3: Ne, nemám. Mám takový jako nápad v hlavě.
2: A už byla osoba oslovena?
3: No, teď se pohybuju trošku na tenkém ledě, protože já jsem v tom hodně pověrčivý. Ano.
2: Námluvy probíhají.
3: Námluvy probíhají, dokonce s několika lidmi najednou.
2: Tak vy jste jako na volné noze, takže můžete psát několik knih najednou.
3: Ano, já jsem přesně skončil, to jste uhod, já jsem přesně skončil v práci proto, abych si víc přidal jinde. Ale...
2: Takže klidně nemusí být jenom jedna kniha, ale naopak jich může být i víc.
3: Já si myslím, že bude jedna. A dost možná bude malinko jiná než ty předchozí.
2: Když jste jako na volné noze, takže můžete psát několik knih najednou.
3: Ano, já jsem přesně skončil, to jste uhod, já jsem přesně skončil v práci proto, abych si víc přidal jinde. Ale...
2: Takže klidně nemusí být jenom jedna kniha, ale naopak jich může být i víc.
3: Já si myslím, že bude jedna. Dost možná bude malinko jiná než ty předchozí, když klapne to, co... Já jsem si totiž říkal, že těch rozhovorových knížek bylo 6. Takže teď je 7. To je takový hezký číslo. Že by mohla být něčím jiná. Na druhou
2: takže
3: stranu...
2: dvoj rozhovor.
3: Ne, to asi ne. I když tam mám nějaký plán, vy jste to dokonce, myslím, v té úvodní představačce nastínil. Já mám zkrátka několik lidí, se kterými se bavím, kteří by o tom měli zájem a já bych měl zájem o ně. A den o to, jak to třeba v příštích letech poskládat.
2: Režisér Jiří Menzel mi kdysi řekl, že ideální čas rozhovoru je 1 hodina. Že všechno nad 1 hodinu už se mění ve žvanění.
3: A já mám žvanění rád. Ne, pro tu knížku. Já si vzpomínám na svou první schůzku s pilotem Davidem Heclem, která trvala asi 5 hodin a musel jsem ji ukončit já, protože David by tam podle mě seděl ještě doteď a povídal. A ta 1 hodina, to jsme přesně dodržovali u doktora letecké záchranky Marka Dvořáka, protože on má poruchu hyperaktivity. A po té hodině, nebo po nějakých 50 minutách, se jeho odpovědi začaly zkracovat na ano a ne. A to jsem vždycky říkal, Marku, tady skončíme, z tohohle knížku nenapíšeme. Takže se pohybuju ty mé schůzky od 50 minut do 4,5–5 hodin. Velký rozptyl tam mám.
2: Přece jenom, ale když knihu napíšete a přijde ten okamžik té autorizace, nelekne se někdo občas té upřímnosti, která během těch 5 hodin evidentně musí přijít, ta upřímnost. Ale pak, když to vidí napsané a začne říkat, a to si přečte tohle, a to si přečte tohle, a najednou tam začne probíhat v té hlavě cenzura.
3: Jo, je to tam samozřejmě, nebudu říkat, že ne. Nejvíc to měl asi vyjednavač Adam Dolník, který vlastně jako jediný, no skoro jediný, tu profesi aktivně vykonával ještě. A měl nějaké kolegy a ta profese je přece jenom zahalena jako tajemstvím, tak se trošku jako obával, aby neřekl moc. Ale já mám takový trik, který vlastně ani neumím vysvětlit, nebo určitě ne během pár minut. A musel bych přemýšlet, abych ho uměl vysvětlit. Že když vidím na někom, že nějaké téma je pro něj citlivé, a že třeba řekne, to si ještě rozmyslím, to tam možná nedáme. Tak já to nějak umím do toho textu dostat tak, že si toho ten člověk vlastně ani nevšimne, že to tam je.
2: Mým dnešním hostem je novinář a spisovatel Martin Moravec.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je novinář a spisovatel Martin Moravec. S ním se zatím bavíme o jeho hlavní a královské disciplíně, kterou jsou rozhovory. Martine, když se bavíme o těch rozhovorech, novinových malých rozhovorech do okresních novin nebo regionálních novin, potom do těch celostátních a o těch knihách, není dalším levelem talk show? Troufnul byste si na nějakou show ve stylu Karla Šípa, Lucie Výborné, Jana Krause?
3: Asi ne. Já jsem měl v době covidu takový rozhovorový pořad na Primě, na CNN Prima News, když tehdy tenhle kanál začínal. Měl jsem tam 80 hostů, což bylo dopředu dané, že jich prostě bude 80, bude mít 80 dílů a strašně mě to bavilo.
2: Každý... Proč se tomu zdráháte?
3: ne, já se tomu nezdráhám a samozřejmě nějaký věci, jak jsem zjistil, že zase mám čas teď, tak nějaký věci v hlavě mám v hlavě model podcastu, což je teď samozřejmě hodně módní, tak jsem...
2: Všichni mají podcast
3: dneska. Tak jsme ho právě museli vymýšlet tak, aby nebyl tak jako všechny a nevím, jestli ho oživíme někdy. Líbilo by se mi dělat rozhovory s lidmi před lidmi, třeba v divadle, povídat si vždycky s někým a nechat možnost i těm lidem, aby se ptali. Takže těch možností je hodně a jak říkám, povídat s lidmi mě baví a chtěl bych se tomu dál věnovat v jakékoliv formě.
2: Ostatně v tomhle směru jste prošel velmi ostrou zkouškou v rodné Bolehošti. Myslím, že větší adrenalin, než mluvit před kamarády, spolužáky, sousedy, starostou, paní učitelkou ze základky asi nemůže být.
3: No, to se mnou taky emocionálně zamávalo. Měl jsem tam pár momentů, kdy jsem se i bránil pohledu do toho sálu a koukal jsem trošku do země.
2: Co vás dojalo?
3: No, dojalo mě to, když jsem tam viděl svou učitelku ze základní školy, která je asi 85 let a já jí desítky let neviděl. Viděl jsem tam paní, která vedla místní knihovnu, kam já jsem si chodil pro knížky a chodil jsem pro knížky babičce.

0: No tak to mě rozsekalo úplně. A bylo to jedna z nejpříjemnějších hodin a půl, dvou hodin minimálně uplynulého roku.
1: Která otázka od spoluobyvatel z rodné vsi vás nejvíc překvapila, zaskočila?
0: No, tam byla taková zvláštní situace, kdy se mě někdo ptal, jestli toho nemám moc v práci. A já jsem, a tam v tom sále seděla moje mamka, která ještě nevěděla, že jsem rozhodnutý skončit v Mladé frontě dnes. Takže já tam tak bruslil s tou odpovědí a snažil jsem se, říkal jsem si, výborně, tak já toho využiju, že ze sebe trošku udělám jako, že už toho mám moc a že už jako nezvládám a že si takhle jako umetu cestičku a pak jí to teda ten den řeknu, což jsem taky udělal. Ale to mě najednou zaujalo, protože to úplně přesně tělo do živého pár dnů po tom, co jsem se vlastně definitivně rozhodnul.
1: Když jste zmínil maminku, tak přejdeme k vaší druhé královské disciplíně a to jsou sloupky, protože vaše maminka byla často hrdinkou těch sloupků. Možná ze začátku, proč je vůbec tak důležité, aby časopisy měly svoje sloupky, svůj úvodník?
0: No, tak asi zaprvé si tím ten časopis vytvoří nějaký vztah s tím svým čtenářem, s tou svojí čtenářkou. V dnešní době je to ale tak, že 95% sloupků, i když možná už se to malinko mění, ale jsou takové, v tomto čísle najdete toto a pak tam ještě najdete toto a nakonec si ještě přečtete toto.
1: Takový obsah komentovaný.
0: Ano. A což mi přišlo jako hloupost, když jsem s tím začínal, když tady je obsah, tak abych vedle psal ještě další obsah. Tak jsem to chtěl dělat trošku jako jinak. A našel jsem si nějakou cestu, která někomu může připadat hloupá, dětinská. Já vím, že zase spoustě lidí se líbí. A začal jsem to psát trošku jinak.
1: Velmi osobně.
0: Velmi osobně. Snažil jsem se samozřejmě do toho dostat i nějaký vtip. A snažil jsem se vždycky ale držet něčeho, co v tom magazínu je. Ale protože už jsem všechny ty témata popsal, tak už jsem se poslední roky i od tohoto odklonil a psal jsem prostě to, co jsem měl na srdci. Což mý kamarádi si ze mě někdy dělali legraci, jestli mojí celou prací na týden je napsat jeden sloupek, ale já jsem zažil spoustu sloupků, který jsem psal déle než šestistránkový rozhovor. Jo, že někdy máte nápad a napíšete to za půl hodiny a někdy ho nemáte a trápíte se s ním celý den. A já těch sloupků vlastně do dnešního dne napsal 1000. Není jich úplně málo.
1: A proč ta maminka tam opakovaně?
0: ta se mi stala takovým jako terčem.
1: A jak to snáší být terčem?
0: No, myslím, že nic jiného nezbývá, že tak občas významně zvedne obočí, když si o sebe zase něco přečte, i když v tomhle už jsem ubral. Ne snad ani z úcty k ní, ale spíš proto, že už jsem snad všechno napsal. A těch nových. Já jsem na začátku totiž mohl jít desítky let zpátky v těch zážitcích, ale těch nových samozřejmě už nepřibývá tolik, abych každý týden toho využil. A já vlastně jsem rád, že přestože jsem skončil v magazínu, tak jsme se domluvili, že ty sloupky budu psát dál. Minimálně po nějakou dobu, ale já doufám, že po poměrně dlouhou dobu, pokud to oběma stranám bude vyhovovat. A je taková disciplína, která mě baví, je místy nevděčná, že si říkám, proč jsem se do toho navrtal, když nad tím sedím a nevím. A je to opravdu těžší napsat, než to na první pohled vypadá.
1: Vaše maminka je učitelkou. Je opravdu profese učitelky diagnózou, jak se říká?
0: Já mám takovou
1: A teď tomu dávám zcela neutrální tón, nemyslím to nějak jako...
0: Ale já...
1: Že všichni jsme postiženi svým povoláním.
0: Ano, já samozřejmě taky. A dává mi hodně zabrat číst knížky tak, abych je četl, abych se odprostil od toho, že čtu jako novinář.
1: A zároveň někde analyzuju.
0: Někdy mi to jde líp, někdy mi to jde hůř. A já mám takovou

0: hru svoji vlastní, že na besedách, na které jezdím po celé republice, vždycky odhaduju učitelky. A to se teda trefím velmi často, musím říct, protože...
1: Podle čeho se pozná učitelka?
0: Podle pohledu,
1: přísný
0: který,
1: pohled.
0: Který není úplně vždy přátelský, podle dotazů a...
1: Na co se ptají učitelky?
0: Většinou na maminku učitelku, aby zjistili, jestli v tom jsou stejně. Ne, je to samozřejmě... diagnóza, která se i u nás doma projevovala. Maminka byla vždycky ta přísnější a...
1: Mít ruce, zastrčit tričko.
0: Všechno, dostaneš to až na konci školního roku, když budeš zlobit. Seznamy na nákup psané červenou propiskou a podobně. Ale zase na druhou stranu říkám, já tu výchovu měl opravdu jako přísnou, ale jestli si můžu takhle pozdě dovolit slovo trošku ostřejší, tak myslím, že díky té výchově ze mě nevyrostl hajzl. Hajzlík řeknu.
1: Co jste zdědil po mamince?
0: Nos. Nos. A mám takový typický velký moravcovský nos. A musím říct, že to je samozřejmě to, že jak nás někdy ty věci rodičů štvou, tak...
1: Říkáme si, že nikdy nebudeme dělat.
0: Nikdy prostě to nebudeme dělat. Tak nás pak samozřejmě štve, že to děláme taky. Takže když ona, já jí vždycky říkám, taková jako skrytá doktorka, což má asi každá maminka, když něco řeknu, že mi je, že mám třeba rýmu, jsem nastydlej, tak ona hnedka zanalyzuje, kde jsem k tomu přišel. A ona, když mi zavolá, že je nemocná, tak já dělám to samý vlastně, jsem zjistil. Takže taky přesně řeknu, a ty s támhle před dvěma dny určitě nebyla oblečená, když jsi šla k sousedce. A pak si říkám, Ježíši Kriste, ty jsi přesně úplně stejný. A je to asi nevyhnutelný.
1: Mým dnešním hostem je Martin Moravec.

města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý

ulici města. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Mým dnešním hostem je novinář a spisovatel Martin Moravec, autor řady knižních bestsellerů a velký fanda tenisu. Martine, zatím jsme se bavili převážně o 26 letech v jednom vydavatelství a o 20 letech v křesle šéfredaktora magazínu Mladé fronty Dnes. Mimochodem je čtvrtek, koupil jste si dnešní magazín?
1: Teď jste mě nachytal, já jsem říkal svým kolegům, že si budu kupovat noviny a dneska mám teda absenci, takže no teď už to nedoženu, tak mám mínus za dnešek.
0: Dobře, nebudu se vás teda ptát, jak jste spokojen s tím, jak si pokračují ve vašich šlépích. Zeptám se asi na otázku mnohem těžší. Mají podle vás tištěná média nějakou budoucnost nebo jsou odsouzena k zániku?
1: To je skoro až filozofická otázka, musím říct. Já jsem poprvé o zániku tištěných novin slyšel asi před 20 lety. Z pohledu tehdejších názorů už jsme tady skoro neměli noviny mít. Pořád je tady máme. Samozřejmě ty tištěné noviny nebo i časopisy, tištěná média obecně dostávají ránu za ranou. Ten jejich sešup je nevyhnutelný, je vidět, je velký rok od roku, v průměru 10% u některých novin a časopisů ještě větší. Takže samozřejmě to...
0: A zastaví se to ještě na nějaké ekonomicky přijatelné úrovni nebo prostě půjde na dno a zavře se?
1: Budou se zavírat noviny, časopisy, už se to i dělo v posledních letech. Jo, asi nevyhnut.
0: A přitom to je zajímavé, zatímco ty knížky zůstávají, vlastně k těm čtečkám se úplně neuteklo. Hmm. Lidi pořád chtějí mít ten papír, ano. Ale v tomhle případě ta elektronika, ten mobil, ten tablet je prostě jaksi...
1: No já mám, mně je 44, tak já to budu brát ve své generaci. Já mám poměrně hodně kamarádů, kteří čtou knížky a nečtou elektronické knížky. Opravdu čtou papírové knížky. Nikdo z nich nečte noviny. Nevybavuju si, kdy někdo z nich měl noviny v ruce. Opravdu, když jezdíme do práce metrem, tramvají, vlakem, autobusem, tak si ty zprávy rychle přečteme. Ono v těch novinách už dneska ani není o moc víc věcí, než je na tom internetu. Takže je to těžké. Ono se tak jako říká, že čtenářky a čtenáři novin vlastně umírají. Je to...
0: Jsou vlastně, to lidé, kteří se na něco zvykli v určitém věku a je tam nějaký...
1: Jo, je to tak. Já když jsem... pracoval jako šéfredaktor, nebo když jsem dělal toho vedoucího, tak jsem několikrát dostal mail, prosím o odhlášení a mnoho těch, no víc těch mailů dostává samozřejmě oddělení, které se tím zabývá. Někdy to přišlo mně z důvodu úmrtí našeho tatínka, naší maminky, takže to tak bohužel je. Já jsem to je poměrně jako těžká věc, já jsem to viděl i na nějakých ohlasech, které jsem dostával já osobně, třeba opravdu rukou psané dopisy a psali mi lidi, kterým bylo 80, 85 a těch dopisů třeba najednou přestali chodit. A já jsem si říkal, co se asi stalo. Jo, takže já jsem...
0: To zní velmi smutně.
1: Já vím, já jsem k tomu měl i takovýhle jako osobní vztah.
0: To je ale... jako zpráva o vymírajícím druhu teďko.
1: No, tak pojďme to nějak rozveselit.
0: Dobře, vrátíme se tedy k tomu, kde se vám daří. Napsal jste spoustu těch bestsellerů, ale jsou to knižní rozhovory. Kdy napíšete ten román?
1: Tak to jste mi moc lehčí otázku nepoložil teda. Mám ho v hlavě, teď zrovna, jak jsem byl měsíc v Austrálii, jak jsem si říkal, pojď se do toho pustit, ale já vlastně nevím...
0: A co máte v hlavě? Téma nebo co máte v hlavě?
1: Mám v hlavě spoustu takových jako konkrétních situací. Já bych chtěl napsat román spíš jako zábavný, protože si myslím, že toho těžkého čtení je poměrně dost a ta legrace nám trochu chybí, nebo je nám potřeba, potřebujeme jí odreagovat se, zasmát se. Takže já bych chtěl napsat spíš nějaký román takový jako legrační a postupem let si zapisu různé jako scénky, které jsem zažil doma s kamarády, na cestách a teď bych to rád propojil v nějaký příběh, jen bych si potřeboval prostě sednout, najít si ten čas a sepsat si tu kostru, abych to nepsal úplně jako ty novináři, co chodí bez přípravy na rozhovor.
0: Takže to bude autobiografický román.
1: Možná tam nějaké prvky budou, ale samozřejmě jakákoliv podobnost bude čistě náhodná.
0: Akorát to bude hrdina ve vašem věku.
1: No, v pokročilém věku.
0: Jaké další sny, touhy, plány, ambice máte?
1: Já jsem si toho už splnil tolik, že bych tady potřeba zaťukat.
0: Můžete?
1: Můžu, děkuju. Asi víc, než jsem si, víc, když jsem si myslel. Já jsem si nikdy nemyslel, že budu jednou v ruce držet cenu Magnesia Litera za knížku roku. Mám pár dalších cen za nejprodávanější biografie roku. Podíval jsem se, ať už pracovně nebo soukromně, do tolika míst na světě, že se mi tomu nechce věřit. Já mám asi jeden sen, který před 20 lety bych se mu ještě smál, a říkal jsem si, no tak to je ta největší fráze, tak já bych chtěl, aby mi to zdraví vydrželo, protože už taky vím, taky už jsem poznal,
0: co to je. Tohle přání se bude postupujícím věkem jako zvyšovat.
1: Intenzivňovat, budu se probouzet každý den, ale já už taky vím, jaký to je se probudit právě a chytit se tady nahoře za krk, dole za bederní páteř, říct si au. Tak aby těle těch dnů bylo co nejmíň a aby mi ta dobrá nálada, kterou si myslím, že mám, tak aby mi vydržela.
0: Martine, úplně poslední otázka. Kdy se cítíte nejšťastnější?
1: Jednu dobu jsem se cítil nejšťastnější třeba, když jsem jel metrem. Tak já řeknu tohle. Když jedu metrem a vidím, že někdo drží v ruce moji knížku, vrátím se k práci, protože o tom životě jsme, o tom zdraví jsme si řekli, tak tohle mě dělá jako naprosto šťastným, nebo když mi někdo napíše, že mu knížka udělala hezký Vánoce, to jsem šťastný.
0: Tak Martin, já vám přeju, aby se takhle v metru potkávalo co nejvíc svých čtenářů. Mým dnešním hostem byl novinář a spisovatel Martin Moravec. Děkuji za váš čas i odpovědi.
1: Já vám moc krát děkuju. Říkal jste na začátku, že sem hosté chodí se sirkami v očích a odcházejí s energií, tak já s ní odcházím a děkuju vám za to.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: na dvojce. Jestli se cítí více herečkou, tanečnicí nebo zpěvačkou, mi prozradí můj host Radka Pavlovčinová. Co obdivuje na slavné tanečnici Josefině Baker, kterou stvárňuje na divadle? Kdo jí nejvíce překvapil při zkoušení muzikálu Klan Baťa? A proč ještě se svým úspěšným bratrem, zpěvákem Adamem Pavlovčinem, nenaspívala duet? Tyhle otázky položím Radce Pavlovčinové.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud s datem 23. července, který otevírá americká kapela Poison písničkou Nothing But a Good Time.

Kapela Poison, myslím, výmluvně naznačila, že tenhle ten letní prázdninový noční proud se celý ponese v duchu rockovém, nebo chcete-li big beatovém. Připravené je spousta nejrůznějších nahrávek tuzemských i zahraničních nahrávek, nebo chcete-li písniček, prověřených časem i úplně čerstvých novinek. Tak ku příkladu, po půlnočních zprávách se zevrubně seznámíme se zbrusu novým albem kapely Rolling Stones, ale teď už je nachystána také jedna novinka jiné rockové legendy. Kapela Deep Purple a jejich úplně čerstvý kousek Jessica z Brna.

A já pro vás teď mám nachystaný jeden tip na jeden velice příjemný letní prázdninový koncertní zážitek. Je to už na zítřek, tedy 24. července, pátek 24. července. Pokud se budete vyskytovat někde v okolí Jindřichova Hradce, třeba na kolech nebo na dovolené, nezapomeňte od 20 hodin zavítat na farmu Horní Dvorce. Na farmě Horní Dvorce se totiž už 5 let odehrávají vždycky přes prázdniny týden co týden velmi uvolněné a neformální koncerty výrazných tuzemských, českých a moravských kapel. A odehrávají se v takovém velice příjemném prostředí, protože z nepoužívané, velké nepoužívané stodoly vznikl rockový, nebo dejme tomu hudební klub se vším, co k takovému hudebnímu klubu patří. No a pochopitelně vzhledem k tomu, že se nachází uprostřed skutečně fungující farmy, tak kromě muziky lze si pochutnat na různých specialitách právě z této farmy a ochutnat piva z místních pivovarů. Ale pojďme se vrátit zpět k muzice. To prostředí je velice takové osobité, velice rustikální, navíc v něm letos v létě, letos o prázdninách, probíhá i výstava velkoformátových fotografií, fotografa Jirky Turka. No a tím, kdo bude zítra ve Horních Dvorcích hrát, bude valašská kapela Fleret. A já si myslím, že právě ten zemitý valašský folklor do tohoto rustikálního prostředí náramně zapadne a že by to mohl být docela hezký koncert.

Tolik kapela Jethro Tull v letním čtvrtečně pátečním prázdninovém nočním proudu. No a teď je nachystána vzpomínka na Kena Hensleyho, někdejšího klávesistu, ale také skladatele a spoluzakladatele kapely Uriah Heep, muzikanta bohužel již zesnulého. No a my si ho poslechneme v jeho solové nahrávce Out of My Control.

Tolik současná americká hardrocková kapela Revolution Science. Pomalu, ale jistě se blíží půlnoc. S půlnocí také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka. Ale po nich samozřejmě noční proud pokračuje dál a bude to i nadále noční proud ryze rockový.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Pád armádního vrtulníku na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Armáda dočasně zastavila provoz strojů Venom a Viper. Francouzské úřady evakuovaly tisíce lidí kvůli rozsáhlému požáru v oblasti Bordeaux. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů. Je pátek 24. července, u hlavních zpráv vás vítá Rozálie Machartová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Jedna vojákyně zemřela a dalších 7 lidí se zranilo při pádu helikoptéry Venom na vrtulníkové základně v Náměšti na Oslavou. Stroj se zřítil přímo na prostranství před hangárem. Co přesně bylo příčinou havárie, teď zjišťují experti z Ministerstva obrany.
2: V místě působí inspekční orgán Ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků.
3: Uvedl při tiskovém briefingu před branami náměštské základny ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Podrobnosti k nehodě přidal velitel vzdušních sil generál Petr Tománek.
4: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
3: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
1: Dočasné pozastavení provozu se týká všech amerických vrtulníků systému H1. Česko jich má dohromady 12.
5: Kromě 8 vrtulníků Venom jde i o 4 stroje Viper, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
6: Armáda vlastně využívá jak Venoma, tak Vipera pro přímou palebnou podporu a přepravu výsadkářů a záchranné operace.
5: Vrtulníky H1 už několik měsíců pomáhají chránit vzdušný prostor východního křídla NATO. Létají na východě Polska u běloruských hranic, kam v minulosti pronikly ruské drony. Teď je armáda podle Kugler nebude používat ani na zahraničních misích.
6: Předmět nehody je vlastně ve vyšetřování a proto jak v České republice, tak na území Polska vrtulníky nebudou létat.
5: Česko má v budoucnu od Spojených států dostat ještě dalších 8 vrtulníků systému H1 jako dar za pomoc Ukrajině. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD chce obnovit pravidelné letecké linky z Prahy do Číny. Oznámil to po jednáních v Pekingu, kde se v rámci oficiální návštěvy setkali s vysokými čínskými ústavními činiteli.
7: Se svým politickým protějškem jednal Okamura například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny.
8: Čínská strana sdělila, že z jejich pohledu tomu nic zásadního v podstatě nebrání. Je potřeba samozřejmě, abychom teďka pokračovali v tom narovnání vztahů.
7: Tématem byla i přímá letecká linka mezi Prahou a Šanghají. Náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zase pokračoval ve vyjednávání o Čechovi zadrženém v Číně kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
9: Oni reagovali s tím, že to vnímají toto téma a že mají také své téma a já si myslím, že je zásadní, že jsme toto téma na takto vysoké úrovni, na vrcholové úrovni s čínskou stranou otevřeli.
7: Se zadrženým jsou prý čeští zástupci v kontaktu. Jednání s čínskou stranou mají i nadále pokračovat. Z Pekingu Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Přes 20 tisíc lidí evakuovali na západě Francie kvůli silnému požáru. Plameny už spálily zhruba 4800 hektarů nedaleko města Bordeaux. S ohněm bojují stovky hasičů, vojáci a několik hasicích letadel.
10: Máme strach. Právě jsem se pohádala s partnerem, snažila jsem se ho přesvědčit, ale nechce odjet.
11: Popsala francouzské televizi obyvatelka městečka Léš Kapferé. Plameny tam poničily první dům a rozšířily se na
12: hřbitov.
11: Starosta Philippe de Gonville označil situaci za znepokojivou. S ohněm bojuje na 800 hasičů, vojáci, několik letadel a vrtulníků. Obří požár na stejném místě zaznamenali už před 4 lety. Oheň se rozšířil v Borovicově. Lese. Práci hasičů komplikuje nepřístupný terén a silný vítr u pobřeží. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny ve čtvrtek požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie Foldynu před minulý týden vykázala kvůli podezření z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden. Soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit.
13: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
14: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
13: Jaroslav Foldyna nechtěl předběžné opatření komentovat.
15: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
13: Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy číslo 34 v baťovském areálu ve Zlíně, převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
16: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky tak, abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
1: Budova začala hořet 9. července ráno. Oheň stovky hasičů likvidovali celkem 15 dnů. Do českých kin vstoupil vítězný snímek letošního karlovarského festivalu Padlé ovoce. Snímek vypráví o 2 mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru.
17: Uprostřed textilní továrny jednoho průmyslového města čelí hlavní postavy pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku i ekonomické nejistotě. I přes tento drsný rytmus všedních dní ale nepřestávají dvě hrdinky snít o lásce a úniku.
18: Velký dík samozřejmě porotě filmovému festivalu, že nám dalo tuto šanci. Velký dík Českému audiovizuálnímu fondu, který ten film podpořilo. Navzdory tomu, že to má samozřejmě parametry maximálně rizikového projektu a některé věci, jak to probíhalo, nebude nikdy možné říct veřejně.
17: Poděkoval Vít Janeček, který snímek režiséra Anga Pjouna koprodukoval a společně s ním pak převzal na slavnostním zakončení filmového festivalu v Karlových Varech hlavní cenu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali předchozí světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
19: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
1: A fotbalisté Hradce Králové vyhráli v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy v Norsku 1-0 nad Tromso. Naopak Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždínu 2-3. Odvety jsou na programu za týden v Česku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nebezpečí na D8 Lovosic a také na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Lovosice. Na 48. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Nepojízdné auto pak nepřehlédněte i na Pražském okruhu, a to směrem z letiště na D1 stojí před sjezdem na Barrandov na 17. kilometru. Také v odstavu provozu nebrání. A na silnici 370 je zastavený provoz z Dolní Libiny do Tvrdkova u Mirotína. Havarovalo tam osobní auto, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesnou mezi 11 a 7 stupňů Celsia, ale v oblasti Krušných hor a Šumavy hrozí i slabý mráz. Dnes budou většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Juna.
2: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud, teď už pátek 24. července. A tady už je australská kapela The Hoochie Coochie Men.

Falling Tankies, tak právě takhle se jmenuje z brusu nové album kapely Rolling Stones, album, které spatřilo světlo světa před několika dny. A já jsem v úvodu tohoto nočního provodu slíbil, že po půlnočních zprávách bychom se na něj mohli podívat trošku víc zblízka. No tak ten okamžik právě teď nastal.

In the Stars, pilotní single alba Foreign Tankies, nového alba kapely Rolling Stones. Právě tenhle ten single koncem jara vydání nové desky kapely Rolling Stones předznamenal a deska jako taková oficiálně vyšla 10. července. Čítá 14 skladeb, přičemž dvě z nich jsou skladby převzaté, těch dalších 12 je samozřejmě původní materiál kapely Rolling Stones. Tahle ta deska je v diskografii v pořadí britských studiových alb 25. a ve Spojených státech je 27. studiovým albem skupiny Rolling Stones.

Věřte nebo nevěřte, ale bicí v téhleté skladbě natočil ještě Charlie Watts, zesnulý bubeník kapely Rolling Stones. Stalo se tak v roce 2021, kdy píseň už byla jistým způsobem rozpracována, zůstaly zaznamenány stopy bicích, tedy part bicích, a kapela se k ním posléze vrátila a dotočila k ním celou písničku tak, jak jsme ji právě teď slyšeli, tak, jak jsme ji právě teď poslouchali. Myslím si, že krom jiného tahle ta písnička svědčí o neuvěřitelné energii muzikantů, kteří mají za sebou hodně veselý život, překročili 80, ale přesto jsou schopni vypustit do světa takhle silné a takhle přesvědčivé album, o čemž svědčí i veliký zájem nejen fanoušků, ale i novinářů a odborné kritiky.

Robert Smith z kapely The Cure, nebo opět Paul McCartney, a nebo Steve Winwood, klávesista, to jsou jenom některá jména z dlouhé řádky atraktivních hostů, kteří se vystřídali ve studiu, aby podpořili vznik nového alba, nové nahrávky kapely Rolling Stones. Mimochodem Mick Jagger si pochvaloval, že album vznikalo velice rychle, velice intenzivně, že bylo natočené a hotové celé za měsíc, tak, jak bývali zvyklí pracovat v 60. letech, a tím pádem se přenesla ta dravá energie starých Rolling Stones i na tuhletu novou desku. A když už padlo jméno Steva Winwooda, tak si ho pojďme teď poslechnout s jeho domovskou kapelou Traffic.

Zpěvák Julian Turn a skladba Fire and Water, původně z repertoáru legendární kapely Free. Tahle ta písnička vznikla už v roce 1970, tedy ta její původní verzi. Ta cover verze, kterou jsme si poslechli my teď, ta je samozřejmě podstatně mladší. No a my bychom se teď mohli v tomhletom Big Beatovém prázdninovém nočním proudu vrátit zase na chviličku domů, dejme tomu třeba za kapelou Žlutý pes.

Se skladbou Fade to Blue to byla americká jižanská kapela 38 Special. My jsme se totiž předtím tak trošičku s tím žlutým psem, dejme tomu, naladili na jižanskou notu a tak jsem si říkal, že na té jižanské notě můžeme ještě chviličku setrvat, protože jižanská americká rocková muzika, to je muzika, která se taky náramně hodí k času prázdnin, k času léta, k času cestování a tak dále a tak dále. No tak samozřejmě nemůže chybět kapela, která je asi tady u nás, v našich Lůzích a Hájích, nejznámějším a možná asi nejpopulárnějším reprezentantem tohoto stylu a tohoto žánru. Tedy texaská parta ZZ Top.

S příslibem dneska platím já, to byla kapela Pumpa, tak jsme si tedy dopřáli ještě trochu rockového jihu, nicméně tentokrát opět z produkce tuzemské, z produkce domácí. Ale teď zamíříme docela jiným směrem. Teď si pro změnu dopřejeme trošičku nablízkaného amerického pop roku. A to v podání superskupiny Toto.

kapely Marilyn, Vitacid, Benefit, s těmi všemi je spojeno jméno zpěváka Dana Zeppelina Horiny. Konec konců po určitou dobu stál i za solovým mikrofonem skupiny Pumpa, kterou jsme před chvíličkou poslouchali. My si ho teď ovšem připomeneme v solové nahrávce, v písničce, která má kořeny už tuším hluboko v 80. letech a která se jmenuje Noční město.

americký zpěvák Lou Gramm a jeho letošní novinka Young Love. No a my se teď zase vrátíme naspět do minulosti k hardrockové britské hardrockové klasice. A to konkrétně za kapelou Rainbow a za její opulentní skladbou Stargazer.

Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry a další, to jsou členové superskupiny Hollywood Vampires. Kapela ohlásila na podzim letošního roku vydání živého alba, které bylo natočeno v roce 2018 na koncertě v Montreux. A podle slov Alice Coopera má kapela připravený i materiál na nové album studiové. Ovšem, jak tvrdí Alice Cooper, problém je v tom vytáhnout Johnnyho Deppa z jeho soukromého zámku o 44 komnatách, anebo z filmového nahrávání, aby se vydal do studia a pustil se s kapelou do práce na novém studiovém albu. Tak uvidíme, kdy a jak to dopadne. Každopádně 6. září se Hollywood Vampires objeví živě v Praze opět, takže budou k vidění a ke slyšení 6. září, ovšem v nočním proudu už teď.

Hollywood Vampires a velmi osobitá verze písničky Ola Lota Love, původně od Led Zeppelin. To vše posloucháte v letním prázdninovém čtvrtečně pátečním rockovém nočním proudu, ve kterém se teď vydáme do sousedního Německa za kapelou Scorpions.

písničkou Nobody Wants to Die. To byla kapela, americká kapela Rival Sun z roku, nebo v nahrávce z roku 2023. Tak a my se teď vrátíme zase trochu do minulosti. Připomeneme si slavnou irskou kapelu Thin Lizzy a poslechneme si ji v jejich zpracování známé, velmi známé irské lidové písničky Whiskey in the Jar, což je mimochodem písnička, která za léta získala mnoho opravdu nejrůznějších zpracování od těch folkových přes rockové až třeba po metalové v podání kapely Metallica. Ale my si ji poslechneme v podání kapely Thin Lizzy.

Tak a teď se ještě na chviličku vydáme na koncert kapely Kiss. A to proto, abychom si v živé podobě poslechli jeden z jejich největších hitů, píseň původně, tedy z konce 70. let, píseň, která se jmenuje Love Gun. A tahle ta živá nahrávka vznikla v Las Vegas. A z Las Vegas je zpěta také jedna zajímavá informace ohledně skupiny Kiss. Kiss sice oficiálně v roce 2023 ukončili svou koncertní činnost, nicméně na listopad letošního roku, tedy roku 26, ohlásili právě do Las Vegas dva velmi exkluzivní exkluzivní koncerty. Ale ono se toho v dohledné době, protože Kiss jsou známí obratní obchodníci, bude zřejmě okolo kapely dít ještě víc, ale o tom třeba v nočním proudu příště. Teď už pojďme na koncert a pojďme poslouchat Kiss a Love Gun.

Kapela Soul Asylum nás doprovodila k samotnému závěru tohoto letního rockového nočního proudu. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc, krásné léto a těší se na slyšenou opět za týden. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a Little Angels.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva.
4: Trochu nás bude doprovázet hluk ze sekačky, ale jsme na venkově. Já jsem přijela do Bradecké Lhoty, protože jsem se tady chtěla setkat s paní doktorkou Eliškou Fučíkovou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Vlaďka Vildová.
5: Dobrý den, já vás vítám v Bradecké Lhotě. Není to teda moje rodná ves. Já jsem se narodila v Praze, ale narodil se tady můj tatínek. Tak mám k tomu kraji právě díky jemu a díky té velice rozvětvené rodině Fučíku vzhledy vztah taky proto, že dědeček byl takový zvláštní člověk. Byl to osvícenec, který se stal řídícím učitelem tady v téhle škole, jak vidíte z desky.
4: Zde žil Josef Jan Fučík, první správce této školy, neúnavný pracovník pro blaho občanstva a kulturní historik Lomnicka 1886 až 1930, tedy dědeček Elišky Fučíkové, historičky umění.
5: A dědeček, když dostal tohle zaměstnání v Bradlecké Lhotě, tak v téhle obci založil absolutně všecko, co se založit dá, ačkoliv tady bylo, já nevím, maximálně 80 čísel, tak od kampeličky přes hasiče, ochotníky, knihovnu. Takže ta obec byla neuvěřitelně kulturní a on vytvořil něco, co